0: A ten rok bude orámován dvěmi open air koncerty. První bude 25.8.2027 na Plavce Liště na nábřeží. Jedná se již o tradiční koncert. My tento formát ještě rozšíříme na takovou celodenní akci, kde se představí naši hráči, naši akademici. V takovém odpolední budeme mít připraveno pro dětské posluchače workshopy, protože to je další jako činnost, které se velmi věnujeme, vzdělávání a celé edukace. Takže tohle to bude takové jako předodpoledne a večer nás potom bude čekat krásný koncert na té náplavce zmiňované pod taktovkou našeho nového šéfdirigenta, který příští týden bude začínat ve své roli vlastně prvním inauguračním slavnostním koncertem pan Jiří Habart. A jak jsem zmiňoval, takže to orámování té sezóny bude ještě pokračovat až teda do toho roku 28 a v červnu 28 budeme dělat na nejspíše velkém náměstí, budeme dělat koncert z takového jako populárního žánru s kapelou Blue Star, takže proměníme náměstí ve swingovou tančírnu a užijeme si vlastně to bude jaký závěr velké vyvrcholení těch oslav 50. sezóny. No a mezi tím samozřejmě bude jeden krásnější koncert než druhý.
1: Takže máte velice široký záběr, k tomu se ještě dostaneme, ale když už jsme mluvili o začátku sezóny, kterou už povede nový pan šéfdirigent, pan Habart, kolik, pane šéfdirigente, máte lidí ve svém orchestru nebo ve svém souboru?
2: Takže jak jsem se nedávno dozvěděl, tak náš orchestr je složen zhruba už i ze 100 lidí. Z těch stávajících členů máme zhruba 84. A když tomu započítáme akademiky a další jedince, tak jsme už na stovce. Což je opravdu v rámci celé České republiky už nadstandardní velikost. Samozřejmě málo kdy se potkáme na jevišti v 80 lidech, i když příští týden už se blížit budeme, co se týče mé vlasti Smetanovi, tak tam jsme ve velikém obsazení, takže tam počítám 70 lidí bude určitě.
1: Jak se liší akademici od těch ostatních členů, jestli to můžete nějak přesně definovat?
2: Akademici jsou vlastně úplně mladí, stále ještě studující, mladí hudebníci, většinou z konzervatoří, kteří projdou dokonce konkurzem a dostávají vlastně příležitost se zžívat s profesionálním tělesem. Je to takové vychovávání nové generace, přivítání v orchestru a často se stává, že už i zůstávají, pokud projdou zase opět dalšími konkurzy.
1: Odkud se ti to vaši akademici rekrutují? Z jakých škol?
2: Konzervatoří, takže z okolních většinou. Takže počítám, že to budou Pardubice, ale jsou tam i z akademií z Prahy, Brna, takže opravdu, omlouvám se, nejsou to hráči jenom z okolí, ale z čele České republiky.
3: Kaspar Cender byl vzorný propagátor české hudby a tak možná by nebylo od věci pustit si kousek karnevalu.

0: My jsme se teď bavili o samotném hudebním tělese a teď by mě zajímalo, pro koho to těleso hlavně vystupuje. To znamená, zajímala by mě struktura obecenstva, respektive jestli máte nějaké cílové skupiny.
1: Samozřejmě úkolem filharmonie je pokrýt co nejširší spektrum, co nejširší nabídkou, ale je jasné, že na klasickou hudbu chodí specifické publikum, že tam budou některé věkové kategorie posíleny, zejména ty starší, že také ženy budou mít důležitou pozici, protože ne vždy pánům po 60 se bude chtít doprovázet dámu, tak půjde s kamarádkou. A je tam také takový vzorec historický, že vlastně tu artificiální hudbu pěstovanou na školách a v těch koncertních sálech a v operních domech, recipienty byli příjemci, dříve lidé z aristokratických kruhů a pak měšťané, a určitým sploštěním vlastně docházíme i k takovému profilu dnešního návštěvníka, který vyhledává na těch koncertech určité zajímavosti, jestli se hraje na Stradivárkách, číhá na určité momenty ve skladbách, na ty populární melodie, které umí jaksi identifikovat. Ale pak tam máme také skupinu lidí, kteří by se rádi odškodnili za příkoří života běžného, všedního, pracovního a jaksi relaxovali na těch koncertech. A pak jsou takové minority, připodobně měl bych je k fanouškům jazzu, tak to jsou lidé, kteří přísahají na Bacha a na starou hudbu. A tak to víme, že můžeme cíleně některé koncerty adresovat konkrétním jaksi zájemcům.
0: Takže tam nechodí jenom znalci hudby, ale daleko širší spektrum.
1: Přesně, a to řekl bych, to je úkol být doširoka otevřený, aby jaksi všichni v té instituci i v tom širokém okolí byli, buď se dá říct, podobně nespokojeni, že tam nemají většinu toho svého, anebo vidíme tu sklenici poloplnou, to znamená, že většinu dokážeme uspokojit.
0: Mhm. Když se podíváme na věkovou strukturu, chodí k vám spíše starší lidé nebo spíše mladší?
1: Myslím, že tam je určitý propad ve střední generaci, kdy ti lidé potřebují nějak zabezpečit tu existenci, kariéru, a do toho mají rodiny, děti, a zkrátka do té chvíle jsou jaksi otevření, a potom, když ty děti jaksi vychovají, tak už také by rádi z toho života jaksi něco užili, tak řekl bych, že je tam určitý propad ve střední generaci, ale do toho hrají ještě ty známé události, které neovlivníme, covidová pandemie, roli, kde jsme viděli reakci publika u jednotlivých vstupenek jako obnovení zájmu, ale dlouhodobější jaksi vracení se ke stavu abonentů, to tedy předplatitelů.
2: Já bych určitě rád na tohleto nějakým způsobem navázal, protože tohleto je naše, to je spíš to manažerské přemýšlení o té struktuře nabídky, kterou budeme mít. Tak jak to říkal kolega, že musíme pokrývat maximální množství prostě té poptávky. A to znamená, že my vlastně neustále nad tou nabídkou nějak přemýšlíme, nějak se jako vyvíjí a přizpůsobujeme tomu celé vlastně koncertní řady. Takže vedle našich klasických symfonických řad, kde my používáme to označení barevné, takže bílá, velký symfonický cyklus, žlutá, malý symfonický cyklus, jsme taky vlastně připravili řadu, která se specializuje na interpretaci starší hudby, má ji ve své vlastně jako gesci pan dirigent Spurný, a my ji nazýváme filharmonickou kamerátou. V tomto případě ani nenajdete tuto řadu, že by sídlila ve filharmonii u nás v naší budově, ale je na Univerzitě Hradec Králové, na pedagogické fakultě, kde jsou obnoveny po rekonstrukci dva nádherné komornější sály, takže budeme využívat. A zároveň tenhle ten formát používáme taky k edukaci středoškolských studentů. To je pro nás další jakoby věc, to vzdělávání a edukace a rozdělení do správných segmentů, tak aby jsme se každému věnovali a aby dostával tu správnou nálož klasické hudby, jak mu to bude příjemné. Dále vedle těch menších formátů filharmonické kamaráty máme A znovu obnovujeme ve 49. sezóně, protože jsme potřebovali se trošičku transformovat, takže znovu obnovujeme varhanní řadu. To je velice, velice důležité. Tam si trošičku dovolím vrátit se k 800. výročí Hradce Králové, kde došlo k přejmenování sálu na sál Soni Červené a naše nová, nově obnovená koncertní varhaní řada nese název Královská Červená. Královská, protože odkazuje na Hradec Králové, protože odkazuje na královský nástroj varhany, a Červená, protože samozřejmě se pojí se Soňou Červenou, která byla významná patronkou a podporovatelkou výstavby varhan v našem sále. Takže tuto celou koncertní řadu má na starosti pan Václav Metoděj Uhlíř dramaturgicky. Jedná se o 4 nedělní koncerty, které budou doplněny ještě navíc o besedu. Další vlastně práce s publikem, takže fanoušci varhanní hudby si budou moci před koncertem ještě užít v naší kavárně popovídání a představení koncertu panem Uhlířem jako dramaturgem této řady.
0: Je známo, že varhany, které vlastně u vás používáte za podpory tehdy žijící Soni Červené, jsou mimořádné v republice, že?
2: Koncertní varhany jsou podle mě vždycky mimořádnou událostí, a to, že já se omlouvám, bo u toho jsem nebyl ještě, abych byl vůbec v roli ředitele, a ani jsem nebyl ještě přítomen ve Filharmonii jako zaměstnanec, tak tady by mě asi doplnil nejlépe pan dramaturg.
1: Já myslím, že Filharmonie Hradec Králové měla štěstí na rekonstrukci sálu koncertního, která pamatovala už ve svém zárodku na instalaci varhanního stroje, ale to byla ještě dlouhá cesta k němu, kde, řekněme, možná nebýt Soni Červené, naší milované rodačky hradecké, tak bychom vlastně neměli ten sál kompletní, a aby v krajském městě byla taková vybavenost jaksi kulturními zdroji a zázemím, to je skutečně unikátní, takže my jsme teď vlastníky vlastně nejmodernějších varhan a nedá se nic dělat, budeme muset jednou se zařadit na stříbrnou příčku, jakmile v katedrále svatého Víta ten impozantní, celosvětově jaksi očekávaný varhanní stroj bude zřízen. Tak samozřejmě je potřeba srovnávat milionová města a ani ne statisícová, jako je Hradec Králové, a na této úrovni jsou ty naše varhany skutečně velkým přínosem, bez kterého bychom nemohli některé skladby vůbec realizovat. Janáčkova Tarase Bulbu, Štrauzova Zarathustru, kterého věřím, také uslyšíme někdy s novým panem šéfdirigentem. Možná bych ještě doplnil k varhanám. Ta neobvyklost té dispozice u nás spočívá v pravolevém uspořádání jaksi píšťal, kdy to není centrální umístění. Náš sál je multifunkční, umožňuje realizaci jevištních hudebně scénických děl, a dokonce se podařilo tvůrcům zakomponovat i varhany, přestože je tam portál, tak aby bylo možné užívat sál jak pro koncertní, tak jevištní účely, tak pro varhanní hudbu, tak jsou zajímavým způsobem jaksi píšťaly rozděleny doleva a doprava před portál.
0: Ještě mi dovolte jenom malou chviličku zůstat u varhan. V Hradci Králové při univerzitě hradecké je také hudební katedra. Máte s nimi navázanou nějakou spolupráci?
2: My můžeme mluvit o memorandu, které jsme podepisovali v loňském roce s celou pedagogickou vlastně fakultou a samozřejmě s tou hudební katedrou, a této vlastně rozvíjející se nové spolupráci. To, že my jsme u nich v budově, máme tam koncertní řadu celou umístěnou a budeme pokračovat a rozvíjet tenhle ten vztah.
1: Pan Spurný nahrál z Filharmonie Hradec Králové klavírní koncert číslo 2 Ludvíka van Beethovena. Beethoven bude mít výročí a tady na té nahrávce pan Spurný hraje na klavír kopii klavíru z dílny, od které měl i sám Beethoven klavír. Takže uslyšíme něco hodně autentického.

0: jak vyplynulo tady z našeho rozhovoru, vy nefungujete zdaleka jen v budově Filharmonie zde v Hradci Králové, ale i na spoustě dalších míst. Kde tedy všude?
1: Vzhledem k tomu, že se nabídka Filharmonie neustále proměňuje, rozšiřuje, tak se snažíme taky putovat po městě a spojovat tu danou hudební problematiku s nějakým specifickým místem. Takže například jste mohli filharmonickou kamerátu či salonní orchestr naší filharmonie v loňské a předloňské sezóně jste mohli vidět v Muzeu východních Čech. Nyní, jak jsem jich zmiňoval, budeme ve 49. sezóně a doufejme, že i v 50. budeme spolupracovat s Univerzitou Hradec Králové a využívat jejich komorní sály. A dále, protože spolupracujeme s Klicperovým divadlem a máme společně divadelní představení A pak usnu a vstanu o Zuzaně Navarové, takže na náš orchestr nebo část orchestru můžete vídat na prknech Klicperova divadla. Úplně žhavou novinkou je jednání s panem ředitelem Faltusem, což je ředitel kulturního centra Aldis. To znamená, že v nadcházejících sezónách, protože tady budeme muset trošičku do toho nějakým způsobem dozrát, začneme i využívat prostory Aldisu, především k velkým crossoverovým projektům a k filmové hudbě, potažmo k nějakým velkým jevištním formátům, které se k nám už do sálu nevejdou. Takže to je. A to je Aldis a mohli jste nás vidět, že organizujeme koncerty v městské hudební síni. Snažíme se zpestřit tu hudební nabídku taky i tím prostorem a po Hradci putovat.
0: Takže těch prostorů je opravdu velmi mnoho. Které prostory jsou kapacitně největší?
1: Tak, tady bych se odrazil od našeho sálu. Řekl bych, že je to sál s střední kapacitou. Máme 553 míst. Když budeme započítávat všechny přístavky, tak se dostaneme na 600 míst. A když půjdeme dále, tak například sál v Muzeu východních Čech má kapacitu 200 míst. Sály na univerzitě 120 a 80 míst, to jsou ty komorní sály, což je velice důležité prostě k některé hudbě, tato, ta blízkost toho posluchače a ten komorní prostor patří. Městská hudební síň má 250 míst kapacitu, no a když se podíváme na ten zmiňovaný Aldis, tak tam jsme 1300 míst. A to je přesně to, co bychom zase potřebovali pro některé projekty. Navíc Aldis je výhodný pro všechny zvučené koncerty a je naprosto unikátní šíří svého pódia. Jo, protože vlastně to pódium Aldisu je širší než hlubší a to je takové unikátní, ale na některé formáty velice vhodný prostor.
0: Já bych měl možná otázku na pana šéfdirigenta, protože jak vyplynulo z toho, o čem jsme tady mluvili, máte dirigentů více, máte třeba i speciální dirigenty právě třeba pro tu klasickou hudbu, jestli jsem to dobře pochopil, jak to tedy funguje u vás?
2: Tak u nás to funguje tak, že samozřejmě jako každý symfonický orchestr zveme hostující dirigenty na abonentní a jiné koncerty, takže se tam objevují lidé, kteří třeba mě jsou blízcí a věřím, že odvedou skvělou práci. Potom tam máme specialisty právě na tu barokní a klasicistní hudbu, jako je pan Spurný, který si to dokonce i sám nejen oddiriguje, ale i odehraje, někdy odmoderuje. A potom zase specialisty nebo dirigenti, kterým je blízká hudba filmová nebo populární. Takže vždycky se snažíme volit nebo přiřadit dirigenta vhodného k danému repertoáru.
0: My jsme teď vlastně mluvili o místech v Hradci Králové. Kde všude vystupujete mimo Hradec Králové, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí? Nebo tak kde jste všude vystupovali?
2: Ano, z posledních měsíců, co mě se týkalo, tak jsme byli na turné nebo takovém koncertní řadě v německých zemích. Orchestr také zavítal.
1: Opakovaně do Francie na festival do francouzského Nantes. La Folle Journée je festival.
2: A do polského Gdaňsku, že?
1: Přesně tak. No.
0: A v naší republice? Hostujete také v dalších městech?
1: Já to vezmu z toho pohledu té instituce. My jako instituce, která je zakládaná nejenom městem, ale výrazně podporovaná krajem, tak máme za povinnost obsluhovat i města v regionu. To znamená, že pravidelně nás můžete slyšet například v Broumově. Docela často jezdíme do Červeného Kostelce, do Kostelce nad Orlicí. Můžete nás slyšet v Rychnově nad Kněžnou. Takže i obsluhujeme i tyto menší města, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Náchod, Neratov.
0: Známé poutní místo se skleněnou střechou.
1: Přesně tak. Tak k Neratovu bychom se mohli ale zastavit a říci více, protože je to naše stálá zastávka a doufáme samozřejmě a potom, co jsme mluvili s panem dirigentem Weissem, vypadá, že bude i nadále, budeme tuto zastávku využívat.
3: Nejen kvůli dostavě pivovaru, ale také pro genealogii toho místa, které je fascinující po všech stránkách, kdy se duchovní sféra spojila s uměleckou na svátek tradiční katolický. Tak myslím, že to rozšiřování, o kterém mluví pan ředitel, rozkračování se, otevírání se instituce, souvisí s těmi sály a dokonce překračuje zdi sálu, takže se nezřídka díváme po malém, ale i velkém náměstí a dokonce jsme zjistili, že největší publikum se nám sejde na těch březích našeho Labe, takže koncert na Náplavce, to už je opravdu do mnoha tisíců jdoucí počin, který zasáhne každého. Ono to souvisí i s repertoárem. Když byl postaven Filharmonie Hradec Králové nebo zrekonstruován sál, tak ta instituce se dostala do konkurence také s Klicperovým divadlem, které tehdy sbíralo ceny Itálie jak na běžícím pásu, se světoznámým loutkovým divadlem Drak, neméně známým Královéhradeckým dětským sborem Jitro. A v této konkurenci také ta instituce musela přicházet s jaksi evropskou úrovní své nabídky a to byl důvod pro založení festivalu Hudební fórum Hradec Králové a s ním vlastně už je to více než 2 desetiletí byli kontinuálně spjati i ti šéfdirigenti Andrea Sebastian Weiser a Kaspar Zender, kteří vlastně byli garanty té evropské úrovně kultury. Ale my víme, že všeho moc škodí a zkrátka uspokojování přece jen menšinových zájmů vyvolá s časem nějakou odezvu té většiny, že takhle teda ne. A čili ten celospolečenský pohyb se dá krásně vidět i v životě kulturní instituce a v repertoáru takového symfonického orchestru, že zkrátka právem si pak žádá většina uspokojování svých potřeb šířeji dostupných takových, nechci říct nízkoprahových, ale takového toho mainstreamu, který očekáváme od krajského tělesa. Čili to, že přeskakujeme tu oblastní laťku a sbíráme, nemáme soutěže výma hodnocení Ministerstva kultury a Hudební fórum Hradec Králové se z 60 projektů minulý rok umístilo na 2. až 3. sdílené pozici, tak to je fantastický úspěch a orchestr sám se drží v těsném sousedství, v přímém závěsu jedeme v jedné čelné skupině s orchestry z Prahy, Brna a Ostravy, tak to je něco, co ocení odborníci. Ale to město má své podhoubí. Byli jsme jaksi vojenským městem a úřednickým a možná tady nebyl takový hlad, jako v Pardubicích v tom průmyslovém městě po nějakém tom rodinném stříbře v podobě toho komorního orchestru, tak jsme si museli nacházet jaksi vlastní místo na slunci. Našli jsme ho prostřednictvím takovýchto do světa orientovaných akcí, ale také přišel čas, jak si ptát se po té naší vlastní identitě, po češství, abychom byli přece jen pro všechny.
0: Vy jste vlastně už trošku předpojal tu moji otázku, kterou jsem si chystal. Ta otázka směřovala právě na vývoj toho repertoáru. To znamená, že navazuji na to, co jste teď říkal. Vy jste museli ten repertoár dnes přizpůsobit dnešní době a spoustě skupin obyvatelstva, případně posluchačů, že?
3: Ano, ten festival bychom nemohli dělat nebýt rozhlasového vysílání, kde je ta množina těch posluchačů, a to potvrzuje roli všech těch rádií. Teď sedíme v rozhlase, vidíte. Ale zkrátka dá se dobře otázka vývoje repertoáru ukázat na tom, jaké průměrné procento známého a neznámého posluchač potřebuje, a my celosvětově statisticky víme, že takovéto dělítko mezi starou a novou hudbou nebo tím, co je vnímáno jako známé, je rok 1900, a ta celosvětová zkušenost je, že v repertoáru symfonických orchestrů má být 60% té hudby před rokem 1900 a 40% po roce 1900. S těmi zahraničními šéfdirigenty, zejména teda se Švýcarem Kasparem Cendrem, protože to je švýcarsko malá kultura, která nemá takové historické dědictví, to už my máme nesrovnatelně větší s Dvořákem, vidíte, tak jeho afinita, jaksi sklon k nasazování neznámých, nově objevených titulů a národních projevů vedla k tomu, že se nám ta proporce někde dostala 50 na 50 a uvědomili jsme si, a zvláště po covidu to byl další impuls, že abychom posluchače nestratili, tak je potřeba jak si to přepnout na 70-30. A do té chvíle přichází nový pan šéfdirigent, který je úžasným způsobem vybrán, aby uspokojil tuto poptávku, protože jednak se blíží 50. výročí orchestru, kdy my chceme oslovit širokou veřejnost, jednak je beethovenské výročí a preferování repertoáru a la Mendelssohn, nebo dokonce staršího, protože sám je fundovaný specialista, houslista na barokní hudbu, tak to všechno nám nahrává, abychom byli jaksi teď v tomto čase, v čase výročí orchestru, skladatelů, personálně přesně jaksi zastoupeni, aby pan Habart mohl reprezentovat vlastně ten momentální stav vývoje celé instituce. Za nahrávku koncertu pro panovu flétnu Fabiana Millera byl Kaspar Cender a Filharmonie Hradec Králové nominována na cenu Echo Classic, což je nejvýznamnější německá cena v gramofonovém průmyslu.

0: Vy jste, pane šéfdirigente, zmínil také festivaly, které tvoří velice důležitou součást vaší činnosti. Mohl byste být trochu konkrétnější?
1: Ano, tak máme štěstí, že náš orchestr je zván pravidelně, zejména na festival Smetanova Litomyšl, což pokládáme za obrovskou krásnou příležitost, a objevíme se tam i v letošním ročníku festivalu s úžasným projektem, nevím, jestli se může zmiňovat, ještě to není venku, takže asi ne. A dalším festivalem byl Janáčkův festival v Hukvaldech, potom také, to mě už pánové doplňte, ty zahraniční aktivity, to jsou vlastně taky festivaly.
2: Přesně tak, to byl ten zmiňovaný festival ve francouzském Nantes a v příští, nebo v této sezóně nás vlastně ještě čeká také festival v polském Gdaňsku.
0: Já bych ještě v závěru našeho pořadu otevřel celkem také důležitou otázku, a to je edukace. Jak to vypadá u vás, pane řediteli?
2: Tak samozřejmě Filharmonie má ve své povinnosti, ve své náplni taky tuhle tu edukativní činnost, tak, aby jsme pracovali s různými segmenty publika a nějakým způsobem je vychovávali k tomu zájmu a lásce ke klasické hudbě. A jsme vlastně v tomhle tom ohledu navázali na předchozí vedení na pana doktora Dernera, který se věnoval také samozřejmě v nabídkově výchovným koncertům. Možná tehdy se tomu ještě říkalo výchovné koncerty, to už je dneska poněkud nemoderní a možná i zastrašující, takže my jsme k tomu přistoupili, takže nejprve jsme je začali nazývat, že jsou to odpolední sobotní koncerty pro rodiče s dětmi. No a pak se nám vyvinul celý vlastně celý takový jako projekt, který nese od této sezóny název Filharmonie. Už jenom ta hříčka vysvětluje prostě, že si potřebujeme s tou hudbou hrát a se vším tím uměním, které kolem toho je. Navíc ještě zpátky 2-3 sezóny jsme začali i s Klicperovým divadlem na tomto projektu jakoby pracovat. To znamená, že naše koncerty pro rodiče s dětmi a tyhle ty vzdělávací edukativní koncerty jsou doplněny o hereckou akci a ukázalo se, že to je ten správný směr, protože to zvyšuje vlastně tu atraktivitu a děti jsou ještě daleko více vtaženy do toho dění na pódiu. No a abych se vrátil k tomu pojmu Filharmonie, tak my vytváříme a v roce 2027 by mělo vzniknout a začít plně fungovat edukační centrum naší Filharmonie. Nově jsme přijali posilu do tohoto našeho týmu paní magistru Doležalovou, která se tomu bude věnovat. Samozřejmě možná takhle, když řekneme Tereza Doležalová, tak to by zase chtělo více okomentovat, protože to je vlastně dnes už slavný rod Doležalů, kdy jejich otec Jan Doležal byl naším trumpetistou, vlastně hrál, byla to významná taková postava našeho orchestru a Honza Doležal má dvě nesmírně šikovné děti, Radka Doležala, který s námi velmi spolupracuje, je aranžérem, nově teď taky ho čeká vlastně poprvé bude dirigovat, protože se začal věnovat i dirigování, takže bude dirigovat teď první koncert z té naší crossoverové řady. No a jeho sestra Tereza Doležalová, vedle toho, že je nesmírně nadaná flétnistka, tak se věnuje hudební nauce a spolupracovala i na projektech pro Českou filharmonii. No a to bude naše výrazná posila, která celý tenhle ten projekt povede a budeme se věnovat předškolním dětem, budeme se věnovat prvostupňákům, druhý stupeň, střední školy. Mým velkým přáním je, aby jsme si samozřejmě dosáhli i na vysokoškoláky, tam bych to rád spojoval s muzikologií. No, potom máme, protože před našimi koncerty je obvyklé mít besedy, takže se věnujeme i seniorům, aby jsme jim především spíš jako z hlediska historického kontextu nabídli to vzdělávání. No a pak bude ta poslední část, ten největší oříšek, a to bude Markem zmiňované vlastně takové to, to publikum toho středního věku. My jsme původně si mysleli, že crossoverové projekty by byly právě tím správným návěštím, pozvánkou této generace do našeho sálu. Nakonec se ukázalo, že vlastně z crossoverů se vyvinul vlastní samostatný žánr a takhle ta edukace nebude úplně fungovat, ale já věřím, že Tereza Doležalová vymyslí nějaký perfektní způsob, jak nalákat i tuhle ten segment publika.
0: Tak edukace byl poslední bod našeho rozhovoru, našeho pořadu. A já vám musím poděkovat za velice poutavé a zajímavé představení Královéhradecké filharmonie a také vám chci popřát mnoho úspěchů nejenom v současnosti, ale i další úspěšný rozvoj naší filharmonie v Hradci Králové. Díky za váš čas.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Naslyšenou.
0: Končí pořad Oktáva, ve kterém jsme si představili filharmonii Hradec Králové. Hosty v našem Královéhradeckém studiu byli ředitel filharmonie Vladimír Šrámek, dramaturg Marek Hrubecký a šéfdirigent Jiří Habart. A od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.

0: Příští 15:45 vysílání Proglasu vám zpříjemní hudba slovenské zpěvačky Julie Kozákové. Ta se do povědomí posluchačů dostala především jako autorka a interpretka romských písní v projektu Manuša. Jehož druhé album se dokonce jako historicky první slovenský titul dostalo na první místo hitparády World Music Charts Europe. Julia ale v poslední době otevírá další kapitolu své tvorby. Po studiích na JAMU v Brně strávila rok ve španělské Valencii, kde se věnovala hudbě na Berklee College of Music. A právě španělská zkušenost se promítá i do jejího nového EP Flor Nueva. To vzniklo jako záznam koncertu na festivalu Viva Muzika v Bratislavě a Julii na něm doprovází jazzové trio jejich bývalých spolužáků z JAMU a smyčcové kvarteto. Zajímalo mě, co jí rok ve Španělsku přinesl, jak vznikl nápad na koncertní projekt Flor Nueva a jestli jde jen o jednorázovou odbočku nebo o směr, kterým se chce ve své hudbě vydat. Rozhovor jsme natočili letos v srpnu na festivalu Maraton hudby Brno. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Na úvod se s Julií ohlédneme za jejím studiem ve Španělsku. Co jí ten rok dal?
1: Ja by som povedala, že mi dal veľkú sieť a podporu v priateľstvách a v kontaktoch vlastne, ktoré tam vznikli, lebo ten rok štúdia bol naozaj intenzívny, museli sme veľa spolupracovať, veľa si pomáhať a sa podporovať. A že to je vlastne asi najcennejšie. Zároveň je to ako jedna nádhera, to Španielsko a tá kultúra, ten jazyk a to celé proste, to mám veľmi blízko, je to môjmu srdcu. Takže veľa skvelých zážitkov a aj akoby nových schopností v rámci produkcie hudobnej, čo bola pre mňa taká novinka celkom.
0: Rozhovor jsme natáčeli těsně po Julíně koncertě na Maratonu hudby v Brně, kde zpívala především romské písně, ale zazněla také španělská Alfonsina y el Mar, kterou Julia už v roce 2024 zařadila na album své kapely Sole. Zajímalo mě tedy, jestli se nyní španělštině věnuje víc.
1: Určitě nějakým způsobem ano a je to vlastně zaujímavé, že ja vždycky píšem v tom jazyku, v ktorom momentálne ako keby nežijem. To znamená, že zaujímavé bolo, že v Španielsku som písala hlavne veci po slovensky, čo mi robilo problém, keď som bola doma. A očakávam, čo sa mi už tiež stalo, že keď sa vrátim domov, už zase budem mať skôr, že budem čerpať ako z tých proste vnemov a z tých zážitkov, ktoré som nasiakla počas toho roka vlastne v tom Španielsku, že asi to budem zúžitkovávať zase neskôr. Takže tak.
0: Poslechneme si zmíněnou píseň Alfonsina y el Mar.

zmokli jsme na cestě. Po búrke som zaspal, po búrke sa už nebojíš, po búrke kvapká.

sme sa báli, zatvárali dvere. Dnes sme to nestihli, čo nám dážď odnesie. Po búrke som zaspal, po búrke sa už nebojíš, po búrke kvapká čistá voda.

Yeah.

zase chvíli mladá. A já budu mladý. A jako za mladá. Budem se mít rádi. Vykašlem se na děti a na tchýně a matky. A vrátíme se spolu. Po 20 let zpátky. Já vedle tebe. Ty vedle mě. A když nám to vyjde, tak budem zase mít pro co žít, pro co žít, pro co žít. Buď zase chvíli krásná a já budu krásný. A tak jako kdysi budem spolu šťastní. Otevřem flašku vína, červený nebo bílý, a slíbíme si spolu, že všechno bude jiný. Jinej budu já. Jiná budeš ty. Jinej bude život. A když nám to vyjde, tak budem zase mít pro co žít, pro co žít, pro co žít.

buď zase mojí ženou a já budu tvým mužem. Je toho přece hodně, co spolu ještě můžem. Bylo by asi smutný to jednou provždy zbalit. A tak se pojďme spolu ještě jednou najít. Pro co žít, pro co žít, pro co žít.

účet, vypne taxametr, řekne hochu plať. Vy, co zůstanete, nezačněte kňučet, taky neříkejte, kámo, k nám se vrať. Chlapů jako já je na každý prst tucet, až to skončím, řekněte tak ať. Zajeď tam, kde bouchalo tvý srdce,

Už se setmělo, tak je čas vyrazit, brácho. Vem to přes Vysočany, u pumpy s klukama kus řeči a kus sekany. A potom Vršovice kolem Dělíčku, kam si chodil na fotbal. Pak do Karlína, do Myčky pod hotelem. Vaškovi dáš 20, by ti pořádně vzal kola. A pak kafe na tvým starým štaflu. A v noci kolem diskotéky u Výstaviště. A ve 4 ráno na nádraží. To přijíždí Berlín. Ale nezapomeň, dneska máš Rito tam nahoře. Tak si zhasni ceduly a holkám na dispečink nahlaš. 27, to balí.

však zabrání, ani straže přijde zklamání, abych nekles pod tvá kolena. Nejkrásnější bývá šílená.

0: Krátce před 6 hodinou vám nabízíme myšlenku na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž v podání Jaroslavy Cýrusové.
1: O zítřku ještě nic nevíme a včerejšek už byl. Představte si, že jste se ke konci prázdnin setkali s přáteli. Sedíte spolu na zahradě, opekáte špekáčky, kousky sýra a krajíčky chleba. Oheň praská a voní. Popijete pivo a limonády, které se chladí ve kbelíku se studenou vodou vedle lavičky. Povídáte si, smějete se. O nedaleký strom se opírá kytara a vy víte, že později, až se všichni najíte a ještě trochu více setmí, si společně zaspíváte. Teď jsou na řadě zážitky z dovolených. Každý něco prožil, každý něco vypráví. Jeden z přátel dává k dobrému historky z exotické ciziny. Vypráví vtipně, dobře si všímal různých odlišností a kulturních zvláštností, člověk ho poslouchá rád. Jeho žena přidává popisy jídla. Je kuchařka, takže problematice rozumí. Všichni ji rádi nasloucháme, i když je nesmělá. Ale její popisy jídla jsou tak šťavnaté, že máme pocit, jako bychom s ní seděli u stolu plného různých podivných barevných a voňavých lahůdek, že se nám zbíhají sliny. Potom vypráví Pepa. Dává k lepšímu příběh, který se mu stal na dovolené před 30 lety. Příběh je to zajímavý a Pepa je dobrý vypravěč. S napětím čekám na pointu. Ach, dobře to dopadlo a všichni si oddechujeme. Pepa, povzbuzen úspěchem svého vyprávění, přidá ještě jednu podobnou historku. Znovu je to dobře vystavěný příběh s troškou napětí a hezkým poučeným na závěr. Ale znovu se odehrává v době před 30 lety. A mně napadne, že Pepovi nejlepší historky, co si vzpomínám, pocházejí vždycky ze stejné doby, před 30 a více lety. Co pak od té doby nebyl nikde na dovolené? Nikde později nic zajímavého neprožil, není to divné? Nevím, jestli jsem jediná, kdo si toho všiml a nechtěla bych jej nějak zahambit, ale pořád mi to vrtá hlavou. Jak to, že Pepa nemá nové příběhy? V noci jsem nemohla spát, možná za to mohly ty špekáčky, co jsem snědla, možná i ty dva Pepovy příběhy. Strašně silně mi připomněli nedávný večer se sdílením svědectví o božích zásazích v našem životě. Některá ta svědectví byla také stará přes 30 let. Platí to ještě vůbec? Nemá být svědectví něco čerstvého, nového, co ještě voní životem? Sebelíp podané vyčichlé historky z dávných dob vlastně už ani za svědectví nepovažuji. Ne, že by nebyly platné, že by nemohly zvěstovat slávu Boží, ale pokud nemáte jiný důkaz

takže já jako příjemce musím zkontrolovat připojení. Kde jsem se minula cíle? Kde bude nutné změnit smýšlení? Nutně potřebuju znovu navázat spojení s čerstvým životem. Být blíže.

A je tu sobotní 6. hodina s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je 10. října, Světový den duševního zdraví, Světový den lidí bez domova a také Světový den proti trestu smrti. Hnutí Mary's Meals, které pomáhá milionům dětí v nejchudších zemích, vyhlašuje Světový den kaše. Katolický i anglikánský kalendář připomínají památku svatého Paulína, benediktínského misionáře původem Římana, prvního arcibiskupa v anglickém Yorku. Zemřel v tento den roku 644. 68 let by se dnes dožil Roman Lang, technik a zvukový mistr rádia Proglas. Zemřel v roce 2018. Právě před 45 lety našli na dně macochy tělo studenta brněnské techniky Pavla Švandy, křesťanského disidenta Prasinovce Tomáše Špidlíka, oběti komunismu. 46. narozeniny slaví farář ve Slaném, bosý karmelitán páter Jan Poříz, kaplan základní školy maltéských rytířů a duchovní rádce mládeže kladenského vikariátu. 55. má klavírista ruského židovského původu v Praze Jevrení Kysin. 65. herečka Zuzana Bidžovská. 70. narozeniny slaví běžkyně na lyžích Květa Jeriová-Pecková, trojnásobná olympijská medailistka. 72 let se dožívá režisér, herec a zpěvák, propagátor swingu a dobrého chování Ondřej Havelka. A svátek dnes mají ženy a dívky jménem Marína. To vzniklo z latinského mare a překládá se jako moře. Tak všem Marínám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké počasí přinese sobota? Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě místy až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček s přehledem očekávaných událostí. Od 6:30 se pak můžete přepojit k ranní modlitbě. Zahájíme ji četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranní chval, potom nabídneme duchovní slovo a tuto modlitební půl hodinku završíme slavením mše svaté, kterou budeme od 7:00 přinášet z kostela svatého Augustina v Brně. To tedy výhled na následující hodinu na Proglasu, teď nám bude hrát Čechomor.

14 minut po 6. hodině přinášíme sobotní očekávané události s datem 10.10.2026. V brněnských Židenicích se lidé naposledy rozloučí s katechetkou a teoložkou Ludmilou Javorovou. Zárušní mše svatá začne v poledne a po jejím skončení budou ostatky zesnulé uloženy do hrobu na hřbitově v Tuřanech. Na svatopetrském náměstí ve Vatikánu se večer uskuteční společná modlitba růžence za ukončení válek a pokoj mezi národy. Pobožnost při světle pochodní doprovodí obraz Panny Marie, Matky církve. Jde o druhé z celkem 5 říjnových setkání, která reagují na výzvu papeže Leva XIV. 50. výročí svého kněžského svěcení se připomenou farářky církve Československé husitské Emma Blašková a Jana Wienerová. Slavnostní setkání začne v 10 hodin dopoledne v pražském kostele svatého Václava na Zderaze. V bazilice Navštívení Panny Marie v Milevském klášteře začíná výstava věnovaná eucharistickým zázrakům. Inspirací se stal projekt svatého Karla Akutise, který jejich příběhy zhromažďoval a zpřístupňoval prostřednictvím internetu. Návštěvníci budou mít také možnost uctít jeho relikvii. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život pořádají na Horním náměstí 12. ročník benefičního Dne lidí bez domova. Známé osobnosti budou servírovat polévky z místních restaurací. Kostel svatého Jakuba staršího, Litovickou tvrz a františkánský klášter v Hájku zpřístupní návštěvníkům akce Otevřené památky na Hostivicku. Zájemci se mohou těšit na komentované prohlídky, které jim přiblíží historii jednotlivých míst. Na svatém kopečku u Olomouce představí spisovatel Oldřich Selucký svůj historický román Ta druhá láska. Děj zasazený do období 30leté války přibližuje mimo jiné převoz ostatků svatého Norberta z Magdeburgu na pražský Strahov. Fara v Krnově bude hostit seminář objevného čtení Bible. Kněžím i laikům představí metodu, která pomáhá společně poznávat biblické texty, propojovat je s každodenním životem a sdílet víru s druhými. Mezi Bořislaví a Hradištěm na Teplicku se chystá benefiční běh dvou kostelů. Účastníci se mohou vybrat ze tří tras různé náročnosti. Výtěžek akce podpoří obnovu kostelů v obou obcích, o jejichž záchranu dlouhodobě usilují místní spolky. A do kostela svaté Barbory ve Všekarech na Domažlicku se sjedou pěvecké sbory plzeňské diecéze. Tradiční setkání slibuje prostor pro společné muzicírování a výměnu zkušeností s hudebním doprovodem bohoslužeb. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích začne v pravé poledne pohřeb teoložky Ludmily Javorové. Zemřela v Rejhradském hospici 17. září ve věku 94 let. Hrob bude mít v Brně Tuřanech. Byla klíčovou postavou podzemní církve, společenství koinotés v někdejším Československu. Biskup Felix Maria Davídek jí v situaci ohrožení církve totalitou udělil jáhenské a kněžské svěcení. Salesián páter Zdeněk Jančařík s ní vedl knižní rozhovor s názvem Ty jsi kněz na věky. O posledních dnech Ludmily Javorové Proglasu řekl.
2: Jsme ji doprovázeli, celá skupina žen tady z naší farnosti, i mých kamarádek, i přátel, byli za ní i různí biskupové, byli za ní se loučit vlastně v poslední době, v posledním měsíci, mnozí lidé. A když byla panichída na konci srpna za Felixe Davídka, tak tam přišlo k ní do nemocnice nebo za ní vlastně hodně lidí i ze zahraničí, takže vlastně ona byla velmi aktivní až úplně do konce svého života, i když už skoro neslyšela a nemohla se pořádně hýbat, tak to byla opravdu taková velice dynamická osobnost, no, úžasná žena.
1: Jaké vzpomínky se Salesián Jančařík na Javorovou uchová?
2: Vzpomínám, kudy chodím, protože jsem u ní v jejím bytě na Staré osadě tady v Brně zažil mnoho večerů. Vždycky, když jsme natáčeli knižní rozhovor, který jsme pak vydali, tak mi nalila vínko. Byla to velice taková graciezní osobnost. Opravdu si udržovala takovou kulturu jazyka, vyslovovala všechno velmi zřetelně. Občas jsem ji vezl taky na hřbitov nebo k její sestře, když ještě žila a hodně se o ní starala, protože její sestra byla handicapovaná. Takže opravdu já si odnáším obraz úžasně silné ženy, která nešla o svoje dědictví po Davídkovi až do smrti a přenesla ho opravdu na druhou stranu. Je to vlastně velmi zajímavý osud ženy, která držela, řekněme, prapor toho kněžství, které přijala za velice takových zvláštních důvodů v roce 1970 od Felixe Davídka pro ty ženské místa ve vězení nebo ženské nemocnice. Představovali si tenkrát, že půjde třeba i do Ruska, do Gulagu, takže opravdu ta představa byla taková extrémní. Ona tenkrát cvičila, snažila se být fyzicky velice zdatná, aby přežila prostě ten lágr. Nakonec se do vězení nedostala, ale to prostě, co tenkrát přijala, tak si držela až do konce života. Nikdy toho nebyla úplně zbavená, řekněme, tou oficiální církví. No a po roce 90 opravdu přitahovala spoustu lidí, zvláště žen, které jsou nakloněny tomu ženskému kněžství nebo ženskému jáhenství a opravdu nesla ten prapor tak velice klidně, tak velice tiše a vlastně skromně, nechtěla o tom vlastně vůbec mluvit, ale nesla ho tak až do své smrti.
1: U odkazu Ludmily Javorové míní Zdeněk Jančařík následující.
2: Je to vlastně odkaz jak teologický, je to taková hozená rukavice teologům, lidem, kteří přemýšlejí o ženské roli v církvi. Určitě je to odkaz, který má svůj dopad i v zahraničí, že když si vezmete, tak třeba Andrea Grillo, důležitý teolog italský, který byl nedávno v České republice, tak hned po její smrti vydal takový poměrně dlouhý rozbor teologický toho jejího života. V Polsku budou teďka semináře taky vzpomínkové, v Poznani, ve Varšavě, v Německu určitě taky, protože měla taky kamarádky z Německa. Takže ono je to velmi zajímavé, že to není jenom odkaz, řekněme, brněnské církve nebo prostě nějaký lokální takový výkřik, ale že ona oslovuje mnoho a mnoho lidí.
1: Tolik od Salesiána pátera Zdeňka Jančaříka o zesnulé Ludmile Javorové. Poslední rozloučení s ní se koná od 12 hodin v Brně, v Židenickém kostele a pak Tuřanském hřbitově.

Je 6 hodin 31 minut, sobota 10. října. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě. Nejprve se pojďme začíst do dnešního evangelia.

Z 11. kapitoly podle Lukáše. Když toto Ježíš mluvil, zvolala na něho jedna žena ze zástupu. Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily. On však řekl, spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.

0: tuto chvíli se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jakub.
0: Dnešní texty budou ze sobotní památky Panny Marie. Všechny texty o Panně Marie od stran 1883, v novějším vydání breviáře od strany 1883, ve starším od strany 1666. 1666. Pouze antifony a žalmy budou ze třetího týdne žaltáře od strany 1248, 1248 nebo 1123. 1123. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1883 a 1248. Ve starším 1666 a 1123. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Budíš vděčně velebena, Matko Boží, Maria, která s Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria.
1: Mezi tebe, mezi vinu, od počátku, Maria, všemohoucnost z lásky k Synu nepřátelství vložila.
0: Vypros nám, o drahá Máti, vypros milost, Maria, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila.
1: Na pozemském putování chraň nás hříchu, Maria, aby v rajském radování duše tebe spatřila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Blízko si, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné.
0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. Tvé příkazy chci zachovávat.
1: Volám k tobě, zachraň mě a budu plnit tvá přikázání.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám. Spoléhám na tvá slova.
1: Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.
0: Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí.
1: Blíží se ti, kdo milostivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.
1: Již dlouho vím z tvých přikázání, že jsi je ustanovil na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné.
1: Ať mi pomáhá, Bože, tvá moudrost, ať se mnou pracuje.
0: Bože Otců a milosrdný Pane, ty jsi udělal všechno svým slovem.
1: A svou moudrostí jsi stvořil člověka, aby vládl nad tvorstvem, jenž od tebe vzešlo.
0: Aby svatě a spravedlivě řídil svět a s upřímnou myslí vykonával vládu.
1: Dej mi moudrost, která vedle tebe sedí na trůně, a nevylučuj mě z počtu svých dětí.
0: Vždyť já jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký s kratičkým žitím, který těžko chápe, co je právo a zákon.
1: Neboť i kdyby byl mezi lidmi někdo dokonalý, bez tvé moudrosti by nestál za nic.
0: S tebou je moudrost, která zná tvá díla, která byla přítomná, když jsi stvořil svět.
1: Která ví, co je ti milé, co je správné podle tvých přikázání.
0: Sešli ji ze svatých nebes a od svého slavného trůnu ji pošli.
1: Aby mě pomáhala a se mnou pracovala, abych poznal, co je ti milé.
0: neboť ona vše zná a chápe a povede mě rozvážně v mém díle a ochrání mě svou září.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ať mi pomáhá Bože tvá moudrost, ať se mnou pracuje. Hospodinová věrnost trvá na věky.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy.
1: Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinová věrnost trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodinová věrnost trvá na věky. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

0: Mária, Bůh se tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou.
1: Maria, Bůh se tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou.
0: Zrodila si toho, který tě stvořil.
1: A na věky zůstáváš panou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Maria, Bůh se tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z ruku nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás. Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

V sobotu 27. týdne v mezidobí čteme z prvního listu svatého apoštola Pavla Timoteovi, druhou část 6. kapitoly, podtitul Poslední napomenutí. Muži boží, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu si byl povolán a proto si složil před mnoha svědky slavnostní vyznání. Před Bohem, který všem dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji. Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten příchod nám ukáže ve svůj čas blahoslavený a jediný panovník, král králů a pán pánů. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl ani uvidět nemůže. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Důtklivě připomínej těm, kdo jsou na tomto světě bohatí, aby si o sobě nemysleli, kdo ví co, a aby neskládali svou naději ve věc tak nejistou, jako je bohatství, ale v Boha, který nám všechno hojně poskytuje k užívání. Ať konají dobro, obohacují se dobrými skutky a rádi štědře rozdávají. Tak si mohou naskládat pěkný základ pro budoucnost, aby dosáhli pravého života. Milý Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se prázdným světským řečem a opačným naukám nepravého poznání. Někteří se na to poznání odvolávali a zbloudili ve víře. Milost buď s vámi.

Chtěl bych být zemí, ach více pod doteky tvých pat. Nic než srdce nemít, jen tebe mít rád. Chtěl bych, aby mé oči vodou byly, již do větra z rána vážíš. Aby navždy tvou tvář zrcadlili, kéž tou vodou hrdlo své svlažíš.

a spánek tvůj střežit, pokrývkou jež objímá tvé boky, pro jinou než pro tebe nežít, o všechny života roky. Mé oči plny tebe jsou, zbarveny tvých vlasů vůní, kéž andělé k tobě mě donesou, dej Bože, ať spočinu u ní.

Přiblížila se 7. hodina, kdy budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně, ke které vás společně zveme. Celebrovat bude páter Petr Vrbacký a zpívat budeme píseň číslo 820 z kancionálu. Číslo 820 je to píseň Vychvalujme vesele Matku blahoslavenou, tedy číslo 820.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, ke slavení Eucharistie. Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu a dříve než přijmeme pozvání k Ježíšovu stolu, otevřeme mu své srdce a poprosme ho, aby se nás dotkl svým milosrdenstvím. Litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají. Smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři a sestry, písmo prohlásilo, že všichni jsou hříšníci, tak se tedy vírou v Ježíše Krista dostává zaslíbení těm, kdo věří. Ale než přišla víra, byli jsme hlídáni zákonem jako ve vězení, v očekávání víry, která se měla zjevit. Zákon byl naším vychovatelem pro Krista, abychom z víry došli ospravedlnění. Když však přišla víra, nejsme už pod vychovatelem. Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Ježíše Krista. Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. Už není Žid a nebo Řek, už není otrok a nebo člověk svobodný, už není muž a nebo žena. Všichni jste jeden v Kristu Ježíši. A když patříte Kristu, jste tedy Abrahamovo potomstvo a dědici podle zaslíbení. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu. Blahoslavený život, který tě nosil a prsi, které tě kojily. On však řekl, spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Slyšeli jsme slovo Boží. Ta reakce jakési anonymní prosté ženy ze zástupu vlastně navazuje na Ježíšova slova pronesená předtím a vyjadřují chválu Ježíšovi tím, že velebí jeho matku. Blahoslavený život, který tě nosil. A Ježíš na to významně reaguje. Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Samozřejmě, že je správné Ježíšovu matku chválit, ale víc než pro její tělesné mateřství, pro to spojení, které ona udržovala se svým synem, tedy Božím slovem, od prvního okamžiku, kdy jí toto slovo bylo zvěstováno. Když tedy naslouchala i poslouchala Boží slovo a Boží vůli plnila jako první z lidí. To Ježíšovo vyjádření tedy neznamená odmítnutí té chvály. Spíš ho musíme chápat v duchu, nemluvme o věcech samozřejmých. Spíše se ptejme, zda ta věrnost Božímu slovu, jakou vidíme na Marii, je tak stejně samozřejmá i v našich životech.

0: Bratři a sestry, složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží a prosme ho s upřímnou pokorou.
1: Milosrdný Bože, dej našemu papeži Lvu a biskupu Pavlovi zdraví a sílu pro jejich pastýřskou službu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Posvěcuj všechny věřící, aby statečně vydávali svědectví tvému evangeliu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Potěš malomyslné a podepři slabé.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Veď naši farnost k opravdovosti a věrohodnosti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Chraň nás od náhlé a nenadálé smrti a v poslední hodině buď naši silou.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme na úmysl této mše svaté, která je obětována za Michaela. Bože věčný, vyslyš naše prosby a pomáhej nám nést každodenní kříž, abychom tě milovali nade všechno. O to tě prosíme na přímluvu Panny Marie, matky tvého syna a našeho pána, jenž s tebou žije a kraluje na věky věků.
2: Amen.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, dary, které ti přinášíme podle tvého ustanovení. A když konáme službu, kterou jsi nám uložil a máme účast na Kristově oběti, dokonej naše posvěcení a vykoupení skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné, spravedlivé, dobré a spasitelné Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal. On je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem. Narodil se z Panny. A aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme.

Popravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěti je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedí k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, a Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze Něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče Všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Podle spasitelova příkazu,

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Všemohoucí Bože, ty nás cítíš a vnitřně obnovuješ svátostí těla a krve svého syna. Dej, ať ten, který se stal naším pokrmem, přetváří nás stále více a více k své podobě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věk. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Končí mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně. Celebroval páter Petr Vrbacký. A příští mše svatou na Proglasu budeme opět přenášet z kostela svatého Augustina, tedy zítra v neděli 11. října od 9 hodin.

0: 12. ročník Dne lidí bez domova je dnes v Olomouci na Horním náměstí. Tradiční akci pořádají Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život.
1: Budeme prodávat benefiční misky od firmy Ergonesu s polívkami, které navařily olomoucké restaurace. A vlastně výtěžek z téhle akce půjde pro podporu lidí bydlících v azylových domech, kteří nemají dostatek peněz na to, aby si zajistili travu. Máme přislíbenou účast od 10 podniků. Olomoucká jízdárna počítá s tím, že uvaří boršť, Bistro Paulus Kulajdu, Czech Gen Gastro gulášovou polévku, Hotel Flora valašskou kyselicu, Nutrend World bude vařit zelňačku, paprikovou, vazební věznice, bramboračku s houbami, restaurante Polo frankfurtskou s párkem, kapukou po fazolovou srajčaty, pivnice Doga česnečku a restaurace Stodola tvaruškový krém. A budeme k tomu mít i chléb, který nám dodá sponzorsky pekárna La Sefre. A je to vlastně taková benefice na druhou, protože misky keramické, které vyrábí firma Ergones, která funguje pod Tyflocentrem, tak vlastně tyhle misky nakupují sponzorsky firmy taky z Olomouce, který vlastně ty misky nakoupí. Ergones tím může zaměstnat v chráněné dílně lidi se zrakovým handicapem a ty misky se pak po druhé prodají a podpoří ještě lidi bez domova.
0: Přiblížil pro posluchače Proglasu jménem organizátorů Alexandr Dvořák. Celou událost moderuje Martina Kvítko-Procházková z Rádia Haná.
1: Přijdou nás podpořit známé osobnosti, jako třeba Miroslav Krobot, Lubomír Smékal, Jakub Jurka, pak lidi z Moravského divadla, divadla Tramtárie, fotbalisté Sigmy. Bude tam i zpívat vlastně olomoucký hudebník Miky Hiller, který nás už doprovázel minulý rok. Tradičně vždycky máme sběrné místo během této akce, takže kdokoliv bude chtít podpořit lidi před nadcházející zimou a zastávajícího podzimu, tak může přinést mletou kávu či zápalky pro to, aby se lidi v zimě mohli zahřát buď kávou nebo třeba mít možnost si někde třeba zapálit i plynový vařič a ohřát si něco k jídlu a čaj.
0: Toliko dnešním dní lidí bez domova v Olomouci za pořadatele Alexandr Dvořák.

0: Detox srdce. Takový název dali pořadatelé dnešnímu výročnímu setkání zdravotníků pod Petřínem. Koná se v Praze v řádovém kostele svatého Karla Boromejského a přilehlé aule. Program otevře bohoslužba v 8:30.
1: Samozřejmě mohou přijít i lidé, kteří nechodí na mši svatou a přijdou třeba až později na ty referáty. A v 9:40 už po registraci začínají přednášky. V prvním bloku budou 3 asi půlhodinové, to bude mít kazatel Karel Řežábek z Plzně na téma detox našich vztahů. Já budu mít o sebeodmítání, o tomhle psychologicko-duchovním problému. A páter Jeroným Karmelitán bude mít 5 jazyků omluvy, o tom, jak prosit za odpuštění, jak se omlouvat, aby to dospělo k tomu, kam má. A potom následuje další blok, kdy budou paralelní programy, nebude na výběr, a to už bude doktorka Hošťálková o smíření se s vlastní smrtelností, doktorka Jana Březinová o manipulativních vztazích a opět Karel Řežábek o přijetí svých limitů. No a po přestávce a po obědě máme ve 2 hodiny divadlo jednoho herce od Jana Horáka z Roudnice, František Blázen, protože ještě běží rok svatého Františka, tak se nám hodilo tohle jeho téma.
0: Zhrnula na Proglasu teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová, moderátorka dnešního setkání pod Petřínem pro zdravotníky, lidi z pomáhajících profesí a zájemce z řad široké veřejnosti.
1: Je možné přijít určitě i bez přihlášení a zvlášť třeba na to divadlo po obědě chodí někdy i rodiny s dětmi.

Mou se řítí na rtech báseň, se v řekopí zvedne štít. Větrný mlín vezme stečí, kdo tím jezdcem může být. Má dost cíly, má dost něhy, stěží skryhyš dojetí. O tom, co mu táhne hlavou, nemáš ani ponětí.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna,

italského misionáře původem Římana, prvního arcibiskupa v anglickém Yorku. Zemřel v tento den roku 644. Před 165 lety přišel na svět norský polární badatel, oceanograf a diplomat Fridtjof Nansen, komisař Společnosti národů pro uprchlíky, nositel Nobelovy ceny za mír. Zemřel v roce 1930. Před 140 lety přišel Griswold Lori Laird na bál v Tuxedo Parku ve slavnostním obleku. Ten pak dostal název Tuxedo, čili smoking. 68 let by se dnes dožil Roman Lang, technik a zvukový mistr Rádia Proglas. Zemřel v roce 2018. Před 45 lety našli na dně macochy tělo studenta brněnské techniky Pavla Švandy, křesťanského disidenta Prasinovce Tomáše Špidlíka, oběti komunismu. 46. narozeniny dnes slaví farář ve Slaném, bosý karmelitán páter Jan Poříz, kaplan základní školy maltéských rytířů a duchovní rádce mládeže Klarenského vikariátu. 55. slaví klavírista ruského židovského původu v Praze Jevrení Kysin, 65. herečka Zuzana Bičovská. 70. má běžkyně na lyžích Květa Jeriová Pecková, trojnásobná olympijská medailistka. 72 let se dožívá režisér, herec a zpěvák, propagátor swingu a dobrého chování Ondřej Havelka. A svátek dnes mají ženy a dívky jménem Marina, to vzniklo z latinského mare, což je moře, takže Marina je taková mořská žena. Vyprošujeme k dnešnímu svátku vše dobré všem nositelkám tohoto jména. A jaké bude dnes počasí? Čekáme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat, nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě můžeme naměřit místy až 18 stupňů a v tisíci metrech na horách bude kolem 7 a bude vát mírný, jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká hodinka proudu písniček. Od 9 hodin vám nabízíme slovenské vysílání Radia Vatikán. Potom pokračujeme dopoledním hudebním proudem. V 10 hodin a 20 minut pro vás máme opět komentář Salesiána Michála Martinka očima křesťana. Dnešní epizoda má název Zločinci a lháři nemusí vyhrávat. V 10 hodin a 30 minut vás pak zveme k poslechu Voničky lidových písní a v 11 hodin k poslechu Barvínku. Tam se vydáme po stopách bitvy u Slavkova a přeneseme se tak do roku 1805. Bitva tří císařů, jak je též označována, byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských válek. My zamíříme k mohyle míru, památníku ve Slavkově u Brna, kde navštívíme expozici Bitva tří císařů Slavkov Austerlitz 1805, která byla otevřená k 200. výročí bitvy v roce 2005. To je tedy pozvánka na sobotní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď pokračujeme tedy proudem písniček, zpívá Bára Poláková.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: První volby v životě pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla byly ty první svobodné v Československu, vzpomíná český katolický primas na svém YouTube kanálu. Před komunálními a senátními volbami zároveň uvažoval o volební skepsi, o hledání ideálních kandidátů jako o slepých uličkách a pohledu do zrcadla.
2: Pamatuju si to jako dneska, že jsem stál frontu, protože to byla opravdu doba, kdy se konečně stála fronta na volby. A já jsem radost, že můžu tam nejen hodit to, co uznám za vhodné do té urny, ale že vlastně nějak mohu spolutvořit tu společnost, jejíž jsem součástí, i způsobem tím, že vyberu někoho. Nevím už, koho jsem volil tehda, vůbec si to už nepamatuju, ale za žádné své volby při volbách se nestydím, ale taky musím říct, že nikdy jsem nevolil nějakého absolutního kandidáta, protože jsem ho nikdy nenašel. To je jeden z problémů nebo překážek voleb, že my si tak asi vážíme svého hlasu, řekněme to takhle pozitivně, že ho nechceme nikomu hodit, kdo by nám jako plně nevyhovoval, a to i v parametrech, které ještě vůbec neprojevil. No a pak se divíme, že jsme zvolili člověka a on dělá nějaké chyby a jsme hrozně zklamaní. A přijde mi, že ta společnost, nebo aspoň se to tak jako jeví v těch sdělovacích prostředcích, ale i někdy mezi lidmi, i někdy mezi námi křesťany, že je stále skeptičtější k tomu, že bychom si mohli zvolit někoho dobrého. A už se volá potom po té vládě tvrdé ruky, ale ta musí být tvrdá vůči někomu jinému, nikoli vůči mně. A už hledáme nějakého mesiáše, který to za nás všechno zařídí. A to jsou všechno slepé uličky. A pak vlastně to může vést k rezignaci, že lidé už k volbám nejdou, říkají, nemáme si koho vybrat, všichni jsou stejní. To není pravda.
1: Všichni nejsou stejní a vždycky máme koho vybrat, podtrhuje arcibiskup Přibyl. Jen nemít přemrštěné požadavky.
2: My jako biskupové, když se má jmenovat nový biskup, tak samozřejmě dostáváme nějaké dotazníky a ty dotazníky třeba ani nejsou na jméno, ale na vlastnosti toho kandidáta. A já jsem si kolikrát uvědomil na konci toho svého elaborátu, že vlastně to, co jsem tam nadnesl, tak vlastně takový člověk neexistuje. Jak jsem zahodil a začal jsem psát znova. Bylo potřeba, abych byl milosrdnější, protože jinak nikoho nevyberete. Tak vlastně lidé, kteří něco předvedli, to je asi první měřítko. A to předvedli, to nejsou laciné řeči. My často jsme chytlaví na ty předvolební sliby, ale to prostě nejde, když vám někdo slíbí, že budete bohatý, tak budete bohatý jedině vlastní prací. Nejde spravit všechny silnice světa najednou. Nejde vybudovat všechny železnice. Nejde všechno změnit jako mávnutím kouzelného proutku, ale zase když se tvoří ty volební programy, tak prostě se tam musí dát nějaký ideál. A tak ten ideál by měl být nějak jako mravný, rozhodně by tam nemělo být něco, co by té společnosti škodilo, a to jako křesťané bychom měli poznat. Například by tam neměla být nenávist vůči nějaké skupině lidí, i takových, kteří nám nevyhovujou a máme na ně dopal, jak se říká. Potom bychom měli opravdu vybírat lidi, kteří něco dokázali, ale pro ty druhé, ne pro sebe. Protože některé ty zázračné kariéry nás sice mohou oslnit, ale to ještě vůbec neznamená, že ten člověk pro nás je prstem.
1: Na místo podléhání prázdným předvolebním slibům nebo reptání u piva či na internetu se dívejme na lidi, kteří už pro druhé něco poctivého udělali, vybízí arcibiskup Přibyl.
2: Já znám tolik starostů a starostek, kteří by za tu svou obec dýchali. A kolikrát se jim stává, že na ně někdo štěká přes plot. A není to pes, ale jeho pán. Protože neodvezli popelnice, protože ona se neposekala tráva, protože tamto a tamto. Ale že bychom někdy otevřeli vrátka a třeba tu popelnici postavili. Nebo posekali tu trávu. Nebo tomu starostovi poděkovali, že se o nás stará. I jsem jednou takhle s takovým starostou šel po obci a zažil jsem to opravdu na vlastní kůži. A bylo mi smutno. Takže dívejme se na to, jak ti starostky a starostové, primátoři a primátorky pro nás pracují. Myslím si, že čím menší obec, tím je to tak jako víc opravdu přímočaré. Samozřejmě v těch velkých městech už nastupuje i ta velká politika, ale jestliže něco víceméně fungovalo, tak si nemyslím, že teď přijde nějaký zázračný člověk a úplně to změní o 100%.
1: Podle arcibiskupa Přibyla je třeba být nohama na zemi a zároveň mít ideály.
2: Musíme současně nehledat někoho, kdo to za nás všechno vyřídí, i když nám to je schopen slíbit, ale někoho, kdo má pokoru, kdo řekne, já budu se snažit dělat to, co dokážu, ze všech svých sil, jsem ochoten se věnovat tomu jako službě, ale nemůžu vám slíbit, že bude všechno dobře. Takhle to mám já i u sebe, já taky nemůžu říct, že budu světec a že bude všechno v pořádku, ale dám do toho všechno, co je v mých silách. Takových lidí je dost.
1: Co když vhodného kandidáta nenajdeme? Arcibiskup Stanislav Přibyl povzbuzuje.
2: Pak se tedy pro příště zamyslete nad sebou, jestli ten vhodný kandidát nejste vlastně vy a nezapomněli jste se podívat do zrcadla. Oni nerostou jak houby po dešti, ti kandidáti do těch obecních a jiných zastupitelstev i do jakékoliv politiky, ale jsme to my, kdo máme utvářet tu společnost, tak popřemýšlejte, jestli třeba příště za 4 roky byste se neměli stát zastupitelem, zastupitelkou, starostou nebo starostkou, případně primátorem či primátorkou. Určitě je mezi námi mnoho ještě neobjevených talentů.
1: Celé aktuální zamyšlení pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla k volbám najdete na YouTube. Připomeňme, že volby do obecních zastupitelstev probíhají ještě dnes do 14 hodin. Společně s nimi se v některých obvodech koná i první kolo voleb do Senátu.

na hrudi zakrýváš ránu, vždyť se to, tatínku, zahojí. Venku se plíská a všechen ten déšť mi kape z očí.

0: teď tu dýcháme, smáká se, smáká nad naší krajinou, déšť přišel o trochu dřív. Dneska mě, prosím tě, obejmi o trochu víc.
1: Romští i neromští křesťané z různých církví se dnes setkají v Ústí nad Labem na konferenci Společně k lidem. Chtějí sdílet zkušenosti s tím, jak jednotlivé církve a křesťanské iniciativy hledají cesty k lidem, k Romům, dětem, mladým lidem, lidem s postižením i dalším skupinám. Součástí programu bude také představení publikace Romské duchovní texty a písně. Konferenci organizuje Církev adventistů 7. dne společně s pracovní skupinou pro Romy Ekumenické rady církví. Podrobnosti má předseda této skupiny farář Českobratrské církve evangelické pro menšiny Mikuláš Vymětal.
2: Je to vlastně celodenní konference, která začíná v 10 hodin dopoledne, začíná bohoslužbou romskou, která bude částečně v romštině. Některé písničky budou určitě v romštině, některé taky nevím, protože je to bohoslužba místního sboru, kázání bude v češtině, modlitba bude v romštině, takže proto je takové opravdu jako česko-romská bohoslužba. O té bohoslužbě pak bude vlastně společný oběd. Adventisté jsou známí tím, že jako dobře vaří a dobře vegetariánsky vaří, tak jsem zvědav, co nás tam čeká. A pak nás čeká odpolední část, která bude opravdu skutečně konference od 14:00. Tam se vlastně z různých církví budou vlastně vyprávět o tom, jak se věnují Romům. Apoštolská církev, adventistická církev, armáda spásy, katolická církev, církev československá husitská. A já jsem evangelický farář, ale nebudu mluvit tolik o tom, co děláme v evangelické církvi, ale budu uvádět modlitební knihu romské modlitby a písně, která je dvojazyčná, že všechny modlitby jsou tam česky a pak romsky. A protože jsou různé romské dialekty, tak třeba odčenáš je tam na dvou různých romských překladech. A správná konference má taky končit nějakým sdílením, takže na závěr o 16:00 pak budeme spolu sedět a povídat si nad dobrou romskou kávou.
1: Farář Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal k iniciativě dodává.
2: Komise pro Romy Ekumenické rady církví vlastně se dlouhodobě jako věnuje tematikou začlenění Romů do církve a taky vlastně jakým způsobem vlastně křesťané, kteří jsou Romové, jsou v církvi vítáni a jak dosáhnout k tomu, aby v církvi byli opravdu jako vítáni. Máme vlastně mnoho takových míst, kde jsou živí romský sbory a tak jednou za rok pořádáme konferenci, kde se vlastně setkávají romští i neromští křesťané, kteří přijdou z celé České republiky. Ústí nad Labem je místo, kde je hodně Romů a kde jako pěkný romský sbor adventistické církve, tak letošní konference, která má téma Společně s Bohem, má téma bohoslužby a Společně k lidem je téma té konference, tak se koná právě v Ústí. Pořádáme to i z takových jako praktických důvodů, že se rádi vždycky vidíme, že to je jako velký obohacení pro ty, kteří přijedou někteří až z Ostravska se svými písněmi a taky jsou mezi náma přátelské vztahy, protože je to vlastně zajímavé, jak máme některá témata jako společná v práci s Romy a práci romských církví, potom každá církev svůj úkol sdílet evangelium s Romy taky vnímá jiným způsobem. Takže když se o tom společně bavíme, tak to chápeme jako třejší, než bychom čekali a že ne každý musí být jako stejný jako ty ostatní. Já vlastně všade mezi křesťany, celocírkevní farář pro menšiny, tak potkávám lidi, kteří mají Romy rádi, i když to sami Romové nejsou a hledají k ním cestu. Tak myslím si, že pro ně je to jakoby to nejlepší, že se mohou takhle setkat a někteří poprvé přijdou na romské bohoslužby. Když přijdou Romové na neromské bohoslužby, tak dost často se jim tam stane, že některý lidi na ně nekoukají moc hezky, že tam nejsou vítaní. Když to na romských bohoslužbách neromové jsou většinou vítaní a jsou rádi, že za nimi ti neromové přišli, ti romové, tak to mohou zažít a myslím, že to taky vlastně jako příležitost i pro křesťany z Ústí nad Labem, kterých není moc vlastně do ekumeny zařadit taky romský sbor a poprvé se jako potkat s Romy a poprvé být na romský bohoslužbě. Poprvé to bývá většinou jako hezká, zajímavá zkušenost.
1: Konference začne ve 14 hodin v modlitebně církve bratrské v Ústí nad Labem. Pozval nás na ní předseda pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví Mikuláš Vymětal.

0: Je 8 hodin 30 minut, sobota 10. října. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Dnes je Světový den duševního zdraví, Světový den lidí bez domova a také Světový den proti trestu smrti. Hnutí Mary Smiles, které pomáhá milionům dětí v nejchudších zemích, vyhlašuje Světový den kaše. Katolický i anglikánský kalendář připomínají památku svatého Paulína, benediktínského misionáře původem Římana, prvního arcibiskupa v anglickém Yorku. Zemřel v tento den roku 644. A podle kalendáře občanského má svátek Marina. Toto jméno je z latiny, z latinského slova mare, a to znamená moře. Tak Marina, blahopřejeme k dnešnímu svátku. Uvařit si kaši, podělit se o ní s ostatními a částku, kterou bychom běžně zaplatili za oběd, věnovat na pomoc dětem. K tomu vybízí hnutí Mary Smiles v kampani Hrnečku vař. Tu vyhlašuje právě k dnešnímu dni, Světovému dni kaše.
1: Jednoduchým gestem se chceme připomenout, jak důležitou roli hraje kaše v našem příběhu. Mary Smiles nyní cítí každý školní den více než 3 miliony dětí a v mnoha programových zemích je tato kukuřično-sojová kaše obohacená o základní vitamíny a minerály jediným jídlem, které tyto děti za celý den dostanou. Díky přidaným vitaminům získávají děti i další klíčové živiny potřebné pro zdravý vývoj.
0: Doplnila zakladatelka české pobočky Mary Smiles a členka její správní rady Lucy Nečesalová. Zájemci mohou pomoci ve třech krocích: vařit, sdílet, darovat.
1: Můžete si uvařit naši kaši Likuny Pala, kterou si můžete zakoupit na našem e-shopu, nebo svoji oblíbenou kaši. Můžete si ji uvařit doma, ve škole, v práci nebo přáteli. Ozdobte si ji svými oblíbenými ingrediencemi, vyfoťte a sdílejte na svých sociálních sítích s hashtagem Hrnečku var a označením @MarySmiles. A v rámci Hrnečku vař můžete podpořit vlastně činnost Mary Smiles tím, že darujete částku, kterou byste běžně zaplatili za svůj oběd. V rámci této výzvy mohou účastníci, kteří zašlou svoji fotku, vyhrát kuchařku Věry Stranadové Vtipná kaše. Výzva končí 18.10. Poté vylosujeme tři zaslané kaše. Tímto pak zašleme kuchařku s osobním věnováním autorky.
0: Tolik od Lucy Nečesalové z české pobočky mezinárodního hnutí Mary Smiles.

0: V Hostivici a v Hájku u Prahy se dnes koná akce Otevřené památky. Informuje o tom Tomáš Koňařík za pořádající spolek Hostivice město.
1: Bude možné navštívit tři důležité památky. První z nich je kostel z poloviny 13. století, kde budou prohlídky v 9 hodin, v 10 hodin a v 11 hodin. A bude možné nahlédnout i do věže, kde jsou instalované nové zvony. Provázet bude Tomáš Koňařík. Druhou otevřenou památkou bude Litovická tvrz, což je velice významný doklad profání vrcholné gotiky. Po tvrzi bude od 10.30 a od 13 hodin provázet docent Michal Rykl. Třetí památkou, která bude otevřená, je františkánský klášter v Hájku. Nachází se zde nejstarší dochovaná loreta za Alpami a vede k němu 20 kilometrů dlouhá poutní cesta z pražské Malovanky. Není bez zajímavosti, že klášter v Hájku býval druhým největším poutním místem v Čechách hned po Svaté hoře u Příbrami. Klášterem bude provázet paní Lucie Sirovátková, prohlídky budou začínat v 9.30 a ve 13 hodin.
0: Řekl pro Glasu Tomáš Koňařík ze spolku Hostivice město. Na pořádání se podílejí i místní spolky Přátelé svatého Františka, Poutní cesta Hájek a Hostivické zvony.

0: Dohráli obejváci. V kostele na nebevzetí Panny Marie ve Zlaté koruně na Českokrumlovsku se dnes večer uskuteční koncert k poctě tamního učitele, varhaníka a skladatele Antonína Borového. Proglas informoval Jan Bouček za pořádající organizaci Sancta Spina Corona, Sdružení přátel Zlaté koruny.
1: Sdružení přátel Zlaté koruny vzniklo v roce 2012 a snaží se přispívat ke kulturnímu životu celé naší obce. Pořádáme především koncerty a přednášky, často spojené s historií Zlaté koruny. Jedné pozoruhodné osobnosti naší historie bude věnován i náš nejbližší koncert. Antonín Borový přišel do Zlaté koruny roku 1782 jako učitel, a to díky svému o 2 roky staršímu bratru Otovi, který byl tehdy mnichem zlatokorunského kláštera a působil zde jako regens chóry. Antonín Borový byl nejen učitelem, ale také spisovatelem, varhaníkem a hudebním skladatelem. Zanechal nám rovněž mimořádně cennou školní kroniku, do níž nezapisoval pouze školní záležitosti, ale zachycoval i události z každodenního života Zlaté koruny.
0: Dnes od 18 hodin zazní v Mariánském chrámu ve Zlaté koruně skladby Borového i jeho současníků, doplněné díly známých barokních autorů. Na historické varhany zahraje Petr Vacek z hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který se tvorbou Antonína Borového odborně zabývá. Koncert povede slovem a představí nové poznatky z výzkumu. Vstupenky jsou k dispozici na místě.

0: Farnost Dub nad Moravou pořádá dnes Evropskou mysliveckou pouť. Tradiční mezinárodní setkání se v poutním chrámu očišťování Panny Marie koná už po 19. A jak tato tradice propojující středoevropské myslivce vznikla, přiblížil tamní duchovní správce páter Jan Kornek.
1: První pouť 20 let tomu nebyla evropská, jenom normální myslivecká pouť. No a spousta kamarádů z Polska, ze Slovenska i myslivci mě poprosili, že by nešlo udělat něco pro Evropu a zvlášť tady střední Evropu. Tak říkám, tak dobře, tak jsme začali, takže tento rok už bude 19. evropská myslivecká pouť. No, takže tam přijde i z Polska, z Německa, Slovenska, z Maďarska, takže každý rok má někdo jiný na starosti. Minulém roce bylo Polsko, teď mají Česky, i biskup, i všechny. Příští rok mají Slováci na starosti pouť. Takže se tam vystřídají a vyměňují všechny názory, tradice, zvyky a tak dále, jaké jsou v těch státech.
0: Slavnostní program zahájí dnes dopoledne myslivecké fanfáry a mše svatá celebrovaná pomocným olomouckým biskupem Antonínem Baslerem. Následovat bude pasování na myslivce, ukázky vábení jelenů nebo vystoupení trubačů. Poutníci se budou moci zastavit také u benefičního stánku sbírky Trámy pro dub, která pomáhá zachránit historické zastřešení poutního kostela.
1: Postupně vybíráme jako na té trámy, na ošetření, na sanaci. Tam rozpočet byl 21 milionů, to by musel tady být ještě dalších 50 let, abym to tady vybral vše. Takže od koruny do koruny a uvidíme, na kolik to všechno zvládneme.
0: Uzavírá farář Dubu nad Moravou páter Jan Kornek. Podrobný harmonogram dnešní myslivecké pouti je dostupný na stránkách farnosti.

začal povlovně učit se mlčet větu, kterou chtěl doslovně horlivě předat světu. Jen mlčky sledoval jistotu kolejnic, které ti neuhnou, bys mluvil sebe víc.

0: Včera večer se v brněnském sále milosrdných bratří udělovaly ceny Celestina Opice za práci s nemocnými a potřebnými. Tradice tohoto ocenění byla založena v roce 2010 a uděluje ho každý rok řád milosrdných bratří. A bratra Martina Macka už v tuto chvíli vítáme po telefonních linkách v našem sobotním vysílání, abychom ho poprosili o takové krátké ohlédnutí za včerejším slavnostním večerem. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas.
0: Bratře Martine, na začátek bych vás poprosila, kdybyste mohl nějak v krátkosti představit osobnost Celestina Opice.
1: Celestin Opic byl bratr, který ve své době v 19. století posunul pomoc druhému člověku na tehdejší době trošku nepochopitelně, protože zaváděl v medicíně skrz prostředky, skrz éter odstraňoval bolest. To znamená, dneska tomu říkáme anestezie. Posunul to anesteziologii až na úroveň, že se mohlo začít operovat. Bavila ho medicína, studoval ve Vídni a dal vlastně základy tomu, aby dneska přes anesteziologii, přes umrtvení určité části lidského těla se dalo operovat, dneska už naprosto nepochopitelné, třeba oční a velmi jemné operace, které dřív nepřicházely v úvahu. Odstranil bolest vlastně člověka.
0: A teď tedy ta zásadní otázka, komu jste letos udělili ocenění a čím vás laureáti zaujali?
1: Tak letos jsme vybrali 3 laureáty. Vždycky vybíráme, jsou to nominované osobnosti nebo i skupiny z Čech, Slovenska nebo i dalšího zahraničí, který nás nějakým způsobem zaujmou a snažíme se vybrat z té široké palety té hospitality, to znamená pomoci druhému člověku. Jedním z nich byl pan magistr Petr Šucha, který pracuje s lidmi, jež denním chlebem je bolest, odmítnutí a opakovaná lidská selhání, lidmi, kteří jsou absolutně vytěsňováni na okraji společnosti, a to jsou lidi bez domova. Pan magistr Šucha ty lidi navštěvuje, komunikuje s nimi, oni musí s tou komunikací s pomocí souhlasit a on vybavuje základní prostředky, aby se navrátili do takzvaně běžného způsobu života, jako je občanský průkaz, potom případně schánění ubytování, léčby nebo schánění stravy. Toto, jak říkal, má ne vždycky úspěch, je to velká mravenčí práce, setkává se i s odmítnutím, ale ta práce ho neskutečně baví a dělá ji hrozně rád a pracuje jako kurátor na Praze 2. Tak to je první laureát. Druhý laureát, který získal toto ocenění, byla skupina nebo nezisková organizace Siriri a ta působí ve Středoafrické republice. Já nemůžu vyjmenovat české projekty, které tam dělají. Můžu vypíchnout třeba tím, že podporují vzdělávání mladých lidí, podporují zdravotní činnost nemocnic, podporují takzvanou školu hrou, která edukuje a vybavuje mladé lidi, aby dostali základní vzdělání na všech úrovních typu škol. My jsme měli tu nenaplánovanou možnost, že včera na tom koncertě byl pan doktor Cedric Onepone z Afriky. Byl to první doktor, který skrz tuto organizaci Siriri neziskovou mohl vystudovat a už v oblasti, která má několik milionů, působí jako lékař, nefrolog, vysloveních je tam jenom pár ty příklady nebo ty věci, které on tam léčí, tak jsou pro nás Evropany naprosto nepochopitelné a edukuje další, to znamená dává ty zkušenosti a motivuje další mladé lidi, aby změnili tu Středoafrickou republiku z té chudoby, aby tam to vzdělání nastalo. A třetí oceněný byl pan Tomáš Studeník. To jsme poprvé po těch 17 letech, mám vždycky hroznou radost, když odevřeme úplně jinou dimenzi hospitality. A tento pan Tomáš Studeník pracuje v inovativních technologických projektech. Je vlastně mimo jiných jeho projektů, ten zásadní, o který jsme mluvili, byl projekt Celestín, kde našel inspiraci u Celestína Opice. Má ambice v digitálním zdravotnictví, je vstup na mimo evropský a evropský trh a dává zde prostor mladým lidem z technologického a medicínského prostředí realizovat své vize. Tak to by ještě nebylo tak zajímavý, ale on do toho dává tu duchovní dimenzi pomoc druhému člověku. V těch technologiích, které dneska nás obklopují až po umělou inteligenci, chce, aby ty lidi, kteří to používají a kteří studují a připraví nějaký produkt, který možná se bude používat v nemocnicích běžně za nějakých pár desítek nebo pár let, tak ale aby tam byl vždycky přítomný Kristus, aby tam bylo to duchovné, aby tam byl ten člověk. A to si myslím, že je naprosto zásadní, aby se ta technologie, která nás dneska, jak jsem říkal, obklopuje, jako je AI, aby nás to, a on to tam přímo jmenoval, spoustu těch technických věcí, od nás svět posouvá, můžou složit dobru i zlu a on se snaží proto, aby ty pokroky se využily, ale pro dobro člověka. Takže to byly tři lidi, které jsme včera ocenili.
0: Děkujeme za představení letošních laureátů a na závěr bych se ještě zeptala, jak dlouho jste je vybírali a celkově podle jakých kritérií volíte, co musí takový kandidát splňovat?
1: Ano. Já si vybíráme z návrhů lidí, kteří nám napíšou a tady bych poprosil posluchače Proglasu, pokud vědí o někom, zašlete nám návrh jakéhokoliv člověka, společnosti. Máme takovou databázi potom interní, kde když dostaneme inspiraci, když dostaneme o nějakém člověku organizaci, že by mohla tuto cenu získat, tak to zhromažďujeme a potom někdy na jaře probíráme. Máme interně naší komisi, která je složena z dvou bratří a dvou našich spolupracovníků, milosrdných bratří. Každý nezávisle na sobě vybere počet, vždycky si stanovíme třeba pěti lidí, to se oboduje a z toho vystoupí potom tolik nominantů, kolik si řekneme, že pro tento rok chceme udělit, někdy udělujeme tři, někdy čtyři, někdy i pět. Pokud se shodneme nebo nemůžeme shodnout, že nám vyjde víc se stejným počtem bodů, tak přikračujeme k dalšímu kolu. Snažíme se to vybírat tak, jak jsem řekl na začátku, aby jsme obsáhli tu hospitalitu veškeré šíři, to znamená, aby jsme zachytili ten pomoc druhému člověku z těch nominantů ze všech oblastí, kde lidi druhému člověku pomáhají. A to není jenom nemocnice nebo pomoc druhému člověku v oblasti zdravotnictví, ale jak jsem třeba u toho posledního řekl, může to být i právě těch dnešních moderních technologických prostředcích, jako je umělá inteligence, použít to pro dobro, pro vývoj nějakých medicinských produktů, které budou sloužit k dobru člověku.
0: Shrnuje pro sobotní vysílání Proglasu bratr Martin Macek z řádu milosrdných bratří. Moc vám děkuji za váš čas, gratulace oceněným a ať se vám daří.
1: Moc děkuji a přeju všem požehnanou sobotu s Pánem Bohem.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena, vrásky, úsměv.

0: každé ráno vstane Sisyfa.
1: Sisyfa.
0: Pomodlí se.
1: Amen.
0: To se má.

0: V Hradci Králové se dnes a zítra koná oslava 360. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí. Informuje o tom náš redaktor ve městě Martin Weisbauer.
1: Oslavy započnou o 7:30 večer slavnostní mší svatou s doprovodem zdejšího chrámového sboru. Další den pak zde ještě proběhnou 3 mše svaté, a to v 8 hodin ráno, v 10 hodin dopoledne pro rodiny s dětmi a o 6:30 večer. Kostel postavili jezuité a je významnou barokní stavbou. Zajímavostí je zde i zvon Panny Marie z roku 1766, který jako jediný z původní zvonové výbavy přežil pozdější požáry i rekvizice.

0: To byla kapela Jelen v písni Na schodech do kostela. Dnes se chystá závěrečný koncert 9. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem. Vystoupí belgický soubor La Pense Rosa. Více ředitel festivalu Vít Podroužek.
1: V programu, který bude zaměřen na dílo Claudia Monteverdiho pod názvem Si dolce il tormento, dále zazní i díla Giovanni Kapsbergera, Biagio Mariniho, Tarquinio Merulli, ale také Barbary Strozzi. Diváci se mohou těšit na dobové nástroje, například viola da gamba, eorba nebo barokní housle. Zpívat bude Setkin Elbers a soubor vede Maja Silberstein.
0: Doplňme, že dnešní koncert zazní v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích od 19 hodin a 30 minut.

světle. Každá spravedlnost čeká, vím, že si počká na svůj čas. A přitom po provázku deště

Odbyla 10. hodina v sobotu 10. října, máte naladěný Proglas a dobrý poslech přeje Natálie Fajtová. Dnes je Světový den duševního zdraví, Světový den lidí bez domova a také Světový den proti trestu smrti. Hnutí Mary's Meals, které pomáhá milionům dětí v nejchudších zemích, vyhlašuje Světový den kaše. Katolický i anglikánský kalendář připomínají památku svatého Paulína, benediktínského misionáře původem Římana, prvního arcibiskupa v anglickém Yorku. Zemřel v tento den roku 644. Před 165 lety přišel na svět norský polární badatel, oceanograf a diplomat Fridtjof Nansen, komisař Společnosti národů pro uprchlíky, nositel Nobelovy ceny za mír. Zemřel v roce 1930. Před 145 lety, 10. října 1881, zemřel apoštol Afriky svatý Daniel Comboni, italský misionář a první biskup v sudánském Chartúmu. Před 140 lety přišel Griswold Lorillard na bál v Tuxedo Parku ve slavnostním obleku. Ten pak dostal název Tuxedo, čili smoking. 135 let nás dělí od narození Baťova, dvorního zlínského architekta a sochaře Františka Lidie Gahury. Naposledy vydechl v roce 1958. 68 let by se dožil Roman Lang, technik a zvukový mistr Rádia Proglas. Zemřel v roce 2018. Právě před 45 lety našli na dně Macochy tělo studenta brněnské techniky Pavla Švandy, křesťanského disidenta Prasinovce Tomáše Špidlíka, oběti komunismu. 46. narozeniny dnes slaví farář ve Slaném, bosý karmelitán páter Jan Poříz, kaplan základní školy maltéských rytířů a duchovní rádce mládeže.

déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě místy až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. A bude vát mírný, jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Tolik o počasí. A co nás čeká ve vysílání ve zbývajícím dopoledním čase na Proglasu? V 10 hodin a 20 minut opět nabídneme komentář Salesiána Michaela Martinka očima křesťana. Dnes to bude o tom, že zločinci a lháři nemusí vyhrávat. V 10.30 pak naladíte Voničku lidových písní a od 11. hodiny Barvínek. Tam se dnes vydáme po stopách bitvy u Slavkova a přeneseme se tak do roku 1805. Bitva tří císařů, jak je též označována, byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských válek. My zamíříme k mohyle míru, památníku ve Slavkově u Brna, kde navštívíme expozici Bitva tří císařů Slavkov Austerlitz 1805, která byla otevřena k 200. výročí bitvy v roce 2005. To je tedy tip pro vás a teď pokračujeme dopoledním hudebním proudem, zpívá Václav Neckář.

0: Další koncert podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci nabídne průřez duchovní hudbou napříč staletími. Zazní dnes od 19 hodin v kostele Panny Marie Sněžné. Mluvší přehlídky Jitka Korpasová doplňuje.
1: Posluchači prožijí cestu od vrcholné renesanční polyfonie až po současné autory. Hlavním bodem programu bude Sunrise Mass. Jde o výjimečnou vokálně instrumentální kompozici od norského skladatele Uli Jejla. Přestože využívá tradiční texty latinského dnešního ordinária, dílo je koncipováno jako osobitá hudební meditace nad duchovní cestou člověka od temnoty k vnitřnímu světlu, harmonii a smíření. Na koncertě spojí své síly vyhlášený místní dětský pěvecký sbor Campanella Olomouc, dále komorní sbor Bel Canto a sbor Olio.

0: Tam připravila umělecká vedoucí a sbormistrině Jana Sinková a celé hudební těleso pak na koncertě povede dirigent Zbyněk Červenka. Ještě připomenu, že letos v červenci reprezentoval sbor Campanella naši zemi v Asii, kde získal 2 zlaté medaile na Mezinárodním festivalu v Singapuru.
1: Ve středu se v olomouckém kostele Zvěstování Páně u kapucínů představí projekt Ingrediente, pokračuje Jitka Korpasová.
0: Umělci, kteří na koncertě vystoupí, tedy Jiří Hodina zpěv, Tomáš Reindl picí nástroje, Meluzín de Pa, Viola da Gamba, v čele s trumpetistkou Štěpánkou Balcarovou nabídnou posluchačům nevšední dialog mezi starým stylem gregoriánského chorálu a moderní jazzovou improvizací.
1: Podrobnosti k programu i prodeji vstupenek najdou zájemci na webu podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc.
2: Ty si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámu, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. Pátek večer na náměstí, 1000 bublin samým štěstím udělám. Asi jsem na bednu, tak ve čtvrt na jednu nasednu a poletí. Saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím na střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí 1000 bublin pro své štěstí udělám.

těžko se uvěří, že jsem jak pápěří, to bude tím, že nejsem hodný do bytu.

0: Církev bratrská v Kutné Hoře zve na dnešní přednášku 150 let církve bratrské klepe na dveře. Hostem setkání z cyklu Besedy na slovíčko bude od 17 hodin historik a hudebník Tomáš V. Pavlíček, sdělil Proglasu pořadatel Zbyněk Bartoš.
1: O létech komunismu se v církvi bratrské dlouho moc nemluvilo. Historik, muzikant a badatel Tomáš V. Pavlíček se k ním teď vrací. Je spoluautorem chystané knihy ke 150 letům církve, kde se věnuje právě této éře. Řeč ale přijde i na jeho práci historika, na hudbu v širším pojetí a na život vůbec. Přijďte na besedu na slovíčko s Tomášem V. Pavlíčkem ve velkém sále Církve bratrské v Kutné Hoře, Masarykova 321. Ptát se budou kazatel Jakub Ptáček a historik Zdeněk Beran. Vstup volný, zváni jsou úplně všichni. Předchozí rozhovory z cyklu na slovíčko najdete na stránkách cbkh.cz.

za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí, za těmi horami. Za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

0: za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i bijuť armaty, tam, kde nikoli vám nepobúvate.
1: Charitativní štafeta Pírův běh zítra odstartuje v Ostravě v Bělském lese na okruhu zvaném Piliňák. Akce zároveň připomene zakladatele skautského oddílu 48 Huga Mandovského zvaného Píro. Dobrovolné startovné podpoří rekonstrukci onkologické čekárny ve fakultní nemocnici Ostrava. Podrobnosti za organizátory běhu doplní Vlasta Fabiánová.
2: Štafety se mohou účastnit 3- až 5členné týmy kamarádů, rodin nebo firem. Kromě běhu na vás bude čekat bohatý doprovodný program, který zahájí ve 13 hodin Kuba Mazuch. První kategorie startuje ve 13.15. Pokud nechcete běžet, můžete na akci přijít a podpořit dobrou věc. Z pěkného zážitku se může navíc stát chvíle, která dává hlubší smysl. Všechny informace najdete na www.pirovbieh.cz. Akce se koná poblíž restaurace Koliba v Bělském lese, ale musíme vás upozornit, že zde nebude pro účastníky možnost parkování.
1: Zájemci se mohou registrovat přímo na místě od 11 hodin. Konec registrace je hodinu před startem dané kategorie.

0: A v 10 hodin a 20 minut už vám nabízíme slíbený komentář Salesiána Michaela Martinka očima křesťana.
1: Zdravím vás z Líšně. Prezident Donald Trump se domnívá, že soudy by neměly omezovat výkon jeho moci. Některá jejich rozhodnutí už nerespektoval. Americká demokracie a právní stát jsou definitivně ohroženy. To je citát od americké ústavní právničky Bernadette Meyer. Důkazů toho, že tamní demokracie je skutečně ohrožena, najdeme spoustu. Neuznání výsledku voleb, odmítání komunikace s kritickými médii, vydávání exekutivních příkazů, které jsou v rozporu s ústavou, rozpoutání války bez souhlasu kongresu a tak dále. Trumpa přitom volila většina amerických křesťanů, evangelíků i katolíků. A oni věděli, co je to za člověka, jaká je jeho morálka a jaké má úmysly. Jak je to možné? V Americe je mnohem silnější než v Evropě takzvané to politické křesťanství, tedy přesvědčení, že politické orgány by měly prosazovat křesťanské hodnoty všemi mocenskými prostředky, a to i tehdy, když s tím většina občanů nesouhlasí. S odůvodněním, že boží zákony jsou přednější než ty lidské a že tedy kvůli jejich prosazení je správné obcházet i ústavu, soudy, výsledky voleb a další demokratické mechanismy. Přesně podle tohoto vzorce postupuje současná americká administrativa a proto ji taky podporuje mnoho křesťanů. Jenže, kde máme jistotu, že to, co si usmyslí nějaká parta lidí, navíc s velmi pochybným morálním profilem, že právě to je vůle boží. Ano, oni mají jeden argument, který je z křesťanského pohledu relevantní, odmítání potratů. Jenže i tady víme, že samotný plošný zákaz toho moc nevyřeší. Ale hlavně na druhé misce vah jsou desítky jiných názorů a rozhodnutí, které určitě nejsou křesťanské. Odmítání pomoci sociálně slabším, násilné deportace migrantů, snaha o ovládání území cizích států, odmítání pravdy o globálních problémech, o globální ekologické krizi, omezování svobody vědeckého bádání, ideologické zásahy do výuky na všech stupních škol, vyvolání zbytečné války, která způsobila celosvětovou energetickou krizi. Ne, křesťanské hodnoty neprosadíme tím, že zrušíme demokracii. Už papež Jan Pavel II. Napsal v encyklice Centesimus Annus, že církev si váží systému demokracie, protože zajišťuje účast občanů na politickém rozhodování, zaručuje ovládaným možnost volit a kontrolovat své vlády a v případě nutnosti je pokojnou cestou vyměnit. Nemůže proto církev schvalovat vytváření úzkých vůdčích skupin, které si uzurpují moc na základě svých zvláštních zájmů nebo ideologických záměrů. My zatím nejsme tak daleko jako Spojené státy, ale těch politiků, kteří uctívají Trumpa a vidí v něm svůj vzor, máme taky hodně. A politiků i celých stran, které ničí demokratický systém, máme dost. Volí je bohužel i mnozí křesťané. Uvědomují si tito naši přátelé, kolegové, často rodinní příslušníci, lidé, kteří sedí vedle nás v kostelní lavici, uvědomují si, že zneužívají svou víru k destrukci demokracie. Mluvil o tom nedávno i papež Lev v souvislosti s tím politickým vzestupem krajní pravice v Německu a ve Francii. Řekl, že se objevuje kombinace těchto krajně pravicových názorů s určitým druhem náboženství, o kterém nejen já, ale i představitelé katolické i protestantské církve v Německu otevřeně říkají, že nejde o autentický projev křesťanství. Tyto extremistické myšlenky možná způsobí mnohem větší škody, než si v tuto chvíli uvědomujeme. To je slovo současného papeže. My teď máme před sebou senátní a komunální volby. Komu dáme ten svůj hlas? Tomu, kdo má nejbarvnější billboard? Nebo nejhloupější volební slogan? Kdo si dojemně drží ruku na srdci nebo hrdě přiznává, my jsme hrozní? Nebo kdo vykřikuje, že líšeň bude zase makat. Já bych radši hlasoval pro ty, kdo jsou srdcem v líšni. Ti snad taky budou makat. Ale hlavně, prosím vás, zachovejme si zdravý rozum. Nevolme podle těch přihlouplých hesel. Ani podle rozesmátých obličejů. Ani podle nesmyslných slibů. Volme podle morálního profilu těch kandidátů. Jaké jsou za nimi výsledky? Jestli mluví pravdu nebo šíří lži? Jestli prokazují vlastní kvalitu nebo jen kydají hnůj na své konkurenty? Jestli jim jde opravdu o službu lidem nebo jen o vlastní mocenské nebo finanční zájmy? A taky se nenechme zmást tím, že někdo podporuje tradiční rodinu, odmítá potraty a odmítá genderovou ideologii. Tihle lidé totiž většinou taky odmítají rovnoprávnost žen, upírají plnou lidskou důstojnost homosexuálům, nechtějí pomáhat uprchlíkům, vadí jim pevné zakotvení v Evropské unii a taky věří ruské propagandě. Bohužel tyhle ty názory jsou většinou spojené v jednom klubku. Biskupové v té výzvě předvolební nás vyzývají, abychom si všímali nejen slov a slibů, ale také toho, jak kandidáti jednají s druhými, zda jsou připraveni nést odpovědnost a hledat řešení pro dobro všech. A potom děkuji těm, kdo jsou ochotní vstoupit do veřejné služby. Je to úkol, který vyžaduje čas, trpělivost i odvahu. Ano, já jsem se teď před volbami setkal s několika lidmi, svými známými, kamarády, kteří se rozhodli kandidovat. Každý na to nemá povahu. Ale vám, kdo jste odhodlaní do toho jít, moc fandím. Držím palce. Vím, jak je náročné to řemeslo, kolika tlakům tam budete vystaveni. Ale modlím se nejenom za to, abyste vyhráli, ale hlavně za to, aby vás to nezničilo. Abyste nepodlehli tomu pokušení moci, abyste vytrvali ve službě a hledali skutečně to dobro všech. Zdeněk Papoušek, věřící křesťan, brněnský senátor, který teď znovu kandiduje, ze své zkušenosti říká, co to s člověkem může udělat. Tak nějak tam spanštíš. Máš veškerý pohodlí. Máš se tam dobře. Máš tam moře služebníků. Celý ten aparát. Cokoliv si vzpomeneš, tak máš. Nikdo ti nic nevytkne. To ego ti může narůst do závratných výšin. A lehce se tomu dá propadnout. Zachutná ti to. Jedna z těch věcí, které nás před tím spanštěním můžou ochránit, je ochota naslouchat i těm, kdo s námi nesouhlasí. Vím, jak je to náročné. Sám mám opakovanou zkušenost, jak těžké, někdy až nemožné je diskutovat s lidmi, kteří mají jiný názor a nepřijímají žádné argumenty. Přesto věřím, že má smysl se o to pořád pokoušet. I když třeba ke shodě nedojdeme, tak aspoň můžeme diskutovat kultivovaně. S úctou ke druhému. Nenadávat, neodsuzovat, nebýt vulgární. Už to samotné je veliká hodnota. Nedávno jsem zažil několik diskuzí v našem církevním prostředí, které byly velmi vypjaté, názorově kontroverzní. Přesto se nám podařilo zachovat vzájemnou úctu a vstřícnost. Jsem za to vděčný. Díky tomu vím, že to jde. A myslím, že to je jedna z věcí, které můžeme my, křesťané, vnášet i do celé naší společnosti. Taky se setkávám s názorem, že nemá smysl chodit k volbám, protože všichni politici jsou přece stejní zloději a lháři, takže vlastně není koho volit. S tím já zásadně nesouhlasím. Nejsou všichni stejní. Mezi kandidáty je spousta dobrých a rozumných lidí. Právě proto je potřeba jít a dát jim ten hlas. Protože když to neuděláme, tak potom vyhrají ti zločinci a lháři. Lidem v kostele jsem to říkal jednoduše. Nemáme zákonnou povinnost jít k volbám. Ale chápeme to jako morální povinnost. Stejně jako máme povinnost starat se o své děti, a to snad nikdo nespochybňuje, tak máme taky povinnost postarat se o fungování společnosti, ve které žijeme. Tedy zajistit, aby nám vládli takoví lidé, kterých si vážíme, kteří budou hledat dobro všech a kteří nepodlehnou pokušení moci. Tak hezký večer nebo hezký den a hlavně šťastnou ruku při těch volbách.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. Na dnešní večer jste zváni do Uherského Brodu na další díl tradičního cyklu gala koncertů s názvem Legendy moravského folkloru. Aktuální 18. ročník nese podtitul Ozvěny a mezi účinkujícími jsou cymbálová muzika Olšava, Jaroslav Hrbáč, soubor Oltšava, cymbálová muzika Burčáci a mužský sbor z Mýkovic a rodina Petrů, Jura a Petr Petrů. Bohdana a Johana Menšíkovi, Jana Neníčková, mužský sbor z Kyjova a horňácká muzika Petra Galečky. Hostem ze Slovenska bude tentokrát ženské trio Krajka z Trenčína. Program začíná v 19 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě. Do velkého sálu se tak letos vrací osobnosti naší lidové kultury, legendy současné i budoucí. Více jak stovka účinkujících muzikantů, zpěváků, zpěvaček a tanečníků z Dolňácka, Podluží, Horňácka a hostů z Bratrského Slovenska představí návštěvníkům, jakou krásou jsme na naší rodné hrůdě obklopeni. Srdečně zveme na jistě příjemné setkání s moravským folklorem všechny příznivce lidové hudby. Mužský sbor z Kyjova nás provází také dnešní voničkou. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený víkend.

Dnes v podvečer se na Proglasu můžete naladit folklorní sedmičku, tentokrát opět soutěžní. O vaši přízeň a hlasy do hitparády lidových písní se bude ucházet 7 titulů z Moravy i z Čech a bude záležet jen na vás, kdo potvrdí své kvality postupem do dalšího kola. Nalaďte si folklorní sedmičku dnes v 18.30.

0: Je tu sobotní 11. hodina a s ní také tradiční barvínek. Pro dnešek už se od mikrofonu loučí Natálie Fajtová a už mě teď v tuto chvíli ve studiu střídá kolegyně Iva Horká, která vás provede dnešním odpolednem. Ahoj Ivi.
1: Ahoj Naty.
0: Tak jakou jsi dneska měla cestu?
1: Dneska to jelo úplně jak po másle, jak se říká, takže perfektní dálnice byla. No, takže jsem byla ráda, tady už na Pelikově taky už zmizela ta opačný ježdění, takže to bylo fajn, z toho mám vždycky obavu. No a já se tě zeptám, co ty máš už odvoleno, když máme ty volby?
0: Mám, už jsem si to splnila včera večer.
1: No, já taky, takže my máme splněno. Takže je to fajn.
0: Tak vyvolte také a teď už se zaposlouchejte do barvínku.

Barvínkem se tentokrát vydáme po stopách bitvy u Slavkova a přeneseme se tak do roku 1805. Zamíříme k památníku Mohyla Míru na území Slavkovského bojiště, kde 2. prosince 1805 Napoleon Bonaparte porazil rusko-rakouskou armádu. A protože se bitvy v čele svých vojsk osobně zúčastnili francouzský císař Napoleon I., ruský cár Alexandr I. a rakouský císař František, nazývá se bitvou tří císařů. Památník byl vybudován na počest všech obětí této bitvy na českém území. Stojí na Pradském kopci, je to asi kilometr jižně od obce Prace a já se tam teď právě z Brna vydávám. Za chvíli mi jede autobus číslo 48, který mě dopraví přímo k mohyle. Právě teď jsem vystoupila z autobusu, který mě dovezl až k mohyle. Mohyla Míru, tak se přímo jmenuje zastávka. Je mlha, rozlížím se kolem a vidím akorát stromy kolem sebe. Po levé straně se tyčí čtyřboká mohyla Míru. Je zhruba vysoká asi tak 30 metrů, včetně kříže, který je úplně na samém vrchu. Já pokračuji do mírného kopečku, po levé ruce nechávám mohylu a po pravé ruce je budova, ve které by měla být expozice bitvy tří císařů a také

0: na bojiště a k tomu by měla proběhnout modernizace vnitřních prostor muzea, tak aby to vlastně odpovídalo kapacitně více vlastně tomu množství těch návštěvníků, co sem jezdí z celého světa.
1: Takže v současné době návštěvníci nemůžou navštívit vaši expozici anebo památník, můžou se sem přijet podívat, anebo to je pro návštěvníky teď dočasně areál úplně uzavřený?
0: No bohužel expozici stálou nemohou navštívit až na památník, kdy je možné po telefonické či e-mailové domluvě tedy se dohodnout na termínu nebo na čase, kdy si projdeme alespoň kapli památníku.
1: A mě ještě zajímá, jaký je rozdíl mezi expozicí a výstavou. Předpokládám, že expozice je dlouhodobějšího charakteru a výstava je krátkodobá. Je to tak správně?
0: No, u nás to tak funguje. Pokud se u nás řekne expozice, tak je myšlená ta stálá expozice, kde jsou tedy exponáty z bitvy a doprovodné ostatní exponáty historické a ta multimediální expozice, která vysvětluje celou tu bitvu. A výstava se koná ve výstavním sále. Těch témat je mnoho. Bývá například zaměřená na uniformy z napoleonských válek. Kolega Ondra Bůček dal dohromady výstavu Armáda do kapsy. To byla výstava zaměřená na cínové vojáčky a podobně, nebo i plastikové vojáčky, ale prostě sebrané po celou dobu toho, kdy tady ten fenomén sbírání a tvoření modelu bojišťa a modelu vojáčku existuje, takže to byla poměrně navštěvovaná výstava.
1: Já jsem zmínila, že jste kurátorem. Můžete nám přiblížit, co je vaší pracovní náplní, co tady máte na starosti?
0: Tak moje pracovní náplní by mělo být to, že bych se měl starat, aby všechny vystavené nebo i nevystavené exponáty uložené v depozitáři měly správné podmínky pro to, aby se uchovaly pro další generace, a taky bych měl se starat o to, aby nějakým způsobem tady probíhala osvětová činnost na mohyle, aby se pořádaly přednášky pro veřejnost a tak podobně, snažit se iniciovat různé výstavy, což momentálně není úplně reálné, protože teď se věnujeme rekonstrukci a ten prostor pro přednášky nemáme. Takže teďka to má zase tu výhodu, že při zavřeném muzeu se můžu více věnovat, vlastně když to tak řeknu, té údržbě toho materiálu historického, který máme.
1: A my tedy teď stojíme přímo na území toho Slavkovského bojiště, je to tak? Co se tady před zhruba 200 lety odehrálo?
0: Ta bitva, nebo to území toho bojiště je velmi rozsáhlé, sahá od Sokolnice, Telnice, to je vesnice tady nalevo pod kopcem, kterou teď díky mlze nevidíme, ale ta mlha je vlastně příznačná pro toto období. Vlastně my se blížíme k období výročí bitvy, to znamená, že ta mlha nám vlastně ilustruje, dobarvuje tu atmosféru té bitvy. A sahá to až pod Varožnou Santon, což je u motorestu Rohlenka. Je to na délku asi 14 kilometrů dlouhé bojiště. No a tady, kde stojíme, to je nejvyšší bod celého bojiště bitvy tří císařů, která se odehrála jako bitva proti napoleonské, třetí proti napoleonské koalice, proti samotné Grand Armée Napoleonovi velké armády.
1: A co tady ta bitva, která představovala vítězství Napoleona, tak co znamenala pro naše další dějiny? Co bylo potom důsledkem toho vítězství?
0: No samozřejmě důsledkem tím, že Napoleon uštědřil koalici vlastně drtivou porážku, tak mohl si diktovat velmi v otázkách vlastně geopolitického rozložení Evropy, mohl potom udílet vlastně svá získaná území, mohl udílet svým generálům a podobně.
1: A proč byl tedy památník, teď před ním stojíme, vybudován?
0: No, byl vybudován proto, že vlastně po tak významné bitvě, kdy přímo na místě padlo 8,5 tisíce vojáků, tak neexistovalo žádné místo, kde by mohlo být vzpomínáno, existovaly vlastně pouze označení některých hrobů v areálu celého bojiště, o kterém jsme mluvili, ale to bylo

0: vlastně málo důstojné, když to tak řeknu, nebo neodpovídalo to tomu rozsahu těch obětí ani utrpení vlastně obyvatelstva těch území, kterými prošla armáda. No a tak právě patriot toho regionu Slavkovské bitvy nebo regionu Slavkovského bojiště, katolický kněz a středoškolský učitel, který se zabýval bitvou u Slavkova a taky celou napoleonskou kampaní, páter Alois Slovák, prý na dušičkové období, což je příznačné, že se tady setkáváme právě v tomto období, promýšlel, jak vlastně napravit tady tento nedostatek. Dal dohromady skupinu nadšenců, která právě pracovala na tom, aby vznikl tento památník, aby vznikl památník, který neuctívá to vítězství Napoleona, ale právě připomíná to utrpení válek jako takových. Je to v podstatě v Evropě první památník svého druhu, až teda na balkánský památník míru v Karlovici.
1: A kromě památníku, my tady stojíme ještě před budovou. To předpokládám, že to je budova, ve které je expozice a ještě kavárna. Je to tak? Co dalšího tedy? Máme tady památník, tuto budovu. Co je tady tedy ještě dalšího k vidění?
0: No, máme tady právě správně, jak jste říkala, expozici stálou a k tomu máme ještě sál, ve kterém probíhají krátkodobější výstavy, buď s napoleonskou nebo s vojenskou tematikou a podobně. Tam vlastně ta tematika těch výstav není zase až tak moc svázaná, ale máme to koncipované tak, že v expozici památníku Mohyla míru máme vysvětlené vlastně, co se odehrálo tady a taky, co tomu předcházelo a co následovalo. To znamená, jak jsme mluvili o těch následcích pro Evropu a tak podobně, tak tady se návštěvníci dozví, jak a proč vznikla ta třetí protifrancouzská koalice, proti napoleonská, postupují potom muzeem přes ukázku bitvy, kde je se jako snaha je vtáhnout do děje, kdy jsou tam ukázky z Vojny a míru a podobně, kdy jakoby vstupují do vojenského stanu a stávají se součástí rozhovoru vojáků, kteří se účastní této bitvy. No a potom v další místnosti na to navazuje tedy exponáty, na to navazuje ukázka výzbroje, uniform, potom například taky vybavení, které měl polní lékař a podobně. A potom je tam promítání, které graficky znázorňuje přímo ty manévry vojenské přímo tady na místě bitvy. A v poslední místnosti teda té stále expozice je potom právě vysvětleno to, co se dělo po bitvě, jak probíhalo vyjednání příměří a následně jak probíhalo vyjednání míru.
1: A my tedy teď stojíme venku, je nám docela zima. Mohli bychom se tady podívat přímo do té expozice? Takže vcházíme dovnitř. Tady je pultík, tady předpokládám, že se prodávají lístky.
0: A potom následně přímo plynule vcházíme do první místnosti, kde, jak jsem říkal, vlastně vysvětlené to, co v bitvě předcházelo, odkud se z Evropy stahovala vojska. Zároveň je to jaksi usoustažněno časovou osou, která vytyčuje hlavní historické události od Velké francouzské revoluce po předvečer bitvy, takže to je tedy ten úvodní sál a potom dál se postupuje přes bitvu až po ty mírová jednání.
1: Mm-hmm. Takže samotná expozice v rekonstrukci není, můžu nahlédnout, tady je závěs, mm-hmm, ale spíše tedy budova prochází rekonstrukcí.
0: To je vstup do vojenského, vojenského stanu.
1: Takže právě se nacházíme ve vojenském stanu.
0: Právě procházíme do vojenského stanu, kde právě probíhají rozhovory vojáků před bitvou a následně, pokud je expozice v provozu, tak se potom spustí plátna, místnost se zatemní a vlastně jsme přímo uprostřed bitvy tří císařů.
1: To znamená, že to není jenom to, že prostě procházíme, díváme se na obrázky, na předměty, ale můžeme takhle asi poznávat a pochopit, o co se jednalo. To si myslím, že to je fajn. Kdy budete otevírat, kdy můžou návštěvníci sem za vámi přijet a prohlédnout si to tady?
0: No, ta expozice samotná těch ty čtyři hlavní místnosti, ve kterých se teď nacházíme, tak ty doufám budou zprovozněné od března s tím, že samozřejmě to je to hlavní, za čím sem většina lidí jezdí, ale potom máme ještě nový pavilon, tam se odehrávají různé ty výstavy, no ale kolem toho pavilonu je stála expozice zase další, která se jmenuje Fenomen Austerlitz, druhý život bitvy, a to se obávám, že to ještě návštěvníci v tom březnu neuvidí. Finální verze celé té infrastruktury zákaznické by měla být skolaudována nebo otevřena v srpnu 2023 s tím, že samotná rekonstrukce expozice je ještě zase jiná fáze projektu, kdyby se v následujících několika letech měla proměnit expozice zase s ohledem na požadavky návštěvníků.
1: Tak já bych tedy nechala asi projít té expozice na ten březen, až to bude kompletní. A ještě se zeptám, co ještě můžeme navštívit. Můžeme se ještě podívat do toho památníku?
0: Ano, můžeme se podívat do památníku. K tomu bych ještě dořekl, když se vrátím k tomu fenoménu Austerlitz, tak tam tak odhadem třetina toho pavilonku se věnuje právě mohyle míru a peripetím spojeným se stavbou a potom následně s otevíráním a tak dále. To se začalo stavět, ta kaple v 1912 byla hotová hrubá stavba, ale právě například ty sochy Bol a Žal a tak podobně chyběly a trvalo to do roku 1914, než vůbec mohlo dojít, nebo mělo dojít k otevření. Bohužel nedošlo, protože bylo naplánováno dlouho dopředu, že na, symbolicky na narozeniny pátera Slováka, který měl velkou zásluhu na vybudování památníku, takže 1. srpna 1914 se otevře kaple, slavnostně se vysvětí v těch dvou rytech. K tomu nedošlo, protože do toho vstoupily velké dějiny. Bylo to několik dní potom, co vypršelo ultimátum po atentátu na Ferdinanda Deste, takže začala válka. Díky.

0: Tak a my teď stojíme tady přímo před mohylou míru. Čtu tady na desce, která tady je, mohyla míru, bojuje na světovém bojišti za světový mír.
1: Ano, je to vlastně takovým ústředním motem celého památníku. Jak jsem říkal, že to právě nepřipomíná to Napoleonovo vítězství, ale připomíná to ty padlé oběti. Celý ten památník by měl být vlastně takovým varovným vztyčeným prstem proti ostatním následujícím válkám, nebo prostě měl by nést to poselství míru. Takže celý památník je koncipován jako připomínka těch padlých, varování před následujícími válkami a taky to duchovní uctění, kdy odkazuje různými nápisy a symboly ke křesťanským hodnotám. Můžeme vidět elipsoid, který symbolizuje život ve zdejší na planetě Zemi, a z něj potom vyrůstá právě křesťanský kříž jako symbol vykoupení a věčného života. Stejně jako ten nápis nad portálem Interfecti mei resurgent, který znamená moji zabití opět vstanou. Je to z proroka Izajáše a zase to odkazuje k té křesťanské naději na posmrtný věčný život.
0: Tady, takže úplně na samém vrchu je kříž a tady po stranách jsou dvě sochy, ty symbolizují?
1: Ano, ty sochy po stranách, my vidíme teď dvě, ale samozřejmě ty sochy jsou čtyři, na druhé straně jsou zase další dvě. Ty sochy symbolizují, jsou to štítonošové, kteří bychom mohli říct, že chrání mohylu a připomínají a symbolizují ty bojující strany, to znamená je štítonoš rakouský, francouzský, ruský a potom je štítonoš moravský, který připomíná tu zpustošení vlastně té země, nad které se bitva odehrála.
0: Tak můžeme tady se podívat dovnitř?
1: Ano. Ještě ano. Bychom si mohli říct těm dvou sochám.
0: Tyto dvě sochy jsou u vstupu do samotné kaple.
1: Ano. Ty jsou stejně jako ti štítonošové dílem akademického sochaře Čeňka Vosmíka. Zase odkazují k samotné bitvě nebo k následkům bitvy. Je to truchlící matka a truchlící nevěsta či snoubenka padlého vojáka. Sochař je nazval tedy Bol a Žal. A ta truchlící nevěsta či snoubenka drží v ruce lipovou ratolest jako symbol slovanství, ale protože, jak jsem říkal, není to památník, který by měl vyzdvihovat jakoukoliv z bojujících stran, takže slovanský symbol lipová ratolest je vyvážen tím germánským symbolem, a to je ratolest dubová přímo nad vchodem do samotné kaple.
0: Tak děkuji. Návštěva kaple tedy možná je i v tomto období té rekonstrukce po telefonické domluvě.
1: Ano, ano, po telefonické nebo po e-mailové domluvě samotná návštěva kaple možná. Teďka budu muset vypnout vysoušeče, které zde máme kvůli věčnému boji s vlhkostí, tak abychom se vůbec slyšeli. Tak ještě jednou vložu. Ta samotná kaple, ten hlavní prostor, ve kterém stojíme, je 10x10. metrů.
0: Takže takový čtverec.
1: Ano. Můžeme vidět vlastně, když si odmyslíme ty momentálně odlučené části zdí, tak můžeme vidět vrcholnou formu secese. Co zde vidíme, tak je navržené právě architektem Josefem Fantou. A potom ty detailnější samozřejmě provedení, jak jsem říkal, sochy štítonošů zvenku a Bol a Žal, truchlící matka se snoubenkou či nevěstou, jsou dílem Čeňka Vosmíka. Ten kříž, který jsme viděli nahoře, je dílem Františka Aníže, Cizelera, Medailera. Oltář nebo mozaika nad oltářem je dílem Eduarda Škardy, ale ten ústřední motiv je veden samotným Fantou, stejně jako i lustr, který vidíme přímo uprostřed kaple, který není původní z toho roku 1912, kdy byla dokončena tady hrubá stavba, nebo přímo z toho roku 1923, kdy by byla kaple otevřena, ale je to lustr už z tohoto tisíciletí, kdy bylo využito vlastně finančních možností, které tehdy při stavbě kaple nebyly, protože samozřejmě ta kaple stála asi 110 tisíc tehdejších korun. Bylo to velmi finančně nákladné a byl velký problém tyto peníze sehnat, i přesto, že například Josef Fanta vytvořil tento památník nebo podobu tohoto památníku, aniž by si nárokoval jakoukoliv finanční odměnu. Vevnitř kaple tedy můžeme vidět spoustu odkazů ke křesťanským hodnotám. Jsou zde reliefní nápisy po stranách, jsou zde reliefní nápisy přímo kolem středu klenby, kde také můžeme vidět zlatého pelikána jako symbol křesťanský, symbol sebeobětující se lásky, a kolem něj čtyři evangelisty. Samotná kaple samozřejmě slouží k připomenutí těch obětí a zároveň je potřeba říct, že taky slouží k ukládání ostatků padlých, které bývají náhodně nalézány například v dřívejších dobách více při rozorání polí vlastně v oblasti bojiště, v dnešní době více při stavbách a podobně. Funguje to tak, že pokud je nalezen lidský ostatek, který je zadatován do doby bitvy tří císařů, tak se zhromažďuje ve společné rakvi a poté, když se rakev naplní, tak je jednou za čas potřeba zvednout toto několikatunové víko a provést pětní akt, uložit rakev mezi ostatní.
0: Takže to víko od té rakve je zhruba uprostřed té kaple. Ano. Je to to, na co se teď díváme. Jak je to hluboké potom, co se odělá to víko, tak ten hrob, jak je hluboký?
1: Je to hluboké 3 metry a to, co posluchači nevidí, vlastně ten obdélník vyznačený čtvercovými kachličkami přímo tady před námi, tak ten vyznačuje půdorys té hrobky.
0: Já bych řekla, že asi hlavní dominantou je tedy oltář s tím lustrem. Můžeme se ještě podívat tedy blíže na ten oltář.
1: No, když začneme samotnou tou oltářní deskou nebo tím oltářem, tak samotný oltář je z karárského mramoru, na kterém vidíme zlaceně vyznačený symbol obětního beránka a poté na vrcholu oltáře vidíme kříž, který vlastně je obklopen anděli, a samotný kříž je jakýmsi kompromisem mezi křížem katolickým a křížem pravoslavným, protože ta kaple měla být vysvěcena právě pro velký počet ruských padlých i v pravoslavném ritu právě k tomu katolickému, takže by byla unikátní nejen tím svým mírovým poselstvím, ale byla by také výjimečná i tím dvojím svěcením.
0: Jak jste říkal, že to teda ten kříž je jakousi jako kombinací, tak co tam je za prvek, který vlastně poukazuje na jedno nebo na druhé?
1: No, je tam pravoslavné vlastně břevno pod Kristovými nohami a prvky na okrajích vlastně toho kříže, na vrcholech toho kříže, které podle mého tedy pravoslavné kříže mývají výraznější.
0: A ještě něco, co bychom tady ke kapli mohli říct, nebo jsme vyčerpali veškeré?
1: No jenom, aby jsme vysvětlili ty výklenky, které se nachází po stranách. Pokud stojíme vlastně zády k oltáři, tak po pravé i levé ruce máme na každé straně 3 výklenky, 3 niky. Zase to souvisí s tím, že kaple měla být tedy vysvěcena a byly by to niky, v kterých by byly postranní oltáře rakouský, francouzský, ruský, potom oltář moravský, který by byl zároveň také zasvěcen i komitétu, který se postaral o to, aby kaple vznikla. No a poslední 2 výklenky by sloužily jako oddělené místo pro rozjímání nad svými padlými předky pro jednu a druhou stranu boju.
0: Takže určitě si myslím, že kaple stojí za zhlédnutí, pokud byste tedy třeba měli zájem se vypravit tady k Mohylem míru, tak se určitě můžete domluvit a kapli navštívit. Jak jsme hovořili o tom, že teď bude výročí, to je 2. prosince 1805, tak tady se, nebo dočetla jsem se, že se tady vždycky konaly nějaké vzpomínkové akce. Bude něco takového i tento rok?
1: Vzpomínkové akce jako takové by se konat měly, protože právě ta kaple samotná nespadá do této fáze rekonstrukce, takže ten pietní akt vlastně a pokládání věnců a podobně a vlastně nějaká komplexnější vzpomínková akce by měla proběhnout, i když samozřejmě celé to těžiště výročí bitvy se nachází právě u Tvarožné, u Santonu, kde probíhá samotná ta rekonstrukce bitvy jako taková a u nás se to teda jedná potom o to uctění té památky těch padlých.
0: A to víme konkrétně, kde se bude konat, třeba abychom posluchače mohli pozvat i na to datum té rekonstrukce, je to přímo toho 2. prosince?
1: No bývá to vždycky v sobotu, která buď předchází nebo následuje vlastně ten 2. prosinec, když by posluchači sledovali vlastně facebookové stránky Muzea Brněnska, se vlastně dozví také to, co se bude odehrávat přímo tady kolem památníku.

0: Dnes jsem se vydala k mohyle míru. Hovořím s historikem a kurátorem Václavem Markem. A před chvílí jsme mluvili o tom, že tady budou k výročí bitvy vzpomínkové akce. Pane Marku, kdy přesně se budou konat a můžou návštěvníci přijet a zúčastnit se jich?
1: Ano, ty vzpomínkové akce tady na mohyle budou tedy 4. prosince, což je neděle následující po výročí bitvy po 2. prosinci. A tady teda bude probíhat to pokládání věnců vlastně a vzpomínkový akt, kdy většinou se sem i přitoulají různí ty renakteři, takže samozřejmě to návštěvníkům neuteče, že by tady nezahlídli nějakého vojáka, ať už v rakouské nebo francouzské či ruské uniformě.
0: A od kolika hodin to bude?
1: Ty konkrétní informace, konkrétní harmonogram časový se je možné dozvědět na stránkách Muzea Brněnska vlastně pod záložkou Mohyla míru, anebo na sociálních sítích na Facebooku. Instagram je spíše zaměřený na tu atmosféru toho místa, to znamená objevují se zde fotky z různých období ročních. Občas se tam objeví nějaká ta anketní otázka, co se týká samotného pomníku nebo bitvy, nebo pokud už samozřejmě časem docházejí otázky nebo je potřeba to nějakým způsobem obměňovat, tak se tam objeví samozřejmě otázka zaměřená na jakékoliv období z té napoleonské nebo jakoukoliv část té napoleonské kampaně a tak podobně, takže ten Instagram je spíše takový jakoby zábavnější, ten Facebook je taky zábavný, ale tam se dozvídáme víc informací nejen o činnosti muzea jako takového, ale samozřejmě dozvíme se tam například konkrétní program různých dnů napoleonských, které tady probíhají v srpnu. Pokud je sezóna, samozřejmě není žádná mimořádná událost jako rekonstrukce nebo podobně, tak se tam dozvídáme programy čtení s Mohyláčkem, což má kolegyně Lenka Žaliová z Rajhradského památníku písemnictví, jezdí sem dělat programy s dětmi, čte jim vlastní tvorbu, vlastní pohádky o bitvě, vlastně o mohyle. Ústřední postavou je právě panáček Mohyláček, kterého má sebou jako maskota. Je to mezi dětmi poměrně oblíbená záležitost.
0: A to se asi také koná teda v té době, kdy je normálně památník a expozice otevřená, předpokládám.
1: Ano, ano, to se koná právě ve víkendové dny, většinou v té hlavní návštěvnické sezóně.
0: A kolik návštěvníků třeba sem za měsíc nebo za rok zavítá, viděl byste?
1: To si netroufnu vůbec odhadnout, protože to bych musel se podívat do statistik, abych nevykládal nějaké hlouposti, ale samozřejmě liší se to velmi obdobím ročním, kdy to muzeum je plné a nezastavíme se, dveře se netrhnou, tak to je tak od června do září. A potom samozřejmě kolem toho vzpomínkového aktu v tom prosinci a podobně.
0: A mě ještě zajímá, jestli můžeme prozradit, jak to tady bude vypadat po té rekonstrukci, jestli už to víme, anebo jestli se necháme překvapit.
1: No, samozřejmě spoustu věcí víme. Průčelí hlavní muzejní budovy, dnes prosklené, nebo částečně prosklené okny, před ním by měl stát tubus z tvrzeného skla, který by podle té původní idei nebo podle toho návrhu architekta by prý měl odrážet samotnou mohylu, by měl zrcadlit a tím by to prý měl tomu místu dodat jakousi atmosféru nebo dodat jakýsi nový prvek, co by mělo být například pěkné, tak teď stojíme momentálně na štěrkové cestě, která vede od muzea ke kapli samotné. Tato cesta už by neměla být štěrková, měla by být ze štípaných kamenů, takže to by tomu zase mělo dodat něco na kráse. Co je důležité z mého pohledu, například z pohledu péče o to hmotné kulturní dědictví, tak to je právě výstavba depozitáře, který by měl stát za muzeem a právě ten depozitář by měl být důležitým prvkem této rekonstrukce, protože to uskladnění samotných sbírkových předmětů je velmi důležité.
0: A to, o čem teď hovoříme, by tedy mělo být v tom srpnu. Finální, tedy dokončení.
1: Ano, to by mělo být vlastně dokončené v srpnu. Ještě co třeba můžu zmínit, nebo se vrátím pro jistotu ještě k těm věžím, nebo věžím, měly by to být vlastně vyhlídkové plošiny, nad které bude přístup a mělo by tam být víc vidět do krajiny, než odsud ze spodu. Samozřejmě jsou tam problémy například ze stromy, který v žádném případě bychom nechtěli nějakým způsobem narušit. Možná nebude takový výhled, ale samozřejmě myslím si, že to bude pěkné na té plošině jenom tak se rozhlídnout, byť po třeba menším okolí, nebo prostě to, co člověk uvidí zrovna. A pak by samozřejmě měla proběhnout rekonstrukce ještě zahrádky, která přiléhá ke kavárně.
0: Tak děkujeme panu kurátorovi a historikovi Václavu Markovi z památníku Mohyla Míru, že nám věnoval svůj čas a provedl nás areálem Slavkovského bojiště. Ať se vám dobře daří.
1: Tak já vám děkuju za návštěvu a samozřejmě se budeme těšit na všechny návštěvníky, kteří sem přijdou, kdy bude konečně nějaký takový normální provoz expozice, provoz muzea, protože teď je to tady momentálně takové smutné bez návštěvníků.
0: Tak budeme se těšit také ze Slavkovského bojiště. Vás zdraví Štěpánka Minárová.

Poslouchali jsme reprízu Barvinku z roku 2022. Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a v sobotu v 11 dopoledne. V úterním Barvínku 13. října vplujeme do vody. Bude nás zajímat, kde se voda bere, jak ji můžeme chránit nebo proč je voda nejlepší na pití. Naším hostem bude paní Amálka Čípková z ekologické organizace Lipka a nebudou chybět vodníci a vodnice. Poslouchejte Vodní hrádky od 17 hodin a 10 minut.

Pár minút před 12. hodinou nám zpívala Míma Krajčová písničku Stoj. Vysíláním vás provází Iva Horká a my se podíváme do Mikulčic. Neoveská cymbálová muzika z Mikulčic dnes oslaví 20 let svého působení výročním koncertem. Při něm vystoupí Julia Kozáková, Drahoslav Bango, Andrea Antony, Robin Červinek a další hosté. Program připomene uplynulé dvě dekády tohoto uskupení, které vycházejí z folklorních tradic Slovácka a ve svém repertoáru spojuje moravské a slovenské lidové písně s úpravami moderních skladeb. Hlavní koncert je plánován od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích a poté oslava přejde do besedy u cymbálu. No a my si na ukázku pustíme právě zmíněnou Julii Kozákovou.

Ďakujeme ti, Eli, za tú krásnu piesňu.

realidade vão. Uma nação.

0: My máme 11 hodin a téměř 56 minut a to je čas na myšlenku na den. Dnes od autorky Hany Pinknerové, která je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: O zítřku ještě nic nevíme a včerejšek už byl. Představte si, že jste se ke konci prázdnin setkali s přáteli. Sedíte spolu na zahradě, opekáte špekáčky, kousky sýra a krajíčky chleba. Oheň praská a voní. Popijete pivo a limonády, které se chladí ve kbelíku se studenou vodou vedle lavičky. Povídáte si, smějete se. O nedaleký strom se opírá kytara a vy víte, že později, až se všichni najíte a ještě trochu více setmí, si společně zaspíváte. Teď jsou na řadě zážitky z dovolených. Každý něco prožil, každý něco vypráví. Jeden z přátel dává k dobrému historky z exotické ciziny. Vypráví vtipně, dobře si všímal různých odlišností a kulturních zvláštností, člověk ho poslouchá rád. Jeho žena přidává popisy jídla. Je kuchařka, takže problematice rozumí. Všichni ji rádi nasloucháme, i když je nesmělá. Ale její popisy jídla jsou tak šťavnaté, že máme pocit, jako bychom s ní seděli u stolu plného různých podivných barevných a voňavých lahůdek, že se nám zbíhají sliny. Potom vypráví Pepa. Dává k lepšímu příběh, který se mu stal na dovolené před 30 lety. Příběh je to zajímavý a Pepa je dobrý vypravěč. S napětím čekám na pointu. Ach, dobře to dopadlo a všichni si oddechujeme. Pepa povzbuzen úspěchem svého vyprávění přidá ještě jednu podobnou historku. Znovu je to dobře vystavěný příběh s troškou napětí a hezkým poučeným na závěr. Ale znovu se odehrává v době před 30 lety. A mně napadne, že Pepovi nejlepší historky, co si vzpomínám, pocházejí vždycky ze stejné doby před 30 a více lety. Co pak od té doby nebyl nikde na dovolené? Nikde později nic zajímavého neprožil, není to divné? Nevím, jestli jsem jediná, kdo si toho všiml a nechtěla bych jej nějak zahambit, ale pořád mi to vrtá hlavou. Jak to, že Pepa nemá nové příběhy? V noci jsem nemohla spát, možná za to mohly ty špekáčky, co jsem snědla, možná i ty dva Pepovy příběhy. Strašně silně mi připomněli nedávný večer se sdílením svědectví o božích zásazích v našem životě. Některá ta svědectví byla také stará přes 30 let. Platí to ještě vůbec? Nemá být svědectví něco čerstvého, nového, co ještě voní životem? Sebelíp podané vyčichlé historky z dávných dob vlastně už ani za svědectví nepovažuji. Ne, že by nebyly platné, že by nemohly zvěstovat slávu Boží, ale pokud nemáte jiný důkaz kontaktu s Bohem než příběh starý 30 let, pak ať je jakkoliv dobře vystavěný, mám obavu, že máte problém. Bůh je přece Bohem dneška. Jasně, je také Bohem včerejška a zítřka, ale o zítřku ještě nic nevíme a včerejšek už byl. Jestli si nemůžete vzpomenout na něco skvělého, zázračného, povzbuzujícího a poznášejícího, co se stalo včera, nebo nejpozději před týdnem, znáte vůbec Boha? A kde teda je? Čerstvost je pro mě nejdůležitějším testem. Pokud si nemohu vzpomenout na nějaký svůj zážitek s Bohem starší maximálně týden, zdá se mi, že mám problém. Spojení se někde přerušilo. Kde je problém? Na jeho straně určitě potíže nejsou, takže já jako příjemce musím zkontrolovat připojení. Kde jsem se minula cíle? Kde bude nutné změnit smýšlení? Nutně potřebuju znovu navázat spojení s čerstvým životem. Být blíže.

0: Dobré poledne z Proglasu, milí posluchači. Přijměte nyní naše pozvání ke společné modlitbě. V den komunálních a senátních voleb prosíme za svou zemi, abychom si zvolili dobré zastupitele a senátory. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Pauline,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Dozněla suita D-moll, kterou zkomponoval Louis Couperin. Slyšeli jsme ji v podání souboru Orfeo Consort, řídil José Vázquez. A nyní je na pořadu suita E-moll, jejímž autorem je Mare Maren. Opět ji uslyšíme v podání souboru Orfeo Consort a diriguje José Vázquez.

Hudební siestě na Proglasu právě dozněla suita e-moll, jejímž autorem je Mare Maren. Poslouchali jsme ji v podání souboru Orfeo Consort a dirigoval José Vázquez. Nyní se přesouváme k další skladbě a tou je koncert číslo 11 F-dur pro klavír a orchestr číslo K413. Autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Na klavír hraje solo Marián Lapšanský, doprovázet ho bude slovenský komorní orchestr pod taktovkou Bohdana Varchala.

Posloucháte hudební siestu na Proglasu, v níž právě dozněl koncert číslo 11 F-dur pro klavír a orchestr číslo K413. Jehož autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Solo na klavír hrál Marián Lapšanský. Doprovázel ho slovenský komorní orchestr pod taktovkou Bohdana Varchala. A zbývající část dnešní hudební siesty naplní tóny Haydnovy symfonie číslo 57 D-dur. A uslyšíme ji v podání souboru Heidelbergští symfonikové pod taktovkou Tomase Feje.

Dozněla symfonie číslo 57 D-dur od Josefa Haydna v podání heidelberských symfoniků. Řídil Thomas Fay. A zítra si v hudební siestě krátce po 12. hodině můžete poslechnout 8. symfonii C-moll od Antona Brucknera.

0: Hudební publicista a jeden z našich nejoceňovanějších odborníků na vztah hudby a společenského dění Pavel Klusák napsal knihu s názvem Suchý a Šlitr, semafor 1959 až 1969. Znovu s ní prožijeme zázrak jménem semafor, vrátíme se do 60. let a, jak autor říká, vykoupeme se v jeho zlaté éře. Tak jsem četla jednu upoutávku na zmíněnou knihu. Tu vydalo v roce 2024 nakladatelství Host a nám v knihovničce ji představí sám autor Pavel Klusák. Vítejte ve vysílání Rádia Proglas.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Dnešní knihovničkou vás provází Iva Horká a o zvuk se stará Roman Kabelka. Pane Klusáku, já jsem o vás četla, že jste kromě hudebního publicisty také pracoval jako redaktor nebo šéfredaktor. Vaše texty se objevují nebo objevovaly na serveru aktuálně.cz či v deníku N. V Českém rozhlase na stanici Vltava uvádíte experimentální hudbu. Platí toto představení stále, nebo něco ubylo, nebo něco přibylo? Představte se nám prosím na úvod.
1: Já jsem v posledních letech hudebním publicistou především v tom rozhlase. Ať už jde o pravidelný týdeník, který se jmenuje Sedmé nebe a vždycky jde v 7 hodin ve čtvrtek, to je ta experimentální nebo šířeji řečeno současná hudba. A asi to souvisí s tím, že tu novou hudbu sleduju velice rád a pokládal bych i za nezdravý izolovat se od ní nebo jakoby hodit přes palubu. Ale když píšete něco, jako je kniha o Suchém a Šlitrovi a 2 roky se snažíte do toho tématu proniknout, tak se vám špatně píší průběžně ty ta malá témata jiná. Jo. A zároveň, když se mluví, což může znít jako silné slovo, o krizi kulturní publicistiky, tak ono opravdu velmi ubylo míst, kam psát. Já jsem třeba podvědomně pořád čekal, kdy vyjde recenze na tuhle novou knížku v Lidových novinách. A pak jsem si vzpomněl, že už neexistují. Jo? A v Hospodářských novinách taky nemůže nic vyjít, protože ty už nemají kulturní rubriku a tak bychom mohli pokračovat. Takže to rádio je pro mě dobrý kontakt se současností.
0: Nicméně já se ještě vrátím k těm knihám. Vy jste v roce 2021 vydal kritickou biografii o životě a době Karla Gotta s názvem Gott, československý příběh?
1: Ano.
0: A také jste držitelem ocenění Magnesia Litera dokonce 2x. Pojďte nám říct, za která díla jste tyto ceny dostal.
1: To je všechno za toho Gotta.
0: U vás mám takový pocit, že se propojuje tedy to rádio, jak jste říkal, ale také ty knihy, protože vlastně vy jste, někde jsem četla, že jste se zabýval v jednom z radiorozhovorů semaforu. Tak pojďme se tedy věnovat té knize. Jaká byla vlastně ta vaše cesta k tomu, abyste tu knihu napsal, o které se dnes bavíme, tedy semafor v letech 59 a 69?
1: Tak jako mnozí v téhle zemi, potkal jsem se s písničkami semaforu v dětství v 70. letech. Zpětně mám trochu podezření, že členové mojí rodiny, maminka a strýc, že se jim koncem 70. let už začalo stýskat po těch svobodnějších 60. A tak vlastně jako se pořídili ty nahrávky toho semaforu. I ty, které byly špatně k sehnání a tak dál. A od té doby jsem to měl rád. Dokonce jsme vlastně se kamarádsky našli s kým jsme pochopili, že ty naše rodiny ten semafor mají rádi a že si to můžeme zpívat na výletě a že nás fascinují ty bláznivý rýmy a to všechno, co je zatím jako i serióznější. A potom jsem na FAMU jako student scenaristiky dělal jednou zkoušku z nějakých dějin českého divadla. Tam byl jako zkoušející Josef Herman a řekl, tak o čem chcete mluvit? A já jsem suverénně řekl, no tak třeba u semaforu. A on mě u té zkoušky vlastně donutil nahlédnout, že o tom vůbec neumím mluvit systematicky. To je zajímavý, poslyšte, to si pamatuju do dneška, přitom se to stalo někdy zhruba před 28 lety. Jo. A zřejmě to ve mně jako utkvělo a zaseklo se to. No a až to pak nějak jakoby dospělo k tomu, že jsem viděl, že kniha o semaforu, která by mapovala podrobně celé to období Suchého a Šlitra, neexistuje. Takže si ji nemůžu přečíst, takže ale existuje prostor s ní přijít.
0: A to jste mě nahrál na další otázku, protože když jsem si tu knihu pročítala, tak ke grafice a k tomu zpracování se ještě dostaneme, ale napadlo mě, tady jsou teda nejen texty, ale i fotky, pak jsou tady i notové záznamy, písničky i dokonce takové, jak bych to řekla, pracovní záznamy. Chápu to dobře, že ano, tady nějaké poznámky.
1: Rukopisy z pozůstalosti Jiřího Šlitra. No, ano.
0: Takže to jsem si říkala, že se vás musím zeptat, jak moc bylo těžké zhánět ty podklady do té knihy a vlastně co pro vás bylo třeba nejtěžší?
1: V té knížce je nějaká stránka poděkování nebo dvě stránky. Já doufám, že jsme na nikoho nezapomněli. To vždycky člověka obchází hrůza, že něco takového provede. Ale jsem velmi vděčný Jiřímu Suchému, který vlastně s námi sdílel fotoarchív. To jsou fotky krásné, ale přece jenom už jakoby užité. A ty méně známé jsme měli k dispozici laskavostí rodiny Jiřího Šlitra, respektive jeho dcery Dominiky, která tu pozůstalost spravuje. Ptáte se, co pro mě bylo nesnadné? No vždycky je poměrně těžké oprostit se od určitých zažitých vyprávění, třeba od velmi pěkných vzpomínek Jiřího Suchého v knižce Vzpomínání, které ovšem nasvěcují jenom některé události, něco hodnotí nějak a vy vlastně potřebujete jakoby sklepat tenhle pohled a vyprávět o tom na vlastní pěst, neornamentovat to vyprávění, které tady už bylo. A vždycky, když jsem našel něco náhodou, třeba dobové reklamy, překvapivé, některé překvapivě pitomé, které zacházejí s popularitou semaforu, no tak jsem samozřejmě jásal. Jo. Stejně jako když mi třeba vyvstal tehdejší obraz Nadi Urbánkové, ne jako té rozverné zpěvačky ze 70. let, ale jako někoho přemýšlivého, komu Suchý a Šlitr svěřovali velmi závažný texty v druhé polovině 60. let. Jo. Takže tyhle ty menší i závažnější objevy, to, co zdá se mi, je v té knížce napsané poprvé, to mě vždycky těšilo, když jsem s tím mohl přijít.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že nějaký takový tvrdý oříšek v podstatě na to jste nenarazil?
1: Ale bylo jich milion, trápil jsem se s tím 2 roky, ale asi tam, jako, víte co, ta gotovská kniha má takový ten příběh nebo slogan, který můžete snadno říci. Karel Gott nebyl tak úplně tím, jaký byl jeho převládající veřejný obraz. Jo? Ta kniha má nějaké silné téma. Tady ten semafor je podstatný v řadě rovin, ale abyste tu knihu vyjádřili jedním dramatickým sloganem, jako že tam je jedno dramatické odhalení nebo něco na ten způsob, to se vlastně neděje. Jo. Mm-hmm. Tahle ta kniha, tak jako celý semafor je v něčem harmoničtější, i když rafinovaný, tak tahle ta kniha přinejmenším na první pohled je méně dramatická. Takže se zdá prostá těch jakoby dramatických momentů. No, já jenom doufám, že když se do ní člověk začte, tak toho materiálu tam je až, byť to jsou menší příběhy. A proto taky mě těší vždycky, když se ukáže, že to publikum je nejen starší generace, která si oživuje vzpomínky, ale lidé, kteří teď buď to studují vysokou školu, nebo ji nedávno vystudovali a zajímají se o moderní dějiny Československa, o moderní dějiny naší kultury a popkultury a vlastně čtou začátky semaforu tak trochu jako punk svojí doby.
0: To jste mi odpověděl vlastně na otázku, pro koho je ta kniha určena, takže to jsme se už dozvěděli. Já si osobně si myslím, že je skutečně takový velký nebo široký záběr, že pochybuju, jestli bychom vůbec narazili na někoho, kdo u nás v republice nezná třeba pojem semafor, že jo. Takže to děkuju za toto. A ještě se podíváme na tu grafiku nebo vůbec na tu úpravu té knihy. To jste si rozvrhl sám nebo pracoval s vámi na tom někdo? Nebo třeba když se podíváme na obálku, kde je suchý šlitr, pěkná grafika. Ještě já musím ocenit osobně, že jste zvolili i trošičku větší písmo, takže je to i pro čtenáře dříve narozené. Tak jak to bylo s tou úpravou?
1: Já jsem teď ve velkém pokušení říci, že jsem to dělal sám, protože ta grafická úprava mě nesmírně těší a vyhovuje a jsou na ní prostě dobrý ohlasy. Ta dvojice grafiček, která na tom pracovala, Alena Graciasová a Ivana Dudková, jsou, myslím, pilíře grafického designu v nakladatelství Host. Ještě k tomu Alena Graciasová je moje přítelkyně. Takže my jsme stáli před nelehkým úkolem udělat tu knihu a nepohádat se. Je to poměrně rozsáhlý projekt.
0: Jste pořád spolu?
1: A i kniha, i vztah nějakým způsobem fungují dál, no tak, takže jsme se tím provedli. Jo, já taky mám pocit, že tam prostě byl nalezen klíč, jak s tím pracovat. Včetně toho, že určitá kabaretní povaha semaforu nás vedla k hledání nějakých malých vtipů nebo nějakých malých takových kulišáren, které bychom tam vložili. Mm-hmm. Takže vy tam na různých divných místech, u hřbetu, stránky a podobně, občas najdete něco, co by v té knize vlastně vůbec nemělo být, ale je to taková rozdívenost, jaká vlastně jakoby k tomu semaforu podle mě patří.
0: My už se pomalu blížíme k závěru. Zeptám se vás, vy jste mapoval vlastně období, které končí rokem 1969, tedy rokem, kdy vy sám jste se narodil. Já když jsem si tu knihu prohlížela, tak na mě až jako tak dýchla takový smutek, jakože už je to všechno v podstatě pryč a že už je. Jakoby takhle nikdy face to face neuvidíme ty lidi. Nebylo vám líto taky jako něco, že to období je u konce nebo že skončilo? Jaký jste jako z toho měl pocit potom, když jste si to tak jakoby prohlížel tu knihu už hotovou?
1: No samozřejmě ten konec 60. let byl trpký, ať už smrtí Jiřího Šlitra nebo příjezdem tanků armád Varšavské smlouvy, ale jako to nezměníme. Já jako ten, který je v kontaktu s hudbou, která vzniká prostě v těchto rocích, měsících, týdnech, vím, že vlastně pořád vznikají věci, které jsou úžasné, které by mě ani vás nenapadly, které ukazují, jak se fantazie a nějaká umělecká odpovědnost nových autorů a autorek pojí s tím, co žijeme teď, včera, dnes, s nákrokem prostě do budoucnosti. Takže já se o jaksi pestrost a dobrodružství současné hudební nebo kulturní epochy fakt neobávám. Kdybych měl k dispozici stroj času, to víte, že by mě těšilo zaletět si do té reduty na ty první rock'n'rolly a tancovačky a text epíly a vidět, jaký to bylo, když se hrál Jonáš a Tingle Tangle a Člověk z půdy a Ďábel z Vinohrad a Bůh ví, co ještě. Ale vlastně ten stroj času pro mě bylo napsat tu knihu.
0: Na závěr otázka, je to konečná nebo plánujete ještě třeba něco na pokračování?
1: Myslíte, co se týče tématu semafor?
0: Mm-hmm.
1: V tuhle chvíli je přede mnou fronta trochu jiných prací. Zbyla mi semaforská témata a vím, že mě těší trávit s nimi čas. Je možné, že momenty, které se do téhle knihy nedostaly, třeba velkolepý příběh otce Jiřího Suchého, loutkáře Jaroslava Suchého, nebo trochu víc o soukromém životě Jiřího Šlitra a tak dále a tak dále. Je možné, že z těch témat, která tady nejsou, ještě někdy něco bude, ale jak říkám, je přede mnou fronta věcí, na které se velmi těším a které už dělám a zatím jsem jinde.
0: Já bych řekla, že by se hodil možná teď takový kratičký úryveček z popěvku jedné písně. Úmysly mé jsou čisté, jen bych vás prosil, zmizte. Tak já vás prosím, ať s tím semaforem nemizíte. Dnešním hostem knihovničky byl Pavel Klusák, hudební publicista a také autor knihy Suchý a Šlitr, semafor 1959 až 1969, a právě o této knize jsme si spolu dnes povídali. Děkuji vám moc krát, že jste přijal pozvání a budu se těšit třeba zase někdy naslyšenou.
1: Taky děkuji. Zdravím posluchače Proglasu.
0: Od mikrofonu se loučí Iva Horká.

0: S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v naší knihovničce. Naladíte ji na Proglasu v sobotu ve 13.30. Přestože duševní nemoci pomalu přestávají být tabuizovány, stále přetrvává řada předsudků. A to jak o těchto onemocněních, tak o lidech, kteří s nimi mají zkušenost. A právě s nimi jsou sepsané rozhovory v knize Cestou necestou aneb Příběhy psychotických duší. Publikaci vydalo v únoru 2024 nakladatelství Triton a sepsal ji kolektiv autorů Michaela Malá, Petr Možný, Lucie Bankovská-Motlová a Dana Mičolová. V knihovničce na Proglasu si knihu představíme v sobotu 17. října o 13:30 odpoledne.
1: Každý z nás někdy potřeboval druhou šanci nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.
0: Je 13 hodin a 51 minut. Vysíláním na Proglasu vás provází Iva Horká. My se posuneme tedy dál a čeká na vás díl Filmanitox s názvem Víra v obležení a jedná se o reprízu z března 2026, tak příjemný poslech.
2: Hezký den, milí posluchači. Rád bych vás přivítal u dalšího dílu Filmanitox, pořadu, kde si představujeme filmy, které má opravdu smysl vidět. Žijeme v době, kdy na nás zprávy o konfliktech a válkách vyskakují na každém kroku. Mnoho z nás už může cítit únavu, bezmoc a možná i strach. A my bychom vám dnes rádi představili dokumentární film z roku 2025, který se jmenuje Víra v obležení. Ale není to další z mnoha politických nebo válečných reportáží plných výbuchů, vojáků, smrti. Tento dokument je velmi osobním svědectvím obyčejných křesťanů na Ukrajině. Lidí, kterým válka vzala domovy, kterým jsou ničeny kostely a kteří se přesto nevzdávají své naděje.
3: Filmanatox. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
2: Snímek nabízí silný a hluboký lidský pohled na to, co se stane s vírou, když je vystavena té nejtěžší zkoušce. Je to příběh o vytrvalosti, síle modlitby a křesťanském společenství v těžkých časech. O filmu si se mnou bude povídat můj kolega Jonáš Vacek, režisér a filmový pedagog. Ahoj Jonáši. Dneska budeme mluvit o dokumentu Víra v obležení. Těch zpráv o válce je všude plno a spousta našich posluchačů už to raději vypíná, aby měli klid v duši. Proč teda by měli udělat výjimku a pustit si zrovna tento dokument, který je zdarma na Filmaně?
4: Ahoj Honzo. A tento dokument Víra v obležení pro mě osobně byl velkým překvapením vlastně jednak, jak velkou pozornost ruská armáda věnuje právě jednak křesťanským objektům, kolik vlastně už za ruskou armádou stojí rozbořených kostelů, především podle toho dokumentu evangelických, a kolik pastorů se třeba zatklo a nějakým způsobem i mučilo. Takže vlastně, když to srovnám s tím, co já prožívám ve své víře a s tím, co prožívají lidé na Ukrajině, křesťané na Ukrajině, tak mě to nutí přemýšlet, co oni jsou jako schopni nějakým způsobem kvůli té své víře i obětovat, jak jsou vlastně nějakým způsobem konfrontování opravdu s tím utrpením, že to pro ně jako není nic vzdáleného, nebo jak třeba pro mě. Pro ně je to opravdu hmatatelné a nejsou třeba, nemají tu možnost ani jít to sdílet do toho kostela, do té stavby, kterou prostě našli rozbořenou. Takže je to silné svědectví mnoha lidí a pro mě bylo zajímavé, že ten dokument je zároveň teda vlastně vyprávěn třemi Američany. Jeden z nich je pastor, druhý je vlastně voják, policista, třetí je podle všeho novinář. Takže vlastně sledujeme americký pohled nebo pohled Američanů na to, co se tam děje. Nicméně režisérem tohoto dokumentu je ukrajinský režisér, scenarista, producent Jaroslav Lodin.
2: Když sledujeme ty lidi ve filmu, vidíme křesťany, kteří přišli o všechno materiální, a přesto si drží svou víru, modlí se a naopak ta víra jako roste. Může to pro nás být nějaký impuls k oživení naší vlastní víry nebo k novému pohledu na víru pro nás, který jsme v bezpečí?
4: Myslím si, že to je, nebo může to být impuls pro nás, že ta pomoc má být opravdu nejen třeba v modlitbě, ale i v nějaké konkrétní, byť malé, jako malém aktu, malé činnosti, protože ta válka opravdu neustále pokračuje a ty oběti neustále přibývají, takže byť už třeba si někdo řekne, už to na nás je tlačeno dlouho, ale bohužel prostě tak to je a bolest těch obětí, což o čemž je i ten dokument, ta bohužel se nezmenšuje, ta se spíš zvětšuje tím, jak to pokračuje. Ale to odhodlání bojovat tam neustále je. A je, v tomhle dokumentu je vidět, nakolik v tom odhodlání bojovat napomáhá i víra, jak je pro ty lidi tam nezbytná. A my možná ten boj vnímáme v nějakých menších jako věcech, ne na válečné frontě, ale přesto jako všichni bojujeme nějakým způsobem. Takže rozhodně může to divákovi pomoct v tom, že ten jeho boj je daleko třeba banálnější, ale víra může pomáhat i v tak těžkých situacích, jako je ztráta rodiny. Je tam třeba otec, který ztratí ženu, svoje tři děti. Vidíme tam pohřeb toho, té rodiny. A přesto ten člověk se rozhodne jako pomáhat dál.
2: No a je v tom filmu teda nějaká naděje? Je tam nějaké světlo na konci tunelu? Protože takhle to zní všechno vlastně dost pesimisticky, rozbořené kostely, zabití věřící, unášené děti.
4: No myslím, že z toho dokumentu je cítit to, že ta víra jednak v tom boji pomáhá a dává sílu bojovat dál, protože vědí, že ta pravda prostě je na straně těch napadnutých. To světlo tam vidím v tom, že prostě mají sílu bojovat dál. A i v tom, když tam třeba mluví ten otec, který přijde o část rodiny, že nechce vyvolávat nenávist vůči těm agresorům. To je velmi silný. On naopak vlastně mluví o nějaké podstatě toho utrpení. Takže to si myslím, že je taky jako to světlo, že nevyvolávat větší hněv, ale naopak hledat nějaký smysl v tom utrpení.
2: Ty tady dost často zmiňuješ boj, ať už teda boj fyzický nebo i boj duchovní. Častým takovým argumentem bývá, že teda jako křesťan věřící by neměl bojovat, měl by se snažit o mír, snažit se jako dohodnout, protože boj vždycky přináší nějaké zlo. Je v tom filmu tohleto nějak zmíněno?
4: Tak jak se myslím píše i v Biblii, že je čas boje a čas míru. A myslím si, že ten boj je v našem životě přece jenom potřebný, byť samozřejmě ideálně není někde na frontové linii, že to je nějaký vnitřní boj se svou malostí, se svými nějakými vnitřními konflikty. Takže myslím, že ten boj vlastně z toho to nejde, ale měl by přinášet jako mír. Takže byť ten dokument je o těch krutostech války, tak přece jenom myslím si, že přináší nějaké jako mírové poselství v tom smyslu, že s Bohem na naší straně, bo s Bohem na straně utlačovaných je ten boj vždycky vlastně vyhraný.
2: Jak já to vnímám osobně, tak i Rusko tvrdí, že je na její straně Bůh. Ve filmu vidíme plně nesmyslné záběry, jak jejich patriarcha žehná obrovským mezikontinentálním raketám a vlastně obě strany tvrdí, že na jejich straně je pravda a že na jejich straně je Bůh. To mě mrzí, ale vlastně to historie, která se opakuje a ve chvíli, kdy někdo páchá bezprecedentní zlo, tak se opravdu nemyslím, že na jeho straně může být Bůh. No a možná poslední otázka. Dokumentární filmy často nejsou o tom jenom se pasivně dívat, často nás vyzývají k nějaké akci. Dokážeme si říct, k čemu tenhle dokument vlastně nás jako diváky vyzývá?
4: Vlastně ten dokument končí slovy toho amerického pastora, který tam vlastně přijede do té situace na Ukrajině a říká, že podle něj to je vlastně ta úloha křesťana, jít naslouchat a sloužit, pomoct tam, kde je potřeba. Neznamená to nutně, že asi musíme jít na Ukrajinu a pomoct, ale každý můžeme pomoct a vůbec jako tím, že nějakým způsobem vytváříme kolem sebe mír, pokoj, tak tím myslím si, že pomáháme tomu okolí kolem sebe. Takže ať už nasloucháme, pomáháme kdekoliv, tak myslím si, že to je taky jedno z toho, co ten dokument vlastně přináší. Takže jít naslouchat a sloužit tam, kde zrovna můžeme, myslím si, že to je jedno z těch poslání, který ten dokument jako přináší.
2: A A samozřejmě jako věřící víme, že nejdůležitější a největší věc, kterou můžeme udělat teď hned, je třeba modlitba, tak se můžeme právě i v této době za Ukrajinu modlit. A já moc děkuji Jonášovi, že jste se mnou povídal, děkuji i vám, že jste poslouchali a zase příště u našich Filmana Talks.
5: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

Máme 14 hodin, dnes prožíváme v sobotu 10. říjen. Od mikrofonu vás zdraví Iva Horká. Právě se zavřely volební místnosti, tak doufejme, že jsme odvolili správně, aby se nám tady všem v Česku a nejenom v obcích dobře žilo, ale také jsme si vybrali ty správné senátory. Dnes je Světový den duševního zdraví, Světový den lidí bez domova a Světový den proti trestu smrti. Hnutí Mary Smiles vyhlašuje také Světový den kaše. Podle katolického i podle anglikánského kalendáře připomínáme památku svatého Paulina, benediktinského misionáře původem Římana, prvního arcibiskupa z anglického Yorku. O Velikonocích 627 pokřtil severoumbrijského krále Edwina s mnoha jeho dvořany a poddanými. Zemřel jako biskup z Rochesteru v tento den roku 644. Paulinovo dílo vyzdvihoval svatý Beda ctihodný přední učenec raného středověku.

in a damask rose. A my se podíváme do dnešního kalendária na to, kdo slaví narozeniny. 46. narozeniny dnes slaví farář ve Slaném, bosý karmelitán pater Jan Poříz, kaplan základní školy maltéských rytířů a duchovní rádce mládeže kladenského vikariátu. 55. dnes slaví přední světový klavírista v Praze Evgenij Kysin, umělec ruského židovského původu s britským a izraelským občanstvím, vyniká technikou hry a citlivou interpretací. Za nahrávky získal Grammy i Karajanovu hudební cenu. 65. narozeniny slaví herečka Zuzana Bidžovská a 70. slaví běžkyně na lyžích Květa Jiriová-Pecková, trojnásobná olympijská medailistka. 70 let se dožívá i britský cestovatel a dobrodruh David Hempleman Adams. Jako první člověk dosáhl severního, jižního zeměpisného a magnetického pólu, vylezl na všechny nejvyšší hory 7 kontinentů, letěl solo v balónu přes severní pól i přes Atlantik. 72 let se dožívá režisér, herec a zpěvák, propagátor swingu a dobrého chování Ondřej Havelka. A v občanském kalendáři má dnes svátek žena nebo ženy a dívky jménem Marina. Jméno vzešlo z latinského mare, což je moře.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz.
2: 68. narozeniny by dnes oslavil náš kolega a přítel Roman Lang, technik a zvukový mistr Proglasu. V rádiu začal pracovat v roce 1996, brzy po zahájení provozu. Připravil obsáhlý cyklus Bible v liturgii, řadu čtení na pokračování i stovky vydání hitparády Kolem se toč, zvučil rozhovory a koncerty. Zemřel po těžké nemoci v lednu 2018. Jen málo co je na světě tak příjemné jako vesnice obdařené.

Mám klobouk, šálu a víru, milion poznámek v bloku na gumičku, abych se nestratil za chviličku, držím se za rukáv. Stojím od božího rána, v úžasu, kdy se mi zdá,

0: Životému i milý brachu, tak to byla písnička, kterou jsme slyšeli od Stanislava Hiráka. Na akordeon hrál Vojtěch Sabo. Katolický týdeník s číslem 41 se mimo jiné vrací k oslavám svátku svatého Františka. Nové vydání přiblíží šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: My jsme se podívali například do Brna k minoritům, které navštívil poprvé ve své funkci nový apoštolský nuncius Eugene Nugent, který přijel teprve nedávno do České republiky a je irského původu. Měl krásnou homílii přeloženou do češtiny, ze které citujeme. Samozřejmě se podíváme i do Assisi, jak tam se oslavovalo, a na dalších stránkách i na jiná místa, například k 9 křížům u Brna. Donedávna tam stávalo kasino a hotel pro řidiče kamionů a od soboty je místo nich San Damiano, duchovní centrum pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. A odkazuje na svatého Františka z Assisi, v San Damianu měl právě vidění před křížem, aby opravil Kristův boží dům.
0: Na titulní straně se katolický týdeník vrací k setkání plzeňského biskupa Tomáše Holuba se svatým otcem.
1: Vyvrcholilo po diecézní pouti, poté co diecéze prošla synodálním procesem. Přinášíme také informaci o tom, že první encyklika Leva XIV. O kráse lidství, Magnifica Humanitas a o umělé inteligenci vychází konečně česky. A na titulní straně jsme přinesli informaci o tom, že pražská arcidiecéze koná kající pouť do Hájku u Prahy, ke které vyzval nový arcibiskup svým pastýřským listem v září, a nyní se konala. Shodou okolností v době naší uzávěrky, a tak jsme stihli alespoň první fotku z místa a další věci se dočtete v příštím vydání. My však přinášíme také ukázku z homílie potom na diecézním zpravodajství.
0: Listuje katolickým týdeníkem šéfredaktorka Kateřina Koubová. List českých a moravských diecézí se dále zaměřuje třeba na aktuality ze zahraničí.
1: Papežův vyslanec kardinál Matteo Zuppi, který je také předsedou italské biskupské konference, jednal v Moskvě. O čem? Dočtete se na straně zahraničí. A tematickou dvoustranu tentokrát věnujeme něčemu, co se nás všech hluboce dotýká a často i zraňuje, a to jsou kulturní války. Kulturní války, vliv sociálních médií, proč už se neumíme pohádat a jak za kulturní války z minulosti platíme dodnes daň. Toto jsou jen ukázky témat, která zde rozebereme do větší hloubky.
0: Na dalších stránkách nabízí katolický týdeník ohlédnutí za nedávnou cestou papeže Leva XIV. Nebo článek o tom, jak sladit rodinu a práci.
1: V těchto novinách najdeme ozvěny zajímavé a živé návštěvy papeže Leva ve Francii. Přinášíme jeho proslov k Evropě, a to v perspektivách. Papež totiž promlouval nejenom k francouzským věřícím, ale z Francie také do celého světa k mnoha otázkám světové církve i veřejnosti. A pak bych ještě ráda upozornila třeba na stránku Doma, jak sladit rodinu a práci. Byli jsme u toho, když odborníci v poslanecké sněmovně řešili, jaké jsou příčiny nízké porodnosti v Česku a s jakými bariérami na pracovním trhu nebo v péči o nejmenší děti se dnes mladí rodiče setkávají. A také přinášíme celostránkový rozhovor s Jaroslavem Duvkem, který ukončil své působení po více než 30 letech v čele České katolické charity, která se dosud starala o domovy pro řeholnice a duchovní. Takže je to vlastně velké ohlédnutí za dlouhou dobou a je to velice zajímavý rozhovor.
0: Uzavřela pro vysílání Proglasu šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová.

0: Za stěnou deště nám zpívala Marie Tilšarová.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: A my plujeme v odpoledním proudu sobotním na Proglasu a to znamená, že ještě do 15. hodiny budeme si tady říkat zprávy, které připravila redakce Publikum a také písničky z playlistu, který připravil Milan Tesař. A já bych vás ještě ráda seznámila s programem, který jsme pro vás připravili. Pořadu, jak se vám líbí, v 15 hodin a 5 minut budou našimi hosty maďarsko-kanadská hudebnice Sophie Lukáč, která hraje na tradiční západoafrický nástroj kora, a její spoluhráči Noel Mpiaza a Laszlo Kós. Řeč bude o tom například, jak studovala Sophie v Mali, nebo o kulturních kořenech tohoto nástroje i o propojení afrických, maďarských a dalších hudebních tradic. Trio zahraje přímo v našem studiu své písně v několika jazycích a prozradí, co chystá na své první společné album. Skautský ostrov nebo skautské běžmování, i takové speciality mohou okusit skauti ve Švédsku, k nímž se hlásí i tamní král. Je skauting univerzální myšlenkou a jak moc se liší jeho výchovné myšlenky u nás a v severských zemích? O tom vypráví Veronika a Pavel Šochmanovi, skautští vůdci ze Stockholmu, v rozhovoru s Hanou Šarfovou, který si připomeneme v pořadu za 5.5. dnes. A já už vám nyní posílám další písničku Hej, horo divoká.

0: Písnička Hej horo divoká o spomalení a návratu ke kořenům, k přírodě, lásce a k tichu zpívali Šimon Bylina, Robin Schenk a Richard Autner.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: 14 hodin a 30 minut ukazují hodiny. Posloucháte Proglas a vysíláním vás provází Iva Horka. Pobudeme spolu až do 15. hodiny a 50. minuty a to mě potom vystřídá můj milý kolega Ondřej Šidlo. Dnes máme sobotu 10. říjen, mimo jiné Světový den duševního zdraví, nebo také Světový den lidí bez domova a Světový den proti trestu smrti. V katolickém kalendáři připomínáme svátek svatého Paulina a v občanském kalendáři má svátek Marina. Tak přejeme oslavencům všechno a oslavenkyním nejlepší. Festival Dny židovské kultury se chystá od pondělí 12. do neděle 18. října v Olomouci. Zaměří se na historii a kulturu židovských komunit na Moravě a nabídne přednášky, koncerty, filmy i výstavy. Letošní ročník provází téma Židovská Morava – periferie nebo centrum. Jeho význam vysvětlila dramaturgyně Anna Šalnerová.
1: Ta slova periferie nebo centrum odkazují vlastně na takovou otázku, kterou si v tomto ročníku našeho festivalu klademe, a to zda ta Morava byla pro židovský svět pouhou periferií, nebo zda naopak se mohla rovnat jiným významným centrum židovského světa, jako například Praha, Vídeň nebo Krakov. Chtěli bychom ukázat, že Morava byla místem, kde se po staletí střetávaly různé kultury, názory, migrační proudy i jazyky.
0: Anna Šalnerová dále popsala, jakými zásadními proměnami si židovský život na Moravě v průběhu historie prošel.
1: Bylo vyhnání Židů z královských měst v polovině 15. století. Tady od téhle té doby až do poloviny 19. století, tak se Židé vlastně v těch královských městech nesměli usazovat a museli odejít do menších měst a obcí v okolí těch měst, kde je přijela místní vrchnost, což byly šlechtici nebo církev. A například Židé z Olomouce tak odešli do Prostějova, Loštic nebo Úsova. Právě například Prostějov tak byl spolu s Mikulovem jednou z nejdůležitějších židovských obcí na Moravě. Dodnes se mu vlastně říká Hanácký Jeruzalém. Působila zde řada významných rabínů. Prostějov byl rovněž jedním z center frankismu, což bylo mesiánské hnutí v 18. století. Dalším takovým milníkem bylo pak na počátku 18. století familiánské zákony, což byly zákony, které vyšly pro jednotlivé země Rakouska-Uherska a panovník v nich vlastně chtěl omezit nebo uzákonit počet Židů v jednotlivých obcích a rovněž v této době docházelo k vytváření get a jejich stěhování, translokaci dále vlastně od kostelů a tím nám například vzniklo geto v Třebíči, které je teda dnes památkou UNESCO. Tyhle ty všechny zákony platily až do poloviny 19. století, kdy došlo k jim postupnému rušení. Židé se mohli zapojit do občanské společnosti, měli možnost volného pohybu, zapojovali se do obchodu, podnikání. Moc to vidíme třeba na příkladu v sladovnictví v Prostějově a nebo v Brně pak v textilním průmyslu. A řada Židů také v této době odchází do Vídně. To je třeba příklad rodičů Sigmunda Freuda, který se narodil v Příboře, ale odešli teda do Vídně, když byl malý. Židovský život na Moravě stejně jako jinde, tak poznamenaly události druhé světové války, Šoa a následně komunismus, kdy docházelo časté emigraci židovského obyvatelstva. A v současné době máme na Moravě tři židovské obce, a to v Brně, v Olomouci a v Ostravě.
0: Z filmové a přednáškové části programu Anna Šalnerová doporučuje.
1: Ten letošní festivalový týden nabízí různorodý program pro všechny generace. Ve filmové sekci nás letos čekají jenom dokumenty, které se tedy různým způsobem dotýkají toho festivalového tématu. Já osobně se těším na dokument o kardinálu Michaelu Černém, což je teda kněz, český rodák s židovskými kořeny, který se stal blízkým spolupracovníkem papeže Františka. V odborné sekci nabídneme řadu přednášek. Zmínila bych přednášku historika Michaela Viktoříka o olomouckém sudovnictví, což je to téma, které jsem již zmiňovala. To olomoucké sudovnictví vlastně výrazně zasahovalo do rozvoje města.
0: Festival vedle toho nabídne komentované procházky Olomoucí i Prostějovem, pokládání a čištění kamenů zmizelých, koncerty nebo workshopy pro rodiny. Celou akci zahájí pondělní vernisáž výstavy Hlasy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
1: Ta židovská kultura a historie je, i když někdy skrytě všude kolem nás, možná si ji někdy nevšímáme, nebo o ní naopak nevíme a není to naše vina. Například já jenom cestou do práce ze sídliště z té periferie města do centra města mým vily olomouckých sadovníků, obchodní domy a kina, které vybudovali. A v muzeu, kde pracuji, tak jsem se setkala a rovněž i pracuji s předměty a knihami, které vlastnili nebo věnovali do muzea osoby židovského původu. A to je vlastně jedním z cílů našeho festivalu, ukázat, že ta židovská kultura a historie je součástí české kultury a historie a že je důležité ji nějakým způsobem zkoumat a snažit se ji porozumět a pochopit, abychom mohli pochopit svou vlastní historii.
0: Uzavírá dramaturgyně chystaného festivalu Dny židovské kultury v Olomouci Anna Šalnerová. Jenom ještě zopakuji, že festival se koná od pondělí 12. do neděle 18. října v Olomouci.

0: V Javorových horách nám zpíval v sobotu 10.10. Metoděj Štrunc a Markéta Irglová, doprovázel ženský folklorní soubor Lada. Sedmý ročník Mezinárodního festivalu Silberbauerovo hudební podíjí uzavře dnešní koncert v dolnorakouské obci Stráning.
1: Přijměte pozvání na koncert, kde se propojí zvuk klarinetu s varhanami v podání mezinárodně uznávaného klarinetisty a profesora Hudební akademie muzických umění Irvina Veniše a mladého talentovaného varhaníka Lukáše Dvořáka. Společně vzdají hold italskému romantickému skladateli Marku Enriku Bossimu. Koncert se koná od 18 hodin v dolnorakouské obci Stráning. Více informací na www.hudebnipodii.eu.
0: Dodává na Proglasu ředitelka festivalu Kateřina Málková.

Vlasta Procházka nám nabídl písničku ve svém podání a písnička je převzatá od americké hudebnice Victoria Box. My máme 14 hodin a už za chvíli 45 minut, takže do zpráv, které přebíráme z Českého rozhlasu Plus, v 15 hodin zbývá 15 minut. Tak si ještě podíváme na nějaké zprávy a pustíme písničky. Vědecká rada Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválila návrh na jmenování historika Jaroslava Šepka profesorem v oboru teologie. Děkan Michal Opatrný teď návrh postoupí rektorovi a vědecké radě univerzity. Jaroslav Šebek působí v Historickém ústavu Akademie věd. Vědecky vede oddělení moderních, transnacionálních a intelektuálních dějin. Spolupracuje také s Proglasem. Rozmlouvali jsme s ním třeba o přesahu celonárodní pouti do Prahy k blahoslavené Anežce České z března 1988, o odkazu Felixe Marii Davídka, Františka Lízny i papeže Benedikta XVI. Záznamy jsou v audioarchivu na webu rádia. Docent Šebek je autorem řady knih. Obšírněji jsme se věnovali například jeho publikaci věnované kardinálu Františku Tomáškovi s názvem Hrdinou se člověk nerodí, ale stává. Ta zvítězila v literární anketě katolického týdeníku Dobrá kniha.

zklamal jsem já, anebo vy. Muselo se to stát. Rozdělené veřejné mínění oslabuje stát. A zase o nás bez nás. Ale tentokrát žádný Mnichov. Stačí jen malý čínský virus COVID-19. Padají hodnoty a ctnosti z

se včera rozkašlal, k čemu je církev víra? Malý človíček zaplakal, ne, ještě se neumírá. Ale kde brát

0: Vladimír Merta a písnička Vejce z klece. Je to taková ironická bilance pandemie covidu a o bezmoci jednotlivce i společnosti. Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě zve na sérii přednášek věnovaných historii a umění. Nejbližší se zaměří na pozdní baroko a práci mistrů, jako byli Josef Winterhalder, mladší nebo Ondřej Schweigl. Podrobněji vedoucí památníku, historik a muzejní knihovník Jiří David.
1: Ta přednáška bude zaměřená na pozdní baroko. Vlastně ta motivace k tomu je taková, že poté, co se tady v Rajhradě dělal ten barokní areál, který zde stojí dodnes, v průběhu 18. století přišla motivace vybavit ten prostor nově uměleckými díly a nově stvárnit i chrámový prostor. Rajhradští benediktíni k tomu pozvali velmi zajímavé a schopné umělce, kteří se tehdy na Moravě pohybovali. Přednášky se ujme kolega Tomáš Valeš z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který je na pozdní baroko na Moravě odborník v podstatě ten nejlepší, co můžeme mít.
0: Přednáška o rajhradském baroku bude v klášteře zítra, tedy v neděli 11. října, od 17 hodin. Ve středu 14. října pak program pokračuje tématem knižních značek od 15.30 komentovanou prohlídkou výstavy Ex Libris pod lupou a v 17 hodin přednáškou Jakuba Kříže o nejstarších dochovaných Ex Libris z českých zemí. A nyní už písnička Fanda proudu.

0: 16 hodin. A tady jsou nové zprávy.
1: Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a někde i senátory. Hlasování skončilo před hodinou. Ruský útok na ukrajinské Záporoží má už 15 obětí. Fotbalisty Plzně hostí Šancelize Mladou Boleslav. Na Pražském okruhu zůstávají před tunely v obou směrech dlouhé kolony. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Před hodinou skončily komunální a v některých částech Česka i senátní volby. První komise už mají sečtené výsledky v těch komunálních volbách. Celková účast se podle prvních odhadů pohybuje kolem 50%, tedy podobně jako před 4 lety. A podrobnosti má redaktorka Anna Millerová.
3: První výsledky komunálních voleb zveřejnili statistici v 14:30 odpoledne, tedy o minutu dřív než v posledních obecních volbách. Nejrychleji sečteno měly Lovčovice na Třebíčsku. Funkci tam pravděpodobně obhájí současný nezávislý starosta Josef Kolář. Nejvíc hlasů dostal taky starosta v Čemrné na Domažlicku Karel Pomahač nezávislých kandidátů. Sčítání hlasů můžete průběžně sledovat taky na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Třeba v Přerově zatím žádné výsledky z celkem 51 volebních okrsků známé nejsou. Podrobnosti má reportérka Lenka Kratochvílová.
4: Ano, je to tak, výsledky zatím známé nejsou a ještě asi i několik hodin nebudou. Je to proto, že v Přerově kromě komunálních voleb probíhají i senátní. Z volební místnosti okrsku číslo 30 tady na základní škole Svisle, kde jsem, jde stále slyšet jen šustění volebních lístků a počítání. Hlasy tu odevzdalo zhruba 35% oprávněných voličů. Jako první volební komise začala počítat žluté obálky, je to jednodušší. Hlasy pro kandidáty do senátu postupují pomalu, pečlivě a ten střízlivý odhad, kdy by mohli kompletní výsledky se zápisem převést na sčítací místo na magistrát, je prý 17. hodina. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
1: V Českých Budějovicích ve sportovní hale na jednom z největších sčítacích míst v Česku je reportérka Jitka Cibulová-Vokata.
5: Ve sportovní hale právě stojím na sprinterské dráze. Na ní jsou stoly s počítači a tiskárnami a sedí u nich pracovníci Českého statistického úřadu, kteří zpracovávají volební data. Už je tady docela rušno, dorazili sem členové volebních komisí ze 7 obcí, ale jako první měli hotovo a taky vše v pořádku v Nedabili na Českobudějovicku, kam přišlo 40% voličů, kteří volili budoucí zastupitele na jediné kandidáce. Taky v Českobudějovické sportovní hale se budou shromažďovat volební data ze 194 okrsků. 90 okrsků je přímo v Českých Budějovicích, další z okolních obcí. Letos se k ním poprvé přidala Zliv a Lišov na Českobudějovicku. Jitka Cibulová-Vokata, Radiožurnál.
1: Jihomoravští policisti hledají 12-letého Romana Molnára z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Radiožurnálu to řekl policejní mluvčí Petr Vala.
6: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
1: A policie proto prosí o pomoc s pátráním. Fotografie chlapce je na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. V ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 15 lidí. Informovali o tom záchranáři s tím, že se z trosek zasaženého obytného domu podařilo vyprostit živou ženu. Další lidé ale stále můžou být pod sutinami. Ukrajina naopak útočila na ruskem kontrolovanou Luhanskou oblast. Tam údajně zemřeli 4 lidi.
7: Sport. Fotbalisté Plzně se po reprezentační přestávce snaží ukončit nepříznivou ligovou sérii. Po 3 zápasech bez výhry hostí v 10. kole šance ligy Mladou Boleslav, je u toho Vladislav Janouškovec.
8: No a ve 4. minutě už Plzeň vede nad Mladou Boleslaví 1-0. David Dekvinda vidí střetnutí zbrojovka Brno Jablonec.
9: 4. minuta utkání zbrojovka Brno Jablonec 0-0. Hradec Králové hostí Artis Brno a u toho je Tomáš Borovec.
10: No. 5. minuta utkání Hradec Králové Artis Brno 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
7: V 18 hodin ještě Bohemians přivítají Baník Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda v Brněnské. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, jede se v každém směru jedním pruhem, provoz musí regulovat. Ve směru na letiště stojí kolona od sjezdu na Písnici z 5. kilometru, zpoždění půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 zpomalíte za dálnicí D5 na 23. kilometru, na 21. se po nehodě jede jen pravým pruhem, o kus dál stojí další kolona od sjezdu na Barandov ze 17. kilometru kvůli zmíněnému omezení v tunelech. I směrem na D1 je to celkově na zhruba půl hodiny. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 stále opatrně, za sjezdem na Šeberov na 5. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, je tam krátká kolona, šipka je na místě. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy před sjezdem na Židlochovice na 10. kilometru nadále odklízejí následky nehody. V dopravním omezení se jede jen levým pruhem, provoz zeslábl, je tam krátká kolona. A na silnici 9 z Mělníka do České Lípy pomalu za Medonosy, havarovalo tam v zatáčkách, osobní auto náhle se brzdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Zdravím všechny, kteří teď poslouchají pořad Jak se vám líbí na Proglasu. Příjemný poslech vám přeje Janis Moras a v našem koncertním studiu vítám trio hudebníků. Sofii Lukáč, vítej.
3: Děkuju.
2: Noela Mpiazu, vítej.
4: Děkuju.
2: A je tady také László Kós, vítám i tebe. Teď jste na turné a při té příležitosti jste se zastavili v Brně.
5: Here in Brno?
3: Ano, jsme rádi, že jsme tady, i když jen na chvilku. Měli jsme koncert v Paříži a potom v Budapešti. Včera večer jsme hráli ve Vídni a teď jsme tady.
5: Very nice.
2: A my už se těšíme, až vás uslyšíme hrát právě u nás ve studiu. Pojďme si poslechnout první skladbu a potom si popovídáme o tom, co hrajete, jak jste se poznali, kdy a kde to bylo, proč jste se dali dohromady a tak dále. Takže jaká bude první skladba?
5: So please, what will be the first song?
6: So the song is called.
3: Jmenuje se Csillagom. V maďarštině to znamená moje hvězda. Je to píseň inspirovaná příběhem mojí babičky. Byla přeživší holokaustu, přežila Osvětim a vrátila se domů do prázdného domu. Celá její rodina byla pryč, všichni byli zavražděni. A přesto dokázala dalších 80 let svého života budovat něco nádherného. Takže je to písnička o tom, jak vytvářet krásu, kterou chceme v tomhle světě vidět.
6: Life for the next 80 years, and so it's a song about creating the beauty that you want to see in this world. Csillagom.

0: We are on Radio Proglas in our life.
1: Posloucháte Radio Proglas a v našem koncertním studiu dnes hraje maďarsko-kanadská hráčka na nástroj zvaný Kora Sophie Lukáč. Spolu s ní hraje konžský perkusionista Noel Mpiaza a basista László Kós, který má stejně jako Sophie kořeny v Maďarsku. V současné době však všichni tři žijete v kanadském Montrealu. Pokud vím, tak jste se potkali až tam. Jaký se zatím vším skrývá příběh?
2: You moved from Hungary to Canada, and also you, of course, Noel.
3: Každý z nás má svůj vlastní příběh spojený s emigrací. Já byla hodně malá, byly mi 2 roky, takže to vlastně ani nebylo moje rozhodnutí. Vyrůstala jsem v Torontu a později jsem se přestěhovala do Montrealu. A jak to bylo s naším seznámením? Znáte to, my muzikanti se většinou potkáváme právě v hudebním prostředí. Nejdřív jsem poznala Lásla a začali jsme spolu hrát. Potom jsme našli Noela a fungovalo to. Takže spolu hrajeme už asi 4 roky.
0: About 4 years. Yeah. Okay. Laslo, Noel.
1: Laslo a Noeli, jste v Kanadě podobně dlouho jako Sophie?
2: As long as Sophie's?
4: I can say almost. Skoro.
5: I když, jak nad tím teď přemýšlím, tak vlastně ne tak dlouho. Každopádně v Kanadě jsem už 25 let. Z Konga jsem odešel v roce 2001 a od té doby žiju v Montrealu.
0: Laslo?
5: Poprvé jsem tam byl asi v roce 2008, když jsem jel navštívit sestru, která žije v Ontáriu. Potom jsem se zastavil v Montrealu u kamaráda, který pracoval jako zvukař a studiový technik. A nakonec jsem začal pracovat pro Discovery Channel. Potřebovali živou basu, tak jsem pak pendloval tam a zpátky.
1: A když říkáš, Sophie, že ses nejdřív potkala s Láslem a začali jste spolu hrát, bylo to tehdy podobné tomu, co děláte dnes, nebo to bylo něco úplně jiného? Ať už nástrojově nebo repertoárově.
2: Cora and so on, the repertoire you play today.
3: László byl nejprve čelista a je opravdu skvělý čelista. Takže když jsme začínali, byla to vlastně kombinace perkusí a violončela. Dnes už máme samozřejmě nový repertoár. Brzy nám vyjde nové album, takže písničky se postupně proměňují. Ale ten základní koncept je stejný. Tenhle projekt nás zavedl na spoustu míst po celém světě. Takže ho zatím nechceme nějak zásadně měnit. Možná časem přidáme další nástroje a další muzikanty. Ale když najdete něco, co funguje, měli byste se toho držet.
6: Adding some more instrumentation and more musicians, but when you find something that works, you gotta keep it.
7: And it's way easier.
5: A taky je mnohem jednodušší cestovat s baskytarou než s violončelem.
2: It's not so heavy.
1: Vždyť baskytara není tak těžká jako violončelo, ne?
5: Vlastně je těžší, ale zase není tak křehká a je odolnější.
1: Pojďme si teď poslechnout druhou skladbu dnešního pořadu. A potom mě moc zajímá, kdy a jak do tvého života vstoupila Kora, Sophie. Takže jaká bude druhá skladba?
3: Druhou skladbu nechám představit Noela, protože ji zpívá.
2: OK.
6: Lisanga.
5: Je to písnička, kterou jsme napsali společně se Sophie. Většinou, když přijdu na koncert, tak mám připravený nějaký velký příběh, kterým tu písničku představím a vysvětlím, o čem je. Ale tady to zkrátím. Je prostě o jednotě. Rádi říkáme, že jsme všichni lidé a měli bychom držet při sobě. V písničce je třeba verš, když krvácíš ty, krvácím i já. Je to vlastně takové poselství pro všechny, abychom drželi pohromadě. Chceme prostě být jako jeden člověk. Kdybych to měl říct úplně jednoduše, představte si, že sem přiletí mimozemšťané. Neuvidí různé skupiny lidí, uvidí prostě lidstvo. Takže bychom měli držet při sobě.
1: To je hezké poselství. Tak si to pojďme poslechnout.

0: You are listening to the live session, you know, on Radio Proglas.
1: Jsem tady se Sofí Lukáč, Noelem Piazou a Láslem Košem. Teď přijde jedna z nejzásadnějších otázek, Sofi. Jak se do tvého života dostal nástroj zvaný Kora, na kterou hraješ?
2: Kolik máme času?
1: Nějak ve zkratce, řekněme třeba na 5 minut.
0: About 5 minutes.
3: You know what? Perhaps.
4: Ač to jsem se snažil udělat já, když jsem vyprávěl příběh písně, kterou jsme právě zahráli. A zapomněl jsem kvůli tomu zmínit jazyky, ve kterých zpíváme. Jsou jimi lingala a francouzština. To je dáno tím, že se Sofy máme společných několik jazyků. Je jich, myslím, 8 nebo 9. Takže jsme měli opravdu z čeho vybírat. Nakonec jsme zvolili lingalu a francouzštinu, ale jak jsem říkal, když přijdete na náš koncert, uslyšíte ten příběh určitě celý.
2: Výborně, takže teď si mi ukrojil z mého času a já mám tím pádem prostoru ještě méně, takže ve zkratce. Během studií na univerzitě jsem cestovala po západní Africe. Proč přesně, to vám budu muset někdy poslat e-mailem, anebo přijďte na můj koncert. A právě v Africe jsem poprvé viděla Koru. Slyšela jsem ji na koncertě muzikanta jménem Toumani Djabaté a zůstala jsem paf. Ta hudba a ten zvuk mě úplně dostali.
5: C'était un coup de foudre. And the music and the sound really blew me away.
2: Tak jsem začala poslouchat jeho repertoár. Asi o 5 let později, když jsem v New Yorku studovala medicínu, jsem jednoho dne vyšla z metra a uslyšela Koru. Šla jsem za tím zvukem a zjistila, že to hraje mistr Toumani Djabaté. Řekla jsem si, že je to znamení. Domluvila jsem si lekci a od té chvíle už se všechno začalo odvíjet samo. Pak jsem odjela do Paříže a absolvovala u něj mistrovský kurz. Toumani mě pak pozval do Bamaka, kde jsem strávila 7 let studiem. Jsem nesmírně vděčná všem učitelům hry na koru, kteří mě do této tradice zasvětili. Je ale pravda, že ještě před Korou jsem se většinu života věnovala hudbě, takže jsem s ní nezačínala až ve 20. To mi samozřejmě hodně pomohlo při rozvoji sluchu, ale i tak to byl úplně jiný způsob, jak se hudbu učit. Je to ústní tradice.
1: Pokud vím, tak dřív si hrála na klasické housle.
2: Ano, ke Koře už to byl jen maják.
1: Opravdu, jak těžké reálně je naučit se hrát na koru?
2: Snadné, velmi snadné. To se dá naučit za 2 hodiny. Ne, dělám si legraci. Myslím, že naučit se jakoukoliv hudební kulturu je práce na celý život.
5: Musical culture takes a lifetime.
2: Čím déle jsem v Mali zůstávala, tím víc jsem si to uvědomovala. Je to trochu jako když se vydáte na nějakou dlouhou cestu, nebo když začnete meditovat. Čím déle se tomu věnujete, tím víc si říkáte, do čeho jsem se to vlastně pustila. Je to velmi pokořující zkušenost, ale v dobrém slova smyslu. Je to totiž neuvěřitelně bohatý svět. A já jsem se zatím dotkla jen jeho povrchu. Ale vlastně je to dobře, protože máte pořád co objevovat na celý život. A ještě na životy, které přijdou potom.
1: Kolik má Kora strun?
2: 21.
1: 21? Je tohle na tom nástroji to nejzajímavější, nebo je na něm ještě něco dalšího, nějaká zajímavá skutečnost?
5: It's made of calabash.
2: Je vyrobená z kalabasy, takže v podstatě hraju na stejný nástroj jako Noel. Ten můj je akorát trochu lepší. Noel totiž nemá struny. Jinak je to ale stejné rezonanční tělo, akorát moje kora má kozí kůži a krk. Tradičně se k ladění používají kožené kroužky. Ladit koru tímhle způsobem je docela náročné. V 60. letech se ale nástroj modernizoval a začaly se používat mechaniky jako u kytary, takže ladění je o něco jednodušší. Tradičně se na ní hraje palci a ukazováčky.
5: And yeah. Mm-hmm. It's also, I don't know if you like...
2: Kora pochází ze 13. století, z oblasti, která zahrnuje území dnešního Mali, Senegalu, Gambie, Burkiny Faso, Gvineji a Gvineji-Bissau. S tím souvisí to, že hudba zde byla tradičně doménou společenské skupiny zvané Djali, francouzsky též griot. Byla to vlastně určitá hudební kasta.
5: And music, not just the choir, was traditionally played by the Djali.
2: Dnes už samozřejmě společnost není organizovaná podle kastovního systému, ale tradice griotů je zde pořád velmi živá. Byli to hudebníci, ale zároveň plnili roli vypravěčů, historiků a genealogů. Prostřednictvím písní uchovávali příběhy celých generací a ve společenském životě hráli velmi důležitou roli. Byli při jakékoliv události. Dodnes, když přijedete do Mali na svatbu nebo třeba na křtiny, uvidíte tam hráče na koru a grioty, kteří
5: zpívají. Any social gathering, you would have the griots there, the choir players, the singers. And still today, if you go to Mali, any wedding or baptism, you will see there will be choir players and the griots singing. Yeah.
1: Vaše hudba na mě působí velmi meditativně. Když vás slyším hrát, má to na mě velmi pozitivní účinek. Ten zvuk je nádherný, opravdu nádherný.
2: Máme ale i nějaké heavy metalové písničky.
1: Vážně, můžete jednu zahrát?
5: Ne,
2: na to budeš muset přijít na náš koncert.
5: To Montreal.
1: Dobře, přijedu do Budapešti, teda vlastně do Montrealu. Pojďme si vás ale teď znovu poslechnout tady ve studiu. Jaká bude další skladba?
2: Další skladba, kterou zahrajeme, je vlastně maďarská lidová píseň. Jmenuje se Tavasi Szél.

0: Sophie Lukáč, Noel Mpiaza a László Kós hrají živě v koncertním studiu Proglasu. Už jsme tu jednotlivě komentovali vaše nástroje, ale bylo snadné tyto tři nástroje spojit dohromady? Ukory a kalabasy bych řekl, že to asi šlo snadno, ale jak do toho zapadla basa?
1: Podle mě by hudba měla fungovat v podstatě v jakékoliv podobě. V reálném světě to tak samozřejmě úplně není, ale basa se v africké hudbě používá. Vyskytuje se v ní už od 50. let. A u kalabasy a kory je to samozřejmě jasné. Ty nástroje vlastně vznikly tak nějak společně, ale myslím, že jsme zvolili nástroje, které k sobě přirozeně pasují. Není na tom vlastně nic, co by bylo nějak mimo běžné zvyklosti, jestli se to tak dá říct. Nevím, co si o tom myslíš ty, Sophie.
2: Jo, myslím, že u kalabasy to bylo úplně jasné. Takhle jsem se ostatně v Mali učila hrát na koru. Hrála jsem s kytaristy a hráči na kalabasu. A myslím, že basa pak byla přirozená volba. Dodává tomu pevný základ. A přestože jsme začínali s violončelem, tak na něj László nehrál smyčcem, spíš na něj brnkal prsty. Takže to bylo podobné stylu hry na basu, jen trochu jemnější.
1: Violončelo je vlastně takový malý kontrabas a je to akustický nástroj, takže zní v kombinaci s těmi zbylými dvěma krásně.
0: Píšete si vlastní skladby, že ano? Sophie, píšeš hudbu i texty, nebo je to pokaždé jinak?
3: Sophie, you write both music and lyrics, or it's a different?
2: Na prvním albu jsem napsala úplně všechno, hudbu i texty. Vlastně jsem udělala celé album sama, protože to bylo jenom moje album. Na dalším albu, na kterém už jsme spolupracovali s Noelem, jsme spoustu skladeb psali společně a některé jsme vytvořili s jedním hudebním spolupracovníkem ze Senegalu. Takže tentokrát je to mnohem více kolektivní proces, což je opravdu příjemné, protože tvořit hudbu s dalšími lidmi je přece jen mnohem větší zábava, než když všechno děláte sami.
3: And you said something about eight languages.
0: Říkali jste, že v textech používáte zejména dva jazyky. Francouzštinu a...
3: More?
2: Používáme více jazyků. Francouzštinu, angličtinu, bambarštinu. Nebojte, jednu písničku v bambarštině si taky poslechneme. Dále lingalu a maďarštinu, tak to je celkem pět. Nepoužíváme všechny jazyky, kterými mluvíme, ale
1: zatím je nepoužíváme. Zatím. Jde o to, že já mluvím čtyřmi jazyky a Sophie mluví čtyřmi nebo pěti jazyky. Máme z čeho vybírat, ale zatím jsme na albu použili jen pět jazyků.
3: And how many of them are...
0: Jen pět. Kolik z nich jsou africké dialekty?
2: Not dialects, languages. Nejsou to dialekty, ale plnohodnotné jazyky. Třeba Bambara je nejrozšířenější jazyk v Mali a mluví se jim i mimo zemi. Na našem posledním albu máme z afrických jazyků zmíněnou lingalu a bambaru a vlastně ještě trochu volovštiny. Ta je z jedné z našich písní ze Senegalu, na to jsem zapomněla. Promiňte, kamarádi ze Senegalu.
4: Sorry, guys from Senegal.
3: Okay, so the next...
0: Takže další písnička bude v jazyce, kterému se říká bambara. Ten pochází z jaké země?
3: Language from which country?
2: It's most spoken in Mali. Nejvíc se jim mluví v Mali. Ale existují další podobné jazyky, třeba Jula, kterým se mluví na pobřeží Slonoviny a také v Burkině Faso. A nebo jazyk zvaný Malinké, kterým se mluví v Gambii.
0: Sophie, ty těmito jazyky mluvíš plynně? Umíš se jimi normálně dorozumět?
2: Nemluvím úplně plynně, ale celkem se domluvím.
3: So like my English.
2: No, your English is very good.
0: Rozumím, taková základní znalost, řekněme. Ale rozhovor do malijského rádia bys asi dát dokázala, ne?
2: Hello, how are you?
3: Okay.
2: Nějaký základní asi ano, něco jako ahoj, jak se máš, odkud jsi, venku je horko.
3: The most useful phrase.
0: To je tam asi ta nejúžitečnější fráze, ne? Dobře, pojďme si poslechnout další písničku, která to bude.
2: Jmenuje se Sambu Jaja. Je to tradiční píseň, do které jsem se zamilovala. Znám ji ve verzi od už zmíněného mistra na koru Tumaniho Džabatého. Tumani mě ji naučil, ale my teď zahrajeme naši vlastní variaci. Tato píseň bude určitě i na našem příštím albu. Normálně při ní vyzýváme publikum, aby zpívalo s námi. To dnes bohužel nejde, ale možná do toho zapojíme tebe.
0: Samozřejmě, pokusím se.
3: Of course, I will try.

0: We are still on Czech radio.
1: Stále posloucháte Radio Proglas, v jehož koncertním studiu dnes živě hraje mezinárodní trio Sophie Lukáč na koru, Noelem Piazza na kalabasu a László Kóš na baskytaru. Teď jsem se během písničky zaměřil zejména na Noela, který, jak vidím, je velmi mnohostranný muzikant. Nejenže hraje na kalabasu, ale zároveň drží v ruce shaker a k noze má připevněno něco velmi specifického, co vypadá na zakázkovou výrobu.
0: Yeah, and you have fixed something very special and custom on your...
2: Tohle je bezesporu ten nejdražší nástroj na světě. Je to shaker vyrobený z rýže. Vlastně je to jen láhev s vodou. V Anglii by řekli, je to prostě láhev s vodou, ve které je rýže. Výhodou je, že je to nástroj, který můžu kdekoliv na světě snadno nahradit. Je to taková moje poznávací značka. Vychází to z toho, jak jsme jako perkusionisté hráli v Kongu. Na nohy jsme si dávali nástroje, kterým říkáme nsakara. Když pak při hraní podupáváte nohou nebo dokonce tancujete, ozývá se ten charakteristický zvuk shakeru. Takže jsem tenhle princip jednoduše převzal, použil ho po svém a vytvořil si vlastní verzi.
3: In our feet, mm-hmm. So when we dance or we play percussion, when you tapping your feet, mm-hmm. and that you have that shaker sound. Mm-hmm. So I just took the same concept, yeah. but I applied it on my own, you know, like my own way, mm-hmm. my own version of it. Yeah, that's it.
1: Říkali jste, že jste společně vydali album, že?
4: Ještě ne, jen single. Moje první album vzniklo ještě před Noelem. A to další, které právě připravujeme, už je tedy společná spolupráce.
1: Takže album, za které si získala cenu, nebylo s Noelem?
2: Ne. Myslím ale, že možná mluvíš o zmíněném singlu, který jsme vydali v lednu. Jmenuje se Lisanga.
4: Ano, to je pravda. Album, za které jsem získala cenu, se jmenovalo Bamako. Noel na něm přímo nehrál, ale duchem tam určitě byl.
1: Co teď s triem plánujete?
4: Máme nabité léto a podzim v Kanadě. Zatím ještě nemůžu oznámit všechno, ale začátkem příštího roku vydáme album a čeká nás spousta zajímavých koncertů v Evropě i jinde. Plán je vlastně jednoduchý. Pokračovat v tom, co děláme, ale zároveň dál hledat nové cesty a tvořit. A na příští rok chystáme i nové způsoby, jak naše koncerty prezentovat. Takže to bude trochu jiné.
5: Yeah, we have also some new ways of presenting the show that will be different for next year.
1: Mm-hmm. Okay. To zní zajímavě. Máte nějaký web?
4: Ano, máme web, Instagram, TikTok, prostě všechno. Najdete tam veškeré informace. Stačí zadat moje jméno.
0: So, we are at the end. And that was the show as you like.
1: Jsme na konci pořadu. To bylo dnešní, jak se vám líbí, živě z koncertního studia Proglasu. Děkuji Sophie Lukáč, Noelu Piazzovi a Lászlu Kóšovi, že byli mými dnešními hosty. Díky, ať se vám daří. No a než nám zahrajete závěrečnou skladbu, tak bych chtěl poděkovat také našemu technickému týmu, zvukaři Šimonu Kupkovi a za přenos videa Veronice Němečkové. U mikrofonu byl Janis Moras, děkuji vám za pozornost, těším se opět někdy příště a teď si užijte poslední písničku. Jaká to bude?
4: Dance Hall.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Bylo 15 hodin 50 minut, ladíte rádio Proglas, od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šidlo. Po týdnu opět rozezní sobotní odpoledne pořad hudební listování, ve kterém vám přinášíme to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Zaměříme se na odvysílané i chystané pořady, tipy na nové alba a čeká vás i jedna soutěž. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. V týdeníku Slyšte lidé se dnes v 19 hodin a 15 minut vydáme za lidovou hudbou zemí Visegrádské čtyřky Slovenska, Česká, Polska a Maďarska. Představíme si současné úpravy tradičních písní, od komorních aranží přes cymbálovou a taneční hudbu až po propojení folkloru s jazzem, hip-hopem nebo elektronikou. Uslyšíme mimo jiné ženy z muzičky, Julii Kozákovou, Sama Kovalského, skupinu Oberka Stravel, Daganu a další interprety. Na úvod si poslechneme píseň Cuzek v podání švédsko-norské skupiny Grupa s polskou zpěvačkou Martou Matušnou.

Poslouchali jsme skladbu Cuzek v podání švédsko-norské skupiny Grupa s polskou zpěvačkou Martou Matušnou. Premiéru pořadu Slyšte lidé, ve kterém se vydáme za lidovou hudbou Visegrádské čtyřky, naladíte dnes v 19 hodin a 15 minut. A nastává čas na slíbenou soutěž. Pod názvem Jiří Černý na bílém vydávalo nakladatelství Galén rozsáhlou edici spisů jednoho z našich největších hudebních znalců Jiřího Černého. Šestý svazek pokrývá jeho hudební publicistiku z let 2000 až 2020. O objemnou knihu můžete soutěžit do 15. října, pokud správně odpovíte na 3 otázky. Jejich přesné znění a podmínky soutěže naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Zaposlouchejme se nyní do skladby It's All Over Now Baby Blue v podání české skupiny The Matadors.

Hostem pořadu, jak se vám líbí, bude 12. října Roman Féder, kapelník slovenské skupiny Funny Fellows, která se věnuje swingu, Dixielandu a hot dance music z první poloviny 20. století. Budeme hovořit nejen o novém albu My Blue Heaven, ale i o tom, jak kapela hledá a nově aranžuje staré skladby a jak velký prostor ponechává improvizaci. Zatímco podrobnosti o pořadu naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, pustíme si píseň Yes, Sir, That's My Baby z nového alba.

0: Dozniela skladba Yes Sir, That's My Baby z nového alba My Blue Heaven slovenské skupiny Funny Fellows. Její kapelník Roman Féder bude hostem pořadu Jak se vám líbí 12. října a pořad budete moci poslouchat i po odvysílání na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Skupina Goji, která svou hudbu označuje jako free folk, vystoupila v koncertním studiu Proglasu. V rozhovoru s Josefem Javůrkem, který jsme vysílali ve čtvrtek, hovořili její členové o své tvorbě, hudebních kořenech, vzniku písní i o fungování početné kapely. Jako ukázku vybírám píseň Kopretina.
1: Každá kopretina kvete jenom jednou.

Slovenský písničkář Peter Janků vydal nové album Teraz už viem, které je osobní výpovědí o víře, obrácení a hledání smyslu. V rozhovoru bude mluvit o písních inspirovaných křtem, velikonoční vigílií nebo jubilejním rokem naděje. Přiblíží také spolupráci s aranžérem Gregorem Regešem a dalšími hudebníky, díky nímž dostávají jeho písně bohatší zvukovou podobu. Rozhovor uvedeme v premiéře 24. listopadu a po odvysílání jej najdete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Nové album si teď představíme písní Skala.

Crossroads je název společného alba dánské instrumentální skupiny Mutik a gruzínského vokálního souboru Satanao. Představili jsme si je dnes po půlnoci v pořadu Noční bdění. Mutik je akustické kvarteto, jehož hudbu lze charakterizovat jako kombinaci progresivního folku, jazz fusion a komorní hudby. Pro projekt Crossroads vznikl nový repertoár inspirovaný gruzínskými písněmi a k základní sestavě se jako hostující hudebnice připojila flétnistka Lidie Tonát, která zvuk kvarteta dále rozšiřuje. Více informací o albu i skupinách se dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na závěr dnešního hudebního listování se rozloučíme skladbou Belter Shelter Part 2. Hudební listování pro vás připravil Josef Javůrek, od mikrofonu Proglasu vás zdraví Ondra Šídlo.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Je 16 hodin 21 minut a po hudebním listování vás na programu čeká odpolední proud písní a zpráv. Prožíváme sobotu 10. října, dnes je Světový den duševního zdraví, Světový den lidí bezdomova a Světový den proti trestu smrti. Hnutí Mary Smiles, které pomáhá milionům dětí v nejchudších zemích, vyhlašuje Světový den kaše. Katolický i anglikánský kalendář připomíná památku svatého Paulina, benediktinského misionáře, původem Římana, prvního arcibiskupa v anglickém Yorku. Zemřel v tento den roku 644. A nyní budeme poslouchat píseň Bez signálu od skupiny Nevermore a Kosmonaut.

Doznela píseň Bez signálu od skupiny Nevermore a Kosmonaut. Písničkář Mirek Baldrich vydal své 6. autorské album Motýly. Baldrich, který je autorem hudby i textu, pochází z Broumova a žije v Šestajovicích u Prahy. Jeho hudební cesta začala v rockových kapelách Mount Dříp a Kenton. Později spolupracoval s Pavlem Pazourkem ve folkové formaci Ve dvou. I na soulové dráze je zřejmý rokový základ jeho hudby. Texty nového alba se věnují životní cestě člověka, hledání vlastní identity a smyslu života, ale také lásce, naději a touze po svobodě. My si z tohoto alba zahrajeme píseň Zrození.

0: To byla píseň Zrození od Mirka Baldricha a vy posloucháte odpolední proud písní a zpráv na Proglasu. Rozloučení s profesorem Jakubem Švarcem Trojanem, který odešel ve středu ve věku 99 let, bude v pražském evangelickém kostelu u Salvátora v pátek 23. října od 15 hodin. První polistopadový děkan a dlouholetý pedagog Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, teolog a duchovní Českobratrské církve evangelické, byl mezi prvními signatáři Charty 77. Narodil se v Paříži českým rodičům v květnu 1927. K výrazným evangelickým teologům patřil od 60. let. Reprezentoval skupinu Nová orientace, která kladla důraz na společensko-kritickou funkci církve. V lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. V roce 1974 Jakub Trojan ztratil takzvaný státní souhlas, pořádal bytové semináře a publikovat mohl jen v zahraničí. Děkanem evangelické fakulty byl 6 let, stal se jim krátce po sametové revoluci. Na tu pro naše vysílání v listopadu 2019 vzpomínal takto.
1: Říkal jsem si, tak teď bude rozhodující, jak zvládneme ten dar svobody, kterého jsme se dočkali. A samozřejmě jsem se snažil v tom svém prostředí zdůrazňovat základní křesťanskou odpovědnost. To slovo je nádherné, protože znamená odpovídat na nějakou výzvu. To mě mobilizovalo k tomu, abych vydal své síly, jsem už taky nebyl mladík, abych tedy prostě církvi zdůraznil, že odpovědnost patří k podstatným rysům evangelia. Že to je dar a na ten dar se odpovídá plným životním nasazením jaksi v nejbližším prostředí, ale i musíme ten dar odpovědnosti použít a výzvu odpovědnosti použít i pro formaci svého okolí, místa, politiky.
0: To řekl před časem profesor Jakub Švarc Trojan, který je od středy 7. října na věčnosti. Prezident Václav Havel ho v říjnu 1998 vyznamenal řádem Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. A nyní uslyšíte píseň Povodeň od skupiny Meziměsto o silné lásce, která se proměňuje v nezadržitelnou sílu.

Poslouchali jsme píseň Povodeň od skupiny Mezi město. A nyní je čas na to, abychom si na Proglasu připomenuli významné dny, vztahující se významné výročí, vztahující se k dnešnímu dni 10. října. Před 165 lety přišel na svět norský polární badatel, oceanograf a diplomat Fridtjof Nansen, komisař Společnosti národů pro uprchlíky, nositel Nobelovy ceny za mír, zemřel v roce 1930. Před 145 lety 10. října 1881 zemřel apoštol Afriky svatý Daniel Comboni, italský misionář a první biskup v súdánském Chartúmu. Před 140 lety přišel Griswold Laurillet na bál v Tuxedo Parku ve slavnostním obleku. Ten pak dostal název Tuxedo, čili smoking. 135 let nás dělí od narození Baťova dvorního zlínského architekta a sochaře Františka Lidie Gahury. Naposledy vydechl v roce 1958. Přes 2000 Čechoslováků pomohla zachránit před nacisty britská novinářka Claire Hollingtonová. Zemřela roku 2017. Dnes by oslavila 115. narozeniny. 68 let by se dožil Roman Lang, technik a zvukový mistr Radia Proglas, který zemřel v roce 2018. Právě před 45 lety našli na dně Macochy tělo studenta brněnské techniky Pavla Švandy, křesťanského disidenta, prasinovce Tomáše Špidlíka, oběti komunismu. 46. narozeniny dnes slaví farář ve Slaném, bosý karmelitán pater Jan Poříz, kaplan základní školy maltéských rytířů a duchovní rádce mládeže kladenského vikariátu. 55. slaví klavírista ruského židovského původu v Praze Jevgenij Kisin, 65. herečka Zuzana Bidžovská, 70. narozeniny slaví běžkyně na lyžích Květa Jériová Pecková, trojnásobná olympijská medailistka, 72 let se dožívá režisér, herec a zpěvák, propagátor swingu a dobrého chování Ondřej Havelka. Svátek mají dnes ženy a dívky se jménem Marina, vzniklo z latinského mare, to je moře. Všem Marínám přejeme všechno nejlepší k svátku.

0: Nedožité devadesátiny ex-prezidenta Václava Havla připomíná v hlavním městě až do ledna multižánrový festival Havel Alive. Hlavním pořadatelem a dějištěm je Pražský hrad. Mnohé akce jsou zdarma, pokračuje ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
1: Byly různé diskuze, jak to pojmout. Nejdříve jsme přemýšleli o výstavě, ale potom vlastně jsme si říkali, my chceme přitáhnout co nejširší publikum a třeba někdo preferuje divadlo, někdo preferuje hudbu, tak z toho vlastně vznikl ten multižánrový festival, který stojí na pěti pilířích. Když bych je rychle vyjmenovala, jedná se o divadlo, výtvarné umění, hudbu, film a diskuze.
0: Na Havla jako státníka odkazuje online výstava z archivu Pražského hradu a třeba 23. října uvede Davidské divadlo v jízdárně Pražského hradu českou premiéru Havlovy nově nalezené hry Varování. Teď uslyšíte píseň Krajinou od skupiny Papíroví draci.

0: Organizace Naděje Zlín otevřela po rekonstrukci objekt se sociálně terapeutickými dílnami v místní části Letná. Tato ambulantní služba pomáhá lidem s mentálním handicapem rozvíjet pracovní i další dovednosti. Nové prostory nabídnou větší zázemí a umožní rozšířit dosavadní činnosti například o dřevařskou dílnu. Podrobnosti má Michal Křížka, vedoucí služeb pro lidi s mentálním handicapem a chronickým duševním onemocněním.
1: Dílny máme ve Zlíně na dvou místech, jednu na Dílech a druhou tady na Letné, a v každé z nich je ta činnost trošinku jiná. Konkrétně tady na Letné budou mít šicí dílnu, košíkářskou dílnu, probíhají tady balící kompletační práce. Velmi se těšíme na nový prostor upravený pro potřeby dřevařské dílny, tak tu bychom chtěli nově rozjet. A poměrně nedávno jsme se začali věnovat i výrobě ručního papíru a jeho zpracování, tak proto právě vzniklo tady krásné zázemí.
0: Organizace Naděje provozuje ve Zlíně také domy pokojného stáří, denní stacionář pro lidi s demencí nebo chráněné bydlení. Zahrají vám teď Tají ledy, předsklízní píseň Kaktusy.

Padáš si jako robot, co mu teče olej do bot, tak dál běž sama. Tady tě nechám a dál běž po svých. Už nemáš strach ani o styk.

0: pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: Za několik minut bude 17 hodin a to je čas, kdy na Proglasu budeme vysílat pořád Za 5.5. Jedná se o reprízu z roku 2022. Autorka Hana Šarfová, jej povede na téma Scouting bez hranic, výprava do Švédska. Přeji příjemný poslech.
1: Pět pět.
2: Za 5.5. Dozvědět se víc.
1: Za 5.5. Jevy a místa neotřele. Česko-švédská rodina Veroniky a Pavla Šochmanových žije na předměstí Stockholmu. Odkud pochází jejich láska k přírodě? Jak se jim daří žít s ní v souladu? A jak jejich životy ovlivnil scouting? I o tom si budeme povídat v příštích 45 minutách. Veroniko a Pavle, srdečně vás zdravím do Švédska.
3: Děkujeme.
4: Zdravíme taky ze Švédska do Česka.
1: Vítám také všechny, kdo nás posloucháte na vlnách Proglasu nebo v některé z podcastových aplikací.
5: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době.
6: On my honor, I promise to do my best.
7: I 敬天要群,做个堂堂正正的好国民.
8: Verspreche ich euch, mit euch in der Sippe zu leben.
9: Kupanummi, me wangte, честным словом обещаю.
10: Skautain. Мене толте.
11: Я ловар, а те в те беста фемога.
12: Камми туги ви мэтаде.
13: Нахва Аллах вал ватан.
14: Книто нима кото отскоси.
15: И кумплир фиелменте ла лейска.
1: Veronika se ve Švédsku narodila českým rodičům, Pavel pochází z Prahy, ale už skoro 20 let se svou manželkou a synky Dagem a Stigem žije ve Švédsku. A všichni čtyři mají společný koníček, nebo možná spíš životní cestu, a tou je scouting. Takže kdy a jak tahle vášeň pro vás začala? Pavle, myslím, že u vás v rodině jsi hlavním průkopníkem ty.
4: Tak asi by se to tak dalo říct. Já jsem začal skautovat vlastně hned, jak to šlo oficiálně v Česku, tedy v roce 90. Takže to už je vlastně dlouhá doba, no. Už je to vlastně přes 30 let.
1: Platí známá věta jednou skautem, navždy skautem?
4: Já myslím, že jo, jako nejsem si úplně jistý, jestli to tak mají všichni, kteří skautem nebo skautingem projdou, ale sám za sebe bych řekl, že ty můj, no, všichni ty kamarádi, takový ty, co mi zůstali, ty jako i ty, který potkávám v Česku, když se tam vracíme, kromě rodiny samozřejmě, tak ty jsou všichni vlastně ze skautu. Takže je to hluboko.
1: Je to hluboko. Veroniko, jak se stala skautkou ty?
3: No, u mě je to přes Pavla. Já jsem narozená českýma rodičema a vyrůstala jsem v menším městě ve Švédsku, kde skautský oddíl buď nebyl, nebo umíral. Nejsem si úplně jistá, ale nebyla jsem s ním v kontaktu, když jsem byla malá. Tak jsem se vlastně první setkala s českým skautingem, když jsem se seznámila s Pavlem, když mi bylo kolem 25. A strašně se mě líbila ta hloubka toho českého skautu, jak prostě nesl tu morálku v té společnosti, která se zase budovala relativně pár let po pádu komunistů, ale přesto to bylo takové hledání. A přišlo mě to krásný, tady ta činnost s mladýma lidma a s dětma, kde ta etika měla tak centrální roli.
1: Oba jste skaučtí vůdci. Veroniko, ty ses ujala i vůdcovství vašeho střediska, je to tak?
3: Ano.
1: To znamená, že oba máte zodpovědnou úlohu v místě, kde žijete.
3: Správně, ano.
1: Tak nám řekněte něco o vašich oddílech.
4: Já myslím, že právě o té zodpovědné úloze je to možné to chápat, tak a není to úplně automaticky pro každého. To, co samozřejmě můj pohled, nebo pohled z našeho tady Bagarmosen střediska, nemusí být pohled pro ty jiný skauty, je to spousta tisíc, milionů skautů od doby, kdy skauting vznikl, tak už tím prošlo spousta lidí, ale pro mě je to hodně a vždycky bylo jako o službě společnosti nebo o výchově, o tom formování té nové generace k tomu skautskému ideálu. A tak těžko říct, jestli se to daří, je to samozřejmě individuální, ale těch oddílech jsou děti rozdělený podle věku často, takže, nebo jenom vlastně ve Švédsku, v Česku je to, že ještě míchaný podle pohlaví, ne úplně nutně, ale bývá to speciálně mladších dětí, to často bývá, jsou rozdělený kluci a holky. Tady teda moc ne, takže tady je to rozdělený hlavně podle věku a docela po takových, pro mě zase nezvykle, poproti Česku, takových krátkých věkových intervalech, takže to jsou vždycky 2 roky první, pak další zase jsou 2 roky kratší, prostě jakovýhle intervaly.
1: Začínají v kauti v kolika letech? V 7, 8?
4: Jako v 8, takový ten standardní scouting tady, ale už je něco, čemu se říká rodinný scouting a to je právě i v Česku, takže tam se jako děti můžou angažovat hlavně s rodičima, teda ne sami ještě od nějakých třeba 5 nebo tak, takže když je ten zájem, tak se to dá dělat i takhle s malýma dětma. A já teda vedu oddíly s dětma, který jsou těch 8, 10 a pak těch, co jsou 10, 12.
1: A Verunka?
3: No, já jsem začínala prvně, když naše děti měly dospěly do skautského věku, tak první to bylo samozřejmé, že budu stát jako za Pavlem a podporovat jeho, aby se mohl vrátit ke skautingu. Tak jsem viděla moji roli jako takovou, jako spíš domácí podporu. Uspělo pár let a středisko střádalo vůdce, tak jsem začínala vlastně v té spíš administrativní organizační, celoorganizační roli jako ve vůdce střediska a po krátkém času jsem začala objevovat, kde nám chybí lidi a vůdce a tak dál, tak jsem zastupovala tam, kde to bylo potřeba a to hlavně bylo a je mezi těma staršíma skautama. A v současné době se i naše děti tam vyskytují, takže já jsem v těch 2 oddílech, kde máme v současné době děti, a to jsou děti ve věku 12 až 15 a 15 do 18.
1: Kdo vlastně může být skautským vůdcem? Je na to potřeba nějaká zvláštní kvalifikace?
4: Tak kvalifikace, kdyby jsem to měl srovnávat třeba s Českem, tak tam ta kvalifikace potřeba je, i když samozřejmě ne, že by bránila tomu, aby lidi mohli začít nebo zkusit nebo prostě přecházet z té role skauta jakoby oddíle toho staršího, který pak začne pomáhat s oddílem nikomu jinému a postupně třeba začne mít chuť ten oddíl vést, tak jsou na to kurzy v Česku. Tady ta podmínka jako z organizace není takováhle přímo. Zase tady na druhou stranu podmínka, aby člověk prošel kurzem, který je zaměřený na jakoby cítit se bezpečně na schůzce, bych to tak nazval. Je to hodně proti mobbingu nebo šikaně zaměřený, jakoby, což mi přijde zase na druhou stranu, že ne, že by to v Česku úplně nebylo na těch kurzech, ale tady jakoby je to opravdu vypíchnutý tak, že kdo chce to začít, tu práci s dětmi jako dělat, tak musí, ta organizace si hlídá, aby si prošel tady ten kurz, který jakoby dělá to, že by na té schůzce měl člověk umět zvládat, vytvořit jako bezpečný prostředí pro ty děti. Ale zase na druhou stranu, z mý strany jako hodně spíš kriticky vidím to, že tady se často vedoucí speciálně těch mladších dětí rekrutují z řad rodičů, který teda má jako zájem, aby děti chodili do skauta, tak jako teda sami se jako připojí k tomu, aby tam jakoby vedli, ale často to teda nejsou ani skauti třeba, nebo nemusí být, není tam žádná tady ta jako, teda tohleto spojení, jakoby, že by to byli skauti, který, a taky jsou často už starší a jako rodiče jsou opatrnější a často vidí úplně jiné věci, než by jako ty mladý třeba 16-letý vůdcové, jako já jsem byl, když jsem začínal. A my jsme prostě jaký věci samozřejmě vůbec neviděli, že jo? Takže jsem rád, že děti se mnou přežili.
1: Takže více zodpovědnosti, ale méně zábavy.
4: Asi tak.
1: A co vaši synové, kterým je dnes 15 a 13 let, souzní s vámi ve skautingu, nebo jste zažili i nějakou revoltu, kdy toho skautského bylo u vás doma už prostě najednou moc?
3: Ještě ne. Já si myslím, že se snažíme hlídat, aby, jako já se tam z toho vědomá, že naše děti by byly radši, jestli bych nebyla v tom středisku, kde, nebo v tom oddíle, kde oni jsou. A mluvíme o tom, se snažím jako stranit, nebo všechny vůdce se snažíme stranit, protože jde to o to vychovat odpovědní mladí lidi, kteří se postarají sami o sebe.
1: A maminka s tatínkem můžou v tomhle úsilí trošku překážet, napadá mě.
3: No to právě, ale myslím si, že relativně dobře to funguje a taky se snažím jako vycouvávat, když to jde. A i už vysíláme i v rámci skautu, i v rámci takového privátního, že oni prostě mají své skautské kamarády, tak jim pomáháme zařizovat vlastní výpravy a tak, tak snad jako taky mají svoje chvilky, když nejsme poblíž.
1: Zkrátka se emancipují. V úvodu jsme slyšeli část skautského slibu, tuším ve 13 jazycích, jak ho pro svůj film Skautské století natočila dokumentaristka Olga Špátová. On se ten slib za více než 100 let skautingu mírně proměňoval. Třeba v tom původním britští skauti slibovali mimo jiné věrnost králi. Ti čeští to z pochopitelných důvodů nedělají, ale co Švédové?
4: No, to je spíš na tebe otázka.
1: Odpoví tady Veronika.
4: Věrnost králi se neslibuje už... Nakonec ani tady nebylo podle mýho, protože ta možnost byla dvojí vždycky a byla to pro toho panovníka, teda jakoby, anebo pro tu zemi. Takže v Česku to byla vždycky ta země. Masarykovi se prostě věrnost neslibovala, ale a to bylo v té Švédsku taky teda. Tam byla ta Fusterland, že jo. Tam byl ta země.
1: Na druhou stranu švédská královská rodina v čele s panovníkem Karlem Gustafem jsou nejprominentnějšími skauty ve vaší zemi. Už jste je viděli v kroji? Přišli někdy mezi vás nebo mezi skauty?
4: Já bych ještě takhle, je to hezký, že říkáš rodina, ale král nikdy nenechal své dcery chodit do skautu, protože to se nehodilo pro tu, no, jak by se to řeklo, dvůr. Prostě jeho ten syn, princ, ten chodil do skauta, sám král je něco jako čestný náčelník nebo něco v takovém smyslu, ale když teda tohleto přeskočím a odpovím na tvoji otázku, tak viděli jsme ho, byl za náma se podívat za skautama na Jamboree v roce 2017, myslím, no. A tam teda jsme ho viděli. Tam byl v kroji a mluvil k nám.
1: A je to pro Švédsko významný signál? Přeci jenom je to veřejně nejen známá, ale taková čelní osobnost švédského veřejného života. Je to pro skauty důležité, že se král angažuje, anebo hold, nebo zkrátka je jedním z mnoha?
3: Bych možná řekla, že spíš jeden z mnoha. Samozřejmě je to důležitý symbol. Scouting dostává mediální prostor dík tomu, že má takového důležitého ambasadora v čele. Ale taky si myslím, že Švédsko jako národ je takový, že trošku nějakým způsobem bojuje s hierarchiema a že král má historickou hodnotu, který každý Švéd

0: Vidí na to, že ten král nás reprezentuje a zase jiní lidi možná to vidí tak, jako že ta úřední generální jako ředitelka je vlastně důležitější.
1: Zmínili jsme skautský slib. Jsou nějaké významnější rozdíly v té české a švédské verzi slibů?
2: Tak rozdíly rozhodně jsou jako velmi významný, protože ten český slib je pořád ještě koncipovaný podle toho původního tříbodového jakoby znění, kde se teda by měly jako zrcadlit ty tři základní principy skautingu, který jsou jakoby důležitý pro tu symboliku toho skautingu. A ve Švédsku to tak teda už jakoby není, tam se od tohohle toho odstoupilo někdy v 60. letech nebo ke konci 60. let. Takže už je to vlastně dávno. A úplně nevím, rád bych si jako někde dohledal ty diskuze, jak se tenkrát jakoby tady k tomu došlo a proč se to udělalo. Je fakt, že to musí schvalovat ta mezinárodní organizace skautská, to znění toho jak slibu, tak teda skautského zákona, aby mohla si ta organizace pořád ještě říkat jako skautská, takže tam nějaký jako požadavky z té hlavní organizace určitě byly a pakliže se to schválilo, tak to mělo nějakou motivaci, která tomu jako asi odpovídala, ale mě teda osobně, já jsem teda strašně konzervativní tady v tom, takže to možná se tady bude prolínat s celým tím rozhovorem, takže já jsem pro ten tříbodový slib a myslím si, že je to lepší než ta jedna věta, co je tady teda ve Švédsku.
1: Můžu vás poprosit, abychom i posluchačům zprostředkovali, o čem se tu vlastně bavíme, jestli byste byli tak hodní a přednesli ten slib v českém a švédském jazyce?
2: Tak já to teda zkusím vylovit. Je to opravdu červenec 1990. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, milovat ti vlast svou, republiku československou a sloužit ti věrně v každé době. A teď je to jasně. Plnit ti povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být hotov pomáhat ti vlasti i bližním. A pak tam byla taková ta nepovinná doložka, k tomu mi dopomáhá Bůh, kterou teda věřící skauti v Česku, v Československu mohli dodávat.
1: A švédská verze?
0: A ano, ve švédské verze, a řeknu to teda švédsky a fakt česky, tak švédsky je to jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen, což znamená, slibuju, abych jak nejlépe umím řídit se skautským zákonem. A to je všechno.
1: Velmi stručné.
0: Ano.
1: Stručné a
2: Ono to
1: údajné.
2: odkazuje na ten skautský zákon, kde teda by ty všechny náležitosti těch skautských principů měly se vyskytovat. No.
1: Ale aby to nevypadalo, že ve Švédsku je všechno pouze inovované, tak musím zmínit, a opravte mě, pokud bych se pletla, ale myslím, že skauti mají ve Švédsku svůj ostrov, kde se pravidelně koná i tábor. A to je opravdu návrat ke kořenům, vidíte, protože první skautský tábor v roce 1907 se konal na ostrově na britském Brown Sea Islandu. Je to tak?
2: Ano.
0: Je to tak? Já myslím, že že máme polohu takovou, že jsme země u moře a máme souostroví na obou strany země a jsou různí skautský ostrovy, kde jsou skautský základny. Právě ve Stockholmu tak bylo věnováno skautským hnutím stockholmským celý ostrov, kde hlavně samozřejmě v létě, ale i přes celý rok jsou různý skautský akce. A mezi tím je taky skautský běžmování a je tam kostel v srdci ostrova. A je to moc krásný.
1: Doufám, že ke skautskému běžmování se později ještě dostaneme, to mě velmi zajímá. Ale ještě k tomu ostrovu, Pavle, nemrzí tě, že čeští skauti tuhle možnost nemají, anebo místo, kde se ten tábor koná, není tak důležité?
2: Já myslím, jako pro mě je to zas na druhou stranu, jak jsem suchozemský skaut, protože v Česku jsou teda taky vodní skauti, tak já prostě ty ostrovy, jako my máme tábor co chvíli na nějakém ostrově a já se tam cítím vždycky strašně uzavřený, mně to přijde takový jako Ne, na druhou stranu je to strašně prýma. My když jsme byli

0: skauti, tak jsme si dělali legraci a měli jsme dokonce nějakou písničku, která se jmenovala něco jako Junácký stát nebo tak něco. A bylo to právě o tom, že tam budou jenom skauti a nikdo jde tam nebude. A tady, když člověk jde na ten ostrov, tak teda musí člověk přimouřit trochu oči nad těma rodičema, třeba doprovodnejma, který jakoby nepracují s těma dětma aktivně po celý rok, ale vlastně tam opravdu jsou jenom skauti. To je taková jako skautská země, kde prostě člověk nepotká nikoho jiného než skauta a všichni by si tam měli vlastně strašně rozumět a je to tam opravdu prýma, jako a nálada tam bývá strašně dobrá. Většina těch dětí tady ve Stockholmu tam byla na několika táborech a opravdu to tam je pro ně taková jako, no, jako srdcová záležitost. No. Často tam pak jezdí ještě sloužit jako starší a pomáhat s různýma věcma, jako s těma, co jsou potřeba ten servis dělat pro ty ostatní. No.
1: Když se řekne skautský tábor u nás, tak i neskaut, jako já, si představí stany s podsadou a týpí a polní kuchyni a suché záchody na nějakém harmonickém místě v lese. Vystihla jsem to a čím se tedy liší skautský tábor ve Švédsku, když pominou ten ostrov?
0: No vlastně docela v dost věcech. No. Já bych řekl, že ta idylická část toho českého táboření je opravdu historicky daná spíš všema těma peripetiema, které jako byly v Česku, tak jak to známe z historie a všechny ty zákazy skautský, které dělali to, že se navazovalo vždycky na takový ty 30. leta a to táboření bylo vlastně velká část toho programu. Jako, není to jenom o tom tam jakoby něco dělat, jako hry a takové ty věci, učit se nové věci, ale je to i potom se o sebe postarat, dojít si na nákup, dojít si pro vodu, dojít si s odpadkama, kdybych tak jako všechno měl vyjmenovat, vařit si sami, no, jako sami si všechno dělat a bejt tam. A pro mě ten hlavní rozdíl je pořád v tom, že třeba v Česku jsou ty tábory podle mě dost standardně ještě aspoň na 3 týdny, kdežto teda tady se bavíme jako spíš o dnech. 4 dny, 5 dnů, v rámci jako i víkend. A zase je to historicky daný, jsou tam ty rodiče, kteří si nechtějí brát třeba tu dovolenou tolik. Není to tolik ty mladý vedoucí, který vlastně mají stejně prázdniny spolu s dětma. Takže do toho komprimovaného tábora, který je 4 dny, třeba s těma malýma dětma naprosto typicky, teď z toho jeden den je jako příjezd, nějaký postavení takových těch kempingových stanů z našeho jako pohledu českýho. A poslední den je odjezd, takže ty zbylý 2 dny se většinou snaží člověk bejt na vodě, jezdit s dětma třeba na plachetnicích nebo na kánojích na moři. Ale jako už tam samozřejmě není čas ani na to jako stavět kamna nebo dělat takový ty jako velký brány a padací mosty a stany s podsadou například, nebo stavět stany týpí nebo toho druhu, kde teda musí člověk dělat dříví do toho stanu, aby jako musel mohl topit v tom týpí. Tak na tohle teda už není ani vlastně časový prostor, takže se to zapomíná. Tady to, když člověk mluví se starýma skautama, tak ano, stavili jsme kamna, tábor byl dlouhý, ale to jsou už 60. leta.
2: A taky je to součást toho, že se často jede hlavně do těch základnách, nebo že jako i s tím stanováním, že prostě všechno je víc efektivně udlaný, nebo mín takový jako vybudování opravdu vlastníma rukama, protože prostě na to není ten čas a chceš taky, aby ty děti měly nějaký ten pěkný letní zážitek. Takže takhle je ten rozdíl opravdu docela veliký.
1: Zmínili jste skautské běžmování, váš starší syn Dak ho v loňském roce prožil. Co to vlastně je a jak to probíhá?
2: No, zaprvé ve Švédsku převažuje protestantická církev, takže je to protestantské běžmování. A celé Švédsko je relativně sekulární země. Takže často švédská církev má docela takový otevřený postoj k pojmu běžmování, kde abys mohla projít tím běžmovacím ceremoniálem, sice potřebuješ být pokřtený, což se nabízí jako v rámci toho běžmování pro mládež, která tím neprošla, když byla malá. Ale já si myslím, že jde hodně o to, že ta církev chce seznamovat tu mládež s myšlenkama křesťanskýma, ale taky s nějakým pátráním sami v sobě pro vlastních ideálech jim překládat ty velké otázky života a nechat jim prostor na to, aby sami o tom uvažovali, spíš než aby ten farář nebo ty jiný dospělí lidi, který ty děti provádí tady tím zážitkem, aby jim všechno přednášeli. Takže je to taková docela otevřená forma běžmování. A taky ten ceremoniál na konci typicky ve švédské církvi je spíš takový požehnání těch mladých lidech, než že by jako sami se velmi aktivním způsobem přiznávali k tomu, že budou zbytek života žít v rámci církve nebo s těma křesťanskýma hodnotama. Takže je to takový otevřenější druh běžmování.
1: A ta příprava na to je poměrně dlouhá, že? Pochopila jsem, že Dag byl vlastně na tom ostrově a připravoval se na tu událost poměrně dlouhou dobu, je to tak?
2: Ano. A já si myslím, že vlastně hlavně, nebo nevím, jestli je to obvyklý, ale často je, že ty běžmovací procedura takhle probíhá v rámci tábora. Někdy to je taky tak, že se setkává ta skupina přes celý rok, ale často je to pár týdnů v létě. A vlastně si myslím, že ten ceremoniál často není braný, jako, nebo ta nějak oslava na konci, že to není braný jako to hlavní, ale celá ta cesta, celá to bytí spolu a uvažování o tady tom se bere, jako že si vlastně absorboval tu konfirmaci.
1: A jak dlouho to tedy trvá, ta celá událost?
2: Trošku se to líští od různých organizatorů, ale Dagoušek byl na tady tom táboře 4 týdny. Hmm. Což je zase zpátky k tomu, že to vlastně je křesťanský tábor v skautském rámci a je to pro ty švédský skauty unikátní zážitek, že se kombinuje ty hodnoty skautingu s tou morální stránkou křesťanstvím a že vlastně jsou v tom skautském prostředí hodně díl, než jinak bývají. Jak říkal Pavel, maximálně týden je ten jako nejdelší pobyt, co dřív zažili, taky to přispívá k tomu, že je v tom velikánská hloubka, že seš tak dlouho v takový atmosféře, co švédská, skautská mládež neprožívá, ale pro české mladí lidi je to, nebo skauty je to víc obvyklý.
1: Posloucháte za 5.5. Hosty na Proglasu jsou skaučtí vůdci ze Stockholmu Veronika a Pavel Šochmanovi. Našla jsem takovou zjednodušenou definici, podle které je skauting mezinárodní vzdělávací hnutí mládeže s 50 miliony členy. Nakolik je skauting podle vás univerzální myšlenkou?
0: Tak já myslím, že ta univerzalita se vlastně ukázala za těch 100 let existence. Ten skauting vznikal v Anglii na konci té viktoriánské éry, kdy vlastně ta společnost byla velmi jakoby svázaná všemožnýma pravidlama a nebylo úplně jednoduchý pro spoustu skupin ve společnosti si dělat vlastně, co chtějí. Ale i přesto, že to bylo vlastně jako produktem, řekněme, anglický nějaký společnosti nebo toho zakladatele, tak už pár let na to se skauting objevuje po celé Evropě, v Africe. Samozřejmě to mělo co dělat samozřejmě s koloniálním systémem té anglické jako kultury, ale opravdu i přesto, že ty kultury byly různý, Ázie, Afrika, Amerika, tak do pár let se ten skauting rozšířil po celém světě, ne proto, že by to bylo tak super jako napodobovat Angličany, ale protože to podle mýho je opravdu univerzální. A hledá to tu univerzální hodnotu v tom jakoby lidství. A já myslím, že ty morální hodnoty jako takový, nebo ta etika jako taková v tom je opravdu je silná. A myslím si, že pro mě zase bych řekl, že silnější vidět jakoby v tom českém skautingu pořád ještě dneska, než tady jakoby ve švédském, kde se to jako hodně stáčí podle mýho minimálně v tom očekávání těch rodičů, těch malých dětí, aby neseděli jenom doma třeba u počítače, tak je dám do skauta a půjdou jako do lesa aspoň jednou za čas, nebo tak, jo, že ta volnočasová aktivita je víc vidět, než jakoby ta morální hodnota. A to jako, až říct jako tady ve Švédsku, že to jako s hlavním smyslem toho skautingu je jako ta výchova, nebo že ta organizace je výchovná, tak je takový, jako že by to nebylo úplně všude jako rozuměno, jako že to tak by se dalo definovat. Jo? To rozhodně ne.
1: Vy ovšem máte družbu s českými skauty z Klecan, takže možná, že se vám daří propojovat ten švédský a český způsob. Jak to funguje? Jak často se můžete vidět? Jak funguje třeba jazykově komunikace mezi vašimi švédskými skauty a těmi českými z Klecan?
2: No, my jsme tu spolupráci, myslím, zavedli, doufám, že teďka říkám správně, v roku 2018, že jsme byli poprvé s skupinou našich skautů navštívit klecanský skauty a jejich tábor v severních Čechách. A potom rok na to oni přišli za námi. Byli jsme i na tom skautském ostrově ve Stockholmu i jsme jeli do švédských horách spolu. A já bych řekla, že to setkávání bylo hlavně v rámci tady těch pobytech spolu. Sice se sledujeme různě po sociálních médiích, fandíme si, jsme si vyměnovali nějaké dopisy a tak, ale ty nejživější kontakty byly před těch setkáních a komunikujeme hlavně v angličtině. Švédský děti mluví hodně dobře anglicky. Myslím, že i přes těch 3-4 roky, co to je od minulý, když jsme se viděli, tak ten vývoj, čekám, rychle stoupá v Česku, jak právě ti děti víc a víc sledují mezinárodní, sociální, různý jako kontexty přes svoje obrazovky. Takže to funguje docela dobře, komunikovat anglicky. A letos, právě se asi o tom chceš zmínit, Hanko, tak zase se uvidíme letos v létě, když je další švédský takzvaný jambory, když se sejdou kolem 10 000 plus švédských skautů v jižním Švédsku. A jsme se rozhodli, že přijedou i ty český skauty z Klecanech nás tam navštívit, aby jsme tábořili spolu.
1: To je hezké, takže se rodí nějaká česko-švédská přátelství? Daří se to na tu vzdálenost?
2: No, já myslím, že jo. Je to samozřejmě individuální a je to taky tak v těch životech, těch mladých lidech, tak ten vývoj je veliký. A i když jsou nějaký přerušený 2-3 roků, tak když je ty 16, tak můžeš být úplně jinde. Za 3 roky, když je ty 19, než tam, kde jsi byl, když je ty 16. Takže bude to velmi zajímavý sledovat, jak se zase jako bude pokračovat tam, kde jsme minulé to zanechali. Ale moc se těšíme z obou stran.
1: Tak doufejme, že to vyjde. Dnešní pandemická doba mnohým aktivitám nepřeje. Mimochodem v Česku bylo skauty hodně vidět v souvislosti s pandemí covidu, kdy pomáhali a nakupovali lidem v izolaci nebo těm, které pandemie obzvláště ohrožuje. Skauti u nás dělali a dělají skvělou práci s velkým nasazením. Funguje to podobně i ve Švédsku?
0: Já myslím, že úplně to nebylo takhle organizovaný. Za prvý teda Švédsko se postavilo k pandemii úplně jinak, než jako velká většina států v Evropě, možná i ve světě, řekněme. Takže my jsme třeba činnost oproti českým skautům nemuseli vůbec přerušovat, jenom jsme nebyli loni celou zimu, jakoby neměli jsme možnost být v klubovně, museli jsme být vždycky venku, aby jsme jako zmenšovali to riziko přenosu. Ale kromě toho vlastně jsme měli oba tábory každý léto, teďko ty pandemické léta, takže pro nás to vlastně znamenalo hlavně, že jsme byli jenom venku, což jako skauti umíme, To jako není tak náročný, protože třeba představa, že děláme s dětma schůzky přes dálku, jako přes počítače v nějakým jako režimu online, tak to teda...
1: To je hrůzostrašná představa přímo, že?
0: No, klobou dolů před skautama nebo vůbec i školama v Česku, který to museli mít jako denní chleba, takže to myslím, že byla úplně jiná zkušenost, ale... Myslím si ani, že nebylo tolik, jako já si pamatuju, že třeba byly nějaké možnosti šít nějaké jednorázové obleky, které se dělaly tak jako docela živelně, se člověk mohl přihlásit, jít někam pracovat pár hodin a to myslím si, že i skauti jako samozřejmě dělali, ale nebylo to jakoby nějak centrálně řízený a nebylo to podle mě ani nějak zvlášť dlouho tady ty věci, že pak se začalo jako věcí už dostávat a už nebylo potřeba tady ty jakoby dobrovolnický nasazení tolik jakoby jako to bylo na tom začátku té pandemie, kdy se vlastně nic nevědělo a nebylo toho moc, ani těch ochranných prostředků.
1: A na jaké skautské akce se letos těšíte nejvíc?
2: No, rozhodně se moc těšíme na to, nebo aspoň já se na to setkání s našima českýma přátelema. Máme naplánovaný týden před tím švédským jamboree, když budeme skautský základny v jižním Švédsku asi dělat výlety do Kodany a podle moře tam putovat spolu. A potom pojedeme na ten jamboree a myslím, že to opravdu bude silný zážitek a bude to úžasný to prožít spolu.
1: V pořadu za 5.5 si povídáme s Veronikou a Pavlem Šochmanovými, angažovanými skautskými vůdci ze Stockholmu. A nejen to, oba mají samozřejmě i své civilní zaměstnání a civilní životy. Veroniko a Pavle, jak se žije česko-švédské skautské rodině v největší metropoli Švédska?
0: My máme možná pro nás samozřejmě jako z našeho pohledu štěstí, že vlastně bydlíme na kraji města, nebo pro nás jako dostat se do města je vlastně skoro svátek, to by si člověk skoro vzal na sebe sváteční šaty, protože my bydlíme tady u lesa.
1: Takže když ideální...
0: Veronika pracuje ve městě, tak, ale jako...
1: Ideální prostředí pro vás.
0: No rozhodně, no. My se necítíme nějak jako městem stlačený. A ono taky, že jo, samozřejmě Švédsko je jinak na tom s tím prostorem, takže když Veronika mluví třeba tady o tom Stockholmském ostrovu, tak ono je to 2 hodiny autem jízda, jo, jenom do toho přístavu a potom ještě půl hodina lodí, takže ono, jakoby ty vzdálenosti jsou tu taky trochu jiný a ten rozptyl toho obyvatelstva je vlastně daleko větší, že? Takže my si žijeme takhle krásně u lesa, s těma skautama tady můžeme na každý schůzce místo do parku, co jsme třeba dělali v Praze v Karlíně, tak můžeme si prostě zajít do lesa opravdovýho, no. No, a děláme to.
1: Dočetla jsem se, že Stockholm se rozkládá na 14 ostrovech a říká se mu Benátky severu, protože třetina centra Stockholmu je tvořena vodou. Velmi mě zaujalo, když jsem Stockholm navštívila, že mnoho domů má místo parkoviště pro auto malý přístav na jachtu. Neměli byste být spíš vodní skauti?
2: Je jich hodně tady ve Stockholmu. Bych řekla, že zhruba půlka jsou vodní skauty.
1: Mohly by to být morští skauti vlastně by to
2: no
1: mohly.
2: Právě. Právě.
1: Je takové dělení skutečně nebo jenom žertujeme? Existují ve Švédsku nějaké skupiny typu morští skauti, polární skauti, mě napadá. Je něco takového?
0: Ne, není, ale pravda, že ty vodní skauti se tady vlastně, se to jako řekne jako mořský skauti. I když to může být jako jezerní skauti, ono to, ten výraz je proto jako docela podobný, nebo stejný možná.
1: No vydám, měl to být tak. Vtip a ono je to skutečnost.
0: No, a tak je to docela logický, že oni tady ty jezera nebo to moře, ono to tu jakoby je všude okolo a myslím si, že skauti se rádi vypravujou na velké cesty, ale polární skauti teda nemáme.
1: Skautský zákon praví, že skaut či skautka je ochránce přírody. Jak vás znám, tohle je pro vás pro oba velmi důležité.
2: No rozhodně. Za mě je to tak, že já jsem si vybrala tady ten směr i pracovně, že jsem se rozhodla během gymnázia, že chci nějak přispět společnosti a přišlo mě, že tady ty otázky budou tak důležitý během mého života, že jsem se rozhodla tím pracovat.
1: Ty jsi vystudovala ekonomii a biologii, jestli se nepletu.
2: Ano, to je správně. Takže mám tady ty obě vzdělání a jsem trávila celý svůj pracovní život práci s udržitelným rozvojem, hlavně v firemním světě, ale taky částečně v neziskovkách.
1: Pavle, ty jsi truhlář. Práce se dřevem, v tom je určitá harmonie, blízkost přírodě také.
0: No, je fakt, že dneska už toho dřeva se za stolik jako při té výrobě nepoužívá. Je to svým způsobem dost jako nevhodný materiál, který se živý, takže prostě se kroutí a zvětšuje, zmenšuje podle ročního období, praská to a tak. A ne, jasně, tak je docela, každý řekne truhlář, tak to krásně voňavá práce, ale ne, taky to tak je, taky to máme, samozřejmě děláme, já dělám teda v zakázkový vlastně výrobě, takže děláme každou věc úplně originál, takže to si myslím je moc prýma, no.
1: Ale jak jsem mohla pozorovat, když jsem vás navštívala, už je to tedy mnoho let, vy jste svůj život opravdu protchli tím ochranářským přístupem k přírodě. Pamatuji si, že vaše děti jste dávali do lesní školky a později školy. Je to u vás časté, nebo je i v tom trošku ten váš postoj výjimečný ve srovnání s jinými rodinami?
2: Já bych řekla, že samozřejmě Švédsko je diverzní jako každá země. Tady ta naše městská část je taková, jak jsme při největší přírodní rezervaci ve Stockholmu a jsme relativně blízko města, tak si myslím, že tady se přitahují hodně lidi všech různých povolání, který milují přírodu. A my rozhodně nejsme nějaký jako zelený radikálové v naší městské části, ale spíš docela v jistých věcích takový na normální části nebo konzervativnější části spektra.
1: Jako, že na švédské poměry.
2: Ano.
0: Je na to čtvrt tady naši.
2: No, jakože vlastníme auto, spousta lidí už nevlastní auto, jenom si ho pronajme, když má potřebu. My jezdíme sice všude na kolech, ale bydlíme v docela velkým domku. Nějaký lidi to mají jako rozhodnutí, aby šetřili přírodu, aby neměli víc čtverečních metrů, než vlastně potřebujou a tak dál. Takže je to tady v tom prostředí, kde naše děti vyrůstají relativně jako hardcore. A Švédsko všeobecně si myslím, že když posloucháme takový předvolební debaty a tak dál, tak je jistý posun v tom, kde ta země se vyskytuje tady v těch otázkách, že tady opravdu nějak to dospětí do toho, že ty otázky jsou důležitý, že si musíme tu společnost změnit a i nějak akceptování, že to nemusí být tak těžký a náročný víc dnů v týdne nejíst maso nebo ten druh všednodenních jako změn, že je to docela rozšíření a akceptování v té společnosti.
1: Mě to skutečně překvapilo ve Stockholmu, že mnoho lidí nebo velká část města nevlastní auto a vzdá se těch určitých pohodlných věcí běžného života. Co potom v tomto kontextu říkáte hlasům z Česka, které mluví o ekoterorismu? Samozřejmě většině Čechů na životním prostředí mám ten pocit záleží, ale zdá se mi, že mnozí se cítí pod určitým tlakem ze západu nebo severu Evropy, případně, že se obávají o přílišné ekonomické dopady. Jak to vnímáte?
0: Je to smutný svým způsobem. Tady ta debata je opravdu už jako o, řekněme, krok dál a ty argumenty, takový ty základní, už tady se prostě nezdvíhají, protože už jakoby je všichni berou jako základní. Jo. Už tady se pravděpodobně nenajde nikdo, kdo by spochybňoval lidský zásah jako k přírodě, ale takže ta debata česká mi přijde často jako smutná a já jsem teda pravda konzervativní, ale jsem jako tady jako v evropské otázce jsem naprosto jako federalista, nejspíš už jako budu asi na dosmrti, mi přijde, že ta Evropa naštěstí tlačí to, nejen teda samozřejmě Česko, ale jako tu Evropu jako opravdu dopředu, protože bez té Evropy, která tlačí na ten průmysl spíš než na ty státy, v tomhle případě asi třeba u toho Green Dealu, tak myslím si, že je to hodně vidět, že tomu Česko neuteče, což je prostě potřeba. Jo. A no bohužel, říkám, je to hlavně pro mě jako smutný. My jsme jako skauti vždycky měli takovýto heslo, že opouštíme tábořiště ve stejným nebo lepším stavu, než jsme na něj jako přišli, a neměli jsme budovaný základny jako tady. Ve Švédsku často jsou, takže my jsme přijeli prvou na zelenou louku a zpátky, kromě té pošlapané trávy, by tam nemělo po skautech vlastně nic zůstat. A to je ten přístup, který se mi líbí a který by se dal uplatňovat i z toho celo globálního hlediska. Doufám, že teda bude víc a víc. No.
1: Nakonec i zakladatel skautingu Robert Baden-Powell ve svém posledním posmrtně zveřejněném poselství ke skautům vyslovil silnou výzvu: pokuste se zanechat tento svět o trochu lepším, než když jste na něj přišli. Daří se to skautům i dnes?
2: Těžká otázka. Ta snaha je strašně důležitá a opravdu univerzální, a doufejme, a to bude pokračovat dalších 100 plus let.
1: Tak vám přeji, aby se to vám i vašim mladým přátelům z oddílu beze zbytku dařilo. Veroniko a Pavle Šochmanovi, děkuji, že jste s námi byli, že jste se s námi spojili až ze Stockholmu, tedy na vzdálenost zhruba 1400 kilometrů, i když pro současné technologie je to hračka. Velmi si toho cením a přeji vám všechno dobré, nejen na vašich skautských toulkách světem. Naslyšenou.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: A od mikrofonu Rádia Proglas se loučí taky Hana Šarfová. Mějte se hezky, těším se některou další sobotu.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Je 17 hodin 40 minut, sobota 10. října, ladíte Proglas a nyní následuje odpolední proud písniček a zpráv. Začneme písní z Kořice a Zázvor od skupiny Chantré 2+1.

Teraz už viem je název nového alba slovenského křesťanského písničkáře Petra Janku. Texty 15 písní čerpají především z biblických motivů, z modliteb a autorovy osobní víry. Od písničkáře, od písně Otčenáš přes skladby o Paně Marii až po titulní píseň Teraz už viem, která pojednává o obrácení ke Kristu. Petra Janku doprovázejí mimo jiné klavírista Martin Housevský, houslista Martin Zálecka a smyčcový Zoe Quartet. Z tohoto alba se zahrajeme titulní píseň Teraz už viem.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Do 18. hodiny už zbývá jen několik minut a to je čas na myšlenku na den. Dnes je od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů s názvem O zítřku ještě nic nevíme a včerejšek už byl.
3: O zítřku ještě nic nevíme a včerejšek už byl. Představte si, že jste se ke konci prázdnin setkali s přáteli. Sedíte spolu na zahradě, opékáte špekáčky, kousky sýra a krajíčky chleba. Oheň praská a voní. Popijete pivo a limonády, které se chladí ve kbelíku se studenou vodou vedle lavičky. Povídáte si, smějete se. O nedaleký strom se opírá kytara a vy víte, že později, až se všichni najíte a ještě trochu více setmí, si společně zaspíváte. Teď jsou na řadě zážitky z dovolených. Každý něco prožil, každý něco vypráví. Jeden z přátel dává k dobrému historky z exotické ciziny. Vypráví vtipně, dobře si všímal různých odlišností a kulturních zvláštností, člověk ho poslouchá rád. Jeho žena přidává popisy jídla. Je kuchařka, takže problematice rozumí. Všichni ji rádi nasloucháme, i když je nesmělá. Ale její popisy jídla jsou tak šťavnaté, že máme pocit, jako bychom s ní seděli u stolu plného různých podivných barevných a voňavých lahůdek, že se nám zbíhají sliny. Potom vypráví Pepa. Dává k lepšímu příběh, který se mu stal na dovolené před 30 lety. Příběh je to zajímavý a Pepa je dobrý vypravěč. S napětím čekám na pointu. Ach, dobře to dopadlo a všichni si oddechujeme. Pepa povzbuzen úspěchem svého vyprávění přidá ještě jednu podobnou historku. Znovu je to dobře vystavěný příběh s troškou napětí a hezkým poučeným na závěr. Ale znovu se odehrává v době před 30 lety. A mně napadne, že Pepovi nejlepší historky, co si vzpomínám, pocházejí vždycky ze stejné doby před 30 a více lety. Co pak od té doby nebyl nikde na dovolené? Nikde později nic zajímavého neprožil, není to divné? Nevím, jestli jsem jediná, kdo si toho všiml a nechtěla bych jej nějak zahambit, ale pořád mi to vrtá hlavou. Jak to, že Pepa nemá nové příběhy? V noci jsem nemohla spát, možná za to mohly ty špekáčky, co jsem snědla, možná i ty dva Pepovy příběhy. Strašně silně mi připomněli nedávný večer se sdílením svědectví o božích zásazích v našem životě. Některá ta svědectví byla také stará přes 30 let. Platí to ještě vůbec? Nemá být svědectví něco čerstvého, nového, co ještě voní životem? Sebelíp podané, vyčichlé historky z dávných dob vlastně už ani za svědectví nepovažuji. Ne, že by nebyly platné, že by nemohly zvěstovat slávu Boží, ale pokud nemáte jiný důkaz kontaktu s Bohem než příběh starý 30 let, pak ať je jakkoliv dobře vystavěný, mám obavu, že máte problém. Bůh je přece Bohem dneška. Jasně je také Bohem včerejška a zítřka, ale o zítřku ještě nic nevíme a včerejšek už byl. Jestli si nemůžete vzpomenout na něco skvělého, zázračného, povzbuzujícího a poznášejícího, co se stalo včera, nebo nejpozději před týdnem, znáte vůbec Boha? A kde teda je? Čerstvost je pro mě nejdůležitějším testem. Pokud si nemohu vzpomenout na nějaký svůj zážitek s Bohem starší maximálně týden, zdá se mi, že mám problém. Spojení se někde přerušilo. Kde je problém? Na jeho straně určitě potíže nejsou, takže já jako příjemce musím zkontrolovat připojení. Kde jsem se minula cíle? Kde bude nutné změnit smýšlení? Nutně potřebuju znovu navázat spojení s čerstvým životem. Být blíže.

0: Předložme aktuální dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemstvích slavného růžence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat Ondřej
1: a Tomáš.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncием Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Prosme, aby po komunálních a senátních volbách v naší zemi převládal vzájemný respekt, spolupráce a úsilí o společné dobro. Budeme rozjímat tajemství Ježíš, který z mrtvých stál. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme o boží pokoj pro lidi, kteří rozhodují o válkách na Ukrajině, v Iránu či Libanonu, aby dokázali hledat cesty dialogu, spravedlnosti a trvalého míru. Modleme se také za oběti válek a za všechny, kdo kvůli nim strádají. Budeme rozjímat tajemství Ježíš, který na nebe vstoupil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám.

0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Vzpomeňme v modlitbě na zesnulého evangelického teologa Jakuba Schwarze Trojana. Kéž nalezne věčný pokoj v Boží náruči. Rozjímat budeme tajemství Ježíš, který Ducha Svatého seslal. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti.

0: smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za papeže Lva a biskupy, kteří jednají o pastoraci manželství a rodin, aby církev uměla naslouchat skutečnému životu dnešních rodin a citlivě je doprovázet. Rozjímat budeme čtvrté tajemství slavného růžence, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: U příležitosti dnešního světového dne kaše se modleme za lidi trpící hladem a chudobou, aby měli dostatek jídla a důstojné podmínky k životu. Rozjímat budeme tajemství Ježíš, který tě v nebi korunoval. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukáž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Bože,
0: tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranou tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Děkujeme všem, kteří se společně s námi modlili.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Začíná opět soutěžní 221. kolo folklorní sedmičky, naší jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Ze studia Benjamin v Brně pod Špilberkem vás zdraví od mikrofonu hudební redaktorka Helena Bredfeldová a ze studia mistr zvuku Roman Kabelka a přejí klidný a ničím nerušený poslech. Pozdrav míří k našim pravidelným i mimořádným posluchačům u všech druhů rozhlasového příjmu. Zároveň děkujeme našim stálým posluchačům, především těm, kteří si našli či najdou čas poslat nám hlasy pro své oblíbence. To lze například prostřednictvím SMS, a to od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 22. října do 12. hodiny polední. Dnes se vám postupně představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech a z Moravy. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. Píseň může zaznít pouze 3krát. Pokud ji prohlasujete do dalšího kola, střídá ji druhá, popřípadě třetí od stejného interpreta. Nejjednodušší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce, tedy 736 510 850, nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Odtud nebo z audioarchivu Proglasu si můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování pro vás samozřejmě podrobně zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola tak postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasu, jako tomu bylo tentokrát, i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Tak už je čas na výsledky minulého kola. Bohužel vás nezaujal výlet na Chocko prostřednictvím domažlické dudácké muziky s populární písní Haty svatý Vavřenečku. Zkusíme to tedy na podluží, konkrétně ve starém Poddvorově. Zahraje nám cymbálová muzika Matěje Kůrečky, zaspívá sám primáš spolu s ženským sborem souboru Hrozének píseň Vojáčku, vojáčku. Ať se vám líbí.

Do dalšího kola jste nepustili ani uhersko-hradištský Kunovjan, muziku s více než půl stoletou tradicí, a její solistku Kamilu Machovou se sadou tanečních písní Oj na Trenčanském mostku. Na novinkové pozici ji nahradí tradiční muzika z Valašska, konkrétně z Frenštátu pod Radhoštěm. Zahraje nám Javořina a zaspívají Viktorie Střížová a Radomír Golas. Bude to píseň Který ptaček na dvoch brškách sedá z alba Aj pod Frenštátem, tak tedy pravá valaština.

0: další pořadí už bylo více než vyrovnané. O postupovou pozici se dělí dokonce trojice muzik a jejich solistů. Z novinek minulého kola uspěla muzika folklorního souboru Půčik z Brna, který se ovšem zaměřuje na lidové písně ze Slovenska a z moravsko-slovenského pomezí. Půčik byl založen v roce 1991 a slaví tedy v letošním roce půlkulaté výročí, které si připomněl koncertem na letošním ročníku Mezinárodního folklorního festivalu v Brně. V podání Půčíku a jeho solisty Vojty Konečného tedy znovu uslyšíme Sadu z Podpolania.
1: Už je mitra, aj po mitre, už valáškom zase.

postupovou pozici nadále drží také cymbalová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským. Se svou již třetí písní v naší hitparádě poprávu směřuje do zlatého výběru. V podání solisty Tomáše Pánka hraje již podruhé milostná táhlice Čí to pachole v noci chodí.

Třetím postupujícím se shodným počtem hlasů je muzika souboru Dileň z Karlových Varů, pojmenovaná podle vrchu v Českém lese. Dnes podruhé se o vaše hlasy uchází píseň Co jsem řekl v podání Dalibora Bárty.

Shodný počet hlasů máme tentokrát i na čele naší hitparády. Jedním z vítězů minulého kola je cymbálová muzika Bukovinka, která od roku 1995 působí v Bystřici pod Hostýnem a její repertoár tvoří písně z Valašska, Podhostýnska a okolí Rusavy. U vás, posluchačů, uspěla svatební sada z alba Sloboda, Sloboda. Sama sujá paní matko sama v úpravě Kateřiny Kovaříkové. Tu dnes uslyšíme po třetí a tedy naposledy. Hraje Bukovinka, zpívá dívčí sbor Jaderničky.

Na dělené první místo přičiněním vašich hlasů postoupila i sada dívčích milostných Ani mě nevoní v podání zpěvačky Lenky Gajdové a cymbálové muziky z Milotic. Ostatně není jedinou zpěváckou osobností své rodiny. Výjimečným zpěvákem solistou a také primášem strážnického Danaje je její muž Jan Gajda. Výborně zpívají obě jejich dcery Lucie a Nela. Vůni v textu písně si zachová i další novinková písňová sada ze Svatobořic a Milotic v podání Lenky Gajdové Na Kyjovském poli. Tentokrát zpívá spolu s ní Petr Šrahůlek.

právě dozněla nabídka 221. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Takže nejprve novinka Vojáčku Vojáčku v podání cymbálové muziky Matěje Kůrečky a ženský sbor souboru Hrozének.

A konečně druhá vítězka minulého kola Lenka Gajdová a cymbálová muzika z Milotic se sadou na Kyjovském poli.

0: Další kolo Folkovní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 24. října. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 22. října do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bretfeldova@proglas.cz, po případě folklor@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce, tedy 736 510 850. To je pro dnešek vše. Posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný podzimní víkend s příjemným počasím. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bretfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18.30.

0: Ahoj, děvčata a kluci. Máme tady zíváček. Dnešním zíváčkem vás bude provázet Sára
1: a Barča.
0: Tak Baru, co jsme si pro děti připravili?
2: Jako vždy jsme si připravili pohádku, písničky a modlitbičku.
0: Super, tak můžeme začít.
2: Jako první si pustíme samozřejmě pohádku, tak dobře poslouchejte. Naše hrdinka Lucka se stará o spoustu domácích zvířátek. Jen papoušky už nemá. Uletěli. Dnes půjde do školky pro sestřičku Berborku a vezme sebou štěně. Kdo ví, jak to spolu zvládnou?

0: ale čeká otevřená klec. Bubák s Dominem nesmějí bez dozoru z domu. Co kdyby se papoušci přece jen vrátili, jako se kdysi vrátila Fazulka. Ale maminka si myslí, že už cestu domů nenajdou.
1: S tím morčátkem to byla zvláštní náhoda, jaká se dvakrát nepřihodí. Když jedno zvířátko zůstane, to je jiná. Druhé se za ním snadno vrátí. Ale takhle...
0: Spolužačky ve třídě na to měly jiný názor. Proto sotva přišla Lucie ze školy, ani neschodila ze zad brašnu, ani nenakoukla za babičkou do kuchyně, ačkoliv to tam od ní vábně vonělo, a běžela na dvůr. Klec byla prázdná a na jabloni hvízdal jenom obyčejný kos. Lucie si vzpomněla, že má jít dneska pro Barborku ona. Vezme sebou Domina, ať si zvyká, však mu už koupili vodítko. Zatečkovaným pejskem se kdekdo ohlíží. Nějací dva kluci se kvůli němu začali hádat. Jeden říkal, že je to lovecký pes, druhý se mu posmíval. Ty jsi normální tululum, nepoznáš dogu. Tohle je jasně doga Harlekín.
2: Jo, Harlekín. Tululum si ty Harlekíne.
0: Hele, tak aby si věděl, tak já psům rozumím, jo. Děda má čistokrevnýho jezevčíka.
2: No, to je toho. A moje tetička má zase čistokrevný angorský králíky.
0: Jestli si ti dva nakonec věli do vlasů, to už Lucka neviděla. Utíkala, protože se to tak štěňátku líbilo. U školky je však musela přivázat k zábradlí.
1: Čekej, Dominko, budu hned zpátky.
0: Jenže pejsek nechtěl rozumět a kňučel. A sotva jeho paní zmizela za skleněnými dveřmi, propadl panice. Vyštěkával vysokým křečovitým hláskem, skučel a kvílel, napínal vodítko, div se neoběsil. Lucie se vrátila.
1: No tak, musíš chvilku vydržet, jenom co se Barborka oblékne.
0: Pejsek se tvářil, jakože chápe. Pilně vrtěl ocáskem a byl sticha. Ale jen se Lucie hnula, začal vyvádět na novo. Děcka už ležela na lehátkách. Jedině Barborka seděla, protože měla jít před spaním domů a všechna poslouchala pohádku z gramofonové desky. Paní učitelka si všimla Lucie u okénka z šatny do třídy.
1: Barborko, máš tady sestru? Ale kdybys chtěla, můžeš si to doposlouchat, ona jistě ráda počká.
0: Jenže Barborka byla víc zvědavá na to, zdali se papoušci vrátili, než na pohádku. A kromě toho, jakoby zaslechla naříkat jejich Domina, honem se rozloučila.
1: Tak co, Luci, přiletěli?
0: Lucie smutně zavrtěla hlavou.
1: Netrap se, však máme ještě morčata, kocoura a pejska. A dělej, ať se venku neoběsí na vodítku.
0: Kolem Domina už stály dvě maminky z kočárky. Snažili se ho utěšit, on to však ani nevnímal. Zajímali ho jen a jedině ty skleněné dveře, co spolkly Lucii. Celý ostatní svět pro něho neznamenal vůbec nic. A najednou se ty ukrutné dveře ostře zablískaly odrazem slunce a spolknutou Lucii opět vyplivly. Dokonce i s Baruškou. Pejsek se mohl zbláznit radostí. Vyskakoval a pak se zase plazil po bříšku.
2: Tak divokého hafíka jsem neviděla. Jak vás má rád, děvčata?
0: Povídá jedna z maminek. Proč by neměl? Vždyť Barborka s Lucií jsou pro něho všechno. Bratři a sestry, máma s tátou, domov a teplo, radost i bezpečí.
2: Hlupáčku, co pak si smyslel, že bychom tě opustili?
0: Domlouvala Lucie a Barborka Dominovi. Vraceli se okolo zelených trávníků, bílých paneláků a pivoňkových zahrádek. Divoký pejsek se jim držel u nohou jako klíště. Měli co dělat, aby o něho nezakopávali.

0: Tak domino venku neuletěl jako papoušci. Se to předvedlo, že čekání zatím nebude jeho oblíbená zábava. Však on se to naučí a zítra všechny čeká úžasná zpráva.
1: Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová.
0: Teďka bude strašidelná, že jo?
1: A tohle byla pohádka. A Baru, co si teďka pustíme za písničku?
0: Pustíme si písničku, která má název Strašidelná.
1: A nebudou se děti bát?
0: Já si myslím, že ne.
1: To je dobře.

0: Tak, písničky nám dozněly. A teď je čas poděkovat za dnešní den Pánu Bohu.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Amen.
1: Děkuji ti, Pane, za podzim, za přírodu, za krásné chvíle v průběhu celého dne, za úsměv, který mi věnovala maminka jako dík za pomoc i za okamžiky odpočinku. Dík, že o tobě smím vědět. Amen.
0: Jméno Otce. Tak. To už je pro dnešní diváček vše. A teď už vám pustíme jenom písničku na dobrou noc. A ještě se s vámi rozloučíme. Tak ahoj.
1: Ahoj.
0: A písnička bude Vlčí máky od Uhlíře a Svěráka.
2: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní, napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou. Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka, pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní. Vlčí máky, choulostivé na omak, taková si, lásko, taky,

plátky okvětní, okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ní, do vlasů vetknul by jí vlčí mák a chtěl by kreslit jí jenom tak.

Vyšegrádská čtyřka je regionální uskupení Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, založené v roce 1991 s cílem podporovat spolupráci a společné zájmy těchto zemí. Spolupracuje například v oblasti kultury, ekonomiky, bezpečnosti nebo evropské politiky. Tolik encyklopedické heslo. Různé úpravy lidové hudby z vyšegrádských zemí budou dnes znít v pořadu Slyšte lidé, kterým vás provází Milan Tesař. Na úvod se podíváme na Slovensko a pustíme si jednu ukázku z bezejmenného alba souboru Ženy z muzičky. Album představuje písně z různých oblastí Slovenska a z části je seskupuje podle tématu nebo společenské funkce. Muzička kombinuje tradiční nástroje a hráčské postupy s aranžerským přístupem současné kapely. Výrazným rysem nahrávky je také práce s více hlasem. My si poslechneme píseň z Rejdové na východním Slovensku s názvem Čo se stalo v Ščikniku. Čo?

Pořad o lidových písních z Vyšegrádského prostoru jsme zahájili na východním Slovensku. Lidovou píseň Čo se stalo v Šikniku nám zpívaly ženy z Muzičky. S další ukázkou zeměpisné vymezení vyšegrádských zemí přesáhneme, ale kulturně půjde o oblast maďarské hudby. Zpěvačka a kontrabasistka Veronika Varga hraje na svém albu True Picture nejen písně maďarské, ale také například řecké. Jako hosté jí v jednotlivých skladbách doprovázejí moldavský cymbalista Jon Kurteanu, maďarský akordeonista Benedek Réty nebo ženské vokální kvarteto Lemonokypos. Přes přítomnost těchto hostů Veronika Varga hledá spíše intimní podobu lidových písní. Přitom kontrabas není pouze doprovodným nástrojem, ale druhým rovnocenným výrazovým prostředkem vedle ženského zpěvu. Píseň Feher Galamp, Bílá holubice, je maďarská lidová svatební píseň ze Sedmihradska.

Zatímco kontrabasistka a zpěvačka Veronika Varga vsází na velmi komorní úpravy lidových písní, její slovenská kolegyně Julia Kozáková hledá ve svém projektu Manuša rovnováhu mezi svým výrazným zpěvem a rolí celé kapely. Některé písně stojí tím pádem více na výrazu zpěvačina hlasu, jinde se naplno rozvíjí energie cymbálové muziky. Album Manuša 2 tak představuje způsob, jak aktualizovat tradiční romský repertoár bez toho, aby ztratil svou přirozenost a emocionální sílu. Kozáková interpretuje romské písně současným způsobem a propojuje jejich původní melodický a pěvecký charakter s improvizací. Projekt vychází z tradičních romských písní ze Slovenska a širší oblasti střední Evropy. Zatímco první album Manuša bylo tematicky spojeno především s myšlenkou lidské rovnosti, tentokrát je ústředním motivem radost od tiché a intimní až po spontánní a divokou. My si poslechneme romskou lidovou píseň Amari v úpravě Martina Štefánika.

Poslouchali jsme Julii Kozákovou ze Slovenska z alba romských písní Manuša 2. Album Sedmero podob horňácké dívky, pod kterým je podepsaná horňácká cymbálová muzika Petra Galečky, spojuje dokumentární hodnotu starých sběratelských zápisů se současnou interpretací horňáckých muzikantů. Důležitou roli přitom hraje přenos písní do nového aranžmá cymbálových muzik, aniž by se ztratila jejich regionální melodika, nářečí a původní životní souvislosti. Základem dramaturgie alba jsou dříve nepublikované zápisy horňáckého sběratele Martina Zemana. Ten své sběry pořizoval přímo v autentickém prostředí a zaznamenával také varianty písní, jejich interprety a okolnosti, v nichž zaznívaly. Album tak může pracovat s tradičním materiálem nikoli jako s pevně danou správnou podobou lidové písně, ale jako s repertoárem, který přirozeně existoval v různých variantách. Zajímavé je, že se tvůrci alba nesoustředili jen na melodickou krásu písní, ale také na jejich původní funkci a společenský kontext. Vedle ukolébavek a dětských písní zde proto najdeme pracovní, milostné nebo svatební situace a písně zachycující sociální rozdíly, odloučení nebo životní osud ženy. Na albu se podílí několik cymbálových muzik a sborů. My budeme konkrétně poslouchat horňáckou cymbálovou muziku Marka Potěšila a zpěvačku Petru Potěšilovou v písni Dojdi k nám, Janíčku.

Pohybujeme se sice v prostředí Vyšegrádské čtyřky, ale občas její vymezení překročíme. Jako hudební rozhovor mezi Polskem a Skandinávií pojala švédsko-norská skupina Grupa své album Kind of Folk Volume 5 Poland. Členové Grupy uvádějí, že při objevování polské hudby našli mnoho podobností s vlastní tradicí. Výsledkem proto není pokus o autentickou rekonstrukci polského folklóru, ale nové aranžování starých melodií, v němž se jejich původní charakter setkává s improvizací, jazzovou otevřeností a skandinávskou instrumentální tradicí. Album pracuje s polskými písněmi a tanečními formami, které zpracovává jednak instrumentálně, jednak vokálně ve spolupráci s polskou zpěvačkou Martou Matušnou. Aranžma jsou založena na dialogu tradičních motivů s improvizací. Vedle houslí, violy a violy d'amore zde znějí altová, příčná a alikvotní flétna, norské dudy, perkuse a brumle. V několika skladbách se přidává saxofon Gřecha Piotrovského a kontrabas Sebastiana Vypicha. Poslechneme si úpravy polských písní Niebido, Niebido, Porana, Herbata, Polska.

To byla švédsko-norská skupina Grupa s polskou zpěvačkou Martou Matušnou. U polské lidové hudby v nových úpravách ještě zůstaneme. Sam Kowalski, což je sólový projekt hudebníka Mateuše Kowalského, nově zpracovává melodie, které tradičně hrávali houslisté. Kowalski je však převádí do tónu gitalele, tedy nástroje na pomezí kytary a malého ukulele. Tím vzniká velmi osobitá minimalistická podoba polské lidové hudby, která se vzdaluje původnímu tanečnímu provedení, ale zachovává jeho melodickou podstatu. Gitalele neslouží jen jako náhrada houslí, ale stává se prostředkem k novému aranžerskému pohledu na tradiční melodie. Jednoduché, úsporné doprovody ponechávají dostatek prostoru pro melodii, rytmické niance i hlas a vytvářejí výrazně komorní atmosféru. Základním stavebním materiálem alba je rychlý polský tanec oberek, který sám Kowalski záměrně zpomaluje a hledá v něm klidnější, meditativnější polohu. Pojďme si poslechnout píseň Šivěc.

Stejně jako sam Kovalsky se i projekt Oberkas Travel soustředí především na oberek, rychlý třídobý tanec, typický zejména pro oblast Radomy a Opočna. Tato kapela se z něj však snaží vytěžit jeho taneční, improvizační a téměř rituální potenciál. Důležitou součástí alba je zpěvačka Maria Šivěc z obce Galky u Přisuchy, která zpívá ve čtyřech skladbách. Její osobitý tradiční zpěv vytváří kontrast k modernímu zvuku kapely a zároveň připomíná konkrétní živou interpretační tradici, z níž skupina čerpá. Tradiční melodie dostávají na albu Oberkas Travel velmi současné aranžmá. Rezofonické housle Mateuše Nivinského, basolia, což je lidový nástroj příbuzný violončelu v rukou Piotra Domagalského a bicí Jana Emila Mlynarského, se potkávají se syntezátory a klavírem Piotra Zabrockého, takže původně venkovská taneční hudba získává místy až elektronický charakter. Vybírám píseň Ovčárek.

Skupina Páni času pochází ze slovenské Nitry a ve svém repertoáru má tři typy písní. Svébytně upravené slovenské tradiční písně, středověké melodie a keltský folk. Právě tato kombinace umožňuje nahlížet na slovenský folklor v širších historických a evropských souvislostech. U slovenských lidových písní je podstatné, že kapela je opravdu upravuje po svém. Nejde tedy o snahu o čistou folklorní reprodukci, ale o vlastní aranžérské pojetí. V kapele má své místo například cymbál, citera, gajdy, šalmajové gajdy, niněra, píšťaly, mandolína, buzuky a rozmanité perkuse. Páni času hrají od roku 2013 a vedle Slovenska vystupovali také v Česku, Polsku a Itálii. V létě 2026 skupina zahrála na festivalu Maraton hudby Brno. My si v jejím podání poslechneme píseň z východního Slovenska Dokova jednoho.

Folklór z polského regionu Kurpie s hip-hopem se spojují ve společné nahrávce polsko-ukrajinské skupiny Dagadana a rumunského hip-hopového projektu Subkarpac. Tradiční melodii doplňuje hip-hopový beat, zatímco cymbál, flétny a housle zachovávají zřetelnou vazbu k lidové hudbě. Vzniká tak aranžmá, v němž se akustické folklorní nástroje přirozeně setkávají s moderní produkcí. Text písně zachovává jednoduchý charakter lidové poezie. Vypravěčka očekává příjezd hostů a připravuje pro ně sýr a máslo.

Jako rozhovor folklorních tradic i moderních hudebních přístupů zemí střední Evropy jsme pojali toto vydání pořadu Slyšte lidé. A jako dialog dvou živých tradic vzniklo album s názvem Mjedza Mežde Balk. Potkávají se na něm maďarská zpěvačka Melinda Balok se skupinou Erdőfű a polská kapela Janusz Pruszynowski Kompania. Tradiční melodie a taneční formy z Polska a Maďarska zůstávají dobře rozpoznatelné, ale společné aranžování a setkání obou souborů jim dávají novou podobu a ukazují příbuznost evropských lidových hudebních kultur. Zvláště zajímavá je zde práce s tanečním repertoárem. Vedle maďarských čardášů na albu znějí polské mazurky a oberky, přičemž obě skupiny muzikantů si tradiční melodie předávají a společně je aranžují. Právě v rozdílech mezi rytmickými a melodickými principy obou tradic vzniká podstatná část hudebního napětí. Aranžmá stojí na charakteristickém zvuku maďarských i polských lidových nástrojů. Vedle houslí, violy a kontrabasu se uplatňuje cymbál, akordeony, niněra nebo gardon, což je perkusivní nástroj podobný violončelu. Na polské straně pak mimo jiné šalmaje, klarinet, saxofon, trubka a tradiční bubny. Výsledkem je bohatý ansámblový zvuk, který přitom vychází z taneční hudební tradice. Já z alba vybírám maďarskou lidovou píseň Čilák, Čilák.

Vyšegrádské putování jsme zahájili na východě Slovenska a v závěru se podíváme na sever Polska. Wundertuta je první album gdaňské čtveřice Dreše, která se věnuje tradičním písním z Kašubska. Repertoár vznikal na základě archivních nahrávek, starých zpěvníků a terénního výzkumu a kapela při úpravách záměrně zachovává původní melodie i texty. Dramaturgie alba ukazuje značnou šíři tradičního repertoáru. Vedle písní se objevují taneční kusy. Některé skladby navíc kombinují více tradičních melodií do jednoho čísla, takže kapela s materiálem pracuje i prostřednictvím spojování a vrstvení různých předloh. Podstatná je snaha vrátit kašubské písni její původní význam mimo stereotypní představu scénického folkloru. Dreše chtějí zachránit před zapomenutím repertoár starších kašubských hudebníků, ale současně hledají v jejich písních prvky, které mohou fungovat i dnes. Album tak stojí na poměrně přesném respektu k předloze a zároveň na svobodné současné aranžerské interpretaci. Pustíme si píseň Ate ptošku z Kovnonušku, která bude poslední ukázkou v tomto pořadu. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám toto hudební putování po zemích Vyšegrádské čtyřky líbilo. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Charitolku, kde s vámi je Lea Děnděši a mým dnešním hostem je velmi vzácná a velmi zpívající návštěva Tomáš Klus.
2: Dobrý den, Leo Děnděši.
1: Ještě, že jste to řekl správně, Tomáš.
2: Já jsem to zachoval v čerstvé paměti.
1: Jsem strašně ráda, že jste součástí našeho Charitolku.
2: Já taky.
1: Myslím si, že o zábavu bude dneska postaráno.
2: Sedíme u stolku při Charitolku. Ne? To je dobrý.
1: Tome.
2: Ano.
1: Co v poslední době nejvíc ovlivňuje vaši tvorbu?
2: Já jsem vyznáním a zároveň nějakou životní filozofii jsem písničkář, takže moji tvorbu nejvíc ovlivňuje můj život. Myslím si, že písničkáři byli první influenceři a první lidi, kteří nabízeli svůj život bezmezně ke sdílení. A to já dělám, takže já moc nevím, co konkrétního to je, ale vždycky to, co prožívám,

0: ten daný okamžik, protože pro mě nejdůležitější v mém životě to, co se snažím jako pěstovat a kultivovat sám v sobě a to, čeho si nejradši a nejvíc vždycky všímám na druhých lidech, je autenticita. Mm-hmm. A podle toho taky pak vypadají mý texty. Takže když jsem řešil jako mladý kluk, jestli mě miluje nebo nemiluje, anebo jestli jsem se opil dobře nebo špatně, tak jsem pak řešil zase v jiném období to, že jsem prozřel jako duchovně a mm-hmm. našel jsem nějaký jako spirit vnitřní a pak jsem zase řešil politiku a pak mm-hmm. environmentální změny, pak rodinu a teď si myslím, že obsahuju všechny tyhle ty témata a snažím se je kloubit nějakým způsobem dohromady. Jak mi to jde, nevím, ale lidi jsou rádi, že mají zpátky starýho Tomáše, mi říkají. Já za to moc rád nejsem, že mě bolí koleno a záda tady nahoře vlevo pod lopatkou.
1: Stárneme, jak se
0: no,
1: říká.
0: Já vím, ale oni furt, kdo je ten starý Tomáš, ať se nám vrátí starý Tomáš. Je tady starý Tomáš a moc příjemný mi to není. Ale oni mají radost a důležitý je, že druhý mají radost.
1: Tak když jsme u těch fanoušků, jaký máte vztah se svými fanoušky?
0: Velmi vřelý. Já jsem si vědom toho, že díky nim můžu dělat to jediné, co umím a zároveň tím, že jsem k ním upřímný a otevřený, tak oni jsou upřímně otevření ke mně mm-hmm. a snažíme se utužovat ty vztahy upřímnou a otevřenou konverzací i mimo ty koncerty, že skončí koncert a my spolu umíme strávit dost času a já to mám rád. A tu upřímnost kolikrát teďkom nedávno jsem právě říkal, helejte, hlavně nevzhlížejte k lidem, co na vás mluví z pódia, protože většinu z nás na ty pódia dostali traumata a vy nás z nich léčíte, takže vám děkuju. A to přijali jako s velkým nadšením, protože myslím si, že každý toho máme dost na řešení. A já beru tu tvorbu i potom ty živé vystoupení jako takovou jako opravdu terapii s dílením mm-hmm. a snažím se jako dávat najevo lidem, že mezi náma nejsou rozdíly. To, že někdo je na pódiu a někdo v hledišti, ještě neznamená, že tam funguje nějaká hierarchie, která by se měla dodržovat. A vlastně to, o co se snažím nejintenzivněji, je tu bariéru pomyslnou. A evidentně taky to mám jako v životě, se mě to tak jako, já nemám rád bariéry mezi lidma a ploty a nějaký obecní hranice, i jenom jako myšlenkový, protože z nich pak vznikají předsudky a ty můžu říct, že to je jedna z mála věcí, které nenávidím, jsou předsudky.
1: Já musím říct, že jsem měla tu možnost zažít váš koncert na jednom z nejlepších letních festiáků, kde opravdu souhlasím s tím, co říkáte, protože ta bariéra tam není vůbec žádná. No. Skočím mezi lidi, skočím, jdu na to a bosej, polonahej, pomalu na polonahej skáčeme, cestou. Zpíváme.
0: Oni si lidi berou, když něco potřebují, tak si to vezmou.
1: Ne, atmosféra naprosto úžasná, miluju přesně takhle, když hudební interpret je součástí i toho publika a publikum je součástí toho hudebního interpreta.
0: Je to jeden krásný organismus. A hlavně tyhle ty okamžiky, který jako, já strašně rád improvizuju. A mám to vlastně i v životě taky, že rád uvádím lidi skrze nějakou jako spontánní svoji reakci, kterou udělám, do tohohle toho stavu. Protože když něco nečeká, promiňte, vám to utrhlo uši. Omlouváme se taky posluchačům. Chyba nebyla na vašem přijímači.
1: Myslím, že já se právě teď lekli, stejně jako my tady ve studiu.
0: Omlouvám se. Ale skrze nějakou takovouhle jako spontánní reakci dostanete člověka do jeho nejvyšší přirozenosti, do té autenticity, protože ten moment, ten mozek, když to jako nečeká a děje se něco právě teď a tady, tak je ten člověk autentický a dejchá to. Najednou to jako, jak když jdu do té improvizace, tak cítím, že ty lidi jsou tam se mnou, oni jsou napjatý, jestli to náhodou nepodělám a když jo, tak to nevadí, my jsme tady s tebou a jsou vděční za to, že jsou u něčeho neopakovatelného a já jsem vděčný jim, že mi svou trpělivostí jako dávají příležitost tomu, protože vždycky po té improvizaci se celý ten koncert jako zvedne na takový jako společný vlně, na takovým obláčku, kdy si tak jako poletujeme nad těma běžnýma starostma, který necháváme venku a za to může právě autenticita.
1: Takže tady a teď originalita se vším všudy.
0: Tak je.
1: Takže naprosto skvělý. Na
0: čem každý z nás je takhle originální a jedinečný. A to je to, co já na těm lidem jako nejradši opakuju, protože mě osobně to změnilo život. Uvědomění si vlastní jedinečnosti. výjimečnosti svého příběhu. Nikde na světě není takový příběh, který píšeme my. A v momentě, kdy se člověk za tohle to jako postaví sám za sebe, pak mu přestanou vadit ty příběhy těch druhých lidí, kteří jsou jako kolikrát hodně jiný, pocházejí úplně z jiného podhoubí, z jiného náboženství, z jiné kultury, z jiné barvy pleti. Ale je to furt jedinečnost a já v tom právě vidím toho Boha, protože takovýhle obohacování. Člověk, když se nechá poznat druhým člověkem a je ochoten poznat druhého člověka, tak je obohacenější.
1: A co byste poradil našim posluchačům, kteří třeba stojí teď na takovém tom bodě, že chtěli by být jedineční, chtěli by být nebo mít tu svoji autentičnost a bojíš se, že je okolí odsoudí? Co byste jim poradil?
0: No, ať se nebojí, protože už jsou. Už s tím nic nenaděláte. Vy už prostě jedinečný jste. A jediná bariéra mezi váma a vaší jedinečností je vaše strach vašeho ega o to, co si bude myslet někdo okolo vás. Ale nutno si taky uvědomit v tuhletu chvíli, že každý z nás existuje tolikrát, kolik párů očí na ně kouká. Protože kdokoliv na nás teďkom kouká, nebo kdokoliv nás potká na ulici a my se nějak projevíme, ten člověk už si o nás něco myslí a my máme nějakou podobu v jeho mysli. Ale vůbec na to nemáme žádný vliv a ztrácet tím energii a ztrácet tím svou pozornost vůči životu je nezodpovědný vůči životu, protože život se děje tam, kde jsme v tuhletu chvíli a tam patří naše pozornost. Takže když se staráme o to, co si o nás myslí pán, kterýho jsme minuli a on se na nás zřejmě podíval, ale přitom mineme bezdomovce, který nás prosí o peníze a můžeme mu dát ty peníze a zabřednout s ním do nějakého jako zajímavého rozhovoru a většinou to dám ruku do ohně. S bezdomovci jsou opravdu jako skvělý rozhovory. Já jsem strávil svůj začátek pražské kariéry, jsem strávil na Václaváku s bezdomovcem Lišákem a zítra shodou okolností jdu spát do Sherwoodu s bezděláčkama, protože máme takovou akci s Nadějí, už dlouho spolupracujeme. A takže je to, neochuzujme se o přítomnost a o to, že ten život nám přináší tolik poznání a tolik zrcadel, že koukat se do těch, ze kterých máme strach, je jenom ztráta času.
1: Krásně řečeno. A co byste konkrétně, úplně takový nejjednodušší způsob poradil našim posluchačům, kteří opravdu teď nevědí, jestli doprava, doleva, mají nějaké svoje démony v sobě a podobně, ale chtějí udělat něco pro to, aby jim bylo dobře, aby je to okolí neodsuzovalo, aby na ně si neukazovali prstem a tak podobně, protože sama mám ve svém okolí spousty takových lidí. A to, co říkáte, má hlavu a patu, je to skvělý. Ale pojďme jim říct něco, co by je opravdu, že si řeknou, zítra vstanu a prostě zkusím udělat všechno pro to, abych to byl já se všem všude a nebral si nic osobně.
0: Já se necítím úplně jako pověřený k tomu někomu radit, co má dělat, ale jestli můžu teda něco říct, tak třeba jestli chcete zítra vstát, tak nemusíte dělat vůbec nic, jenom staňte a buďte rádi, že jste vstali. Protože jedna z mých praxí, kterou já si každý ráno jako opakuju, je, já jsem v kontaktu se smrtí a myslím si, že to je jako strašně důležitý si uvědomovat, že nikdy nevíme, kdy přijde, nikdy nevíme, jakým způsobem přijde a ať už může zasáhnout nás nebo nějakého našeho blízkého, tak nám to jako může rapidně změnit život. A už jenom to, že se jako můžeme nadechnout každý ráno, že můžeme vidět, jak vychází slunce, jak se vítr opře do zbytků listů v korunách stromů, nebo jak nás přiběhne sednutím na obličeji vzbudit naše tříleté dítě. Prostě to všechno jsou takové radosti, že my nemusíme nikam chodit pro svý štěstí, prostě nemusíte nic dělat pro to, abyste byli šťastnější, prostě se jenom uvědomte, že ten největší život, teda to největší štěstí, který máme, je právě ten život. Protože kdybychom neměli ten život, tak nemůžeme mít ani to štěstí.
1: Krásně řečeno. Pojďme k hudbě, na čem aktuálně pracujete teď?
0: Teď aktuálně je to taková polohudební věc, protože moje žena už před 2-3 možná ještě víc lety, vydala knížku, která se jmenuje O všech zvířatech. A já jsem v covidu napsal ke každý té písničce... Jsem blázen. Ke každý té pohádce jsem napsal písničku.
1: Ano.
0: A teďkom jsme se rozhodli, že ty pohádky načteme a uděláme takovou jako audio pohádku s písničkou. A já jsem se rozhodl, že mě baví výzvy a rád se učím nové věci, tak jsem se rozhodl, že ty pohádky, že si to uděláme celý sami a já dělám teďka jako sound design a prostě sedím a vybírám zvuky, jak křičí slon na tygra a mám databanku asi 3 miliony zvuků a už jsem z toho trošku jako, myslel jsem, že to bude jako snadnější celý a taková 7-minutová pohádka mi trvá čistého času třeba 20 hodin, ale je to radost. A takže s tím teďkom, původně jsme to chtěli vydat na Vánoce, což asi nevíde, protože prostě to trvá celý díl, ale to nevadí. Ale to je teďkom taková nejaktuálnější věc, na který pracuji.
1: To je krásný, tak to se těšíme, to krásný, až dílo bude dokonáno.
0: Je to krásný, protože to děláme ve dvou a já dělám jako strašně rád s mojí ženou, jako rád s ní tvořím. Je to, a obecně vlastně s ní rád trávím čas, ono je to jako hezký, to partnerství. A ještě když je to jako přátelství, tak z toho mám jako dvojnásobnou radost. A vždycky jsem se jako z toho trošku obával, jestli když pracujete se svým partnerem, jestli si pak jako neotravujete, jste spolu 24/7 třeba a mám je to naopak, já jsem furt zamilovanější do ní. Je šílený.
1: Ježiš, to je krásný, já se tady budu rozplývat za chviličku.
0: To ne. Nebo jo.
1: Takže se vám daří najít takový ten balanc mezi prací a rodinou.
0: No, tak ono, já si myslím, já jsem docela jako rituální člověk a mám rád jako udělat si, já tomu říkám, že si rád dělám akvárko, vždycky si tak jako nadělám ty věci a žena to má naopak. Já jako do toho akvárka vždycky rád nesu nějakou spontanitu a nějakou legraci a moje žena jako je věčně v takovém, jako ona je vítr a já jsem země, jo, kdybych to tak měl popsat. A tak se jako doplňujeme, ale zároveň máme určitý jako rituály, který nám jako velmi fungují v rámci toho vztahu, protože je strašně důležitý, máme 3 děti, jsme rodiče a chceme trávit čas s těma dětma, ale zároveň jsme si řekli, že je dobrý občas strávit čas jenom s jedním z těch dětí, pak je dobrý všichni dohromady, pak je dobrý taky jenom my dva, máme jednou za měsíc, máme naordinovanou jako vycházku spolu, že jsme spolu přes večer, přes noc až do rána a ráno si teprve jako vyzvedneme nebo nám jsou přivezeny děti a tam mám povolený jezení masa a pití alkoholu, protože žena je jako mejdanový typ, já už jsem se tomu ubránil, ale nemůžu jí to udělat, to s ní nedělat. A ona je pak smutná, moje zvířátko milovaný. No a zároveň je pak strašně důležité věnovat partnerovi jeho vlastní čas, protože takovej ten pocit toho, že já jsem jí to už několikrát říkal, že bych byl prostě, protože tím, jak jí mám na blízku a mám jako navnímanou a vím, kolika talenty oplývá a jak strašně šikovná a jak těžký to je žít vedle Tomáše Kluse, který jako má spoustu jako práce, furt někde musí být a tak a vlastně jí strašně přeju, aby ona realizovala velkou část ze svých talentů a takže jsme si našli takový rytmus i v tom, aby i ona měla čas sama na sebe a na realizaci svých světů a svých ideí a myslím si, že to je jako to velmi přispívá k tomu, že jsme spolu rádi, i když spolu pracujeme 24/7 občas.
1: To je hezký.
0: A vyčerpávající odpověď, víte, promiňte.
1: Já jsem si zvykla, že už si tady jedete takový monolog, já se sem tam vložím.
0: Omlouvám
1: naprosto
0: se.
1: V pořádku. Tome, vy se často zapojujete do dobročinných a charitativních aktivit. Tak jakou roli podle vás hraje v dnešní době nebo v dnešní společnosti solidarita? Umějí být Česi podle vás solidární?
0: Jo, já si myslím, že i ty podivné sociální sítě v tomhle tom umějí ukázat svoji sílu a to, co byl jejich původní potenciál, jako spojit lidi pro dobrou věc. A je fakt, že sám jsem byl účasten několika sbírek, kdy opravdu jako šlo o život a hrál velkou roli čas a Češi opravdu jako v momentě, kdy mají motivaci a odhodlají se pro nějakou pomoc, tak jsou až, musím říct, fenomenální. A mě by strašně se líbilo, kdyby nám to jako takhle drželo pořád, jo? Abychom byli schopni takhle držet při sobě. A teď nemyslím jenom jako Češi, ale já jsem takový jako smutný trošku z toho, že jak nás ta naše mysl a ta naše schopnost vymýšlet pořád lepší a lepší technologie, jak nás to předběhlo už tím internetem, že vlastně ten obrovský nástroj k tomu spojení toho lidstva a k tomu komunikovat přesně ty potřeby, protože když si vezmete svět, který oplývá nějakými zdroji a vlastně když to chytrý hlavy vypočítají a ví se, že na světě by vlastně neměl nikdo trpět hladem, nikdo by neměl žít na hranici prostě nějakého jako bytostního a denního utrpení, protože prostě těch zdrojů je tady dostatek pro všechny, tak místo toho, abychom ten internet právě ke sdílení těchto těch informací a ke sdílení nějaké jako lepší distribuce té věci využili, tak my ho využíváme jako nejlepší nástroj k rozdělení celkově jako společnosti. A to mě hrozně mrzí a doufám a využívám svý kontakty k tomu. Já si myslím, že prostě nějaká paranoia z toho, abychom se báli jako nahrávat svůj občanský průkaz na sociální sítě. Je ta tam v momentě, kdy zjistíte, že prostě v momentě, kdy máte telefon, kdy máte jakýkoliv profil na sociální sítě, tak už stejně o vás, kdo chce, co chce, ví. A myslím si, že nějaký vědomí zodpovědnosti, kterou nesete za to, jak se vyjadřujete na sociálních sítích nebo na internetu, že by to tomu hodně pomohlo. Protože já mám strach, aby ta agresivita podmíněná nebo podněcovaná tou anonymitou nebo tou možností založit si 13 různých profilů a z každý nějakou a naplňovat ty démonické osobnosti v sobě, aby to nepřerostlo do těch ulic prostě, a abychom se k sobě tak opravdu nezačali chovat, protože by to bylo škoda, protože jednak svět je nejhezčí místo pro život, co znám teda, nebo co jsem zatím poznal, a zároveň i já prostě věřím v potenciál lidského srdce. Já věřím, že každý lidský srdce je dobrý, proto jezdíme i po věznicích, kde to jako vždycky vidím, prostě, že ty lidi jenom prostě neměli štěstí a nikdy je nikdo pořádně jako nemiloval, nebo většinu z nich samozřejmě jsou tam i chybovatele, kdy blablabla, jsem odbočil. Ale zkrátka a dobře, že lidi jsou tam, kde jsou, díky tomu, že si umějí pomáhat a že mají dobrý srdce a že tohle to všecko, čeho jsme schopní, je díky tomu, že jsme společenský tvor, který by jeden bez druhého nikdy nic nedokázal. Mm. Takže tohle to rozdělování pojďme zastavit.
1: Pojďme zastavit.
0: Pojďme zastavit.
1: Co byste vzkázal těm, kteří chtějí pomáhat druhým, ale nevědí, kde začít nebo jak?
0: Ví.
1: Už jenom ten potenciál vlastně, nebo ta myšlenka, chci pomáhat.
0: No, chci pomáhat, jako tam je právě třeba možnost využít toho internetu. Mm-hmm. A už jenom to, že chci pomáhat dětem, zadat heslo do internetu. Nebo chci pomáhat nemocným pejskům, jako to je úplně jedno. Je to jenom jako trávit čas tím, že něco chci a nevím, jak to udělat a vlastně proto nic nedělat, je škoda. Protože tu energii pro to zpochybňovat nějaký svůj přínos pro pomoc světu, to nikomu neprospěje, ani vám. Takže prostě to jenom udělejte. Každý ví, co je mu srdci nejbližší a dělejte to. Prostě pomáhat je zdraví. Mm-hmm. Na obě strany. Mm-hmm.
1: Mám to stejně, protože taky ráda pomáhám, ať už materiálně nebo finančně, prostě jakýmkoliv způsobem,
0: no.
1: Bez ohledu na to, jestli se nám to vrátí nebo
0: ne. A to může být
1: prostě
0: jenom pozornost.
1: Ano.
0: Jako, opravdu to nemusí být o tom, že lidi mají pocit, že já nemám co dát, no nemusíte dávat jakoby nic hmotného. Ono jako opravdu stačí, teď jsem dělal kampaň na výběr poštovní známky pro dopisování z vězni. Mm-hmm. Prostě jenom si sednete ke stolu a napíšete pár dopisů a tím strašně pomůžete, nebo běžte do hospicu pomožte, čtěte tam knížku prostě lidem, kteří už neudrží knížku, nebo běžte do stacionáře pomáhat dětem, cokoliv, prostě těch pomocí a těch druhů pomocí je strašně moc a každý dobrý srdce je vítáno. Mm-hmm.
1: Jak konkrétně vy vnímáte roli umělce právě v charitativní činnosti?
0: No to s tím
1: máte
0: jako
1: to úplně jednodušší?
0: Jednodušší to máme v tom, že třeba opravdu jenom to, že někam přijedete, tak může znamenat pro někoho tu pomoc, že je prostě někdo nemocnej a má vás rád a to, že jako mu věnujete hodinu svýho času, tak mu udělá prostě hezký týden celý. A to v tomhle ta pomoc naše je jako jednodušší, nebo můžeme třeba poukázat na nějakou sbírku a pomoc tomu, že se vybere jako víc peněz. A je to podle mě nedílná součást naší práce a mělo by se to dělat jako opravdu půl na půl. Ale zároveň vnímám obrovský benefit z toho, protože třeba když nás někdy pozvou jako třeba na onkologické oddělení s dětma, tak jednak na jednu stranu prostě poznáte, jako pro mě jsou to jako anděle, který sem přijdou a nesou obrovský poslání.
1: Ano.
0: Vždycky jsou to jako ono to zní blbě, ale jsou to prostě o dost starší bytosti, než jako ve skutečnosti tam mluvíte s 10letým dítětem a máte pocit, že to je 60letý mudrec prostě. Ale to je jedna věc. A druhá věc je, že mě tam fascinují ty rozhovory s těmi rodiči, který do jednoho právě popisují tu obrovskou transformaci, kterou ten jejich anděl do toho jejich života přines. A vždycky říkám, mluvte o tom se svým okolím, protože to je tak strašně léčivý. Přesně to vědomí té pomývosti, toho štěstí a toho zdraví je paradoxně strašně oživující a vy přestanete ve svém životě dělat věci, které ubližují vám nebo druhým a soustředíte se na to být co nejvíc prospěšný sobě a svému okolí a tomu nejširšímu okolí. A to je jako transformativní síla každého utrpení v našem životě a je fajn tomu být nablízku a moc tomu pomoct je o to lepší.
1: Co vás na české společnosti dnes nejvíc trápí a naopak, jestli je něco, co vás těší nebo dodává naději?
0: No mě trápí, ale to je asi jako, to je asi věc celé civilizace v současné chvíli, že jako přestáváme být ochotní naslouchat si. Máme rovnou jako jasno v tom, kdo je blbej a kdo je dobrý. Mně se líbí Láďa Herián jednou řekl skvělou větu, nezapomeň na to, že i ty blbí jsou dobrý.
1: Skvělý.
0: No, to mi utkvělo v paměti. A to mě, to mě jako bolí, protože to právě jako nás vzdaluje tomu lidskému potenciálu, pro který tady jsme. My jsme tady proto, aby jsme tady byli spolu. A jeden bez druhého jako nezvládneme šťastnou budoucnost. Zvláště pak pro naše děti. Jako v momentě, kdy nejsme schopní se spolu domluvit, nejsme schopní jako vyslechnout protistranu, se kterou byť bytostně nesouhlasíme, tak nejdeme dobrým příkladem dětem. A já věřím, že svět bude šťastný teprve až v momentě, kdy budou šťastní všechny jeho děti. A my proto můžeme udělat velmi málo. My ani nemusíme chodit pomáhat někam do charity. Jenom prostě pomožme sami sobě k tomu, abychom byli tolerantní a abychom byli schopní nějakého respektu vůči lidem, který to třeba vidějí jinak. A dělá mi radost to, že je v furt dostatek lidí a dostatek iniciativ, který se snaží tohleto rozpustit a proti tomuhle tomu nešvaru bojovat.
1: Já jenom koukám, zírám, protože se to strašně dobře poslouchá.
0: Fakt, jo.
1: Já doufám, že nasadil, i naši posluchači jsou spokojení.
0: Já jsem si kloktal totiž slanou vodou před podcastem,
1: já myslím, že je čas se
0: abych měl takový příjemný hlas. Jo,
1: takže si zase ťukneme, napijeme se.
0: Tak. Já už jsem,
1: přes ten mikrofon, vy už jste šel automaticky pod.
0: Promiňte.
1: My budeme pokračovat dál, protože dnešním hostem Charitolku je Tomáš Klus.
0: Je, to jsem chtěl vždycky poznat.
1: Tome,
0: ano.
1: Vždy jste byl výrazně společensky aktivní a otevřeně vyjadřoval své názory. Přemýšlel jste nebo i stále přemýšlíte o roli umělce ve veřejném prostoru?
0: Já jsem 2 roky teďkom poměrně ostře dostával bídu právě, nebo takhle. Já 15 let, co se aktivně vyjadřuju v rámci nějaký tendence uvědomělého občana, protože si myslím, že jestli žijeme v demokracii, tak je potřeba o ní pečovat. A pečovat o demokracii znamená dávat pozor o tom, co se ve veřejném prostoru říká a jak. A stejně tak konzumovat, tak jako lidi furt řeší, co jedí, jo, jestli mají dostatek příjmu tady kilojoulů a výdej a jestli jako ve fitku dobře a dost proteinu a všeho, tak je potřeba stejně pracovat s informacemi, které do sebe dáváme, ověřovat si, kdo je vypěstoval ty potraviny a čím jsou obohacený a jestli skutečně jako přinášejí nějakou hodnotu, anebo je to jenom placebo. Tak já jsem vždycky jako upozorňoval na to, že je potřeba být aktivní a vnímavý v té společnosti. A pak jsem taky samozřejmě občas zabředl do toho, že mi něco přišlo jako už přes čáru, proti něčemu jsem se vymezil, na něco jsem upozornil. A většinou jsem si vybíral věci, které k radosti mýho manažera jako mě stojí to, co je pro nás, pro umělce, jako asi nejdůležitější, a to je ta přízeň toho publika. Ale já si prostě nemůžu pomoct v některých věcech. A tu největší bídu, aniž bych to čekal, jsem dostal jako, nebo pořád ještě jako trošku jako zůstává v rámci aktivit s mou ženou a teď už s kolektivem přátel na podporu lidí v Gaze, protože mě se jako bytostně dotklo to, že tady dochází u nás jako vyloženě k dehumanizaci palestinských obyvatel a v momentě, kdy se zastanete Palestinců, tak tady máte okamžitě nálepku teroristy a podporovatele terorismu a je to za hranicí humanity pro mě. A my jako, nebo já jsem vždycky Českou republiku vnímal jako to symbolické srdce Evropy, jako toho, my jak jsme malá země, tak jako my nemůžeme dělat velké věci, typu teďkom to bude takhle a poslouchejte nás, ale můžeme být tím strážcem a ukazatelem těch skutečných hlubokých hodnot humanity. humanitárních, humanitních. A na to jsme, mám pocit, v tomhletom ohledu trošku rezignovali, protože tady léta letoucí přijímáme nějaký narrativ, který vlastně nijak kriticky neskoumáme. A já neumím dělat věci napůl tak, abych jako o něčem brblal a vlastně se o tom nic nerozvěděl. A 2 roky ležím v tom tématu a vlastně se mi trošku rozpadlo to moje akvárko, který mám rád, kdy máte pocit, že víte, kde je dobro, ale já jsem ho tady díky tomu, jednak díky tomu, že lidi, který jsem věřil v politice a který mi třeba volali a říkali, to je skvělý, že tady s tou Tamarou děláte ten soucit, že to budíte. A když jim pak řeknete a myslíte, že byste to mohli vy jako podpořit, tak všichni, a bez ohledu na to, že by byli z jedné strany, nebo že by to byl nějak jako, že by to bylo možné, aby byli nějak jako spojený, tak mi řekli úplně tu samou větu, to je politicky neprůchozí. A mě z toho, mě se úplně zbortila ta, mě se zbortil nějaký jako idealismus ve mně, že jsem věřil, že jsou tady lidi, kteří jdou do té politiky s tím, že je jim jedno, že ztratí nějaký kredit na základě toho, že budou obhajovat nějaký ideál, se kterým tam šli. Ale to politikaření prostě vítězí. A teď tím spíš, že do té politiky už ten biznis nevstupuje jen okrajově, jen ho tak nelemuje, ale vlastně se biznis stává králem politiky. A už je to jako patrovejš nad politikou. A já se v tom přestávám jako orientovat a začínám hledat jinou cestu k tomu, jak dělat nějaký, ne aktivismus, ale jak přispívat té společnosti k tomu, aby se v tom nestratila, aby jsme se nestali opravdu jako loutkami nějakých mocných lidí.
1: Který někdo tahá za provázky a budete dělat to, co my chceme.
0: No, protože když jsou některý lidi až moc mocný, tak je společnost nemocná.
1: A máte třeba nějaký konkrétní příběh, který vás motivuje a dává vám sílu být aktivní v debatě o těchto konfliktech?
0: Jsou to příběhy těch lidí, kteří tam žijou. Prostě v momentě, kdy... a to na obou stranách toho konfliktu. Jo. Já třeba vřele doporučuji knihu Apeirogon, což je knížka, což je příběh izraelského a palestinského otce. Jednomu zabilo dítě Hamas a druhýmu izraelská armáda. A oni se dali dohromady prostě na základě této své bolesti. A ta knížka jako naprosto skvěle podle mě vystihuje to, kde je ten zásadní problém a který se vlastně nikdy v naší společnosti a obecně v té západní společnosti, což je taky jako já, mně se trošku rozpadl takový to sousloví, ty západní hodnoty. Jako co je pro nás západní hodnota? Západní hodnota je to, že my tady 2 roky jako online přihlížíme nějaký genocidě. My jsme schopni jasně odsoudit teroristický útok, ale nejsme schopni jasně odsoudit genocidní chování extrémně pravicové vlády. Není to nic proti Izraeli, není to nic proti Židům, je to prostě pravicová vláda, která realizuje hrůznou věc, který jsme my účastní. A to, že Česká republika zdvojnásobila vývoz zbraní do Izraele za ty 2 roky, mi přijde prostě, máme krev na rukou. A bolí mě to za nás, za všechny, protože mám strach... Můj učitel Tibetan říká, it's same like Tibet. Jako, a za chvíli se může opravdu stát, že prostě Palestina zmizí, Palestinci zmizí a my tady za 10 let budeme vyvěšovat palestinský vlajky a budeme říkat, škoda, prostě to jsme, to tenkrát oni. A ono není žádný oni prostě. No. A další věc je, že smějeme se tady Rusku a Rusům, že věří nějaký propagandě, ale pak když člověk trošku jako poodstoupí a podívá se na tu skutečnost, tak my žijeme taky jako v propagandě, ale zase tý proamerický. A myslím si, že to se taky jako hroutí hodně těm demokratům, kteří se oháněli tou Amerikou, tak ten Trump dost jakoby ukazuje, že to tak jako úplně demokraticky není. Ale myslím si, že jako já jsem trošku vykouk z takový bubliny informací. My se tady moc nezajímáme o to, jako jakým způsobem jede ten západní svět, tu svou politiku. Ten vlastně, jako Amerika, když se jí někde nedaří tak, jak by potřebovala a potřebuje získat peníze, tak prostě to udělá dost podobně jako Rusko, jenom je jako trošku sofistikovanější a využívá k tomu hodně arabský, muslimský svět, A nebo prostě plundruje Jižní Ameriku. A to jsou věci, které tady u nás moc jako neřešíme, nebo je tak jako berem jako, no teď oni tam jsou ty teroristi, a nebo tam jsou nějaký ty gengy prostě, ale jako když se člověk na to jako zafokusuje, tak zjistí, že ty teroristi nebo ty gengy tam jsou, protože tam předtím byli Američané, kteří to tam vyplundrovali a nechali tam prostě anarchii a v tom chaosu se vždycky orientují nejlíp ty horší složky v nás, jako, a ty, který se pak formují v nějaký tyhle ty, jako teroristický potažmo, jako gerily akce, nebo já nevím, jak se jmenují všechny tyhle ty.
1: A neměl jste někdy strach, že kvůli svým názorům na toto téma můžete přijít i o část svých fanoušků? Buď a nebo.
0: Jako, já bych se nemohl na sebe podívat, no. Je to moje součást. Já jsem vyznáním písničkář prostě, nebo filozofii písničkář, a tohle to je součást písničkářství. No, takže je to moje součást, lidi, kteří mě poslouchají konstantně, si na to zvykli, někteří jako v určitý čas odešli, teď se třeba vrátějí, nebo teď odešli nějaký, který drželi předtím. Mm-hmm. Ale rozhodně jako moje pnutí nebo moje závislost na tom, jestli mám nebo nemám přízeň publika, neurčuje jako moje hodnoty nebo to, s jakou vervou ty hodnoty budu ochoten nebo schopen hájit. Mm-hmm.
1: Tak vy jste měl vždycky k politickým tématům blízko. A mě by zajímalo, myslím si, že i naše posluchači, jestli to někdy pronikalo i do vaší hudby, do vaší tvorby.
0: Vždycky. Vždycky. Vlastně od jak živa jsem psal i společenský témata. Občas, nebo jako začínalo to čistě politikou a nějakým jako zesměšněním nebo takovou jako, no vlastně jako sarkastický nebo ironický jako úšklepky. A pak to přišlo k takovou jako paniku trošku z toho, že se fakt jako, já mám strach z toho, že se budeme mlátit prostě a být, protože jako jsem jako nikdy jsem nenašel v žádný učebnici dějepisu jako žádnou válku, která by přinesla něco lepšího prostě. A ta nepoučitelnost mě v tomhletom děsí. A pak jsou to environmentální témata, no, který se mi taky jako hodně skrz ty písničky dostávají ven. A taky mě to strašně překvapuje, že jsme schopní jako tolerovat našim politikům to, že ve volbách tohle téma nezaznělo ani jednou prostě. A přitom je to nejdůležitější, co teďko máme před sebou, že to je ta věc, která nás má spojit. To, že se tady strašíme nějakou migrací, je děsivý v tom, že ta migrace teprve nastane v momentě, kdy ty lidi opravdu nebudou mít kde bydlet. Oni sem chtějí teď z toho důvodu, protože my žijeme na jejich úkor. Dost často sem chtějí ty lidi z těch zemí, kde právě ty naši západní vzorové nebo ty naše západní opory plundrujou ten systém a berou tam ty zdroje a oni pak jakoby vidějí, že my se tady máme tak sem chtějí jít. Mm-hmm. Jako logicky, já bych asi taky chtěl, kdybych tam třel bídu a viděl bych, že za moji práci se lidi tady mají takhle. Ale pak jako v momentě, kdy budeme ignorovat, tak jako doposud ignorujeme ty klimatické změny, tak ty lidi už de facto jako pak nebudou mít kde bydlet, protože tam bude buď hrozný horko, hrozná zima, nebo to bude celý pod vodou. Mm-hmm. A my se na to musíme připravit, protože já si nemám představit, že tady pak jako postavíme zdi a budeme do těch lidí jako střílet, nebo co se bude dít. My se musíme naučit žít spolu, tak jako jsme to ještě nikdy neuměli, protože jinak nepřežije nikdo.
1: Jak se na tu dnešní politiku díváte? Očima otce, umělce nebo občana?
0: Víte co, politika je hodně odrazem té společnosti a já si myslím, že jsme se bohužel navzájem naučili jedný velmi nebezpečný věci a to je krátkozrakost. My nedokážeme dát příležitost lidem v politice, který přicházejí s nějakýma dlouhodobýma řešeníma a chceme ty pilulky na okamžitý štěstí. Ale taková pilulka neexistuje.
1: Kéž by existovala, ale...
0: On to člověk různě zkouší, jsou různý pilulky, který vás na chvíli jako vezmu a je to super. Ale,
1: do jiné dimenze, ale do jiného vesmíru.
0: Ale pak přijde ta depka, pak přijde ten propad. Ano. Je to vždycky si člověk bere na úkor prostě. Furt se jako půjčujem. A my obecně žijeme na dluh. Celá společnost žije na dluh.
1: Jak by podle vás mohl každý z nás přispět k tomu, aby se veřejný prostor kultivoval?
0: Dejme se dohromady. Nejenom jako společnost, ale jako jedinci. My se musíme, jako, myslím si, že teď nejzásadnější práce, která se musí odehrát, je kultivace naší vlastní osobnosti. Jako důvěra v sebe, ve svůj potenciál, v to, že právě v tu jedinečnost každého z nás, protože v momentě, kdy budeme jako parta nevyrovnaných jedinců, tak budeme mít pořád tendenci jako nad někoho se povýšit, mít víc než někdo, být víc než někdo a kdo je míň než my, tak toho můžeme být. Ne, to je potřeba jako, protože díky tomu se pak i naše děti budou učit pracovat se sebou. My se musíme naučit pracovat se sebou, abychom pak mohli hromadně pracovat se sebou. Mm-hmm. Takže jako já se snažím vždycky nabádat lidi k tomu jenom, aby trávili jako alespoň pár minut denně o samotě. Jenom se svou životní vizí, aby přestali být nešťastní z toho, že jejich život se jim jako nedaří. Protože když máte tu vizi a podíváte se na to, jak vypadá vaše štěstí, nemáte pak najednou pocit, že jste tak vzdáleni tomu štěstí, protože když si dáte ten čas, tak zjistíte, že vlastně co jako chcete. Chcete být zdraví, chcete mít ty děti jako okolo sebe, ne? Nebo chcete mít partnera, nebo chcete mít dobrou práci, tak co pro to ještě můžu udělat? A těch kroků není tolik, kolik si myslíte, když na sebe necháte tu společnost a to očekávání toho okolí furt tlačit. My jsme takhle naučeni, protože ekonomicky potřebujeme pořád růst. Furt, jako když jste dneska takhle úspěšná, příští rok musíte být ještě úspěšnější, protože jestli příští rok budete stejně úspěšná jako letos, tak nejste úspěšná. Ale to je cesta do pekel. Protože jednak jako naše civilizace je závislá na vyčerpatelných zdrojích a zároveň se jakoby i my sami a naše kapacita je vyčerpatelná. Ale my se tváříme, že to tak není. A z tohohle toho musíme vystřízlivět. Ale z toho vystřízlíme jenom v momentě, kdy se zaměříme sami na sebe. Protože v momentě, kdy se zaměříme na sebe, tak skrze sebe můžeme dát prostor druhým a bejt tady pro druhé. A to je za prvé bejt tady pro druhé, to nejdůležitější, co máme dělat tady. Bejt tady jeden pro druhého.
1: A jaké období bylo pro vás v tomto směru nejzásadnější, když často mluvíte o takové té cestě sám k sobě nebo sama k sobě?
0: Původně jsem si myslel, že moje cesta do Indie, která otevřela nějakou moji spiritualitu zpětně.
1: Protože jak dlouho jste tam byl?
0: Byl jsem tam 5 týdnů a já jsem přišel od tátu a o ségru hodně brzo a mluvil jsem s Pánem Bohem. Měl jsem s ním jako intenzivní vztah, protože všechen ostatní svět mi jako zmizel a tou cestou do Indie se mi to vrátilo, protože jsem tady vnímal, nebo dostávalo se mi jenom takový jako zkostnatělýho přístupu k víře a k nějaké osobní spiritualitě. A v té Indii jsem najednou viděl ty lidi, kteří byli křesťani, muslimy, buddhistové, hinduisti, všichni spolu jako a ty mše nebo ty půdži byly tak jako otevřený, pobíhali tam děti a psy a bylo to. A jsem si říkal, jo, tohle chci. Tak jsem se vrátil a začal jsem studovat křesťanství, chtěl jsem se nechat pokřtít, ale pak přišel buddhismus a všecko bylo jinak. Ale v zásadě všichni proroci říkají to též. Prostě probuďte v sobě moudrost a soucit a buďme tady pro sebe, milujme se prostě. A tak, jo, to ono je to jako jedno, kudy jdete, jenom jděte. Ale to jsem si myslel, že nejzásadnější, ale ve své podstatě nejzásadnější bylo to, že mi moje žena dala odpuštění po jediné chybě v životě, který opravdu jako lituju a jediné věci, které bych v životě chtěl vzít zpátky, jinak ničeho. Ale to, že mi dala to odpuštění a to, že mě pak přinutila jako odpustit i sám sobě, tak to ve mně to mi dalo sílu říct z životu ano a přijmout ho se vším, co je. A hlavně mi to dalo to, co všichni ty proroci nás učí. Život v pravdě je život ve svobodě. Protože v momentě, kdy neživíte paralelní světy, který každá lež, kterou vyřknete v životě, vytváří nějaký paralelní vesmír, prostě, ve kterými musíte svoji pozorností udržovat. Tady s tímhle tím hrám tuhle hru, tamhle s těma tuhle. A najednou, když to nemáte, když prostě to pustíte. A já jsem to v tu chvíli, protože já jsem udělal tu chybu a věděl jsem ale, že po svém boku mám člověka, se kterým chci strávit zbytek života. A vím, že moje děti nebo naše děti odejdou, najdou si svý partner, já jsem opustil jako mámu, takže jakoby ten nejbližší člověk, který ho v životě máte, je ten partner. A v momentě, kdy s ním chcete žít intenzivní život v pravdě, tak tam nemůže být ta lež. Protože jinak ta největší radost, kterou můžete sdílet, nebo ta největší bolest, ve které si můžete pomoct, není absolutní. A má být absolutní, protože to je láska. Láska je absolutní. Takže jsem byl vystavený, protože jsem musel tohleto dát všecko v šanc. I svou jako image tady nějakého jako ideálního chlapce jako a idola. A vlastně tohodle toho se vzdát a dát to v šanc a ještě dostat tu obrovskou odměnu v tom, že po svém boku mám takhle silnou bytost, která mi to odpuštění dala, tak tam jsem spatřil světlo boží prostě.
1: Jak dlouho tenhle proces trval u vás?
0: Myslíte které? Myslíte to...
1: Vůbec celá taková ta cesta i toho odpuštění?
0: No tak to odpustit sám sobě trvalo třeba 10 let a možná to ještě pořád není jako úplný. A myslím si, že v tomhletom ohledu by to ani úplný být nemělo, protože jako já jsem poznal své slabiny, musel jsem přistoupit k nějakým jako omezením ve svém životě, některé věci si upřít, protože prostě vím, že nemůžu pít, protože když piju, tak ne, že bych propadl alkoholu, ale vím, že se jako pak jsem geroj prostě a ne všechno jedno. Takže jestli si dám alkohol, tak je to jednou za měsíc s mojí ženou prostě a jsou to nejlepší mejdany na světě, ale nemůžu to dělat dál prostě. Takže je to taková konstantní práce, ale je to práce příjemná, protože pracujete prostě na nejlepší verzi svého já a nejlepší verze svého já je ta, která přináší největší prospěch. Mně se strašně líbí to, co učil Buddha svého syna, který mu říkal, že tati, tak ty si dal prostě 84 tisíc druhů učení a já nevím, co si mám vybrat, shrň mi to. A on mu řekl, je to jednoduché, jestli chceš být šťastný, tak dělej jenom to, co tobě nebo druhým přináší prospěch a nedělej to, co jim nebo tobě ten prospěch nepřináší. A to je můj cíl. Já chci svoji mysl vypracovat do té míry, abych byl schopný v momentě, kdy přijde nějaké rozhodnutí, jsem byl schopný si říct, a Tomáši, tohle to, co teďkom se chystáš udělat, nebo říct v nějaké diskuzi, jako přinese ti to nějaký prospěch, nebo někomu, nebo blížím, nebo to někomu přinese utrpení a bolest. A jestli to přinese utrpení a bolest, tak to nedělej, protože to je cesta ke štěstí.
1: My se nacházíme ve studiu Charitolku. Je něco, co byste chtěl vzkázat našim posluchačům? Nějaké poslání Tomáše Kluse?
0: Poslání k poslání?
1: Ano.
0: Asi je to úplně jednoduchý shrnutí toho, aby nerezignovali na svou jedinečnost, protože to je naše největší kvalita a naše největší bohatství, který můžeme dát a zároveň přijmout od druhých lidí. A schopnost stát si za sebou i v těch nejtěžších chvílích, kdy jsme zpochybňováni i tím nejvrchnějším kritikem, který ho máme, a to jsme my sami, protože jsme schopni odpouštět spoustě druhým lidí. Ale na sobě kolikrát jakoby umíme se jako hodně nenávidět. Já to znám jako sám od sebe a to budím dojem, že jsem veselý chlapík, ale ty projevy sebe nenávisti jsou jako obří a myslím si, že je má každý a jenom je dobře skrýváme skrz nějakou velkorysost vůči druhým lidem. Ale nebuďme na sebe zlí, protože když přestaneme být zlí na sebe, tak nebudeme mít problém být hodný na druhý lidi.
1: Ježíš, to bylo krásně řešeno. Mým dnešním hostem je Tomáš Klus. Tome, když se řekne charita, co se vám vybaví jako první pod tím pojmem toho slova?
0: Jako konkrétní charita s velkým H jsou pro mě hrdinky a hrdinové, který, když jsme za nima přišli, protože já si mám tu čerstvou zkušenost skrze tu Gazu, a když jsme jim s mojí ženou jako první humanitární organizaci u nás přednesli ten náš plán a tu naši vizi se světlem pro zasnutá dětství, tak oni vůbec neváhali, vůbec v tom jako nečuli žádný jako tendence hájit někde nějaký, kdo má jakoby víc práva. Viděli v tom to, že někde je nějaký utrpení a že je potřeba o tom utrpení mluvit a rozpustit jej. A já si toho strašně vážím, protože v nastavení společnosti nastavení, jaký je, a přesto jakoby s takovýmhle jménem, s takovýmhle jakoby dosahem do toho jít, ne bezmyšlenkovitě, naopak, jakoby to byla jakoby plodná diskuze, ale beze strachu, protože mají na první místě soucit, tak já jsem jako v naprostý úctě a s velkým vděkem jako k charitě.
1: Pojďme to zakončit, náš podcastový rozhovor tady pro Charitalk, nějakou písní třeba? Když se řekne Charitalk, napadá vás třeba nějaký text k písničce? Protože vy jste skvělý hudební skladatel, písničkář, muzikant, herec, všechno. Nenapočítám ani na dvou rukách. Protože vy jste nám tady vyprávěli, jak jste se dostal na Damu. Vlastně ještě mimo éter, než jsme tady začali vysílat, tak třeba něco takového na závěr pro naše posluchače. Smíchem jsme začali, tak ať i smíchem skončíme.
0: No ono to je spíš jako hrozný. Jo.
1: Je to skvělý.
0: Ne, protože já jsem se opravdu dostal vlastně na svou vysněnou školu na Damu, jsem se dostal tím, že jsem lhal, což tady na tom svatém místě prostě takhle říkat, ale dobře, tak máme upřímný hovor.
1: Milosrdná lež to byla.
0: Dobře. No, milosrdná vůči mě. Jo. Ale já jsem, ne že bych se na to úplně špatně připravil, ale bylo to takový období, kdy víte co, tak už máte jakoby po maturitě, jak si tak jako děláte ty věci trošku jako veselý, Takže jsem si asi ne úplně dobře přečet všechny ty přijímací věci, které tam měly být. A jedna z věcí byla, nebo ono celé to přijímací řízení bylo dost náročné, protože já jenom jsem tam vešel. A já jsem měl v komisi mimo jiný taky paní Jaroslavu Adamovou. Mm-hmm. Což byla legendární herečka, která prostě se kamarádila s Verichem a byla jedna z možná jediná žena, která mohla na ty Verichovy mejdany. Takže prostě obrovská úcta. Já jsem vešel do té místnosti, kde ona seděla. Ona se na mě jenom podívala a řekla tomu Milanovi Schejbalovi, co byl šéf ročníku, říká, je to debil, vyhoď ho. Nic, já jsem neřekl ani dobrý den a tohle to rovnou bylo. Takže tam bylo to nastavení hodně ostrý a vlastně po každý větě, kterou jsem řekl, bylo vyhoď ho, debil, říkám ti, je to debil. A takže já jsem tam už tak jako byl z toho jako dost nervózní. No a pak najednou přišla ta otázka, jsem zahrál ten monolog jeden a pak ještě jsem řekl nějakou básničku a pak mi řekli, no a teď mi zaspívejte teda tu lidovou píseň. A já jsem nějak jako nepostřehl, že v těch přijímačkách byla lidová píseň. A teď jsem ale věděl, že nesmím být ten debil, protože jinak mě vyhodí. Uh-huh. A paní se zlatými vlasy prostě, nebo s ohnivými vlasy, mi to dá ještě sežrat.
1: Ano.
0: Takže jsem si rychle vymyslel píseň. A protože jsem neznal nějakou lidovku, kterou bych zaspíval dobře, tak jsem si vymyslel čínskou lidovou píseň. A abych si udělal alibi, jako tenkrát ještě sedmilhář prostě, tak jsem řekl, že kdyby tady náhodou někdo z vás čínsky uměl, tak je to jižní dialekt. A v překladu vlastně jde o to, že dívka na rýžovém poli dává s Bohem svému chlapci, kterého verbuje císařská armáda. A pak jsem spustil a je fakt, že prostě ten zážitek byl traumatický tak moc, že tu píseň prostě znám dodnes.
1: A já myslím, že ten kousek chceme slyšet.
0: A omlouvám se vám teda všem. Higashi nisumu hitova, shiyawase, se teď dělá, víte?

0: Linguini, mi zucchetta cotoga, de kiru, cara. Brácho segro di che.
1: Brácho segro di che. Přátelé, Tomáš Klus, mým dnešním hostem v Charitolku. Tome, děkuji, že jste přišel, že jste si na nás udělal čas.
0: Já děkuji,
1: že
0: jsem mohl.
1: Hlavně, ať se vám daří.
0: Vám taky. Buďme všichni šťastní, máme na to právo.
1: A lásku všem.
2: Bylo 21 hodin a my vás veme k modlitbě večerních chvál.

0: Máme předvečer 28. neděle v mezidobí, texty budou ze 4. týdne Žaltáře, ve starším vydání strana 1132 nebo v novějším vydání 1258, starší vydání 1132, novější vydání 1258. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba bude z neděle starší vydání strana 720 nebo novější vydání strana 812. Starší vydání strana 720, novější vydání 812. Modlit se s vámi dnes budou Ondřej
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. Světlo jsi oblažující, Kriste slávy jas mající, od Otce věčného, od Boha nesmrtelného, nebeského a svatého, věčně blaženého.
1: Denní námahu nesouce, došli jsme k západu slunce, hle, večer začíná. Otci, Synu, Duchu sláva, Bohu jedinému chvála, ať nyní zaznívá.
0: Sluší se po všechny časy chválit tebe všemi hlasy, Kriste, Synu Boží, ty nám věčný život dáváš, proto se ti celý svět náš klaní u podnoží.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj.
0: Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme.
1: Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzalémy.
0: Jeruzalém je vystavěn jako město, spojené v jeden celek.
1: Tam vystupují kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
0: Tam stojí soudní stolce Davidova domu.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují.
0: Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích.
1: Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat pokoj v tobě.
0: Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, budu ti přát štěstí.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Vyprošujte Jeruzalému pokoj.
1: Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána.
0: Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas.
1: Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě.
0: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?
1: Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit.
0: Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo.
1: Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání.
0: Více než stráže na svítání, ať čeká Izrael na Hospodina.
1: Neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
0: On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána.
1: Při Ježíšově jménu musí pokliknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
1: Ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja. Krátké čtení je z druhého listu Petrova. Máme něco velmi spolehlivého, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví v písmu není ponecháno soukromému výkladu.

0: od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě,
1: ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno. Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu a poslal služebníky, aby svolali hosty.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

0: je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu a poslal služebníky, aby svolali hosty. V Kristu se všichni radují a doufají v něho, prosme ho. Pane, pohledni na nás a vyslyš nás.
1: Ty jsi věrný svědek a prvorozený z mrtvých, svou krví si nás obmyl od našich hříchů.
0: Dej, ať vždy pamatujeme na tvé divy.
1: Dej těm, které jsi povolal za hlasateli evangelia.
0: Ať jsou horlivými a věrnými rozdavateli tajemství tvého království.
1: Králi pokoje, ať se stoupí tvůj duch na ty, kdo řídí národy.
0: Aby se zastávali chudých a ubohých.
1: Pomáhej těm, kdo trpí kvůli svému rodu, barvě, postavení, řeči nebo náboženství.
0: Ať dosáhnou svých práv a uznání své důstojnosti.
1: Všem, kdo zemřeli v přátelství s tebou.
0: Dej účast na blaženosti s panou Marií a všemi svými svatými. Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás. Následujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
2: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
3: Bylo 21 hodin 15 minut a na Proglasu můžete poslouchat koncert klasické hudby. Uslyšíte klavírní trio G-dur od Wolfganga Amadea Mozarta v podání souboru Guarneri Trio Praha. Složení tria je v tomto obsazení: Ivan Klánský na klavír, Čeněk Pavlík na housle a Marek Jerie na violončelo. Přejeme příjemný poslech.

Doznělo klavírní trio G-dur od Wolfganga Amadea Mozarta v podání souboru Guarneri Trio Praha, obsazení tria Ivan Klánský, Čeněk Pavlík, Marek Jerie. Za chvíli zazní serenáda pro flétnu, housle a violu D-dur od Ludvíka van Beethovena, sóla hrají Pavel Foltý na flétnu, Bohuslav Matoušek na housle a Jan Pěruška na violu.

Poslouchali jste serenádu pro flétnu, housle a violu D-dur od Ludvíka van Beethovena v podání Pavla Foltýna, Bohuslava Matouška a Jana Pěrušky. Následovat bude sonatina G-moll dur pro housle a klavír od France Schuberta. Sóla zahrají Attis Bancas na housle a Norbert Heller na klavír.

0: Poslouchali jste sonatínu G-moll dur pro housle a klavír od France Schuberta v podání Attise Bankase a Norberta Hellera.
1: Milí posluchači, od mikrofonu se nyní s hudebními tipy za redakci Klasiky hlásí Štěpán Grafe. Zítřejší nedělní večerní koncert vážné a duchovní hudby ve 21 hodin a 15 minut bude věnován komorní tvorbě významného brněnského skladatele Jiřího Matyse. Dnes si totiž připomínáme 10. výročí jeho úmrtí. Zazní jeho smyčcové kvartety v podání Matysova kvarteta, které dílo autora natočilo souborně. V závěru koncertu se ponoříme do duchovních sborů Giuseppa Verdiho. V pátek v 16 hodin se můžete těšit jako každý týden na novou oktávu. Hostem bude houslista a zakladatel souboru rýnský Vojtěch Jakl. V pořadu představí debutovou desku, která vychází u vydavatelství Da Vinci Classic a obsahuje kompletní nahrávku sonát pozapomenutého italského baroka.

0: hudebního skladatele Ignácia Albertiniho. Zazní také hudební ukázky z alba, které obsahuje skladby natočené ve světové premiéře. Přeji vám krásný podzimní čas s klasikou na Proglasu.
1: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.

0: tma, ale smívá se.
1: Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podle řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla,

0: Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. V poslední době dochází k velkému rozvoji paliativní péče, ale současně také tlaků na dekriminalizaci eutanázie. A proto jsem pozval k naší debatě dva hosty, abychom si tuto čím dál naléhavější situaci trochu přiblížili. Jedním hostem je René Milfajt, spolupracovník a člen klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní Charity Chrudim a současně člen Rady sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V oblasti tématu také přednáší a publikuje, například na konci srpna roku 2026 vyjde v nadaci Hlávkových rozsáhlá a jedinečná studie, kde je spoluautorem s advokátkou Barborou Steinlauf a tato publikace má název Eticko-právní analýza rozhodovací praxe soudů v kontextu poskytování péče v závěru lidského života. Dalším respondentem je Pavel Šafr, který je mimo jiné také šéfredaktorem měsíčníku Fórum 24+. Tento náš pořad jsme nazvali stejně jako sborník, jehož je pan Šafr spoluautorem a editorem, tedy Iluze dobré smrti. A myslím, že je to název pro toto téma velmi přiléhavý. Já vás oba vítám ve studiu a moc vám děkuji, že jste si udělali na náš pořad čas.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Možná by bylo vhodné úplně v úvodu našeho pořadu, kdybychom posluchačům vysvětlili, proč jsme se rozhodli tenhle ten pořad natočit právě v této době. Nevím, kdo z vás by se ujal slova?
1: Tak chcete, pane doktore?
2: Tak už delší dobu tady koloval určitý návrh zákona, který měl původně název o paliativní péči rozhodování na konci života a eutanazii. Ten potom určitým způsobem dokoloval a bylo rozděleno po kritice téma paliativní péče eutanazie a paní senátorka potom předkládala několikrát od ledna opakovaně se změnami už jenom návrh zákona novelu o paliativní péči rozhodování na konci života s tím, že ten návrh o eutanazii přijde někdy zvlášť, možná někdy po prázdninách.
1: No a já bych doplnil, že právě v těchto týdnech, měsících ve Francii je před dokončením legislativní proces, který má uzákonit legální eutanázii. Obdobná situace je ve Velké Británii, to znamená v našem západním světě jde o ožehavé téma, které vždycky znovu ostře rozdělí veřejnost. Musíme říci popravdě, že na té straně pro legalizaci eutanázie bývá více lidí. Já si ovšem nemyslím, že množství lidů je kritériem pravdy.
0: My bychom mohli otevřít první část našeho rozhovoru, kterou jsme pracovně nazvali Co je to důstojná smrt? Mohl byste se, pane doktore, k tomu vyjádřit?
2: Já osobně bych pojem důstojná smrt ani asistovaná smrt nepoužíval, protože myslím, že smrt je smrt. Je nějak definována jako trvalá a nevratná ztráta všech funkcí organismu jako integrovaného celku. Může se prokázat nevratnou zástavou krevního objevu nebo dýchání, anebo nevratnou ztrátou všech funkcí mozku celého mozkového kmene. To znamená konec. Ta asistence, to důstojné utváření života je potřeba předtím. Po prohlášení člověka za zemřelého už jde otázku piety, úcty a dalšího péče o ty pozůstalé. Takže tam je spíš téma důstojného utváření života v té poslední, nebo závěrečné fázi života, jak řekneme, lidí se závažným progredujícím chronickým onemocněním nebo život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním a umírajících jejich pozůstalých nebo respektive jejich blízkých a pozůstalých. A myslím si, že v souvislosti s tím, že ta idea lidsky důstojného, tedy umírání, utváření toho života, zahrnuje víc, jestli člověk zaslouží víc, než jenom usmrcení anebo zbytečně trpět.
0: Možná bychom si mohli teď říci, jaká je situace v současné době v naší republice, v této oblasti. Jestli pan Šafr by se chtěl vyjádřit.
1: Víte, já nejsem v tomto směru odborník, já jsem novinář, editor, spoluautor sborníku Iluze dobré smrti a přišel jsem k tomuto tématu jako dlouholetý šefredaktor velkých novin, kterého trápí, když se nějaké téma splošťuje, činí se v mediální diskuzi, v mediálním provozu velmi povrchním. To znamená, jaká je situace, to já bych spíš tedy zeptal pana doktora a já bych se potom rád vyjádřil vlastně k tomu problému vlastní eutanázie a její legalizace.
2: No tak v České republice eutanázie a teď je, myslím, že je dobré už na začátku si to vymezit, co tím myslíme, nebo co to potom v těch průzkumech lidé taky můžou různě chápat. Já pro eutanázie bych používal to, že se jedná o usmrcení pacienta na základě jeho žádosti, ta by měla být dobrovolná a tak dále, určitými kritérii. A ještě poznámku, jak zaznívá i v těch různých diskusích o té legalizaci. Já si troufám říct, že žádná legální není, neexistuje. Že nejde o legalizaci, ale dekriminalizaci. Protože i v těch zemích, kde lékař ji provede a za určitých právem platných podmínek nebude trestně právně postižen, zůstává protiprávním jednáním trestným činem. To si myslím, že ani v právním státě jinak být nemůže. Tak to je první poznámka. V České republice tedy trestný čin, nemáme speciální paragraf, úpravu, takzvaný, proto kdyby někdo teda usmrtil pacienta na základě té žádosti, tak by byl trestně právně stíhán podle trestného činu zabití nebo vraždy. Jo, tak to, takhle se k tomu vyjádřil i nejvyšší soud. U nás, co je možná zajímavé, že v roce 2024 se dostal jeden případ až k ústavnímu soudu, kdy nejprve to bylo u okresního, krajského, pak nejvyššího, zpět k ním dolů a zas až nahoru, kdy nějaký pan Petr B. a jeho samozřejmě zástupci, advokáti, žádal o usmrcení, o tu eutanázii a argumentovali tím, že má na to právo z hlediska článku 10 listiny základních práv a svobod zachování důstojnosti a naopak, když jak je nemocný, zažívá šikanu těch různých úřadů a ještě do budoucna ho čeká nemocná páteř, nohy, že v této nedůstojné existenci nechce už žít a proto, když mu to nebude dovoleno, tak je to porušení toho článku 10. A abych to zkrátil, tak ty první soudy to samozřejmě zamítly a ústavní soud se k tomu potom vyjádřil s tím, že to vůbec se na to nedíval optikou toho článku 10, zachování lidské důstojnosti, ale logicky optikou těch dalších tří hlavních článků, jako to dělá Evropský soud pro lidská práva a sice právo na život, ochrana života, tělesné duševní nedotknutelnosti a samozřejmě ochrana soukromí, tam padá ta autonomie. A jasně se vyslovil, že součástí tohoto práva na život není právo zemřít a už vůbec ne právo na usmrcení, protože to tak protichůdné právo než ochrana života a že ani není možné očekávat, že by stát zajistil institucionálně takové podmínky pro jednání, aby to bylo možné. Takže vlastně řekl, že součástí toho práva není právo na usmrcení, ani na to zemřít, ani požadovat tu součinnost, ale současně řekl, že tento právo na život není nepřekonatelnou překážkou pro eutanázii. A v tomto smyslu, to je potřeba jako v úplnosti říct, vlastně pracuje ten Evropský soud pro lidská práva, on dochází k stejným závěrům, ale řekne, necháme to, ten prostor uvážení, to rozhodování na těch jednotlivých státech. Ale musí dodržet přesné plné záruky. A ještě u toho ústavního soudu je zajímavé našeho, že on tam velmi zdůraznil riziko zvlášť zranitelných osob, a nejenom ochrana života, ale i toho autonomního rozhodování, jako budou lidé s duševním onemocněním například. A ještě jednu otázku, že někdy zaznívá, když je u nás nedostupná paliativní péče stále, adekvátní pro všechny, že by to mělo odůvodnit právě to usmrcování, aby lidi netrpěli. Ale ústavní soud to určitým způsobem vlastně otočil a řekl, to tak není možné říct, ta nedostupnost nemůže odůvodňovat takový prostředek, jako někoho usmrcovat a nahrazovat to.
1: Já bych tomu rovnou rád dodal, že představa, že eutanázie je vždy důstojná smrt anebo důstojnější varianta, vůbec nemusí být pravda. My jsme v redakci prostudovali, jak probíhá fakticky eutanázie v jednotlivých zemích, kde byla dekriminalizována. A zvláštní zjištění je, že prakticky všude dochází k velmi častým změnám příslušných protokolů, podle kterých se ta technika eutanázie, to znamená usmrcení člověka s rukou lékaře, provádí. Příslušné přípravky od farmaceutických firem nejsou vyráběny k zabíjení. Oni jsou vyráběny za zcela odlišným a prakticky opačným účelem. To znamená, že vlastně eutanázie se provádí už řadu let v těchto zemích postupem pokus omyl a existuje statisticky sice menší procento, ale existuje, kdy se eutanázie taky nepovedla příslušným lékařům. A dochází k utrpení a k nedůstojnosti. To znamená, chtěl bych říct, že jako editor, novinář si kladu za cíl, aby do toho tématu, kde se řekne dobrá smrt, eutanázie, a už si každý myslí, že to je vlastně pohoda, že to je vlastně bezvadný zážitek. My se totiž nemáme už možnost nikoho zeptat, jaký to bylo ta eutanázie, protože už to nejde se zeptat. Takže chtěl bych varovat před falešným a povrchním dojmem a iluzí, že eutanázie je za všech okolností důstojný odchod ze světa. Nemusí tomu tak být. Potom vy jste hovořil, pane doktore, o autonomii. V tom případu pana B. je jeden velký zádrhel. Totiž on k výkonu té své autonomie do toho chce zatáhnout ještě jiného člověka, který mu má v tom usmrcení být nápomocen, a to znamená v principu ignorovat to, že tento člověk bude zatížen nějakým etickým faktem, řekl bych teďka tak jako neutrálně, asi teď už taky myslím, že třeba se tomu dá říct i hřích. A autonomie člověka v těžké nemoci není nikdy dokonale izolována od okolí. Rozhodnutí o smrti může ovlivňovat bolest, deprese, strach, osamělost, závislost na druhých nebo pocit, že jsem rodině na obtíž. A to jsou prvky, které v mentalitě umírajících lidí my jsme vedli, teďka právě vedeme další série rozhovorů s lidmi, kteří jsou těžce nemocní a zdá se, že jsou v terminálním stádiu. Těchto lidí totiž se na to, zda jsou pro eutanázii, nikdo moc neptá, protože je velmi obtížné s nimi hovořit. A musím říct, že tam, kde je volání po eutanázii, což bývá u nemocných lidí úplně výjimečně, tak tam tou pravou příčinou bývá deprese. A deprese je diagnóza, psychiatrická diagnóza. Deprese se má léčit a představa, že budeme deprese léčit usmrcením, je podle mýho názoru katastrofálním selháním.
0: Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma s názvem Iluze dobré smrti. Zabýváme se zde problematikou eutanázie a mluvíme o ní s našimi hosty René Milfajtem a Pavlem Šafrem.
2: Já bych navázal, protože jsem v začátku chtěl vyblokovat ten pojem nějaké důstojné smrti, ale i ty asistované. Smrt je smrt. A ještě k tomu, jednak to snižuje práci všech těch, kteří to usmrcení nepotřebují a pečují o tyto lidi, ale potom to vytváří jeden dojem, že tady nám lidé nesnesitelně trpí a když se zavede jejich usmrcování, tak to odpadne. Ale to je zase velký omyl, protože třeba ve Španělsku, v těch zemích, kde je dekriminalizována, tak tam máte mezi tou první žádostí a tím výkonem 55 dní. A co teď v té době, když máte podmínku v těch zákonech, že musí být nevylečitelně nemocný a ještě nesnesitelně trpět, takže to je tamto kritérium toho přístupu. A tu dobu stejně bude potřebovat nějakou péči, to se nevyřeší. A určitě rychlejší péče bude cílená sedace za účelem změnit utrpení, než čekat na to rozhodnutí. A ještě to, jak říkal kolega, samozřejmě to téma toho autonomního rozhodování, zvláště u těch psychiatrických diagnóz, je velmi komplikované, složité a omezuje tu možnost toho svobodného skutečně rozhodnutí. A teď je otázka, je to rozhodnutí nebo je to výsledkem té nemoci a ještě u těch depresí speciálně. Tak to je první věc a potom, když jste už takhle to propojili s tím zahraničím, další věc je ta ochrana, protože třeba se ukazuje v té Belgii, která se tak často taky dává jako příklad, že to posouzení se děje vlastně až poté, po tom usmrcení. A ty komise, jak se ukazuje, jak to hodnotí sami, jsou spíš takovým štítem pro ty, co to dělají, než filtrem těch případů. A poslední dobu byl příklad toho, Evropský soud pro lidská práva řešil příklad Mortier proti Belgii, to je 2024 taky myslím, kde jasně matka, stěžovatel, syn, matka žádala o usmrcení, o tu eutanázii. Moc se jí to nedařilo, byly tam nějaké hlavně otázka duševního onemocnění, nějaká traumata v tom příběhu životním a až jí potom pomohl jeden psychiatr, profesor, který současně je místopředsedou nebo spolupředsedou té komise, která o tom rozhodovala. A to byl jasný případ, kdy ta komise byla prohlášena vlastně, že nebyla nezávislá. A že to je nedostatečná ochrana, i když se nastaví ty hmotně právně a procesní záruky, nedostatečná ochrana zvláště těch zranitelných. A ještě poslední poznámka, že se ukazuje, že i v těch zemích, kde je tedy dekriminalizována za určitých podmínek, se to stejně děje, že se nehlásí a třeba třetina případů, anebo to lékaři provádějí i bez té žádosti. A pak, když dostali otázku, proč to dělají, no, už jsme neviděli smysluplnost další léčby, nic nepomáhalo, chtěli jsme ulehčit těm příbuzným. To všechno, co vlastně může zvládnout jiný přístup, ta paliativní péče. Takže i ty záruky, ta ochrana, jsou s tím spojená velká rizika.
0: A my si teď pustíme skladbu Hymn od skupiny Ultravox, která se, myslím, k našemu tématu mimořádně hodí. Má hluboký duchovní text a je v zásadě úvahou o víře, naději a lidské potřebě hledat něco, co nás přesahuje. Důležitá je myšlenka, že člověk hledá víru a smysl i ve světě, který mu žádnou jistotu neposkytuje.

0: Iluze dobré smrti, to je název tohoto pořadu v cyklu Na stole je téma. Problematiku spojenou s eutanázií v dnešní době rozkrýváme s našimi dvěma respondenty, Pavlem Šafrem a René Milfajtem. Moje otázka je, zda by se dalo říci, že jedním z důvodů, proč je takový tlak na zavedení eutanázie, je to, že zatím není tolik rozšířená a známá kvalitní paliativní péče?
1: Já myslím, že ten problém je v tom, že eutanázie je vlastně velmi levná záležitost oproti paliativní péči. Toto není z mé hlavy, tohle to mám od pana doktora Loučky, významného paliativce, že prostě když to drahé řešení, které je eticky nesporné, není dostatečně dostupné, tak uchylovat se k tomu lacinému řešení eutanázie je vlastně necivilizovaný přístup. Jo? Nejprve je potřeba zajistit dostupnost paliativní péče a pak hypoteticky by se společnost měla bavit teprve o dekriminalizaci eutanázie. Ovšem proti tomu já mám tady hned prostě 10 naprosto zásadních výhrad.
2: Kdybych navázal na vaši otázku a na kolegu, tak ano, ten argument, první poznámku jsem řekl z toho našeho ústavního soudu, že určitě ten argument nedostupnosti paliativní péče nemůže být oprávněním pro usmrcování. Takže ten argument má své místo nedostupná, ale teď bych rád viděl jeho hranice. Proč? Když někdo bude argumentovat, je nedostupná a proto neusmrcujme, nebo zatím neusmrcujme, tak ta nedostupnost, co ona vlastně ohrožuje? No to, že se zase omezuje ta svobodná volba občanů, že buď vůbec nerozumí, nemají informace, jaké jsou možnosti toho paliativního přístupu, anebo že nemají nabídky a služby příslušné, které potřebují pro tu svoji individuální situaci a volí něco, co by ani nechtěli, ale volí to usmrcení. Takže to je vlastně nejenom ohrožení života, ale i ty autonomie, to rozhodování. A další poslední poznámka, zase hranice toho argumentu. Stejně ti, co takhle argumentují, si budou muset vyřešit, jak to říkal pan kolega tady, že ve chvíli, kdyby teda byla dostupná a v těch regionech, jak je potřebná a udržitelně, tak to neukončí stále tu debatu, jestli teda usmrcovat nebo neusmrcovat. Stále, jak to bylo. Byli, jsou a budou lidé, kteří byli pro a proti, i když bude dostupná. A zase další informace, že dostupná, adekvátní paliativní péče a individuální péče o lidi v nějakých závažných situacích snižuje volání po usmrcení.
0: Já bych se zeptal pana Šafra, který určitě má přehled přes mediální scénu v naší republice. Jaký je váš názor na to, jak se propaguje nebo nepropaguje paliativní péče versus eutanázie? Nemáme trochu zkreslený obraz jako obyčejní lidé z našich médií obecně?
1: Myslím si, že ano, protože víte, téma eutanázie je atraktivní. Mediálně atraktivní je to něco, na co se prostě kliká. Když přineseme zprávu třeba typu v Nizozemsku se bývalý premiér a jeho žena rozhodli společně podstoupit eutanázii, tak je to prostě atraktivní zpráva. Bylo to vlastně krásný, protože se přitom drželi za ruce a máme přitom takovej krásný pocit, jak oni hezky odešli ze života. Já si myslím, že to je banální kýč a upřímně řečeno, jako mediální praktik musím říct, že vysoké čtenosti a vysoké sledovanosti se dá dosáhnout prostřednictvím zcela banálních metod kýče. Je proto potřeba taky usilovat o vysokou sledovanost a přitom říkat pravdu. A pravda bývá komplikovanější a někteří lidé si o ní neradi poslouchají. Téma paliativní péče je tak rozsáhlý a komplikovaný, že vlastně není mediálně tak atraktivní. Přitom upřímně řečeno, je úplně zásadní pro civilizovaný chod společnosti.
0: To je asi i důvod, proč o tom lidé nic skoro nevědí.
1: Ano, to bych tak řekl, to bych chtěl potvrdit.
2: Jo, a teď se třeba přijala ta strategie rozvoje do roku 2035 a to je, to myslím, důležitější krok, než předtím nějaké snahy pořád o nějakou novelizaci a zavádět už vůbec neusmrcování. Ale pak další, aby tyto lidé taky musíme myslet nejenom na ty, co by žádali o to usmrcení jejich blízké, ale na ten personál, to má vliv a na podmínky, protože když jste tady zmínili paliativní péči, podívejte se třeba na tu specializovanou, mobilní specializovanou paliativní péči. Na ty domácí hospice, které jezdí za lidmi domů, narůstá přání, poptávka, ale oni mají samozřejmě omezené zdroje. Na to potřebují rozšířit tým a potřebujete peníze na lékaře, na všeobecnou sestru. A nebo se rozbije auto a oni jsou vlastně ze 40%. Jestli se nepletu, je to 40% odkázání na dary a pořád žádosti, granty a to někde čekáte třeba rok na auto, než až ta žádost vyjde. Takže to je potřeba vidět v celku, že i to autonomní rozhodování těch lidí ovlivňují věci, jako jsou finanční zdroje, nedostatek vzácných zdrojů, jako je personál a to se pak ovlivňuje třeba samozřejmě na kvalitě a snaha zavádět nějaké levnější řešení nebo takzvané rádoby rychlejší, které nakonec ale rychlejší stejně tak není.
0: Kdo by podle vás měl provádět větší osvětu v oblasti paliace? Protože, jak jsme před chvílí říkali, u těch médií se jedná spíš o ten bulvár, kde ten tlak tím pádem je opačný. Jaké byste navrhovali řešení?
2: Nějaká osvěta se samozřejmě děje, to nemůžeme říct, že ne. Je tady Česká společnost paliativní medicíny, hospice, vznikly nějaké filmy, pořady, to je pravda. Je fakt, že, jak jste říkali, že samozřejmě je to mediálně lákavější, když někdo vystoupí a chce usmrcovat a myslím, že tyto lidé delší dobu byli aktivnější v té ve svý snaze to prostě nějak dekriminalizovat ten názvy. Takže ta osvěta širší veřejnosti určitě v médiích, ale potom i vzdělávání různých lidí, kteří se s tím přijdou do kontaktu ve svých oborech, tak to bude určitě cesta, nabídka různých kurzů, ale všech těch rozměrů, protože ten paliativní přístup zohledňuje všechny ty rozměry tělesné, že jo, psychosociální, spirituální, etické, tak v tomhle té nabídce to dostat dál i praktičtí lékaři a další odbornosti, aby s tím spolupracovali. Protože ten paliativní přístup vlastně to je určitá filozofie péče, přístup, to není jenom pro umírající, ani vlastně není nějaký přesný časový okamžik, kdyby se řekl, teď přestaneme kurativní léčbu a jdeme na paliativní. To ne, to může jít velmi, velmi spolu, respektovat všechny potřeby. Samozřejmě tam, kde se ukáže, že už pak není možné vyléčit to základní onemocnění a další polymorbidity, tak samozřejmě ten cíl péče přechází k tomu neprodlužovat zbytečně ten život, ale věnovat se tomu utrpení, ale taky včasně od začátku diagnózy, té prognóze. Takže ten paliativní přístup je mnohem víc, než jenom, jak se lidé představují možná někdy pro ty umírající v posledních, já nevím, 10-13 dnech.
0: Myslíte, že na to bude nějak reagovat státní politika a legislativa?
1: Zrovna teďka nemyslím, protože jsem velmi skeptický ohledně současné vlády a současné politické situace.
2: Různí aktéři teď jsou spokojeni s tou strategií rozvoje paliativní péče, která byla přijata, která už nezačala teď, na tom se pracovalo mnoho let. A myslím si, že bude dobře, když ty snahy, co tady byly, tam novelizovat nějaké pokusy paliativní péče, rozhodování a pak eutanázie, radši žádné takové pokusy nebudou.
1: Jsme tady především teďka několik měsíců sledovali pokus senátorky Procházkové prostřednictvím zákona o paliativní péči prosadit beztrestnost takového užití paliativní sedace, při které může taky pacient zemřít, nebo se to předpokládá, že zemře, což vlastně znamená prosazení faktické eutanázie, aniž by se to do toho zákona napsalo. A to musím říct, že to zcela strhlo moji pozornost.
2: No, proto jsem říkal raději už nic, protože na to nemáme čas, ale když vezmete, já jsem to sledoval od toho ledna, to se měnili, tam bylo třeba první terminální tišení bolesti s následkem smrti. No to byla kritika, tak dala pryč, zůstalo terminální, pak tam byla hluboká kontinuální a pod ní všechny druhy, prostě nepřesná terminologie, zavádějící, a jestli tam byla argumentace podpořit právní jistotu, tak si myslím, že to spíš podporovalo právní nejistotu. A tohle je to nebezpečné, co se tady šíří, nebo co někteří říkají, že vlastně cílená sedace za účelem mírnění utrpení je totéž jako usmrcování, to znamená ta eutanázie. To nejenom, že to je podle mě z etického důvodu právního úplně zavádějící, nesmyslné, ale ono to má dopady, že potom, já jsem se s tím v poslední době setkal v různých prostředích, že pak se někteří mají obavu využívat tyto prostředky, i když je to na náležité odborné úrovni a pacient to potřebuje, protože se obávají, aby je někdo nestíhal za to, že usmrcují a provádí eutanázii. Takže ono jedna věc něco někde takhle říct, ale ta zodpovědnost za ty výroky. A paliativní sedace, jak se říká, nebo cílená sedace za mírněním utrpením, ve chvíli, kdy určité ty příznaky utrpení, bolesti už nereagují na ten běžný postup, tomu se říká refraktérní utrpení, tak je možné podle nejlepšího vědomí a svědomí jako jediný možný prostředek snížit vědomí toho pacienta nebo někdy až do bezvědomí. A tím to řešit. Takže ta paliativní sedace je součástí toho paliativního přístupu náležité odborné úrovni. Je to zakotveno vlastně v zákoně o zdravotních službách. A to nemá s usmrcováním nic společného. Tam není úmysl vůbec někoho usmrtit ani zkracovat život. Ale řešit to utrpení, a už vůbec nechtějí řešit utrpení tím, že by odstratili nositele utrpení. Tak to jsem si dovolil. A tak jsou pak různé druhy té sedace, že jo, a to je tam dát název hluboká kontinuální, jakože zahrnuje ostatní, je nesmyslné, protože ta kritéria hloubky, to znamená odpovídat na to utrpení, dát takovou dávku, aby to bylo snesitelné, a potom ta kontinuita, takzvaná, to je zase další kritérium té délky, jestli to je dočasné, přechodné, periodické, anebo potom nepřetržité a třeba až do úmrtí. Ale nic z toho není žádné usmrcování a snaha, ani vůbec snaha zkracovat život. Že tam někdy může být individuální riziko zkrácení života, může být, ale to nezpůsobí ta látka. Ale nějaká ta kombinace s těmi polymorbiditami. A v každém případě je to vedlejší účinek, nechtěný, nežádoucí, někdy nevyhnutelný, tedy je ospravedlněním tím hlavním cílem řešit to utrpení. To ještě k poznámce paliativní sedace a usmrcování neboli eutanázie.
0: To je právě ta věc, na kterou jsem se vás už delší dobu chtěl zeptat. Já se setkávám s tím, že ta část lidí, kteří jsou vysloveně proti eutanázii, tak mají právě obavu z toho, aby ta paliace nepřešla do té eutanázie. Oni přesně nevědí, jak to funguje.
2: Tak děkuji, to jsem rád, že to takhle sešlo.
1: Na základě rozhovoru s lidmi z hospicového hnutí bych řekl, že ta hranice, kdy ta kontinuální paliativní sedace může přecházet do eutanázie, je velmi tenká. A ta deklarace příslušného lékaře, že mu nešlo o to usmrtit pacienta, ale zbavit ho utrpení, ta nemusí být vždycky nutně v souladu s fakticitou.
2: Jo, ale já si myslím, že není možný říct, že některá kontinuální, protože kontinuální může být neboli nepřetržitá, může být lehká i střední. Tam se myslí u té hluboké, že to není možné, že bude přecházet do usmrcování. To by musel někdo usmrtit pacienta, někdo ho nechce usmrtit. Ale samozřejmě i Evropská asociace paliativní péče si je vědoma toho, že vše je možné zneužít, a proto jasně říká ty jasné podmínky, ten monitoring, jak stanovit dávku, aby reagovala na utrpení, že to vůbec není cílem usmrcovat ani zkracovat život.
0: A teď ještě jedna skladba skupiny Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Jejím poselstvím je vědomí, že svět končí, ale člověk chce ještě naposledy prožít obyčejný život a být s milovaným člověkem. Klade otázku, co bych dělal já, kdybych věděl, že mi zbývá jen několik hodin života.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, který věnujeme dnes velmi ožehavému tématu, a to je eutanázie. Povídáme si o ní s René Milfajtem a s Pavlem Šafrem. Pane Šafre, jak jste se dostal vlastně k tématu eutanázie?
1: Můj vztah k eutanázii je daný tím, že jsem sám věřící člověk, ale paradoxně já za nejsilnější argumenty proti legalizaci eutanázie považuji ty, které nejsou závislé na náboženském přesvědčení, a to proto, že žijeme prostě v liberální společnosti, kde věřící jsou v menšině, a ty velmi úporní zastánci legální eutanázie se vlastně z těch náboženských argumentů v podstatě radují, říkají, no na to máte právo, akorát jste v menšině. Proto pro mě jsou zásadnější ty argumenty, které myslím si, že jsou univerzální. Že jde o to, že legalizace mění pravidla, podle nich společnost zachází se zranitelnými lidmi. Mám tady příklad kanadské oficiální statistiky. Jsou pozoruhodné tím, že mezi uváděnými zdroji utrpení lidí, kteří jsou připuštěni k eutanázii, tak uvádějí pocit, že jsou pro společnost břemenem, že jsou břemenem pro své nejbližší okolí, a vlastně vykazují pocity, že už musí podstoupit eutanázii, aby přestali otravovat na světě. A k tomu se ještě teda mimochodem právě v Kanadě připojuje to, že k eutanázii se přistupuje více u chudších lidí, protože u chudších lidí to riziko jsem na obtíž, pocitu jsem už tady své rodině na obtíž, tak vlastně je častější. Eutanázie legální otevírá možnost, že z práva zemřít se stane v podstatě takovým lehkým společenským tlakem pocit povinnosti už odejít, povinnosti zemřít. V čemž vidím úplně zásadní riziko dehumanizace. Potom často se zesměšňuje téma takzvaného kluzkého svahu, ale přitom to je tedy rozšiřování, kdy lze těch případů, kdy lze indikovat eutanázii. Zkušenosti z Zemska ukazuje, že nejde pouze o hypotetickou obavu. Protože eutanázie se tam netýká jen terminálně nemocných pacientů s rakovinou, jak si to tady u nás představujeme. V roce 24 bylo například 219 případů, což je něco jako skoro 10%, v nichž bylo utrpení založeno na psychické poruše. Dokonce se objevuje mezi argumenty, proč podstoupit eutanázii, že už člověka nebaví žít. To znamená, že to otevírá riziko celospolečenské demoralizace a kultu smrti. Ta představa, že vlastně eutanázií dosáhneme autonomie a kontroly nad životem a smrtí, ukazuje tu prostou bídu, že získat tento druh autonomie lze pouze tím, že člověk se o ten život připraví. Já tím nechci nijak snižovat individuální případy těžkého utrpení jednotlivců a nesoudím nikoho, kdo odjel v těžké nemoci do Švýcarska podstoupit asistovanou sebevraždu. Já se jenom domnívám, že systémové opatření dekriminalizace a legalizace eutanázie otevírá cestu tím, že ruší tu červenou hranici a navozuje možnost neustálého posouvání hranic, kam až můžeme zajít, a důsledky jsou nedozírné a mohou být nedozírné.
2: Tak jestli můžu navázat krátce, když kolega zmínil tu Kanadu, tak opravdu ty nejčastější důvody, které jsou tam uváděny, je ztráta schopnosti se podílet na smysluplných aktivitách života. Potom ztráta schopnosti provádět aktivity každodenního života. Nedostatečná kontrola bolesti a vůbec starost ostatních o tu bolest, o to. Pocit ztráty důstojnosti a nedostatečná kontrola dalších symptomů, jako je bolest.

To je ten kluzký svak, jak říkal kolega, rozšiřování. Jo, původně nevylečitelně nemocní, somaticky nesesitelně trpící a potom na psychiatrické diagnózy, na děti bez limitů, jenom s rozšiřovací kapacitou. A zajímavé je, že právě jedna psycholožka klinická, která tam působí a žije v těch podmínkách, tak říkala, že to povolení pro to usmrcování i těchto pacientů s tou diagnózou psychiatrickou považuje za zneužití toho původního textu z toho roku 2002 a vlastně cynický způsob reakce na selhání systému léčby těch psychiatrických patologií. A upozornila ještě na jednu věc, že tak, jak říkal kolega, to se moc rád, tady zaznělo porozumění pro ty, co trpí a volali by potom. Jedna věc je porozumět, druhá věc něco normativně nastavovat. Že ta psychiatrické utrpení je nesmírně samozřejmě snesitelné, ale nelze nevyléčitelnost považovat za stejnou jako u nádorových onemocnění nebo těch neurodegenerativních patologií. To je trošku něco jiného. Tak to byl jeden příklad. A to my jsme řekli, ta rizika u těch nejzranitelných. A když potom ještě někdo přijde s myšlenkou, neznám ty motivy, že ještě by měli přednostněji být usmrcováni tito lidé, tak to si myslím, že to je obrovské riziko ohrožení, co to může vyvolat za vlnu. Jo? A z těch dalších rizik, kromě ještě taky, abychom nezapomínali na ten personál, který by to teda měl vykonávat. To všichni nebudou, protože lékař nesmí být nucen něco takového provádět ani dělat doporučení k tomu, takže někdo to bude muset dělat. Teď si představte i ty týmy, to může rozkládat ty týmy a způsobovat morálně zatěžující zážitky, ty distresy nebo zranění, zvlášť u těch, kteří to nechtějí a teď budou někde v prostředí, že se budou tam usmrcovat pacienti a oni jsou nastaveni profesně úplně jinak. Pak bych nezapomínal na ty blízké, ale jako pozůstalé, protože paliativní péče, ta se věnuje i těmto lidem samozřejmě. Vytváří podpůrný systém důvěru mezi lidský vztah. U toho usmrcování často jde prostě, aby ta žádost prošla, jak má být podle těch podmínek, ale i na ty pozůstalé to působí, zvláště na ty, kteří jsou tím překvapeni nebo to nechtěli. A pocity viny, stresu a dalších depresí, to je další rozměr toho. A ještě další dopad na vztah zejména teda lékaře a pacienta, otázka důvěry a zásahu do profesního etosu, protože když něco reflektujete z etického hlediska, tak tady musíte do toho dát profesní etos a cíle toho oboru. A jak to teď tady souvisí? A když se podíváme na profesní étos, který je nejznámější v těch etických kodexech, ale i v standardech a směrnicích. No tak třeba Světová lékařská asociace jednoznačně odmítá usmrcování, protože říká, my jsme si vědomi závazku vůči principům lékařské etiky. A všude tam najdete zachovávat život, chránit život, mírnit utrpení, být umírajícímu oporou až do smrti. A to se nám potvrzuje to, co jsme řekli. Až do smrti, pak už přichází další aktéři. Žádná důstojná smrt asistovaná. Prostě v tu chvíli být potřebuje to asistence i to rozhodování. Tak to je další věc. Potom respektovat lidskou důstojnost samozřejmě a co nejvyšší možný respekt lidskému životu, úctu k tomu životu od počátku až do konce ve službě lidskosti a všeho provádět bezpráví. A jestliže to usmrcování pořád znamená protiprávní čin, tak to budou muset si dát dohromady s tím svým profesním etosem. To je to neslučitelné. Já jsem se nedávno zeptal jednoho lékaře, který tak politicky by si dovedl představit to usmrcování za určitých podmínek a on jasně řekl na otázku, považujete usmrcování, to eutanázii, za slučitelné s profesním vlastním etosem posláním lékaře? Ne, řekl. To samé u té paliativní sedace. Jo. Takže to je další rozměr rizik zásahu do té důvěry. A ještě možná jeden příklad zajímavý. Ve Spolkové republice Německo je usmrcování pacientů trestný čin bez výjimky. Ale co je tam možné, je to asistované usmrcování. A teď se čeká na zákon, ale o tom nechci mluvit. Ale ve chvíli, kdy je potřeba posoudit to autonomní rozhodnutí, kdo to bude dělat vlastně, a ona okamžitě, ta německá společnost pro psychiatrii, psychoterapii, psychosomatiku a neurologii řekla,

0: tak to není naším úkolem. A my se nechceme nechat instrumentalizovat, protože budeme rozhodovat pro život, proti životu, anebo budeme zastánci přání zemřít nebo jeho odpůrci. To není náš úkol. Naše poslání jinde v prevenci toho, aby lidé se chtěli usmrcovat a také, a tam použili slovo moderní, že podle nich úkolem i moderní společnosti je ty lidi spíš vysvobozovat z té situace nouze a posilovat tu odvahu k životu. Jo, takže tohleto je další rozměr a když oni řekli, my se toho nebudeme zúčastnit, tak kdo jiný potom bude posuzovat, zvlášť u těch diagnóz, složitost. Tak to je další riziko a myslím ukázka naplňování toho profesního étosu.
1: No, náš pořad se chýlí ke konci. Já bych ještě požádal někoho z vás, pana Šafra, nebo jestli chcete ještě vy, pane doktore, o nějaké závěrečné slovo.
2: Já mám takovou myšlenku, po které bych byl rád, aby zazněla. Tak riskantní systémové opatření, jako je dekriminalizace eutanázie, vyžaduje, a to asi každý ví, ať si o tom myslí cokoliv, velmi silný, důvěryhodný právní stát. To znamená systém kontroly, aby totiž nedocházelo ke zneužívání eutanázie. A přitom zároveň nyní sledujeme, jak právní stát se v mnoha zemích světa nikoli posiluje, ale spíše oslabuje. Podívejme se na Spojené státy americké. Mysleli jsme si, že to je maják demokracie. A jestliže vidíme, jak v západním světě jako houby po dešti narůstají extremistické politické strany, krajní pravice, která neleží právní stát na srdci, tak můžeme dojít snadno do situace, kdy nebudeme žít v takových jistotách, v jakých žijeme, a pak před námi může taky stát dystopie, opakování situace, kdy se v nacistické třetí říši prováděla eutanázie, říkalo se tomu, že to je milosrdná smrt a bylo to naprosto obyčejné popravování lidí v psychiatrických léčebnách.
0: Já bych na tento kontext navázal ještě z tohohle hlediska. Ta role toho právního etického vědomí v té společnosti. Jednak zvláště tam, kdyby někdo mluvil o legálním usmrcování pacientů, eutanázii, a vlastně to vypadalo, co řešíte, to je ve všech případech takzvaně legální, tak ten to má vliv a ještě to zbavil toho postihu trestně právní sankce. To má vliv na to právní vědomí. A velmi rychlý posun od toho, že teda je to dovolené, je to legální, že to je morálně přípustné. A ovlivňuje to, že to je ta role i té normy, to ovlivňuje to právní etické vědomí občanů. A teď je ta otázka taky té české společnosti, která má za sebou nějakou historii, že od toho zločinného, nelegitimního, zavržení hodného komunistického režimu. Nakolik tady ta kultivace toho právního etického vědomí a reflexe vůbec je, aby to nebylo jenom na průzkumech a těch mediálních populistických názorech. Tak to je jedna poznámka toho dopadu. Potom přesto, jak jsem zmínil, ten Evropský soud pro lidská práva i ten náš Český ústavní soud. Přesto si myslím, že to nebrání etice práva se podívat na reflexi opravdu práva na život a ochrany. Podle těch článků. A ještě bych doplnil, že ten Český ústavní soud řekl, že i když bude paliativní péče dostupná, není nepřiměřené vytěsnit usmrcování eutanázii z právního řádu. A tomu právu na život, že tam je stěžení ten článek 2 Evropské úmluvy o lidských právech, kde zní právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě. A mezi těmi kromě není usmrcování pacientů. Ani v těch protokolech dalších, když se k té úmluvě dělali, už se dávno diskutovalo o usmrcování. A všichni to chápou, že ten článek 2 a ty závazky z něho patří k těm základním hodnotám demokratických právních společností a že tam plynou závazky, povinnosti toho státu, nejenom to negativní ve smyslu zdržet se sám usmrcování, ale ta ochrana, ale i podpůrná činnost, to znamená pomáhat těm lidem v nouzi, vůbec předcházet těm situacím, aby někdo volal po tom usmrcení, takže to nezakotvuje právo zemřít. A my se pak můžeme ptát, jestli usmrcování pacientů a legislativní rámec, který to nějak upraví, může chránit právo na život v tomto článku, když jeho účelem je toho článku je zachovat, chránit život, podporovat, a tady to je účel usmrcovat. To je protichůdné. A jestli by ta ochrana mohla být praktická a účinná, když by se toto zavedlo, nebo byla zdrojem toho rizika. Takže to nezahrnuje právo na smrt ani vůbec na nějaké usmrcování.
1: Tak já vám oběma moc děkuji za velice sofistikovaný rozhovor, že jste nám přiblížili tuto problematiku, která si myslím, že není mezi lidmi příliš známá a je velmi potřebné zvláště v této době o ní mluvit. A moc děkuji za váš čas, že jste dorazili k nám do studia.
2: My děkujeme.
0: Moc děkujeme za pozvání. Naschledanou.
1: Končí pořad Na stole je téma, ve kterém jsme se bavili o problematice eutanázie v dnešní době s dvěma respondenty. Jednak s Renée Milfajtem, spolupracovníkem a členem klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní Charity Chrudim a současně členem Rady sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V oblasti tématu přednáší a publikuje. S ním byl dále ve studiu Pavel Šafr, který je mimo jiné také šéfredaktorem měsíčníku Fórum 24+. Pavel Šafr je rovněž spoluautorem a editorem sborníku Iluze dobré smrti a podle toho jsme nazvali i náš pořad, který může sborník podpořit. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Zpytování svědomí. Křesťanští asketi mluví o zpytování svědomí. Dost podrobný návod k němu čteme už u Origena. Svatý Jan Klimak vypravuje o nějakém mnichu, který sloužil v jídelně a zaznamenával si na destičce hlavní myšlenky, které ho napadly, večer pak posuzoval jejich správnost. Dnešní autoři mluví o zpytování svědomí především v souvislosti se zpovědí. Tím se však snadno upoutá pozornost jen na chyby a celé cvičení dostane příliš negativní ráz. Svatý Ignác z Loyoli píše, že zpytování svědomí se má sestávat z 5 bodů. Postavit se do Boží přítomnosti, jako bychom byli voláni před Boží trůn k odpovědnosti. Poděkovat za všechno dobré, co jsme dostali. Uznat chyby, kterých jsme se dopustili. Litovat jich a poprosit za odpuštění. Rozhodnout se k tomu, co uděláme během příštího půl dne, příští den. Zpytování svědomí tedy nespočívá jen v zaznamenávání chyb, ale v posuzování celého dne, který minul, Božíma očima, vztahováním událostí, myšlenek, citů k Bohu. Není vždy nejvhodnější užívat pomocného zpovědního zrcadla. Daleko snazší jsou prostá schémata, jako například skutky, slova, myšlenky. Krátce si upamatujeme, co jsme dnes dělali, řekli, co nás důležitého napadlo, která nálada se nás zmocnila. Tento obraz duše pak srovnáme s obrazem Krista. Důsledek je pak zřejmý. Někomu je zpytování svědomí těžké, protože mu příliš těkají myšlenky a jakákoliv reflexe ho unavuje. V takovém stavu si musí pomáhat nejjednoduššími pomůckami. Přečte si kousek evangelia, například horské kázání, to se nachází v 5. až 7. kapitole Matoušova evangelia, a snaží se do něho promítnout svůj dnešní den, své smýšlení. Dobrou pomůckou ke zpytování svědomí jsou také zápisky z exercicí, z duchovní četby, z rozjímání, dobře vedený deník. Zpytování svědomí považují autoři za velmi vážnou věc. K tomu, abychom je dobře dělali, nestačí všeobecné návody. Musí se tomu naučit každý sám svou zkušeností, pozná totiž, jak velké jsou rozpory mezi tím, co učí pravé křesťanství, a našimi vlastními zásadami, a dále ještě, jaká je propast mezi tím, co hlásáme a co skutečně děláme. Kdo se zpytuje, tyto rozpory si uvědomuje a snaží se je překlenout. Je to tedy práce o sjednocení sebe sama.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Ať už v odpolední premiéře, noční či večerní repríze nebo kdykoliv z audioarchivu, posloucháte Hitparádu na Proglasu, konkrétně její 15. 43. kolo. Tím vás tentokrát provede a po 10 kolech od mikrofonu zdraví Petr Tesař. Jako obvykle nebude chybět 12 soutěžních skladeb, pozvu vás na zajímavé koncerty či festivaly, přidám několik tipů na nově vydaná alba a nabídnu přehled hudebních pořadů, které pro vás na nejbližší dny připravujeme. Ze všech hlasujících vylosuji jednoho výherce, stejně jako s odpovědí na anketu z minulého kola. Ta se tentokrát týkala zajímavých a zároveň neúplně běžně dostupných míst. Během následující hodiny se s vámi o některé odpovědi podělím a vyhlásím zase anketu pro kolo příští. První novinkou tohoto kola na 12. místě je kapela s názvem Piráti 44. Z alba 101 vybíráme píseň Pod hladinou řeky.

Druhou dnešní novinkou bude slovenská skupina Longital. Z alba Krajina beží dolů vlastním brehom si na 11. příčce poslechneme skladbu s názvem Len more.

těchto dnech by se mohla nabízet otázka, jaké je vaše oblíbené roční období a proč zrovna podzim. Ale na novinkových pozicích se dnes potkali Piráti s kosmonautem a to sice není začátek neobvyklé pohádky, ale inspirovalo mě to k anketní otázce pro příští kolo, kterou proto hned vyhlásím. Napište nám prosím, jaké bylo v dětství vaše vysněné povolání. K anketě z minulého kola napsal Jiří. Měl jsem asi před 30 lety možnost podívat se do indiánské svatyně v Klokočských skalách. Prostě jsme odhrabali písek pod jednou skálou, prolezli jsme po břiše do jakési škvíry a obdivovali obětiště nebo něco takového. To bylo opravdu jen pro vyvolené. Spousta lidí o tom místě neví a ani já bych je už dnes nenašel. Za odpověď děkuji a budeme se těšit na vaše odpovědi i příště. Na 9. místě je dnes Kateřina Marie Tichá s bytem 66. Mažu stopy.

Na místa, kam se běžní turisté nedostanou, jsem se dostala mnohokrát díky sborovému zpěvu. A to jak fyzicky, tak srdcem výjimečností zážitků. Náš sbor je amatérský, ale sjezdili jsme velký kus Evropy po různých sborových festivalech i na pozvání spřátelených sborů. Snad nejkrásnější je festival Alta Pusteria v jižním Tyrolsku, který se odehrává ve městech rakousko-italského pomezí i vysoko v horách. Zpívali jsme v kostelích, koncertních sálech i na horských boudách či na rozlehlých alpských loukách, kde se k nám přidávala i ozvěna. Festival je obsazen téměř stovkou sborů z celého světa. Poznali jsme tak bezpočet kultur i velmi exotických a navázali mnohá přátelství, která trvají dodnes. Intenzivním zážitkem, a to doslova, bylo zpívání pod vrcholem Monte Cristallo ve výšce 3200 metrů, kde nám opravdu docházel dech, nebo na horském sedle Plan de Corones, kde se na počest festivalu také rozezněl zvon Concordia. A ten zvoní jen při státních svátcích a výjimečných příležitostech. Jeho zvuk, násobený okolními horami, opravdu hrnul slzy do očí. A k nejsilnějším zážitkům patřil i průvod všech sborů se závěrečným společným zpíváním na náměstí v San Candidu, kde každoročně zazní Verdi, Mozart a kultovní italská duchovní píseň Signore delle Cime. V podání doslova světového, několika tisícihlavého sboru všech národností a kultur. A milé příhody s místními lidmi by za ta léta vydali na knihu. Až taková je síla hudby, která není k dostání v žádné cestovní kanceláři. Já Dagmar za tuto odpověď děkuji a z 8. místa teď pouštím Dorotu Nvotovou se singlem Krásamota.

Zvu na koncerty. Hudebníci Václav Havelka a Alois Gébl mají společný koncert 9. října v klubu Kafara v Brně. V brněnském kabinetu Můz vystoupí 10. října Jakub Čermák, Bára Zmeková a duo Souvrat. 12. října skupina Hm, 14. října skupina Tysičáci, 20. října Zrní a 22. října skupina Ohm Square. Skupina Dunaj oslaví 40 let od svého vzniku exkluzivním koncertem s dechovou sekcí B-side bandu v sobotu 10. října v Brně na Flédě. Skupina Laura a její Tygři vydala nové album Most. Představí je 10. října v Mostě, 30. října v klubu Garáž v Ostravě, 31. října v Bounty Rock Café v Olomouci a 1. listopadu v Lucerna Music Baru v Praze. Z 5. místa na 7. padá Petra Žalmanová s písní Nepadáš.

0: ruku neboj, nepadáš.
1: Co pro vás chystáme v nejbližších dnech? V pátek 9. října vám v pořadu Jak se vám líbí nabídneme rozhovor s pražským duem Posthudba, Dominikem Zezulou a Tomášem Havlenem. V sobotu 10. října se v týdeníku Slyšte lidé vydáme za lidovou hudbou zemí Vyšegrádské čtyřky. V pondělí 12. října si k čaji do 5. můžete pustit koncert brněnského jazzového saxofonisty a zpěváka Jiřího Suchého a v pořadu Jak se vám líbí nabídneme rozhovor s Romanem Federem ze skupiny Funny Fellows. V úterý 13. října zazní rozhovor s křesťanskou skupinou Azimut a ve středu nabídneme koncert Terezy Richtrové z našeho studia. Ve čtvrtek 15. října se pak můžete těšit na rozhovor se slovenským hudebníkem Františkem Bálešem. Teď posloucháte Hitparádu a na jejím 6. místě je novinka z minulého kola. Skupina Goji a jejich Kopretina.
2: Každá kopretina kvete jenom jednou. No a život

Pokračujeme v pozvánkách na koncerty. Skupina Folk Team představí své nové album Na konci světa. 11. října v Zelenáčově šopě ve Zlíně, 15. října v klubu Heligonka v Ostravě, 18. října v Malostranské besedě v Praze, 19. října v Mahenově divadle v Brně a 26. listopadu v Břeclavi. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 12. října skupina Move. 17. října jihoafrický hudebník Gerald Clark a 2. listopadu skupina November Second. V Brně na Musilce má 13. října koncert Radúza a 20. října folková skupina Devítka. V Brně na Flédě vystoupí 15. října slovinská skupina Laibach. Duo Holmisto má koncerty 16. října v Hořovicích, 17. října ve Lhotce u Zadní Třebáně a 29. října v klubu Kaštan v Praze. Kapela Obskura vystoupí 17. října v kulturním centru Elektra v Luhačovicích. Páté místo už patří Radúze a jejímu blues vrhačovanému.

Do třetice zvu na koncerty. Kytaristé Štěpán Rak a jeho syn Jan Matěj Rak mají společný koncert 18. října ve Ferstrově síni v Praze. Lenka Filipová bude mít koncert 18. října v brněnském Sonocentru. Herec a písničkář Šimon Bylina má koncert 22. října v brněnském Metro Music Baru. Sólový koncert písničkáře Petra Linharta se koná 23. října v Kladně. Italský bluesový zpěvák a kytarista Pierluigi Petrica zahraje 23. října ve Volini. A slovenská zpěvačka Katarína Koščová vystoupí 24. října v Rožnově pod Radhoštěm. Na čtvrtém místě se umístili Markéta Irglová a Petr Rybí Stoman s písní Proč právě já. Markéta Irglová v hitparádě ale bodovala už 3x6 kol a dnes ji proto uslyšíme naposledy. Píseň podle pravidel hitparádu opouští a už pro ní není možné hlasovat. Proč?

Ze všech, kteří odpověděli na anketní otázku z minulého kola, jsem jako výherce vylosoval Rostislava, který napsal. Podařilo se mi s několika kolegy konstruktéry navštívit před lety podzemní vodní elektrárnu Lipno 1. Elektrárna je umístěna 160 metrů pod zemí ve skále ve vystřílené kaverně. Voda od turbín je pak odváděna 3,6 km dlouhým tunelem do spodní nádrže Lipno 2. Pozoruhodné technické dílo pochází z 50. let minulého století. Ze všech hlasujících byl dnes jako výherce vylosován Jiří Kaštánek. Za všechny hlasy a reakce děkuji a teď už nabízím třetí místo. Na tom je Filip Pícha a jeho Jeremiáš.

Zbyněk napsal. Letos v létě jsem měl velký zážitek z místa, o němž by mě nikdy nenapadlo, že se na něj někdy dostanu. Ve Svitavách jsem se po dvou prknech prošel po celé délce nad klenbou červeného kostela svatého Josefa. Bylo to ostrach, ale zároveň nešlo odolat. Samozřejmě jsem byl uchvácen už dole z příběhu anděla z Dachau, blahoslaveného Engelmara Unzeitiga, nástěnných maleb nahoře z návštěvy obou věží, ale pokud jde o místo, na které jste se ptal, byla to právě procházka na roztřesených nohou nad klenbou kostela. To vše samozřejmě s tím nejlepším možným průvodcem. Zbyňkovi děkuji a nabízím druhé místo. Na něm je Pavel Čadek, tamten, tamto. Hlap.

0: jako teď.
1: Na zajímavou událost vzpomněl i posluchač Jan. Kamarád, skvělý výtvarník a muzikant, mi nabídl, jestli se nechci zúčastnit neveřejné vonské akce. Promítání filmu, který natočilo několik mladých vontů začátkem 90. let v pražském podzemí. Začalo to procházkou po ulicích Starého Města, pod kterými se tenkrát filmovalo. A pak se ve sklepě jednoho domu poblíž Haštatského náměstí promítal zmíněný film. Této akce se nás zúčastnilo jen několik kolem 15 lidí. Byla to opravdu hodně zajímavá akce a kamarád litoval, že ten film neviděl dřív, že by z toho určitě něco použil do komiksu, který o vontech nakreslil. Vítězem tohoto kola hitparády se stává Elektra 5 s písní Ty nebo já.

Tentokrát dále nepostoupili Xindl X a Alice Látková, New Era Quartet a Moonchai. Ze všech písní, které jste slyšeli, hlasujte pro tři různé, kterým přidělíte body následovně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Tady už je přehled písní, pro které můžete do příště hlasovat.

4. místo Markéta Irglová a Petr Rybí-Stoman. Proč právě já? Pozor, píseň podle pravidel hitparádu opouští. Už pro ní není možné hlasovat. Než

0: místo první Elektra 5. Ty nebo já.
1: Že to ty nebo já, ten kdo tu vzdá.
0: Hitparáda s pořadovým číslem 1543 je u konce. Své hlasování a odpovědi pro to příští prosím posílejte mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na webu hudba.proglas.cz/hitparada. Uzávěrka pro hlasování je ve středu v pravé poledne. Od mikrofonu už se loučí Petr Tesař a z režie mistr zvuku Roman Kabelka.

0: Vítejte u poslechu týdeníku Oktáva. Zdraví vás Marta Kunčarová. U příležitosti výročí 100 let od narození česko-amerického hudebního skladatele a dirigenta Václava Nelhýbla natočil orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky výběr jeho děl na CD, z něhož v úvodu zazněla skladba Ceremony. O nahrávce i o osobě Václava Nelhýbla jsme hovořili se šéfdirigentem a ředitelem orchestru plukovníkem Václavem Blahunkem. Takže my se dnes setkáváme u příležitosti vzniku nového CDčka, na němž budou nahrávky česko-amerického skladatele Václava Nelhýbla. Předpokládám, že mnoho lidí Václava Nelhýbla nezná. Můžete o něm něco říci, něco o jeho životě, jaký má vlastně význam pro Českou republiku i celosvětově v hudebním světě? Můžete ho nějak představit?
1: Velice rád. Jednak prvně děkuji za pozvání do vašeho pořadu. A Václav Nelhýbel je jméno, které, ano, musím říct, že u nás není znám. Jak to bývá v tom českém přísloví, že doma není nikdo prorokem, tak na něho to platí 100 násob. On se narodil v Polance nad Odrou, což byla tehdy samostatná vesnice, nyní součást Velké Ostravy 24. září 1919. Protože nejbližší svatý byl Václav, jako 7. dítě byl pokřtěn Václav, a jelikož zvláště jeho matka byla velice pobožná, tak si přála, aby šel studovat na kněze. Byl poslán, podobně jako Janáček byl poslán do Brna, do fundace. Václav Nelhýbel v 11-12 letech byl poslán na Velehrad do biskupského licea, kde se však setkal a byly mu přiděleny hudební nástroje. Nejen zpěv, ale dostal se k varhanům, hrál na violu a tam se také dostal, když mu potom bylo 14 let, k trombónu. Mm-hmm. A k tomu si možná ještě potom uděláme most, zpátky vrátíme. Z Velehradu se nechal přeložit na arcibiskupské gymnázium do Prahy, kde studoval v jeho 16 až 18 letech a absolvoval tam tedy v roce 1937 v Bubenči, v arcibiskupském gymnáziu. S okolností úplně náhodou přeskočím zase do budovy, kde momentálně náš orchestr, hudba Hradní stráže a policie České republiky sídlí, a v aule, kde se původně Václav Nelhýbel scházel se studenty, s profesory, tak my tam nyní nacvičujeme jeho skladby. To je taková douška k tomu mostu jednomu. Po studiích se zapsal na Karlovu univerzitu. Měl jsem to štěstí se seznámit v Karlíně, což mi napověděli mý přátelé ve Spojených státech, že Václav Nelhýbel má syna z prvního manželství v Karlíně. Mm-hmm. A já bydlím v Libni, čili jsem šel 2 kilometry za panem Pavlem Nelhýblem, který bohužel už zemřel. A byl to syn Václava Nelhýbla z prvního manželství, který samozřejmě nemohl studovat, tomu se také dostanu, protože byl jeho táta emigrant, a prozradil mi celou tu historii toho pobytu v Praze.

0: A bylo to jeho rozhodnutí a celoživotní filozofie, že ve všech jeho skladbách, i mi to potvrdila jeho druhá žena Dorotka, která dodnes bydlí ve Spojených státech v Pensylvánii, tak jeho vztah k Bohu byl komplikovaný. Mm-hmm. Vlastně ona mi řekla, že nebyl věřící. Přesto, že se celý život velice přátelil a vlastně kolaboroval, jak si spolupracoval opravdu s jezuity, jak v Praze, tak ve všech štacích, ve Švýcarsku, tak ve Spojených státech zvlášť. Všude prostě vidím nějaké nitky k jezuitské koleji, k jezuitské knihovně. Jo. Prostě měl k tomu blízko, což samozřejmě odpovídá tomu jeho myšlenkovému záběru. Co se týče hudby, v Praze udělal tu fintu, nebo tu dobrou fintu, jako podobně spousta jiných českých muzikantů, kteří, když fašisti zavřeli vysoké školy, tak se nechali zapsat na konzervatoř, neboť jak Václav Nelhý byl totálně nasazený ročník 19, tak například Karel Husa, jiný slavný, zvláště ve světě, český skladatel z Prahy, narozený v roce 1921, také totálně nasazený ročník. Oba nebyli ani na nucených pracích, ani nenarukovali, neboť byli zapsáni jako řádní studenti kompozice u profesora Řídkého na Pražské konzervatoři. Čímž se dostali do víru hudby ještě hlouběji, neboť měli tu možnost. A co jsem se ještě dozvěděl od jeho syna Pavla, tak tím, že ovládal jazyky, ono ta jeho multilingvičnost pramenila už jen z toho, že ten kraj té Polánky, je to vlastně 20 kilometrů od Hukwald, k tomu se taky ještě vrátím, jak si Janáček a Václav Nelhýbel, podobně jako třeba Ilja Hurník. Jo? Ten, kdo pochází z toho kraje, toho Lašska, opravdu jsou to takové obrouble, jedinečné, úžasné laské kořeny, které nemá nikdo jiný. Jako je Náček jediný, tak je Ilja Hurník jediný a Václav Nelhýbel je jedinečný tou svojí hudební řečí, kterou nikdo nikdy se nemohl naučit napodobnit. Podobně jako je Náček.
1: Poslechněme si skladbu Preludium a chorál.

0: Já bych se asi nejvíc zastavil u té hudby. Nechal se zapsat po válce na univerzitu a získal stipendium ve Švýcarsku, ve Freiburgu, kde studoval zase muzikologii, cizí jazyky a kompozici a tam psal svoji disertaci na, samozřejmě jak jinak, použití lidové písně v díle Leoše Janáčka. Byl jeho oblíbenec už jen tím, že cítil stejně. A tenkrejší ministr kultury Zdeněk Nejedlý povolával Moskvy zpátky do vlasti, rušil ta stipendia, neboť se očekávala, že spadne klec. No, řekl na rovinu. Václav Velhýbl přijel, už měl v Praze manželku a tohoto prvního syna, z toho Karlína, tenkrát bydlili ve Strašnicích. A jemu byly 4 roky, Pavlovi, a z ničeho nic táta bez loutoučení zmizel. Prostě vytušil někde nějakou zvěst, že to komunisti zaklapnou, zmizel do Freiburgu a první ženu a toho syna 30 let neviděl. Rozhodl se úplně uzavřít svoji anabázi. Prostě jak nesnášel fašismus, jakýkoliv útlak, tak vlastně viděl, že prostě prozřel, že ty...
1: Přichází vlastně to sem.
0: Přicházelo to sem, komunismus, a častokrát v mnoha rozhovorech na dotaz, proč emigroval, proč opustil a udělal tu čáru, tak chtěl strávit život smysluplně. Šel, zůstal v tom Švýcarsku, kde teda ukončil studia, stal se ředitelem hudebního vysílání Rádio Svobodná Evropa v Mnichově a vzal si za druhou manželku Němku z Frankfurtu nad Mohonem, paní Dorotku. S níž z toho Německa odešli do Spojených států. A tam působil jako varhaník, jako skladatel. A vlastně živil se jako hudebník. Jo, nikdy píše, že jako nikdy nebyl zaměstnán, že opravdu byl na volné noze a vlastně hledal svoje uplatnění s tím, že měl z Evropy hudební vzdělání fantastické a prostě svým rozhledem. Bohužel si nepřinesl sebou pramálo nějakých svých not. Některé byly zde publikované i v Evropě, v Belgii, hodně sborové literatury. A když zacílím na to, co mě zajímá nejvíc, tak v Evropě, zvlášť v Čechách, v tehdejším Československu, se téměř nepotkal s fenoménem koncertní dechový orchestr. K tomuto přičichl opravdu až v těch 50. na sklonku, v 60. letech ve Spojených státech, kde byl, píše někde ve vzpomínkách, úplně fascinován systémem amerického hudebního školství, kdy na všech high school univerzitách, na všech hudebních školách se vzdělává tak, že se staví orchestry. Nebo největším smyslem hudebníka a jejícího na nástroj je hrát orchestru. A speciálně dechové orchestry ho tak ohromily, že už v roce 1962 napsal svoji první skladbu, která poukazuje na jeho ohromný stesk po vlasti. Mimo jiné v roce 1955 mu zemřeli oba rodiče, jsou pochováni v Polance a vím ze všech stran, že prostě on se nemohl vrátit, neboť by mu bývalo nebylo umožněno vycestovat zpátky za prací, za studiem, za rodinou. S paní Dorotkou, s druhou manželkou, měl v Americe 2 děti. Jana ještě žije ve Washingtonu a Christopher zemřel na diabetické kóma asi před 10 lety. Ve Spojených státech v těch 60. letech se opravdu stal ikonou, spolutvůrcem repertoáru amerických symfonických dechových orchestrů a veškerý jeho repertoár pramení z jeho inspirací starými českými chorály, to, co získal na Velehradě, Bubenči, v církevních gymnáziích a moravskou lidovou písní, podobně jako u Janáčka. Jsou to stylizace, jsou to lidovky, když si říkáte, je to nějaká faktická lidovka, jako u Janáčka, nevíte, jestli je to náhodou lidovka. A všechny tyto střety ještě se projevily u něho s takovým zvukem jeho partitur, já tomu říkám vlašská obhroublost. Mm-hmm. Když slyšíte, posloucháte rozhovor dvou lachů, tak si myslíte, že se hádají. Ale ne, oni jsou prostě mluví krátce a takové to je aktivní a takové plné energie. A on říkal, že hudba je energie. Mm-hmm. Když tam ta energie není, tak by to nebyla hudba. A v těch jeho, ovládám jeho dechové partitury. Ve všech partiturách je té energie na rozdávání. A to je jedna věc. A druhá věc, ta fascinace těma studentskými orchestrama, byl zván k dirigování svých skladeb po celých Spojených státech, do těch college a high school, do orchestrů lepších, horších, průměrných, spolupracoval i s profesionálníma armádníma hudbama. Ve finále zanechal těch partitur dechových asi 130. Ve všech možných, jo, říkají grade, jo, stupně obtížnosti, od těch dvojek, trojek, až po ty pětky, šestky má nejobtížnější opravdu profesionální symfonii Resurrectionis, která má 22 minut, opravdu těžká, komplikovaná hudba na pochopení. Před pár lety byla vybrána jako povinná skladba na slavné světové hudební soutěži WMC v Karkráde, kdy provádělo asi 10 světových kapel. A měl jsem možnost pozorovat, jak prostě lidi v publiku vlastně chápou to sdělení Václava Nelhýbla, kdy on tím vzkříšením nekřísí člověka ani Krista, ale staré zvuky. Mm-hmm. On tím, jak byl zakotvený v církvi a pro mě byl jakoby staromilec žijící v novověku. Mm-hmm. Že přinášel ty zvuky a ty, tím, že ovládal módy. Jo, a to všechno do své hudby zakomponoval, že to v té symfonii Resurrectionis je úplně takhle na dlani. To jsou ty profesionální. A potom má velký záběr do takzvané, jak jsem mluvil o těch studentských, dětských, mládežnických orchestrů, tak skladby jako, představím, Festivo, Suita Concertante, Symphonic Movement, Korzická litanie, Introitus, Korál, Ceremony a desítky dalších, prostě byly v tom levelu 2 až 3 plné různých nápěvů, například to to to to to to to to to to to to pa pa pa. Je jeho téma, jeho Festivo. To je úplně stejné jako Janáčkova to to to to to to to to to to to to symfonieta.
1: Zazní ukázka z Korzické litanie.

0: Posloucháte Oktávu s šéfdirigentem a ředitelem orchestru hudby Hradní stráže a policie České republiky plukovníkem Václavem Blahunkem. Dnes hovoříme o českoamerickém hudebním skladateli a dirigentovi Václavu Nelhýblovi.
1: Ještě je jeho kompoziční postup. Jednak, když měl hodně práce a byl hodně, jak se říká, commission, jaksi povinován, že má napsat skladbu jako na zakázku, na objednávku, tak dokázal pracovat tím systémem, který mu vyhovoval, že udělal nejvíc práce, když pracoval 6 hodin, 2 hodiny spánku, 6 hodin, 2 hodiny spánku, 6 hodin, 2 hodiny spánku. Čili v tomto systému 6-2 naplnil celý den. A když komponoval, tak rodina o něm vůbec nevěděla, najednou jakoby zmizel. A nezajímal se o to, co o ten další život skladeb, jo. Jakoby o ten marketing. Mm-hmm. Jo, ten marketing ho nezajímal, samozřejmě byl hodně zván k orchestrům, jak jsem říkal, k těm studentským i profesionálním. Tam z pohledu dirigenta mě zaujaly jeho přednášky, které mi poskytl Joel Blahník, o tom, jak dirigent má přistupovat k jeho partiturám, což je pro mě bezedná studnice moudrého přístupu skladatele, který, když napíše Allegro a říká to slova, když se od dirigenti ptali ve Spojených státech, jak to Allegro vlastně chcete rychle, říkal, no, tak jak hrají vaše orchestry. Hmm. Lepší orchestry to zahraje rychlejc, pomalé tempo můžou hrát pomalejc, slabší orchestry musí to rychle tempo hrát pomalej, aby to vyhráli, ale potom tam vy musíte najít něco, aby to působilo rychleji. Akcentaci, artikulaci, výrazem, jo, oživením, jo, v nějakých místech. Čili tento jeho přístup do interpretace a napsal několik skript o vztahu dirigenta k interpretům, a to už je možná na samostatnou kapitolu.
0: A která z těch jeho děla se teda dostala na to nově vznikající CDčko?
1: Výborně, dobrá otázka. Ano, jsme se rozhodli s orchestrem, že ke 100. výročí narození Václava Nelhýbla nahrajeme CDčko, tím, že patříme pod policii, tak to bude promo CD policie, tak to je nazvané k výročí a k napamátku Václava Nelhýbla. A bude tam 6 jeho partitur, ceremony na úvod, slavnostní fanfára, fanfárovitá. Jako druhá skladba je taková moje srdcovka Appassionato. Mm-hmm. On byl varhaník, tak opravdu Appassionato je asi 7-minutová taková do varhan položená freska, ale rozdíl mezi varhanama a dechovým orchestrem je ten, že dechový orchestr vládne energií crescendem a dokáže ten zvuk v průběhu fráze měnit a vystavět ty oblouky. A Václav Nelhýbl nemá oblouky, ale on má roztruby. Mm-hmm. On tvrdil, co souvisí s tím jeho názorem, že hudba je energie, že každý tón a dechový orchestr je mu tím nejlepším médiem. Ani klavír, ani smicový orchestr nezahraje přirozeně tón ve stylu Prostě ty konce jsou takové prostě opravdu do roztrubu a když všichni skončí zároveň, tak ten tón začne spolu a skončí spolu. A jsou to takové typické lažské zářezy. Ve Spojených státech dokonce existuje k tomuto projevu a k tomu drsnému zvuku opravdu terminus technicus the Nelhýbl sound. Nevyslovují H, the Nelhýbl. A je to prostě zvuk, který opravdu nemá nikdo jiný. Jo? Čili i tímto stigmatem se v těch Spojených státech zapsal. Potom, musím říct na rovinu, a prozradila mi to vdova, paní Dorotka, že po něm vydavatelé chtěli, aby psal trošku jiným způsobem a trošku populárnic. A on se nedal. Nikdy opravdu nenapsal nic do popíku, nebo aby se jakoby vylehčil, aby to bylo jednodušší. Prostě zdálo se najednou po těch 20 letech, že je stále stejný. A to byl prostě on. Neuměl psát jinak. Prostě psát tak geniálně. Ještě měl ještě možná dvě, tři věci. Už prej v 5-6 letech byl rozhodnutý, že bude skladatel. to prohlásil ve Spojených státech. A on ten styl nehledal. Prostě on, když přišel do Spojených států a dostal se k médiu, dechový orchestr, tam tomu říkají concert band nebo symphonic band, tak byl úplně, píše někde, že se jeho svět úplně obrátil na ruby. Najednou spatřil a poznal to vlastně, co měl v sobě a to, co si přinesl nejen tím evropským hudebním vzděláním a zkušenostma, vokální hudbou a vlivy české duchovní hudby a lašským folklorem, ale právě ten naturel. Přesně odpovídal jeho životní filozofii. Potom je tam fantastický Bastenbornový koncert, tří věty, klasického ražení, je to jedna z perel vůbec literatury pro tento typ nástroje, je to opravdu ohromný, krásně barevný basový trombón. Potom je tam samozřejmě česká, nesmí chybět, preludium a chorál, což je de facto jeho stylizace na jeho velice oblíbený chorál svatý Václave. Mm-hmm. Pro solové eufonium a dechový orchestr vydáno právě u Allianz Publication, pana Blahníka a Anity Smíškové. A už pod titulu, a to je zase americký styl, že to není pouze pro jeden solový nástroj, ale může to hrát violončelo, saxofon, trombón. Ať se to hraje, jsem to hrál na klarinet a varhany, krásná stylizace. A potom máme na CDčku Ceremonie a pasionáta. Korzickou litanii. Mm-hmm. Korzická litanie je taková kondenzovaná, šestiminutová. Je to korzický nářek, popisující to, co tam bylo zvykem, možná do dneška je, že když je někdo zavražděný, tak opravdu ten nářek, ono to možná bylo i u nás, ne? Taková ta placená, ne klaka, říká, kdo na těch pohřbech jako rozpoutává ten nářek.
2: Plačky,
1: opravdu. A v té hudbě jsou plačky. To opravdu je plačící hudba. Já používal zvony, jako tubular bells, a ta hudba pláče a najednou ji prostřídá takovou prostě beskydskou holekačkou. Mm-hmm. Najednou prostě víte přesně, kde jste. Je to sice korzické, ale jako takové, že tápete, odkud ta energie přichází. A na závěr CDčka je jeho slavná Two Symphonic Movements, neboli dvě symfonické věty, které, jak jsem mluvil o Japonsku, tam opravdu vládnou. Slyšel jsem je nahrané asi 50 japonskýma orchestrama a dokonce si dokázali, jak jsou nestydatí, na Nelhýbla sáhnout, že je tam x verzí, které jsou různě zkrácené, v různých verzích, ale ta hudba tam zůstává. Jo. Samozřejmě tu Symphony Movements je charakteristická tím, že on tam Nelhýbl použil pouze 4 tóny. D, A, F, B. A tyto 4 tóny v milionech variantách a prostě mu stačí na 14-minutovou hudbu o dvou větách, aby to pověděl přesně, on k tomu nechal dvě, tři věty. Tak tyto tóny jsou základem té kompozice a pak tam má v té orchestraci, musím mluvit o ní, protože má zásadně svoji skladby napsané pro 4 hlavní pilíře dechového orchestru. Žestě, dřeva, saxofony a bicí nástroje. Mm-hmm. A tyto vlastně mu poskytují materiál k takovým vnitřním bitvám. Jedno odpovídá, komunikuje s druhou, jedno téma přechází do druhé a jsou to jenom pingpongy, vracení barev, přenášení tématu z jedné skupiny do druhé. Samozřejmě bicí v tomto hraje roli úplně samostatnou a musím říct, že všichni bicisti ve všech orchestrech, co jsem měl možnost pracovat, mají Nelhýbla strašně rádi, protože jako si konečně zahrajou smysluplnou svoji linku a že svoji hudbou pouze nepodporují orchestrální zvuk, ale mají svoji separé jakoby polyfonní strukturu ve všech skladbách. A tu Symphonic Movements obsahuje první větě takové ještě fantastické 3 solové pasáže. 4 pro solovou flétnu, ta vynáší, pak přibírá klarinet, potom přibírají 2 saxofony, altovi a tenorovi a nakonec solová hoboj s anglickým rohem. Takže první solistě a potom dvojičky. A tam je zase takový trošku pláč. Jako já v té jeho hudbě cítím možná podobně jako u Martinu, takový prostě stesk, volání po domově. Opravdu byl odříznutý A ač říkal své druhé ženě, že prostě udělat tlustou čáru, tak v té hudbě se žádná tlustá čára nekonala.
0: Nyní uslyšíme ukázku ze skladby Apasionat.

0: Vlastně lidi byli pochovaný na hřbitově bez krentonu. Po takovém americkém způsobu má na trávníku. Má na trávníku pouze desku zlatou s nápisem Václav Nelhýbl. Ani data, nic. A vedle něho teda leží ten jeho syn Christopher Nelhýbl.
1: Myslíte, že se cítil více Američanem nebo Čechem? Mluvil jste o tom třeba s jeho ženou? Mluvil on o tom někdy nějak?
0: S jeho ženou, když jsem toto... To jeho smýšlení jakoby navodil, tak o tom nechtěla slyšet. Ona byla Němka. Mm-hmm. Nebo je Němka. A tam jsem najednou cítil takový jakože odstup o těch duševních věcech jakoby rozebírat. A možná tím prozradila to, že vlastně v něm nikdy nikoho jiného než Čecha prostě nespatřila. A potvrdil mi to Joel Blahník, který mi říkal, prostě to, ten byl celý život prostě český. A když měl možnost prostě najít někoho, kdo v těch Spojených státech mu vlastně odpovídal tomu naturelu českému. Opravdu Joel Blahník, nevím, 81 roku. Prostě ryze dobrák český od srdce. Taková ta možná nepopsatelná prostě vnitřní štědrost a porozumění a jíti přímo k jádru věci. Samozřejmě do toho ještě, samozřejmě jsou i Američan vychovávaný po americkém způsobu. Mluví anglicky, čili najednou všechno, i ta bariéra, Joel Blahník, umím pár českých slov, ale ukazovala mi se zálibou dopisy, když ho Václav Nelhýbl oslovoval ty veselá krávo. V hudbě je na 100% český. A to vlastně byla i motivace, proč Václav Nelhýbl nejen přivíct sem domů, odkud zešel, ale i případně ve světě dát povědomí o tom, jak se to má hrát, co to znázorňuje. Když tam má český chorál, tak to musí odpovídat chorálu. Když tam má lesku lidovou píseň, tak prostě interpretační poctivá praxe. Ve symfonické orchestře je to běžné. Prostě, že kdo tomu repertoáru rozumí a má hudbu určitého skladatele, určitého období nastudovanou, ovládá ji ze vším všudy, tak potom je to takzvaná ta autentická interpretace, ale té soudobé hudby. Že ví, z čeho to je. A když použije lašský motiv, tak to opravdu musí být lašsky stručné a krátké. Jo, a musí tam být taková ta lidovost, která je i u Janáčka běžná. A ve světě Janáček hraný a zůstává tam stále Janáček. A u Nelhýbla je ta interpretační jedinečnost asi ještě vyhraněnější než u Janáčka. Díky tomu, že použil a našel se v tom dechovém orchestru, který má v tomto prostě své specifické, unikátní, výrazové, zvukové, estetické možnosti. A on je tam našel. A ptal jsem se, kdo je dneska, případně z té jeho doby, ve Spojených státech, aspoň mu podobný, a nikdo mi žádné jméno nikdy nebyl schopný říct. Jak ve Spojených státech? Prostě ne, není. Jak je třeba u nás, cítím trošku podobnost mezi Janáčkem a Evženem Zámečníkem. Takový pochází z Frýdku Místku, taky žil v Brně. Taková, že tam vidím podobné, nechci říct epigon, ale podobné myšlení.
1: Tak ono ty kořeny asi člověka prostě ovlivní. Někde to je. No. Vůbec se mu tomu nedivím, že to v ním tak silně bylo.
0: Muselo být celý život. Muselo. A je to nepřenosné. Vlastně lidi kolem něho možná mohli považovat za vlastně úplně jako zjevení z jiného světa. On dokonce tu svoji laštinu přenášel i do angličtiny, co mám pár nahrávek. Opravdu mluví krátkou lašskou angličtinou.
2: Uslyšíme druhou část z díla Dvě symfonické věty.

0: Já se ještě zeptám, bude to CDčko někde k dispozici?
1: Zakoupit to bohužel nejde, protože jako policie své produkty neprodává. My jsme orchestr fungující pod policií a máme prostě v našem programu, že nahráváme minimálně jedno CDčko ročně. Nebo práce ve studiu je úplně jiná, nesrovnatelná od jakékoliv pódiové, případně náš hlavní výstup je doprovázet ceremoniální akty na Pražském hradě, případně fungovat jako kulturní těleso, hudební těleso pro policii po celé vlasti, jak koncertně, tak společensky a ceremoniálně. Takže CDčko se posluchačům dostane jedině, když se ozvou na náš sekretariát.
0: A třeba koncertně budete někde provádět?
1: Provádíme. Není to, my máme hodně o koncertu v exteriéru, na open air pódii, případně na náměstích. Tím, že jsme dechová hudba, nepromokavá, hrající v dešti, zamrazu. Dechovku hrajeme někdy. Opravdu všechno možné. A ten Nelhýbl zapadá do toho našeho, nechci říct portfolia, ale prostě repertoáru, který orchestru pasuje. Jo? Pokud vytáhneme Kmocha, pokud vytáhneme Fučíka, staré české pochody, tak to kapele pasuje. Pokud hrajeme Nelhýbla, tak to je fantazie. No? To je prostě přesně napsané, že skladatel věděl, jak to těleso použít. Ten svůj nástroj uchopil a tak to napsal. Takže když se nás můžou posluchači poslechnout, máme něco na našich stránkách, ale tím, že fungujeme ne úplně jako orchestr koncertní, umělecký, tak máme koncertů po skrovnu, ale vyhledáváme a snažíme se v tomto držet prostě tradici dobré české hudby a takové interpretační školy.
0: Tak já vám přeju, přeju taky pomyslně Václavu Nehýblovi, jeho hudbě, aby se dařilo jí co nejvíce dostávat do povědomí, aby se hrála a aby si ji lidi zamilovali, aby ji měli rádi, aby v tom nacházeli právě ty české kořeny, které on si myslím, že do té hudby otiskl. A děkuju, že jste přišel do Oktávy. Ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání a přeji vám i vašim posluchačům jen to nejlepší. A zakončím tím, co Václav Nelhýbl často s lašskou obroublostí říkal jednoduše: just do it.
2: Loučí se, krásné dny přeje a naslyšenou se těší také Marta Kunčarová.

0: Na Rádiu Proglas přebíráme relaci Rádia 7.
1: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
2: O vyhoření je v současné době řeč v programu Uši k duši, u kterého vás i dnes vítá Lucie Endlicherová. Pravda, to minulé vydání jsme vlastně celé věnovali stresu a ještě u něj dnes zůstaneme. Teď mě úplně napadlo, že moje typická reakce na stres je, že mě rozbolí žaludek, tak doufám, že nemáte teď nějaké psychosomatické potíže při poslechu tohoto pořadu, to bychom neradi, tak snad se vám bude i tak poslouchat dobře a klidně. Zdraví tedy Lucie Endlicherová a vítám Marka Macáka, svého tradičního hosta. Marku, ahoj.
3: Ahoj.
2: Vidíš, když jsem tady zmínila tu bolest žaludku, tak jsem si říkala, on asi stres se projevuje různým způsobem a taky jsou asi různé druhy stresu. Tak možná bychom mohli dnes začít někde tady, jaké druhy stresu jsou.
3: To je vlastně zajímavá myšlenka, co říkáš, protože já tady koukám na ty různé druhy stresu a vlastně to jsou taky ty různé oblasti, ve kterých se stres může projevit, jeho následky. Takže jsou to na jedné straně ty oblasti, které jsou zdrojem a které jsou taky vlastně tam, kde to někde poznáme, že něco se děje, jo. Které to teda jsou. Ten stres, o kterém mluvíme nejvíc běžně, tak je psychologický stres. Jo? To je stres toho, že cítíme, že je někde na nás něčeho moc, jsme dlouho, řešíme třeba negativní emoce druhých lidí, když pracujeme s druhýma lidma, že jo, pomáhající profese, tak jsou třeba velmi častým kandidátem na vyhoření, nejrůznější lékaři a tak dále, protože čelí právě psychologické zátěži, tomu, že vidí hodně negativna a hodně smutného, hodně složitého a podobně. Takže psychologický stres, když od někud je hodně věcí, které vlastně vyžadují energii zvýšenou na toto zpracovat, to, co se na nás valí na psychologické rovině, tak to je jedna oblast ve stresu. Duchovní častokrát, zvlášť když jsou angažovaní, takový běžný kazatel v nějakém křesťanském sboru, tak pokud je důvěryhodný, že, tak se na něj obrací spousta lidí a on vlastně musí řešit složitý situace, kterýma se musí zabývat a je to psychologický stres, výrazný. To jsou taky dobří kandidáti na vyhoření, že jo. Takže psychologický stres je jedna rovina a když to vezmu z druhé strany, psychologické fungování je to, kde se stres projevuje. Jedna z těch rovin. Mm-hmm. Takže právě, už jsem to zmiňoval minule, potíže se soustředěním. A nebo problém cítit běžnou míru nadšení. Často lidi začnou vnímat, že aha, tohle by mi dělalo radost, ale nějak čím dál tím víc vám přestává dělat radost věci, které by vám normálně radost dělaly. A nebo nejste jako motivovaní k tomu. Baví vás, když je volno, tak si vzít nějakou knížku a něco si přečíst a většinou se na to těšíte a najednou zjistíte, že se vám nechce. Máte volno, nevíte, co byste dělali, protože máte fakt jako ten kus volna, který normálně máte, ale nejde vám jako dělat to, co byste normálně udělali, protože se nedostanete k těm pozitivním emocím, které byste tam čekali. Jo? Tak to je taková červená kontrolka, která pak bliká. Ale emoce, soustředění a takovéhle věci, to, jak se člověk projevuje v komunikaci, najednou říkáte věci, co byste normálně neříkali, jo? A nebo je pro vás problém neříct něco, co byste, jo, prostě ovládnout se v nějaké takové komunikační oblasti. Druhá rovina je fyziologický stres, to je tehdy, když prostě čistě fyzicky zažíváme zátěž, která pro organismus je náročná a tam se můžeme bavit o dostatku jídla, dostatku živin, těch, co tak běžně potřebujeme, o kvalitě a dostatečnosti spánku, no, takovýchhle věcech. Zda tělo dostává to, co potřebuje. Tohle snadno přehledneme v křesťanském kontextu někdy, protože máme tendenci pečovat o duši a myslíme si, že duše není tělo. A oni Židé v tomhle byli moudřejší, oni věděli, že když se použilo slovo nefesh, jo, a různá slova pro duši ve staré smlouvě, tak to znamenalo celého člověka, včetně těla. Člověk byl živá duše a to znamenalo živá duše z masa a kostí, ale my jsme trošku gnostičtí v tomhle a máme dojem, že jde hlavně o ty duchovní zážitky a tudíž netělesný stavy a věci, takže řada lidí v nasazení pro službu tak ignoruje, že mají tělo. A potom na to dojedou, protože právě si nepohlídají dostatečně kvalitní péči o tyhle aspekty, spánek, jídlo a tak dále. Pohyb.
2: Teď jsem chtěla říct, chci přidat cvičení, protože ano, to si myslím, že je velice důležité.
3: Ano, ano. A v rámci i potom, když se člověk snaží dostat z vyhoření třeba, nebo i z deprese, tak vlastně fyzický pohyb je jedna z podstatných věcí. Mám kamarádku, terapeutku v Maďarsku, která klientům velmi často řekne, že s nima vlastně ani nebude pracovat, dokud nezačnou cvičit. Proč bychom se pokusili stavět něco na půdě, která je celá rozbořená, je třeba